kde kdo křičel při té hrůze, Inter Arma Silent Muse, krále z toho strachu trefil šlak.

Dávnej chlap se ženským jeví vždycky trochu jako kluk, ale žádná ženská neví, že je nám to vlastně fuk.

mužský svět nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský svět.

jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky,

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes poprvé v historii zveřejníme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český slavík umístilo 37 skupin. Některé, a těch je 9, jen jednou jedinkrát. Jsou to Arakain, Gypsy.cz, Monkey Business, Šlapeto, Tomáš Klus a cílová skupina, Traktor, Verona, Vanastovy věci a také skupina MIG 21.

Mám tady před sebou žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Během toho období se konalo 22 ročníků. Na děleném 24. a 25. místě jsou skupiny Voči a Maxim Turbulence, 23. pozice Těžkej Pokondr a na 22. pozici jsou Rybičky 48.

Na děleném 19. až 21. místě jsou tři kapely. Tři sestry, Citron a dívčí trio Black Milk. Na 18. místě je pro změnu chlapecký kvartet Lunetic, který v tomto období obdržel dokonce i bronzového českého slavíka.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Skupina Dimitri je ve výsledcích ankety Český slavík až od roku 2014 a přesto patří v tomto čtvrtstoletí k nejpopulárnějším a je na 17. pozici. Čtyři skupiny jsou na děleném 13. až 16. místě a jmenují se Support Lesbians, Slza, Buty a Mandraže.

Mandraže, tedy skupina Mandraže, Šrouby a Matice. Na místě 12. je produkt, který vymyslel skladatel a producent Peter Fider, tedy skupina Holky.

0: Skupina Holky stála v období 2000 až 2025 jednou i na stupních vítězů a má bronzového slavíka. A bronzové ocenění má z roku 2010 i skupina Nightwork, která v následujících dvou ročnících obdržela i dvě stříbrná ocenění, a to jsou třikrát stupně vítězů.
1: Are ready to baby?

skupina Nightwork a jejich verze slavného hitu Karla Svobody Mája. Dnes poprvé v historii projíždíme žebříček nejpopulárnějších skupin, které se umístily v prvních desítkách jednotlivých ročníků od roku 2000 do roku 2025. Vznikl tím žebříček, který má na prvním místě nejpopulárnější skupinu tohoto čtvrtstoletí. Připomínám, že celkem se v tomto období mezi 10 nejpopulárnějšími skupinami ankety Český Slavík umístilo 37 skupin a nás teď čeká 10 nejúspěšnějších. Na místě 10. je skupina Jelen.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Klidná jako voda a skupina Jelen. Ortel je 9. a 8. místo skupina Miraj. Možná jste tuhle skupinu poznali i díky hitu, který teď zazní. Nezvá.

pijí, druzí hrají, třetí k obému sklon mají, leč kdo hraje, může záhy prohrát vše a zůstat nahý, nebo zase při hře v chvatu do moci se cizích šatů. Kdo by smrti bál se tady za Bakchovy mocné vlády, ten, kdo nezávazně žije a kdo má zač, tak to pije. Nesvobodným první číši, druhou těm, co ještě dýší, na křesťany pak se pije, na toho, kdo umrlý je, potom na děvčata z města a na vojáky číši.

Pije chlapec, pije žába, pije matka, pije bába, světem hnaný štvanec pije, kdo je mlád, kdo se diví. Pije vikář, pije prelát, kdo nechce i kdo chce dělat, tenhle pije onen chlasta, číší tisíc, číší na sta.

0: jich, zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni. A my o nich zle jsme dřeni a jsou proto zatraceni.
1: Mezi 37 skupinami, které jsou ve výčtu těch, které se umístily v prvních desítkách ve sledovaném období, je i 6 skupin, které obdržely Zlatého slavíka ankety Český slavík. Jsou to Divokej Bill, Kabát, Činasky, Krištof, Miraj a Lucie. Právě Lucie je 6.

Čtvrtou nejpopulárnější skupinou čtvrtstoletí 2000 až 2025 je divoký Bill. A myslím, že je na čase zveřejnit i body, takže Bill má 106 bodů a Olympic, který je čtvrtý, má 116 bodů.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Petr Janda, jeho Olympik, ještě jednou chtěl bych být i klukem. Zbývají tři nejpopulárnější skupiny čtvrtstoletí. Kryštof je třetí.

0: Jak se udělovaly body? Za 10. místo 1 bod, za 9. 2, za 8. 3, za 7. 4, za 6. 5, za 5. 6, za 4. místo 7 bodů, za 3. místo 8 bodů, za 2. místo 9 bodů a za 1. místo, tedy za Zlatého Slavíka, 11 bodů. Krištof na 3. pozici má 132 bodů, je to vlastně bronzový Slavík čtvrtstoletí. Stříbrného Slavíka toho období má kapela Činasky, která má o 52 bodů víc, to je dohromady 184.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

Nejpopulárnější kapela čtvrtstoletí, tedy období 2000 až 2026, má o hodně bodů více. Je to 221. Její název zní Kabát. 16 zlatých slavíků a mnoho dalších úspěchů. Kabát je absolutně nejpopulárnější skupinou tohoto století do roku 2025. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se báječně.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Končí.
2: Já mám
1: to hostru do nás.
2: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoria.

0: Vlaďa. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Jan Přeučil. Dobrý den, vítejte.
1: Dámy a pánové, vážení přátelé, dovolte mi, abych vám popřál krásné, příjemné odpoledne a věřím spolu s Pavlem, že dnešní humoriáda přispěje k příjemné, milé, krásné atmosféře.
0: Historky, scénky, písničky jsou tu k mání, k pátečnímu pousmání.
2: Humoriáda.

0: Tady je páteční humoriáda, písnička Petra Muka dozněla. Teď se dozvíme od našeho dnešního hosta Jana Přeučila, jak se má a co dělá.
1: No, mám se, Pavle, děkuji velice dobře, s mojí milovanou Evičkou užíváme si života a naplňujeme jednu krásnou myšlenku, kterou bych, jestli dovolíte, přátelé, vám všem doporučoval k zamyšlení. Umění života spočívá v tom, uvědomovat si krásu všedního dne.
0: Ano, a pan Přeučil i tento všední, možná i volební den, dozdobil svým elegantním, nejen kloboukem, ale i motýlkem pod krkem.
1: Děkuji, no, tak to bude já se na to velice zakládám, jo, protože herec by po všech stránkách měl být elegantní, noblesní a já to herecké gentlemanství velice propaguji a mám ho velice rád.
0: Já myslím, že spousta posluchaček i posluchačů s vámi souhlasí. Tak a já vám odsouhlasím hned první výběr, kdo to bude, koho si dáme.
1: Pavle, první výběr bude uslyšíme kolegu Pavla Landovského ve scénce, kterou si jistě rádi poslechněte.
0: Místo pro reklamu japonské firmy z pořadu Tak jsem tady.
2: Pamatuji si na svou první lásku. No jak to bych je, kolik je? Já tady mám hodinky, ale on taky musím o tom něco říct. Já jsem říkal, že bych chtěl hodinky, abych vlastně věděl, kdy mám udělat přestávku. Tak mi donesli hodinky, na který naprosto není vidět. Tam jsou to japonské hodinky, kde se mihají nějaký odlesky. A když jsme to studovali jsme ty hodinky, abych to viděl, kolik je hodin, tak jsme zjistili, že jsou hodinky značky Kundo. Co to? Japonsky. První láska, no tak, je to vždycky v takových chimerách, ale u mě to bylo jakou myslíte, platonickou, nebo kdo to psal, platonickou, nebo neplatonickou, že jo, platonický byly lásky různý, jo, to člověk jako stál někde do rána pod oknem a jenom tušil, že tam za tím oknem někdo je. Ale já jsem dobře věděl, že to tenkrát, už i tenkrát to mělo nějaké svoje velmi praktické podtexty, že jo. Ale pamatuju se, že jsem ještě nosil krátké kalhoty a chodili jsme v Pardubicích koupat s kukama. Vždycky jsme přijeli od cihelny, přeplavali jsme na druhou stranu řeky a tam byl takový sráz, tam bydleli břehule a z toho jsme skákali. A jednou jsme tam přijeli s těma 14-15 letýma kukama, že jo, a tam, v tom, kde jsme skákali, to tam ležela na dece taková starší ženská, mohlo by to tak se 26. Pro nás to byla baba, že jo. No a samozřejmě jsme skákali a já jsem jako viděl, jsem se furt hodně koukal taková, jako ta, skákal jsem s těma kukama a teďka jsme přišli na druhý břeh, že jdeme domů, a já jsem věděl, že se musím vrátit. Tušil jsem, že se musím vrátit. Tak jsem si přišla v hodinky, říkám, kučáme hodinky, hledali, my jedeme, a tak jsem hodinky vytáhl. Skočil jsem do vody, přeplaval jsem se zpátky. A teďka lezu z té vody, a co můžu říct, že 14, 15 roku. Tak jsem vylez a začal jsem skákat. Jednou už jsem byl omlácený, už jsem dělal 20 nějakých placáků. A vždycky jsem říkal, teď ti to řeknu. A zase jsem vylez, došel jsem k té dece, kde ona si takhle něco četla a zase prásk do vody. Já už jsem neviděl. A najednou vylezu a mě napad, 15. nápad, prostě jako jsem vylez vody a začal jsem skákat a vyklepávat si vodu z ucha. A pak jsem nějakým způsobem vykoktal tý dospělý ženský, jsem řekl, co to čtete? A ona jako to otočila a řekla, co čte. A já jsem si takhle set a furt jsem se na ní koukal. Jak na obrázek svatý a ona takhle opřený kolo měla okřu jakého niklovaného Holanděna, ten mě taky zajímal strašně. No a najednou ona říká, tak mládenče, já půjdu domů. A začala se prostě nějak převlíkat, jak to ženský dělají pod tou rekou, že jo, takhle si dělá nějakou reku a tam. A teďka asi to udělala na schvál, že jo. Jak si to takhle povolila, tak já jsem prostě uviděl, že jo, a vrch jsem se na ní prostě jak vrah z Vilnosti, že jo. Když mě ta ženská nepomohla, tak se...
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Pavel Landovský, můžete mít jeho, anebo Jiřího Suchého. Hmm. Pane Přeučile, s kým z nich jste se poznal víc?
1: No, já jsem Pavla Landovského pochopitelně také poznal, ale velice si vážím Jiřího Suchého a mám na něj krásnou vzpomínku, která mě hladí po srdci. A to je taková, jestli dovolíte, Pavle, v 60. letech, když jsem vstoupil do angažmá do divadla na Zábradlí, vznikala tam Činohra vedle pantomimy Ladislava Fialky. No a tu Činohru pomáhal zakladat Jiří Suchý. A první hra, kterou připravovali, se jmenovala Smutné Vánoce. Byla tam Ljuba Hermanová a řada dalších kolegů, Ivan Vyskočil a řada dalších kolegů. A potěšilo mě, když asi za 3 nebo za 4 neděle jsem potkal Jiřího Suchýho, říkal: Přeučko, v těch Smutných Vánocích jste byl velmi dobrý. A to mě velice potěšilo a mám z toho velkou radost.
0: Koho by to nepotěšilo, tato slova od klasika. Takže Pavel Landovský, anebo zmiňovaný Jiří Suchý. Hlasujte, dámy a páni, u rádia SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04. Telefonujete na 731 800 900. A teď se pohladíme jednou z písní Hany Hegerové, doslova s Fialkami.
3: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál,

Kas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: Mám vanu plnou fialek, fialový.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Víte, jak mluvit s umělou inteligencí? Na co si dávat pozor při použití platební karty nebo nákupu na e-shopu? A jak odhalit podvodný telefonát? Poradíme vám v rubrice Barbory Kvapilové Jak nenaletět. O záludnostech dnešní doby po celý říjen, každý všední den v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je Humoriáda, dnešní posádka Jan Přeučil a Pavel Kučera a vy na našem telefonu můžete hlasovat, jestli chcete Pavla Landovského nebo Jiřího Suchého. Kdo je tam? Dobrý den.
3: Tady je Marta, zdraví pana Honzu Přeučila.
4: Děkuji.
3: Jak se daří, pane Honziku?
4: Děkuji, daří se mi skvěle, s Evičkou ohromně.
3: No, tak až vám to vydrží do konce života.
2: Do nekonečna,
3: zdraví
2: dobře.
3: Zdraví taky Pavla Kučeru.
2: Zdravím.
3: A já bych dala asi Ačko a mějte se všichni hezky, ahoj.
2: Naslyšenou.
4: Vy také, Marti.
2: Asi Ačko, určitě Ačko máme zapsáno od Marty a jdeme dál. Kdo tam?
5: Dobré odpoledne, Pavle, zdravím vás, že mám Přeučila, já bych děkuji. Dal na něj, chtěl bych taky pana Suchého.
2: Děkuji, máme zapsáno, ano. Děkujeme, naslyšenou.
5: Já děkuju a ano.
4: Mějte se krásně.
2: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, pane Pavle, a zdravím vás a vašeho vzácného hosta, pana Přeučila.
4: Děkuji.
6: Pozdravujte vaši milovanou Evinku.
4: Děkuji, dvakrát.
6: Nemáte zač. A já bych dala pana Suchého.
4: Ano.
2: Máme zapsáno a děkujeme. Hezký víkend. Dobré odpoledne.
7: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle. To je Sukačka Stanislava.
2: Děkuji.
7: A srdečně zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji. Děkuji za pozdrav.
7: A přeji vám do dalšího let hlavně hodně zdraví.
4: Mm-hmm.
7: A dovolím si prostřednictvím rádia pozdravit vaši paní Evičku.
4: Děkuji, velice mě to těší, bude mít Evinka radost.
7: Ano, přeji příjemný víkend vám obou a vybírám Bčko.
2: Děkujeme, je to zapsáno, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
8: Dobré podzimní odpoledne, zdravím vás, Pavle, a všechny humoriádníky a humoriádnice, též zdravím moc ráda a slyším zároveň pana Jana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Dobrý den, pane Přeučil.
4: Těší mě velice.
8: Pozdravujte paní Evičku.
4: Děkuji.
8: Přeji vám vše dobré, ať jste šťastný a zdraví. Hlasuji teda, Pavle, pro Ačko a všem přeji krásný podzimně a barevně laděný víkend a večer a ještě hezčejší pondělní ráno a pohodový celý týden. Posluchačka Růžena, nashledanou.
4: Děkujeme. Růženko, my vám s Pavlem také přejeme všecko nejkrásnější.
2: Přesně tak a máme zvoleno, u nás už je zvoleno, Pavel Landovský bude pokračovat, bylo to těsné, ale je tady s námi opět. Proč se v Čechách krade?
9: Proč se v Čechách tolik krade? No, helejte, v Čechách se... Ono se krade všude, jak se říká, že ono se krade všude, ale v Čechách se krade, protože to je, si na to lidi zvykli. Je nejhorší. Lidi si zvykli krást a hlavně se krade proto, že to bylo hrdinství svým způsobem.
10: Byl takový tekačí, kdo neokrádá stát, okrádá rodinu, že jo, takový.
9: A byl to vlastně, to byl delikt, za který v podstatě ten člověk byl hrdina. Byl krát a byl hrdina. Protože se s tím byl, to byl jediný projev, placený projev proti státní činnosti, že on to ukázal, že on hrdina, že jo. Ten, a ten zvyk, Je tak hrůzně, že dneska si kradou lidi sami. On založí podnik a jde domů, no. Ze svého vlastního podniku. Čili krade se, protože si na to lidi zvykli. Který z vašich filmů vám je nejbližší? Vzpomínáte si, a je, jak říká, nějakou veselou historku z natáčení. No jo, no tak mám několik veselých historek z natáčení. Zajímavý je, že ty nejveselější historky z natáčení jsou z filmu, který dělal režisér Jiří Krejčík, že jo? Protože ten člověk sám přímo... tím svým nábojem a tím svým vztekem a svým humorem, že jo? Přímo navádí situaci, že to může tak dopadnout, že to tak skončí, že jo? Protože to je člověk, který skutečně je schopný držet v ruce kafe a pro pobavení všech takhle tam chodí, on takhle chodí, jako trošku, takhle chodí, jako podlame, v tom někdo přijde, říká, Rejšo, kolik je hodně? On říká, 17:30, polej se kafe. A hraje, že jako nic. Čili on přímo navozuje situace k tomu, aby se něco stalo. A já se zpamatuju, točili jsme na zámku Kozel, a to sice Hry, lásky, šálivé, to byl jeden z mých posledních filmů, pak už jsem spadl do jícnu státní bezpečnosti, jsem tam měl už svoji rubričku, že? A pamatuju se, že jsme točili, a tam byl taková jednoduchý záběr, jiný režisér, takový nějaký, no, by to nasvítil a natočil, bylo by to za 15 minut, 20 minut hotový.
0: Ne, tak, Jiří Krejčík.
9: Ten nám dal ze Sovákem, jak se tam krademe se tam s těma svíčkama, aby jsme se prohodili v těch komůrkách, tak jsme měli svíčky,
0: speciálně dovezený z Holandska na odkaď,
9: které byly dutý, vypadaly jako svíčky, a v těch svíčkách byly malé reflektorky, takhle, a z těch reflektorků jsme si museli svítit na ty držky, a na zádech jsme měli každý 30-kilovej, možná 20-kilovej akumulátor. Přesto jsme měli ty pláště a teď jsme takhle šli. Začalo se točit večer asi tak 8 hodin. Takhle jsme šli. Klapka jedna první, při 10. klapce už to byla třištotě na 11. A vždycky Krejčík říkal, byl vidět akumulátor, natočil ses, nebo já jsem, on se natočil, potom zase svíčka špatně svítila. Tak nad ránem, když už svítilo, muselo se to skoro udělat, tak najednou ten Jirka Sovák, který já už doutnal vedle mě skutečně 5 hodin, tak najednou začal takhle se postavil, srazil ten akumulátor na zem, začal rvát z těch rukávů ty dráty, kleksy a začal řvát. V hlavní roli svíčka! Pán Sovák jde do prděle! Hlavní roli svíčka!
2: Humoriáda. Tak nedá mi to nenavázat na Pavla Landovského a nezeptat se pana Přeučila na nějaké složitosti natáčení, i třeba přímo s panem Krejčíkem, či co?
4: No tak já jsem natočil řadu filmů, řadu padouchů, rošťáků, to je pravda. Máme i takový pořad s mojí Evičkou, Zloun a Popelka, a kde já hraju Zloun, je Evinka, je Popelka, samozřejmě. No a režiséra Krejčíka jsem pochopitelně poznal. Měl jsem tu čest hrát v několika jeho filmy a mimo jiné on i režíroval v divadle na Zábradlí. A vzpomínám si jednou na takovou situaci, kdy jsme zkoušeli a on stále říkal na tom jevišti, vás není moc slyšet. Já jsem říkal, pane režisére, na jevišti se musí mluvit dynamicky, výrazně, plasticky, aby to divák slyšel. Oproti kameře, kde ten projev musí být civilní, ale přesto i srozumitelný. No a blížila se generálka pro seniory, veřejná generálka, a přišel za mnou a říkal, Přeučko, ono vás není moc slyšet. Já jsem říkal, no na to téma přes měsíci si povídám. A on říkal, uděláme jednu věc. Bude generálka pro seniory, já vás budu poslouchat. Když zjistím, že vás není moc slyšet, půjdu pod jeviště, opřu se pravou rukou o stěnu, levou ruku si dám na čelo a když mě tam takto uvidíte, přidáte do hlasu a budete mluvit srozumitelně, přesně, jasně, jednoznačně. Já jsem to říkal svojí kolegyně Hanice Smrčkový, hráli jsme hráli, probíhala generálka, podívám se a vidím tam, jak tam stojí v rohu, aha, říkám si, režisér Krejčík s majcem ruku. Haničce, přidali jsme do hrasu, odehráli jsme první půlku, pšatnou běží nám Krejčík a křičí, krávy, žvali jste jak krávy. A já jsem říkal, pane režisére, když jste tam takhle stál, ale to jsem nebyl já, to byl někdo jiný. To byl penzista, který špatně slyšel a šel si to poslechnout.
2: Tak to bylo panu Krejčíkovi. My se vrátíme za chvíli do našeho výběru archivního a náš dnešní host Jan Přeučil bude vybírat další váš páteční humor a pak už zase opět se pustíme do dalšího hlasování. Humoriáda pokračuje.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Po optimistické písni Olgy Lounové se vracíme s panem Přeučilem k výběru dalších ukázek. Koho bychom si mohli dát?
2: No, Pavle, já bych vybral vynikajícího zajímavého herce s ohromným smyslem pro humor, a to je Bohumil Bezouška. Já jsem měl tu čest ho poznat, a to bylo, jestli dovolíte, taková jenom moje osobní poznámka. Když jsem studoval na DAMU, tak můj hlavní profesor Radovan Lukavský chtěl, abychom statovali v Národním divadle, abychom si vydělali nějakou korunku na život a tak dále jako študáci. A byla tam inscenace Don Juan, v hlavní roli pan Grossman, pan Kopecký ten, a hrál tam taky Bohumil Bezouška. A my jsme mu dělali s Honzou Šmídem takový jakoby malej servis na tom jevišti. Byl velice perfektní, příjemný a k nám, k začínajícím hercům, velice vlídej. On měl svůj osobitý smysl pro humor.
1: Pěkná spolupráce.
2: Ano, ano, bylo to velice fajn. Ano.
1: Tak Bohumil Bezouška a Milosrdná opona.
3: Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel. No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu, a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání. Hned od začátku navíc neměli Dostála moc rádi a on je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo. Rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty, nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod a sám potom večer při premiéře nablejskaný jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. Šák do té četnické kožené brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No, Roland s Rašilovem na sebe významně pohlédli. Nebylo to ani třeba, protože okamžitě pochopili, že jim náhoda dala do ruky znamenitou kartu, že si schladějí na panu režisérovi žáhu a pomstějí se mu za všechny šikany při zkouškách. Do mrazivýho ticha řekl Roland: a kde máš četníku zatykač? Dostal za úpěl, nějaký, vždycky, když byl nešťastný, tak vyl udělal. Za úpěl a znova řekl, zablábolil ten text. Vydej nám svého syna, on je Jura Ďábel. Rašilov přešel pomalu celý jeviště sem a tam a v duchu si sumíroval větu, aby to bylo taky tak blbý jako ten text. A pak řekl: nemaje zatykače, on ti syna nevydaje. Pán se hned přidával a říkal, jak pravíť, pan rádní, nemá je zatykače, já ti syna nevydaje. Dostal, viděl, že je zle, tak se rozeběh, utek ze scény a za scénou utrh ze zdi první papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, totoť není zatykač. Toť jakás stará divadelní cedule. Nemá je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda zpráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: On měl svůj typický humor Bezdouška a dokonce je o něm známo, že on jezdil různě po různých místech a dělal různé vypravování a tak dále a lidé se tím ohromně bavili a prožívali krásné chvíle.
1: Ano, já si teď vypůjčím jeho přechodníky a další věci. Maje dalších scének vyzývaje posluchače k dalšímu hlasování. Bohumil Bezdouška Ačko, Petr Novotný Bčko v tuto chvíli. Humor mezera A nebo B, hlasujte SMS na 90 0 11 0. 4, telefon 731 800 900.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli. Vybíráte Bohumila Bezoušku nebo Petra Novotného. Co vy na to? Dobrý den.
3: Dobré odpoledne. Tady je Pavel z Chocera. Zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
2: Studia. I vás.
3: A určitě vybírám pana Bezoušku.
2: Zapsáno. Ano. Mějte se hezky.
4: Naschledanou.
2: Dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobré odpoledne, tady František Kalkrat, byl tam zdravím pana Přeučila i
4: děkuji.
5: Vás, Pavlíku.
2: Zdravíme.
5: A chtěl bych pana Bezoušku.
4: Ano.
5: Máme. Zdravím Švadlenku, díky, mějte se.
4: Taky, ano. Mějte se taky, moc hezky.
2: Máme zapsáno. Zdá se, že pan Přeučil pana Bezoušku zvolil velmi dobře zatím. Dobré odpoledne.
4: Tak to mě těší.
6: Krásné, dobré odpoledne, mám oběma do studia, tady Honza z Hostomic u Bíliny. A přejíce se pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Výborně. Děkujeme i za přechodník, naslyšenou a zveme dalšího. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady vás zdraví Pepa z Pardubic, právě do služby k hasičům. A já bych hlasoval pro Bohumila Bezoušku a hlavně tady pana Přeučila.
4: Ano, děkuji a zdravím službu. Do Pardubic, do mojeho rodného města.
7: Ano, jsem si to vědom, pane Přeučil, děkuji. Tak,
4: také děkuji.
2: Hezký víkend, dobré odpoledne, kdo je s námi?
8: Dobrý den, tady Josef z Prahy, zdravím pana Přeučila.
4: Děkuji.
8: Vás, pane Pavle.
2: Zdravíme.
8: Taky pana Bezoušku.
4: Ano,
2: zapsáno. Díky. Tak nevím, jestli mám zkoušet i další hlasy, už máme sebráno dost, ale vyzkoušíme. Dobrý den, kdo je zde? Haló.
4: Haló.
2: Tak tady se neslyšíme, ale tady se snad slyšíme. Dobrý den.
9: Dobrý den, tady Eva z Uherského Hradiště. A taky bych chtěla pana Bezoušku a oba dva vás zdravím do rádia.
4: Děkujeme, Evičko.
2: Děkujeme. Snad nějaký zastánce Petra Novotného. Dobré odpoledne.
10: Dobrý den, tady Eva Schodová. Zdravím vás a pana Přeučila.
4: Děkuji.
10: A chtěla bych pana Bezoušku.
4: Ano.
2: Dobrá, děkujeme krásně. Tak, sečteme všechno, co dorazilo a výsledek
4: a jak to
2: je.
4: Vypadá, Pavlíku?
2: Pokračujeme s monogramem BB, Bohumil Bezouška je tady.
4: Ano.
11: U někdejšího šéfrežiséra Josefa Bezdíčka jsme v rozhlase natáčeli jakousi hru a poslední natáčecí frekvence připadla na sobotní dopoledne. Jednu z čelných rolí hrál Jan Pivec, který měl o 2 hodin odpoledne v Tylově divadle představení Goldonyho Sluhy dvou pánů. Hrál titulní roli a hru začínal. Jak říkají herci, měl první slovo. Poslední asi 15-minutový záběr nějak nešel. Bezdíček piloval, ale spokojen pořád nebyl. Byla skoro 1 hodina, kdy měla frekvence končit a Bezdíček povídá: dámy a pánové, nemohu si pomoci, zkusíme ten záběr vzít ještě jednou. Ozval se Pivec, že má od 2 představení a že nemůže přijít do divadla na poslední chvíli. Bezdíček dal zavolat do divadla, že Pivec přijde kolem 2:30, aby ho neschánili, a uklidnil Pivce, kterému slíbil, že ho rozhlasový vůz doveze až do divadla a že na něj bude čekat řidič ve vrátnici. No a tak jsme to nějak nakonec zdárně natočili, Pivec byl jako na jehlách a utíkal dolů do vrátnice. A jak to nakonec dopadlo, to jsme se dozvěděli až v divadelní šatně. Já vám, kluci, přiběhnu do té vrátnice, no to se ví, já byl jako na trní, už bylo skoro půl druhý a tam seděli v té vrátnici dva chlapy nad šachovnicí a já na ně, prosím vás, kde je pro mě ten řidič a to auto? Moment, moment, kamaráde, povídá jeden z těch šachistů, počkat, uděláme to takhle, potáhneme koníčkem, tak se to musí, tradadá, prospěvoval si a věžička je v prdelce, tradadá. A ne, ne, ne, co kdybychom táhli radši tadyhle pindíkem a nakopli dámičku, tram, tadadá, pro Kristovi rány, zaúpěl jsem to auto, teď já projedu představení. Momentiček, mladíku, a teď si dáme pro změnu šášek jako hrášek, tradadá, ne, ne, miláčku, tam táhnout nemůžeš, to je bloknutý střelečkem, jo, tam taky ne, to je v šachu, jedině do růžku, tak, a šoupneme dopředu pindíka a seš v hajzlu, kamaráde. Hergot, kruci, zařval jsem, co je s tím autákem? Jo, jo, to auto, jako pro bezdíčka, že jo? Tak to není, volali z autoprovozu, že mají všecko venku.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Jsem rád, Pavle, že se tam zmínili o Pivcovi. To byl geniální herec. Já jsem ho miloval, i můj profesor Lukavský ho miloval, on byl neskutečný. Neskutečný.
2: No, tak to byla další vzpomínka na další herecké eso a my vracíme do hry teď Jiřího Suchého na Ačku a Petra Novotného na Bčku, takže ať je velryba je výstup pana Suchého a pan Novotný s reklamací mobilu by tu byl, kdybyste ho zvolili. SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 01 04 dejte najevo svou náklonost anebo zavolejte na 731 800 900.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu dají naši posluchači šanci v tuto chvíli? Bude to Jiří Suchý nebo Petr Novotný, aby vás pobavili před víkendem. Dobrý den.
2: Krásný víkend, Pavle, vám i panu Přehoučilovi.
3: Děkuji.
2: Dobrý den, tady Veronika Rakovník a prosila bych pana Jiřího Suchého a přeju všem krásný i posluchačům krásný víkend podzimní, tak uvidíme,
3: ano,
1: jak to dopadne všechno. Děkujeme, Veroniko. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlkavý, zdravím vás, Pavle, i pana Přeučila.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Zdravíme.
4: A hlasuji pro pana Suchého tež.
1: Ano. Děkujeme pěkně. Hezkou sobotu a neděli. Dobré odpoledne.
5: Přeju hezké odpoledne. Tady Honza z Mariánských Lázní.
1: Další Honza, to je
3: ano,
1: Honzu.
3: Star Honzíku.
1: A v kalendáři je přitom Štefan a Sára.
5: Já bych prosil pana Suchého.
1: Dobře, ano. Máme zapsáno. Hezký víkend.
5: A teď zdravím pana Přeučila i vás, pane Pavle.
3: Děkuji, Honzíku.
1: Máváme. Dobré odpoledne. Haló. Tak. Někdo se dovolal, ale asi si ještě odskočil. No, nemáme tolik času, bohužel. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobré odpoledne přeji vám a zdravím pana Přeučila, kterého si velice vážím.
3: Děkuji.
6: Jeho krásnou češtinu. A chtěla bych pana Suchého.
1: Děkujeme, ano, za váš hlas a mějte se. Dobré odpoledne, zdravíme. Tak, ještě to zkusíme jednou. Kdo je s námi? Haló.
7: Jo, dobrý den, tady Vlasta ze Žďáru. Prosila bych pana Suchého.
3: Ano,
1: děkujeme i za váš
3: hlas. My také děkujeme.
1: Naslyšenou, krásný víkend i vám. Tak přátelé, jdeme to sečíst, je možná
3: a jak to vypadá, Pavlíku?
1: Trošku víc jasné. Ať žije velryba, Jiří Suchý, to je závěrečný výstup.
8: Ať žije velryba. Totiž, když je člověk literární postavou a toulá se písemnictvím, jako já, tak nemusí chodit pořád pěšky. Já jsem zrovna nedávno jel vlakem, nevím už proč, snad jsem byl dlouhou dobu čistý nebo co. A naproti mně seděli dva biolózy a bavili se o velrybách. Zřejmě to nebyli žádný detailisti. Ten mladší biolog, tomu byli tak 4, tvrdil, že velryba má nohy. Chtěl jsem mu vysvětlit, že velryba nemůže mít nohy, protože velryba je savec a savci... No, jsem mu nechal bejt, přece nebudu šel takhle. No a pak jsem si vyndal knížku, že si budu jako číst. Vyndám si Švejka, otevřu, oni jsou to logaritmické tabulky. Komunální knihař mi to váže, všecko na jedno brdo. No ale nechme satiry. Zkrátka, začal jsem se díky tomuto omylu nudit. No a naproti mě si sedí někdo, kdo si vymýšlí hlouposti prostě, velrybu s nohama. A protože jsou mu 4 roky a protože mu to tím pádem projde, má o zábavu postaráno. A já mu začínám závidět. Já kdybych si začal takhle vymýšlet, já bych si to nemohl dovolit ve svých letech. Jak by to vypadalo, kdybych si začal vymýšlet velrybu s nohama? Tak vy tvrdíte, že velryba má nohy? No, tvrdím, no a? Dokažte to. No a jaký jsem? Kdyby skutečně existovala velryba, která by měla nohy, že by se v té věci jako mohla za mě potom postavit, no, tak si troufnu. Jenomže to zase už by nebyla legrace. No, vlak jel dál, cesta byla dlouhá a umorná a tak jsem si řekl, když on může nahlas, tak já můžu v duchu. A začal jsem si vymýšlet, abych nekopíroval velrybu s rukama. A přišel jsem na to, že to je vlastně ohromná věc, taková velryba s rukama. Třeba pro divadla rovnou, když ráda tleská. Totiž to něco vydá, to jsou ruce jak Švehlovy pozemky. Blbost, to jsou velruce. Taková velryba, když jednou tleskne, tak to vypadá jako 10minutový aplaus. Takový zvířátko podchytit, zvát si ho na premiéry, no, nenápadně ho zamíchat někam mezi lidi, to by byl úspěch zaručen. To ovšem jenom veliká divadla můžou a potřebujou. Víte, já si stejně často říkám, že jednou přijde doba, kdy bude svět úplně jinačí. Lidi totiž přestanou mít starosti, začnou si vymýšlet, jako ten v tom vlaku. Budou mít víc času i na hloupostičky, zkrátka stanou se tak trochu dětmi a jejich děti, ty už nepřestanou bejt dětmi. Takže svět se promění vlastně v takový obrovský jesle a pak najednou tady bude místo i pro tu velrybu s nohama.
3: Tak to byl krásný závěr, že?
1: Já myslím, že můžeme souhlasit a hrajeme si jako děti i v humoriádě. Pane Přeučile, děkujeme, mějte se hezky.
3: A jenom takovou krásnou myšlenku bych řekl, kterou jsem se dozvěděl, když jsem hostoval v Ypsilonce ve hře TGM v kostce. Má krásnou myšlenku. Důležité je umět se celý život dívat na svět dětskýma očima.
1: Podepisuje i Pavel Kučera. Krásný víkend.
9: Žil jsem ženám, děťom, mamám. Svoju hlbokou úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Hnutí STAN v Pardubicích odstoupilo z jednání o koalici s ANO. Sněmovní rozpočtový výbor dnes projedná návrh státního rozpočtu na příští rok. Pardubičtí hokejisté vyhráli nad Třincem 5-4 v prodloužení. A počasí v kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, přehánky a teploty do 14 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní ráno. Hnutí STAN odstoupilo z jednání o koalici s hnutím ANO a s koalicí Žijeme Pardubice. Jedná s dalšími subjekty o koaliční spolupráci. Uvedl to lídr Daniel Vondra večer v tiskovém prohlášení. V Pardubicích vyhrálo volby hnutí ANO, které s Žijeme Pardubice ještě v sobotu večer přizvalo ke koaliční spolupráci STAN. Trojblok by měl 20 hlasů. Proti této spolupráci se však ozvala poslankyně Anežka Nedomová z hnutí.

0: STAN, která získala zastupitelský mandát. Moravské Třebové se daří snižovat počet holubů v centru města. Pomáhá s tím městský holubník v půdních prostorách základní školy v ulici Československé armády. Ochránci zvířat v něm holubům vyměňují snesená vejce za umělá a tím omezují jejich rozmnožování. Vysvětluje spoluautorka projektu Denisa Kršňáková.
1: Každý měsíc odebíráme zhruba kolem 15 kusů vajíček, který potom nahradíme replikami a odebrali jsme od začátku roku 75 kilo trusu. Ten potom používáme dál na hnojení rostlin, který si odebírají technické služby.
0: Poslanci rozpočtového výboru dnes mají na programu návrh státního rozpočtu na příští rok. Měli by vydat doporučení pro úvodní kolo projednávání rozpočtu na plénu sněmovny. Vládní návrh počítá se schodkem 386 miliard korun. V prvním čtení budou poslanci schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu, ty pak už nebude možné měnit. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Sněmovna by ho v prvním čtení měla začít projednávat 21. října. Sport. Hokejisté Pardubic jako první připravili v tomto ročníku extraligy Třinec o body. V 10. kole základní části vyhráli na svém ledě 5-4 v prodloužení. Východočeši do zápasu dobře vstoupili a vedli o 2 branky. Třinec ale od druhé třetiny zlepšil hru, vyrovnal a dostal se i do vedení. V nastaveném čase rozhodl povedenou sólovou akcí pardubický útočník Jan Mandát. Utkání hodnotí asistent trenéra pardubických hokejistů Václav Kočí.
2: Druhou třetinu soupeř přidal. Naše hra se malinko rozbila, soupeř byl mnohem lepší. A třetí třetina si myslím, že byla spíš taková zábavná pro diváky. Pro nás byla šťastná, že jsme vyrovnali na 4-4 a v prodloužení už to je tak, že soupeř měl šanci. My jsme jednu využili a vyhráli.
0: V dalších zápasech Sparta porazila Vítkovice 3-0, Mladá Boleslav vyhrála nad Litvínovem 2-1, Budějovice doma přehráli Liberec 4-3, Karlovy Vary zvítězily nad Kladnem 3-1, Hradec přehrál Olomouc 3-1 a Brno doma prohrálo s Plzní 1-2 po prodloužení. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, ojediněle přehánky, na horách srážky četnější. Pondělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré až velmi dobré, tlak mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Hezké ráno, vstoupili jsme do 42. týdne roku 2026, je pondělí 12. října, krátce po 5. hodině. Co musí vědci udělat, aby se včely v laboratoři cítily jako venku? Třeba na ně svítit od spodu, anebo jim pečlivě hlídat vlhkost a teplotu. Právě to teď dělají odborníci ve speciální proletové hale. Testují tam totiž přípravek, který by mohl včely chránit před morem a hnilobou včelího plodu. Za chvíli se právě tam v našem vysílání vypravíme. A nabídneme i muziku, třeba Petra Kotvalda, Lucí Bílou, Genesis, Demara Matušku anebo Petra Reska.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 4 minuty a bude 16:15, je pondělí 12. října, Český rozhlas Pardubice ve vašem rádiu. Slovinci v referendu těsnou většinou zamítli vládní reformní program označovaný opozicí za autoritářský a tím zasadili symbolickou porážku nacionalistickému premiérovi Janezi Janšovi. Informuje o tom agentura AFP. Občané sice odmítli rozšíření pravomocí parlamentních vyšetřovacích komisí, vyslovili se ale pro zrušení koncesionářských poplatků. Vzhledem k těsnému výsledku je podle agentury APA nejisté, jestli ke zrušení opravdu dojde, a to i proto, že referendum není právně závazné. Další zprávy u nás přesně o 17:30. Teď slíbené téma, mor anebo hníloba včelího plodu pro včelaře často znamenají likvidaci celého úlu. Vědci z Biotechnologického ústavu Akademie věd společně se včelařskými a technickými odborníky proto testují nový přípravek, který by tomu mohl zabránit. Zkouší ho ve speciální proletové hale v Terezíně. Jak se přesvědčila reportérka Karolína Burdová, včely tam mají nasimulované pro ně přirozené venkovní podmínky.
1: Takže budeme vstupovat do zvířetníků, ten je rozdělený na infekční a neinfekční zónu, takže musíte mít příslušný overoly, kombinézy.
2: My teď přicházíme do proletové haly, vědci tu pracují s patogeny, které se nesmějí dostat ven z areálu, vysvětluje mi Ladislav Pažout z firmy Dintec, která s vědci na vývoji přípravku spolupracuje.
1: Nacházíme se v prostředí, kde je potlak.
2: Před námi je velký síťovaný stan, uvnitř jsou malé úly, každý zhruba s tisícovkou včel a královnou. Jenže tahle hala není jen bezpečná, musí včelám co nejvěrněji nahradit jejich přirozené prostředí, popisuje Petr Malý z Biotechnologického ústavu Akademie věd.
3: Abychom mohli prokázat účinnost toho vyvíjeného přípravku, tak my nemůžeme infikovat včely ve volné přírodě, protože tam by došlo k nekontrolovanému šíření. Takže tohle, to, co tady vidíme teď, takových zařízení je opravdu jenom několik v Evropě.
2: Pojďme se do toho stanu přímo podívat. Tak my nad sebou máme takovou speciální folii nebo alobal, vypadá to jako alobal.
3: Ano, to je proto, abychom dokázali připravit včelám přirozené prostředí tím, že se to světlo rozptyluje odrazem.
2: A právě v tomhle prostoru teď zkoušejí nový preventivní přípravek proti moru a hnilobě včelího plodu. Do potravy včel podle Petra Malého přidávají speciální protein, který má ničit bakterie napadající larvy.
3: Jsou to v podstatě enzymy a pomocí potravy tak včely vyrobí mateří kašičku. Oni zmetabolizují ten protein a potom pomocí krmení larev přenesou ten protein do trávicího ústrojí těch larev, a takže ty larvy jsou vybaveny ochranou proti těm bakteriím.
2: Přípravek ale ještě čekají další testy. Je potřeba například zjistit, jestli po něm nezůstávají stopy v medu nebo vosku. Včelaři by ho mohli začít používat do 3 až 4 let. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Severní Korea vypálila několik balistických raket směrem k Japonskému moři, které pravděpodobně dopadly mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska. Dnes to uvedly tiskové agentury. Zpráva přichází několik dní poté, co se Jižní Korea snažila otestovat svůj první systém hypersonických klouzavých střel. Je pondělí 12. října, sledujeme situaci ve světě, ale taky u nás doma a taky přímo v Pardubickém kraji. Další zprávy tady budou přesně o 17:30, tedy za 13 minut. Aktuálně teď z pardubické městské hromadné dopravy. Ode dneška do 20. listopadu bude kvůli rekonstrukci plynovodu zastávka Slovany u přejezdu ve směru do centra uzavřená bez náhrady. Nejbližší obsluhovanou zastávkou je zastávka Slovany Točna.
1: Počasí.
0: Co chystá počasí na ten dnešní den, tak po studené noci, kdy teploty klesají na 6 až 3 stupně Celsia a ojediněle se objevují přízemní mrazíky, bychom přes den měli naměřit mezi 11 a 14 stupni Celsia. Na horách to bude od 5 do 8, k tomu oblačno až polojasno, ojediněle s přeháňkami, na horách budou přeháňky četnější a na hřebenech i smíšené nebo sněhové. Večer už budou srážky ustávat a oblačnosti ubyde.
2: Bazar!
3: Kdo má dlouhé uši a už tento pátek zamíří do Holic?
4: Miroslav Hruban a Zdeněk Novák?
3: Ano, a taky králíci a k tomu i holuby a drůbež.
4: Už po 20. se v Holicích koná krajská výstava králíků, holubů a drůbeže Pardubického kraje.
3: V pátek 16. října od 14 do 15 budeme přímo z výstavy vysílat živě.
4: V pátek nás poslouchejte a v sobotu se přijeďte podívat.
1: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
5: Už po nás jdou. Musíme se ztratit.

0: děkuju ti.
1: A my děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Pardubice v pondělí 12. října a teď máme 6,5 minuty po čtvrt na 6. Je to přesně 95 let, co se nahoře Corcovado nad brazilským Rio de Janeiro slavnostně odhalovala 30 metrů vysoká socha Krista. A socha to je taky dnešní téma pro předškoláky a redaktorku Terezu Beránkovou.
2: Děti, víte, co je socha?
3: Socha je něco kamenného, třeba šnák, nebo medvěd, nebo Drákula, nebo netopír, nebo socha.
2: A jak je taková socha velká?
3: 300 metrů.
4: Já vím.
5: Třeba socha je vysoká 3 metry.
6: 8 metrů.
7: Třeba může být socha hora.
2: A víte, z čeho socha může být?
8: Z toho, z kameniště.
9: Z ledu.
10: Ze sněhu.
11: Třeba z knížek nebo z plišáku nebo omalovánek nebo hraškama.
12: Z gumy.
13: Z kamenu, z ledu, ze sněhu a ze dřeva.
2: A jak se taková socha vyrábí?
14: S nějakýma nástrojima, který můžou postavit tu sochu.
2: S jakými nástroji?
14: Nevím, jak se jmenují, ale vím, jak vypadají.
2: A jak vypadají?
14: Taková plotka, která takhle dělá takový ten beton a on pak ten beton čtvrne a pak takový ty nástroje, který to jako dloubnou.
15: Socha se vyrábí, že máš takový špičatý nástroj a kolem toho máš takovou dřevěný držátko a takhle s tím tlučeš do té sochy.
16: A pak to bude hotový a pak můžou si to odvíjet.

0: Nachystané jsou další ranní zprávy s Michaelou Spáčilovou.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Vítězem komunálních voleb v Chrasti na Chrudimsku je sdružení Naše Chrast vedené starostou Vojtěchem Krňanským. Získalo přes 52% hlasů. Tomu zajistí v 15členném zastupitelstvu 8 mandátů. Lesy České republiky chystají úpravu Prosečského potoka. Podnik vypsal zakázku na opravu poškozené části koryta a 3 kamenných stupňů. Dno tam bude zajištěné půltunovými kamennými bloky. Odhadované náklady jsou více než 2 miliony korun. Hradec Králové chce ve svých mateřských školách otevřít speciální logopedické třídy pro děti se závažnými vadami řeči. Měly by pomoci dětem, kterým potíže s komunikací komplikují další vzdělávání a další vývoj. Město předběžně počítá s jednou třídou v každé ze školek 4 lístek, kamarád a klíček. Švédská královská akademie věd předpolednem oznámí laureáta nebo laureáty Nobelovy ceny za ekonomii. Loni získala trojice vědců za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Ocenění za ekonomii je vyhlašované jako poslední. Na řadě je sport. Velkou Pardubickou vyhrál druhý rok po sobě irský kůň. Na loňský triumf Stamptowna v nejtěžším překážkovém dostihu kontinentální Evropy navázal letos desetiletý valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval irský žokej Keith Michael Donahue. Druhý byl Jan Faltejsek, který jel v sedle Godfreyho vítěze z roku 2024. A počasí. Dnes čekejte v regionu oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky, na horách budou srážky četnější. Pondělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky dnes budou většinou dobré až velmi dobré, tlak mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Porouchaná dodávka překáží na dálnici D11, stojí v levém jízdním pruhu v okolí 35. kilometru ve směru na Prahu, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Zábavná videa vytvořená umělou inteligencí jsou čím dál dokonalejší. Někdy si ani neuvědomujeme, že k nám mluví lidé, kteří ve skutečnosti neexistují. Jak nenaletět, tak to se dozvíte krátce po 9:30 v dalším vydání naší série, která je úplně nová pro celý měsíc říjen. Dnes je pondělí 12. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Krátce po 17:30 čeká nás i muzika. Za chvíli Václav Neckář a už teď Divokej byl.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: 6 minut a bude 6:45. Posloucháte pondělní Dobré ráno Českého rozhlasu Pardubice. Teď se zaměříme na dnešní noviny s Michaelou Spáčilovou. Hezké ráno.
1: Krásné ráno.
2: K ranní kávě denní tisk.
0: Voliči v Pardubickém kraji v uplynulých volbách většinou potvrdili stávající rozložení sil na radnicích. V některých městech ale nejspíš dojde ke změně. Jestli se někde dá mluvit o překvapení voleb, pak rozhodně ve Vysokém Mýtě. Nové uskupení Mladé Mýto zaznamenalo hned při své volební premiéře výrazný úspěch. Jeho kandidáti měli průměrný věk necelých 42 let. I když kandidátku vedl Roman Rozlivka, voliči preferencemi na první místo vynesli ředitele krajského technického muzea a bývalého poslance Jiřího Junka. Sdružení nestraníků skončilo na druhém místě a získalo 4 mandáty, což je o 2 méně než v minulých volbách. Lídrem nestraníků je dosavadní starosta František Jiraský. V Mlančkrouně na rozdíl od Vysokého Mýta neuspělo nové uskupení, ale dosavadní opozice v podobě Demokratického fóra. To si oproti minulým volbám polepšilo o 4 mandáty. Se ziskem skoro 26% hlasů a 6 křesly se stalo nejsilnějším uskupením v zastupitelstvu. Na druhém místě skončilo Mlančkrounské fórum dosavadního starosty Radima Vetkého s 5 mandáty, což je o 2 méně než v roce 2022. Informuje Mladá fronta dnes.
1: 16 let stojí v čele Svitav a po dalším volebním vítězství má nakročeno k pokračování. Starosta a senátor David Šimek ze Sdružení pro město v rozhovoru pro deník mluví o skloubení obou funkcí, návratu za školní katedru i o chybách, kterých se během let na radnici dopustil. Přiznává, že některá rozhodnutí by dnes udělal jinak. Jeho cesta z ředitelny přes radnici až do horní komory parlamentu ukazuje, jak může zájem o financování škol přerůst v dlouhodobou politickou kariéru.
0: Londýnské divadlo Globe otevřelo ve svém sídle nové výzkumné centrum, první londýnskou veřejnou knihovnu specializovanou na dílo Williama Shakespearea. O tématu píše britský server BBC. Centrum uchovává přes 6000 svazků věnovaných Shakespeareovi, raně novověkému dramatu i historii divadelní scény. Součástí sbírky je taky skoro 500 vzácných výtisků ze 16. a 17. století. Divadlo se otevřením centra snaží čelit současnému trendu rušení knihoven a reagovat na současnou krizi čtenářství. Cílem projektu je podle vedoucího oddělení vytvořit prostor, který propojí historický odkaz slavného dramatika s veřejností.

0: Ve 6:45 posloucháte Český rozhlas Pardubice, je pondělí 12. října a my se teď podíváme do různých knihoven po Pardubickém kraji. Stavíme se v té městské v Litomyšli, kde bude první část workshopové série AI bez mýtů, kde začít a na co si dát pozor. Začátek je v 17 hodin. V krajské knihovně v Pardubicích tam budou moct děti poznat základy programování v 16 hodin. Začne kroužek pro děti ve věku 10 až 15 let, které baví počítače, technologie a tvoření. Zábavnou a hravou formou se seznámí se základy programování a naučí se vytvářet vlastní hry, animace a jednoduché projekty. Budou rozvíjet logické myšlení, kreativitu, samostatnost i schopnost řešit problémy. Čeká je spousta objevování, experimentování a radosti z vlastních nápadů. Na takzvaný Coder Club je ale nutné se přihlásit na webu knihovny. V knihovním centru u Vokolků v Pardubicích se bude promítat online divadelní představení Václav Havel Vyrozumění v 18 hodin. Je to součást celostátního projektu Havel 90, kterým si připomínáme nedožité 90. Václava Havla. Při této příležitosti během října promítají 4 divadelní hry, jejich autorem je právě Václav Havel. Dnes tedy to bude představení Vyrozumění, jak jsme říkali, v 18 hodin. A ve stejném čase v městské knihovně v České Třebové bude komentovaná prohlídka. Budete si moci projít společně jednotlivá patra budovy knihovny, podívat se i do míst běžně nepřístupných a odhalit zajímavosti z jeho každodenního provozu. Sraz je u hlavního vchodu knihovny na adrese Pražského 452. Počasí. V pondělí v Pardubickém kraji bude oblačné až polojasné, jenom výjimečně se objeví přehánky, víc jich bude na horách, na hřebenech můžou být dokonce i smíšené nebo sněhové, večer už budou ustávat a oblačnosti ubyde. Teplotní maxima 11 až 14, na horách od 5 do 8 stupňů Celsia. Vítr mírný západní až severozápadní bude večer slábnout. Rozptylové podmínky teď ráno a večer místy mírně nepříznivé, přes den dobré až velmi dobré.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Kropenaté kuřice, slovenské sýry nebo domácí med. To vše se dá pořídit v Rosicích u Chrasti. Projdeme s vámi tradiční rosické trhy, navštívíme Muzeum života na vesnici v areálu bývalé cihelny a nahlédneme také do místního zemědělského družstva. Rosicemi na Chrudimsku vás provede Vilém Branda.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Rok 2026 je v jistém směru výjimečný, rozhodně pro pochoutkový rok, který slaví 10 let. My jsme si připomněli všech 36 výherních receptů z předchozích let a vy po celý říjen můžete hlasovat o recept desetiletí. Je to konkrétně na webu pochoutkovýrok.cz, kde vybíráte ten nejlepší a vyhrajte rozhodně taky zajímavé ceny. Kdo by mohl zvítězit, tak to je zámecký kunštátský perník paní Marie z Poličky a nebo třeba záhorácké závitky paní Jany z Ústí nad Orlicí. Tak se podívejte, třeba si zkuste nějaký recept připravit a hlavně hlasujte ještě jednou na webu pochoutkovýrok.cz. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, 5.52, je pondělí 12. října a co vás čeká po 13. hodině, tak to bude pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess mě zpovídá lidi, kteří ve svém životě něco dokázali a dnes to bude spisovatelka Kateřina Tučková.
1: Gerda Šnirch se po 16 letech dostala na plátno. A já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Jinou Gertu než tu, kterou jsi vysněla nebo napsala?
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje.
0: Po 13. hodině u Oskara Hesse v Osobnostech Česka spisovatelka Kateřina Tučková.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.

0: Strýcu Jožine, pojďte dál.
1: A která pak vy jste?
0: No já jsem vaše švagrová, vítajte pěkně.
1: A sakra to mám štěstí. Vy jste švagrová tohoto času největší krasavice v městečku. Ten samý systém jako krasavice...
0: Postřižiny.
1: Od 17. října ve Východočeském divadle v Pardubicích.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Šest hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Chrudimský útulek bude pokračovat v odchytech toulavých koček. Koalice projedná spornou novelu školského zákona. Velkou Pardubickou vyhrál podruhé za sebou irský kůň. V kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, přehaňky a teploty do 14 stupňů. Dobré pondělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. V Heřmanově městci obhájilo vítězství v komunálních volbách sdružení Patrioti vedené starostou Alešem Jiroutkem. V 21 členem zastupitelstvu bude mít 8 mandátů. Druhé bylo Živé město s 5 mandáty, po 3 získali Heřmani a sdružení Společně pro Heřmanův městec. V Chrudimi chystají další vlnu odchytů toulavých koček. Město pokračuje v kastračním programu, který má zabránit nekontrolovanému množení opuštěných zvířat. Pracovníci útulku se tentokrát zaměří na 2 vytipované oblasti.
4: Bude to okolí židovského hřbitova a sousedního hřbitova u Václava. Další pasti pak budou umístěné v blízkosti smuteční síně. Odchyty začnou ve středu a potrvají do 28. října. V tomto období by si majitelé měli kočky zajistit doma, případně je označit obojkem nebo čipem. S Chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
2: Koaliční lídři znovu projednají novelu školského zákona. Ta počítá se změnou financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly pod

0: Podle počtu žáků ve třídě na místo financování podle doporučení pro konkrétního žáka. Asistenti by se tak stali plnohodnotnou součástí školy a ředitelé by pak sami rozhodovali, kde jsou aktuálně potřeba. S návrhem ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO na posledním jednání vlády nesouhlasilo hnutí SPD a motoristé, kteří požadují větší revizi inkluze ve školství. Podle Plagy ale novela přinese zásadní změny.
1: My jsme slíbili zásadní revizi inkluze s tím, že ty nejméně efektivní prvky napravíme tak, aby to fungovalo a zvýšila se kvalita výuky. Ten zákon má změnit systém toho, abychom dokázali na školách vytvořit stabilní zázemí, dali jistotu asistentům pedagoga, zároveň dali flexibilitu ředitelům škol a abychom také ulevili těm poradnám.
0: Pro revizi inkluze ve školství je například také opoziční poslankyně Renáta Zajíčková z ODS. Podle ní bude ale tato změna znamenat velký tlak na ředitele škol. Sport. Jirský žokej Keith Donahue slaví druhý triumf na Velké Pardubické v řadě. Poté, co loni vyhrál se Stumptownem, letos zvítězil s koněm Final Orders. Poprvé od roku 2014 projela cílem žena. Lenka Neprašová byla čtvrtá se Sakamirem a mluvila o pohodovém průběhu.
2: Nebyly tam žádný karamboly přede mnou nebo za mnou, my jsme se tam občas tak s Ondrou Velkem se jako střetli, ale prostě my jsme si řekli, ale potřebuju tady místo, nepotřebuju, jako prostě stíhali jsme všechno, takže udělali jsme si krásný průběh, myslím si, a já jsem to teda ještě neviděla, ale doufám, že je hezká podívaná a pěkná Velká Pardubická.
0: A hokejisté Pardubic jako první tým v této sezóně sebrali Třinci body, v 10. kole vyhráli Východočeši 5-4 po prodloužení. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte oblačno až polojasno, ojedinělé přehánky a na horách budou srážky četnější. Pondělní teplotní maxima 11 až 14 stupňů, na horách 5 až 8 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou dnes většinou dobré až velmi dobré, tlak mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
3: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku. U obce Třebovice na silnici číslo 43 tam bourala dvě osobní auta a porouchané auto překáží na dálnici D11. Stojí v levém jízdním pruhu v okolí 36. kilometru ve směru na Prahu. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ještě se vrátíme k dostihům. Vyhrál loni i letos irský žokej Keith Donahue. Znovu triumfoval ve Velké Pardubické. Nejtěžší překážkový dostih kontinentální Evropy ovládl tentokrát v sedle desetiletého valacha Final Orders. Další ohlasy nabídneme kolem 6. hodiny 50. minuty. Teď ještě aktuálně hokej. Hráči New Yorku Rangers s Jaroslavem Chmelařem v sestavě porazili Vancouver Filipa Hronka jednoznačně 6-2 a vyhráli čtvrtý z posledních pěti duelů. No a za chvíli se podíváme do Hlinska, respektive na Hlinecko, protože tam čím dál častěji pomáhají dobrovolníci seniori, aspoň takovou má zkušenost organizace Fokus Vysočina, která dobrovolnické centrum provozuje. Je pondělí 12. října i krátce po 6. hodině hrajeme písničky, které nestárnou. Věru Špinarovou Valentino, taky nás čeká Cyndi Lauper, Olympici a nebo teď Iveta Bartošová. Tak vám všem pěkný poslech a hezký den.
3: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Za 3 minuty bude 6:15, vstáváte s Českým rozhlasem Pardubice do pondělí 12. října. Podle webu Intersucho je momentálně extrémní sucho hlavně v jižní polovině Jihočeského kraje a v částech Jihomoravského a Plzeňského kraje, Vysočiny a Střední Moravy. Výjimečné sucho podle webu, druhý nejhorší stupeň sucha, zasahuje do podstatné části západních a jižních Čech, Vysočiny, Pardubického kraje a většiny Moravy. Naopak oblasti bez rizika sucha se podle webu vyskytují hlavně v částech Ústeckého, Libereckého a Královéhradeckého kraje anebo v Beskydech. Právě dnes bude další jednání Národní koalice pro boj se suchem. A jaké nás čeká počasí, to se dozvíte už za chvíli v krátkosti anebo podrobně v rozhovoru s meteorology, ten nabídneme okolo 7:45. Teď jiné téma. Práce dobrovolníka může vypadat i tak, že si jde popovídat s klienty domova seniorů anebo přečíst pohádku dětem do školky. Hlinecké dobrovolnické centrum provozuje organizace Fokus Vysočina, které uvítá další zájemce ochotné pomáhat. Podrobnosti připravil reportér Josef Kopecký. Poslouchejte.
1: Drachtinku tu znám dobře.
2: V mateřské škole máme vlastně teďka pohádkový dobrovolníci, tam chodí předčítat 2 dobrovolní se dětem před spaním.
1: Kristýna Kinslova, jak vlastně jsou nastavená pravidla pro ty dobrovolníky? Je tam opravdu nějaké omezení nebo dobrovolníkem může být vlastně kdokoliv?
2: Dobrovolníkem vlastně může být úplně kdokoliv, kdo se rozhodne stát se dobrovolníkem, ale zákon nám ukládá, že dobrovolníkem může být každý od 15 let.
1: Dalo by se nastínit to spektrum vlastně těch organizací, zařízení nebo prostě míst, kde ta pomoc je potřeba?
2: Máme několik organizací, kde se dobrovolníci můžou zapojit. Je tady domov pro seniory, samozřejmě i u nás ve Fokusu Vysočina se můžou zapojit s klientama. V domově pro seniory velmi často probíhá úplně takový ten základ povídání si, naslouchání. Často dobrovolníci chodí taky předčítat, pokud už někdo není schopen si sám přečíst knihu, tak tuhletu aktivitu uvítají, ale probíhají tam spolupráce i ve formě třeba arteterapie nebo tady v Linsku dobrovolníci dělají kavárničky, je tam pánský klub, kde se zapojují dobrovolníci a zrovna tady v tom domově pro seniory je to opravdu široké spektrum činností.
1: Co je pánský klub?
2: V pánském klubu je dobrovolník, který tam vlastně sestavuje model kolejiště tady místního, takže si tam vlastně i s ostatními klienty skládají vláčky. Mají tady udělané jako okolí, zastávky, zvířátka, prostě všechno do největšího detailu.
3: Podle Kristýny Kinclové se stále častěji zapojují třeba i aktivní seniori, kteří chtějí pomáhat druhým. Dobrovolníků ale nebude nikdy dost.
2: Nikdy vlastně nikoho neodmítneme. Jsme rádi za každého, kdo přijde a rozhodne se stát se dobrovolníkem a někde pomoct, ať už jako jakkoliv.
3: Dobrovolníci Fokusu Vysočina jen na Hlinecku pomáhají v 17 zařízeních, od školek po domovy pro seniory. Z Hlinska Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Tak zkontrolujeme čas. 7:03, pondělí 12. října. Společnost vám dělá Český rozhlas Pardubice. Možná byste chtěli posílit imunitu pro celou vaši rodinu, pochutnat si na výborných a zdravých nápojích, nabrat inspiraci, tak je možnost v České Třebové, konkrétně rodinné centrum Rosa. V 9 hodin začíná akce Fermentujeme, workshop s domácí limonádou a kombuchou, nebo chcete-li kombučou. Je to první workshop z téhle série fermentování ovoce a zeleniny. Budete moci ochutnat už hotové produkty, dozvědět se, jak kvašení funguje, jak působí na naše zdraví, hlavně si vyrobit a odnést domů vlastní výrobek. Tentokrát se tedy zaměří na domácí perlivou limonádu a právě kombuchu kombuču s použitím sezónního ovoce. Sebou si máte vzít čistou zavařovací sklenici, láhev s uzávěrem, jsou vítané i děti. Přihlášení je ale potřeba v rezervačním systému. A pardubické automatické mlýny, tam bude po celý tento pracovní týden, tedy až do pátku, mobilní laboratoř Škoda EduLab. Návštěvníkům nabídne možnost zblízka si prohlédnout a vyzkoušet moderní technologie z oblasti robotiky, digitalizace, elektromobility a automobilové výroby. V pardubických automatických mlýnech ode dneška do pátka.
1: Počasí.
0: Zvětšená oblačnost nás bude provázet dnešním dnem v Pardubickém kraji. Většinou tady oblačno, jenom ojedinělé přehánky, četnější na horách. Nebude jich moc, maximálně do 1 mm. K večeru bude oblačnosti ubývat. Teplotní maxima 10 až 13, na horách mezi 6 a 9 stupni Celsia. Vítr mírný západní až severozápadní s rychlostí do 25 km za hodinu, večer zeslábne.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Pardubice.

0: Evu Farnou jste slyšeli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 12. října 7 minut před 6:30. Je tady spotřebitelský servis a v něm se dnes ptáte na znalecký posudek a na konzultaci se soudním znalcem. Pokračuje Josef Černý.
1: Pan Ríša nebyl spokojen se zamítnutím reklamace obuvi, proto si chtěl nechat vyhotovit znalecký posudek. Znalec mu ale vysvětlil, že si vadu způsobil opravdu sám a tudíž posudek nemá smysl. Pan Ríša tedy žádá o radu, jak má postupovat, když mu znalec odmítá napsat posudek. Pane posluchači, pokud to správně chápu, znalec nic neodmítá, on vám jen radí a vězte, že dobře. Kdyby vám posudek napsal, vy za něj zaplatíte minimálně 2000 korun a nebude k ničemu, protože by nevyzněl ve váš prospěch. Smiřte se tedy s tím, že boty jsou prostě na odpis.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Náš volební servis pokračuje, teď se dozvíte, jak dopadly volby ve Slatiňanech, ale nejenom to u Michaely Spáčilové.
4: Půl sedmé.
5: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
4: Vítězem komunálních voleb ve Slatiňanech je Sedma, vedená současným starostou Janem Bruškem. V 21 členem zastupitelstvu ale získala 7 mandátů, stejně jako druhé v pořadí SNKED. Na třetím místě skončilo se skupení Za lepší Slatiňany, tvořené zástupci ODS a TOP 09 se 4 mandáty. Chrudim zaplatí opravu promítací plochy v letním kině. Betonová stěna je dlouhá přes 20 metrů a vysoká 10 metrů. Město si zadalo kompletní obnovu plochy, včetně speciálního nátěru. Úpravy budou stát 600 tisíc korun. Už na konci týdne bude známé nové složení Senátu. Mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola budou voliči vybírat v pátek a v sobotu. Hlasování se týká 22 obvodů. 5 kandidátů získalo senátorské křeslo už v prvním kole. Svého zástupce v horní komoře už teď znají třeba lidé na Vyškovsku, Rychnovsku nebo Děčínsku. Pardubické východočeské divadlo dnes připomene český underground 70. a 80. let minulého století. Od 19 hodin nabídne poetický večer s tvorbou Ivana Martina Jirouse, Egona Bondyho, Sváti Karáska, Vratislava Brabence nebo Jáchyma Topola. Na řadě je sport. Pardubičtí fotbalisté prohráli v 10. kole šance ligy na hřišti Sparty 0-2. Domácí Pražané se prosadili v úvodu obou poločasů. Už ve 4. minutě otevřel skóre Mercado po chybě Boledoviče v rozehrávce. A počasí. Dnes čekejte většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami, ty budou na horách četnější. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 10 až 13 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku u obce Třebovice na silnici číslo 43. Tam bourala 2 osobní auta. Tolik doprava. Dobře, dojeďte.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Pondělí nebývá úplně nejveselejším dnem, ale my to zkusíme změnit. I dnes nabídneme humoriádu. Po 16. hodině hostem bude Petr Jančařík. Posloucháte Český rozhlas Pardubice krátce po půl sedmé.
5: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Karel Gott a Lady Karneval na vlnách Českého rozhlasu Pardubice 5,5 minuty před 6:45 v pondělí 12. října. My už teď otevíráme noviny a budou nejenom volební. Číst budeme s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Dobříkov u Chocně, teď asi mediálně nejznámější obec Orlicko-Ústecká, kvůli starostce odsouzené za machinace s penězi. Hlásí rekordní účast u komunálních voleb, přišlo k ním skoro 83% voličů. Kontroverzní ex-starostka Nikola Kajserlíková, na jaře odsouzená k zákazu činnosti, se ale přes svou kandidátku vrátila do zastupitelstva. Drtivou většinu hlasů, 72%, bralo nové uskupení Dobříkov srdcem, které se vymezovalo právě proti Kajserlíkové. Získalo 5 mandátů, konkurenční pro rozvoj Dobříkova, v květnu odsouzené tehdy starostky má po volbách 2 zastupitele. Voliči tam využili možnost křížkovat a zamíchali s pořadím kandidátů. Do zastupitelstva se tak vůbec nedostal současný starosta Aleš Sloup, který ve vedení obce na jaře starostku nahradil. Ta naopak dostala z pozice lídra nejvíc hlasů z celé kandidátky. Několik desítek preferenčních hlasů zamíchalo i celkovým pořadím konkurenční vítězné kandidátky. Další podrobnosti z Dobříkova přináší Orlický deník.
1: Okrsek číslo 18 ve Světavách se drží v Pardubickém kraji při každých volbách jeden nelichotivý primát, a tím je nízká volební účast. Voliče v seznamech totiž tvoří jenom lidé s trvalým pobytem na radnici. Z 574 voličů využilo své právo 13 z nich. Účast tak je 2,26% a napsala o tom Mladá fronta Dnes.
0: Evropská komise plánuje v lednu navrhnout zpřísnění vízových pravidel pro ruské občany cestující do členských států Evropské unie. O opatření, které má posílit obranu evropského bloku proti hybridním útokům, píše bruselská verze webu Politico. Loni bylo ruským občanům do šengenského prostoru vydaných přibližně 478 tisíc turistických víz. Mnohá z nich byla více vstupová. Držitelům umožňují opakovaně cestovat do šengenského prostoru, aniž by museli pokaždé žádat o nové vízum. Právě tento systém podle švédského ministra spravedlnosti představuje pro Evropu v době rostoucích obav ze sabotáží, žhářských útoků a dalších forem hybridní války připisovaných Moskvě bezpečnostní hrozbu. Estonsko navrhuje plošný zákaz vstupu do zemí EU pro bývalé ruské vojáky. Víc tedy přináší server Politico.

0: Jdeme dál, tentokrát do Litomyšle v kině Sokol bude v 19 hodin cestovatelská projekce Motány Viva Mexico. Navštívíte úchvatné majské pyramidy, uvidíte létající muže, jeskyně, džungly, taky kaktusy, tarantule, velryby, šedé krokodýly i mořské želvy a další přírodní klenoty. To všechno v 19 hodin v Litomyšli v kině Sokol. Je pondělí 12. října, teď 6:45 a zkontrolujeme taky počasí v Pardubickém kraji.
1: Počasí.
0: Dnešek bude většinou oblačný, jenom ojediněle s přeháňkami, na horách budou četnější, k večeru bude oblačnosti ubývat, teploty mezi 10 a 13, v 1000 metrech od 6 do 9 stupňů Celsia. Vítr mírný západní až severozápadní bude mít rychlost do 25 km za hodinu a večer zeslábne. Rozptylové podmínky by dnes měly být dobré.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Naším hostem bude Lukáš Kozák, architekt z Krkonoš.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Hráli jsme skupinu Škvor 4 minuty po 6:45 v pondělním dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice. Do 7 hodiny dorazí Jitka Zelenková, Savage Garden a taky si připomeneme Petra Nováka. Teď ale sport. Velkou Pardubickou stejně jako loni ovládl irský žokej Keith Michael Donoghue. Loni triumfoval se Stumptownem, letos vyhrál nejtěžší překážkový dostih kontinentální Evropy v sedle desetiletého Valacha Final Orders. Ve vyrovnaném závodě se rozhodlo až v cílové rovině. Těsně druhý doběhl domácí favorit, šampion Velké Pardubické z roku 2024 Godfrey. Reportér Tomáš Petr byl přímo na místě.
1: Určitě mi pomohlo, že tenhle dostih už znám, ale nikdy to nebude jednoduché, obzvlášť když musíte překonat Taxis. Je to velmi náročný dostih, ale určitě měl letos hladší průběh.
2: Prohlásil vítězný žokej Keith Michael Donoghue. V loni se stal historicky prvním Irem, který ovládl Velkou Pardubickou. Letos triumf obhájil, tentokrát ale s jiným koněm. Stumptowna nahradil Final Orders. Oba koně ale na nejtěžší překážkový dostih kontinentální Evropy chystal stejný trenér, Gavin Cromwell.
3: Oba to jsou velmi dobří skokani. Final Orders možná o něco opatrnější. Myslím ale, že tenhle letošní měkčí terén by Stumptownovi seděl víc než Final Orders. Ale rozhodovali jsme se podle loňské zkušenosti s terénem, na který je Final Orders vhodnějším typem koně.
2: Do loňského ročníku se čekalo 30 let na vítězství zahraničního koně ve Velké Pardubické. Pak ale irský tým v čele s trenérem Cromwellem a žokejem Donoghuem našel recept nejen jak vyhrát, ale následně i triumf obhájit.
1: Mám to tady rád. Při prvním startu jsem sice spadl, ale další dva ročníky jsem vyhrál. Doufejme, že se příští rok zase vrátíme.
2: Řekl irský žokej Keith Michael Donoghue, který vyhrál Velkou Pardubickou druhý rok po sobě. Na loňský triumf Stumptowna navázal desetiletý Valach Final Orders. Z Pardubic Tomáš Petr, Český rozhlas.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvede v premiéře palet na motivy příběhu Tisíce a jedné noci na hudbu Nikolaje Rimského-Korsakova, Šeherezáda. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Hnutí STAN v Pardubicích odstoupilo z jednání o koalici s ANO. Ministři projednají novelu občanského zákoníku. Hokejisté Pardubic vyhráli nad Třincem 5-4 v prodloužení. V kraji dnes čekejte většinou oblačno, přehánky a teploty do 13 stupňů. Je pondělí 12. října a u zpráv vás vítá Michaela Spáčilová. Hnutí STAN odstoupilo z jednání o koalici s hnutím ANO a s koalicí Žijeme Pardubice. Jedná s dalšími subjekty o koaliční spolupráci. Uvedl to lídr Daniel Vondra večer v tiskovém prohlášení. V Pardubicích vyhrálo volby hnutí ANO, které s Žijeme Pardubice ještě v sobotu večer přizvalo ke koaliční spolupráci STAN. Trojblok by měl 20 hlasů. Proti této spolupráci se však ozvala poslankyně Aneška Nedomová z hnutí STAN, která získala zastupitelský mandát. Moravská Třebová začala přestavovat bývalou továrnu na kulturně společenské centrum. Práce potrvají podle předběžných odhadů 10 let. Město má zatím peníze pouze na první etapu, která potrvá do podzimu příštího roku. Jejím cílem je připravit areál na výstavbu jednotlivých objektů, vysvětluje vedoucí odboru investic Petr Matějka.
3: Bude sloužit jako kulturní centrum, což znamená velký sál, foaje, venkovní zahrada, dále tam vznikne kino, které se přesune z muzea a nová knihovna, která poskytne lepší zázemí a větší zázemí jak pro potřeby návštěvníků, tak samotného provozu knihovny.
2: Divadelní spolek Stoch z Dlouhé Třebové rozšiřuje svůj soubor a hledá nové členy. Na dávnou tradici místního ochotnického divadla navázal v roce 2012 a od té doby pravidelně připravuje komediální představení. Se svými inscenacemi vyjíždí také do dalších míst v regionu. Vláda dnes projedná novelu občanského zákoníku, která má posílit ochranu práv dětí. Návrh má upřesnit dnešní pravidla a odstranit nejasnosti ve stávajících zákonech.

0: Novela občanského zákoníku zavede například výslovné ustanovení, že pokud se rodič dopustí domácího násilí na svém dítěti, na druhém rodiči nebo na dalším člověku žijícím s dítětem ve společné domácnosti, soud zváží, zda neexistují důvody pro zbavení daného rodiče rodičovské odpovědnosti. Návrh zákona taky nově vymezuje zájem dítěte přes demonstrativní výčet kritérií v souladu s judikaturou ústavního soudu a obecným komentářem výboru OSN pro práva dítěte. Ministři dnes projednají taky národní strategii regenerace brownfieldů. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas. Sport.
1: Pardubičtí hokejisté prodloužili svou vítěznou sérii v Tip Sport Extralize na 7 zápasů v řadě. V 10. kole vyhráli nad Třincem 5-4 v prodloužení a jako první tým dokázali oceláře připravit o body. Východočeši v utkání brzy vedli, v závěru ale naopak museli dohánět ztrátu. Souboj prvního týmu s druhým hodnotí střelec vítězné branky zápasu útočník Jan Mandát.
2: Hodně emocí, prostě takový, jaký zápas s Třincem vždycky je. A vždycky se na ně těšíme, ať už tady nebo když jdeme do Třince, tak se na ty zápasy hrozně těšíme, protože na sebe narážíme poslední 3 roky, ať už v playoff nebo v té základní části, je to vždycky vyhrocený, takže je to fajn na takovýhle zápasy. Myslím, že i lidi si to užívají. Ta rivalita určitě roste.
1: V dalších zápasech Sparta porazila Vítkovice 3-0, mladá Boleslav vyhrála nad Litvínovem 2-1, Budějovice doma přehráli Liberec 4-3, Karlovy Vary zvítězily nad Kladnem 3-1, Hradec přehrál Olomouc 3-1 a Brno doma prohrálo s Plzní 1-2 po prodloužení. Počasí. V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačnost s ojedinělými přehánkami, ty budou na horách četnější. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 10 až 13 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Dopravní komplikace čekejte na Orlicko-Ústecku u obce Třebovice na silnici číslo 43 bourala 2 osobní auta a další dopravní nehodu máme hlášenou z Chrudimska. Konkrétně dejte pozor v katastru Hrochovatýnce v části obce Blížňovice. Tolik doprava, dobře dojeďte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Komunální volby v Pardubickém kraji přivedly k urnám 52% voličů. V Pardubicích a Chrudimi vyhrálo hnutí ANO, ve Svitavách Sdružení pro město a v Ústí nad Orlicí Oušťáci. Teď se rozhoduje o tom, kdo se staví radniční koalice. Podrobnosti v našem vysílání už za chvíli. Je krátce po 7. hodině pondělí 12. října a ještě se podíváme na hudbu, která nás čeká. Dalibor Janda, Lucie, Naďa Urbánková a Karel Černoch, anebo teď Jana Kratochvílová. Vám všem přejeme pěkný poslech a úspěšný vstup do nového týdne, ať se vám daří přesně tak, jak jste si naplánovali.
3: Dobré.

0: 4 minuty a bude 7:45, je pondělí 12. října roku 2026. Komunální volby skončily, v Pardubickém kraji přišlo k urnám 52% voličů. V Pardubicích a Chrudimi zvítězilo hnutí ANO, ve Svitavách sdružení Pro město a v Ústí nad Orlicí uskupení Oušťáci. Vítězství ve volbách ale ještě neznamená, že vítěz bude městu vládnout. Napříč krajem proto už v sobotu večer začala povolební vyjednávání. Podrobnosti k tomu má reportérka Naďa Kubínková. Naďo, pěkné ráno.
1: Dobré ráno, je to tak, začneme Chrudimi, kde vyhrálo komunální volby s velkým náskokem hnutí. ANO získalo přes 32% hlasů, druhé skončilo SNKED se zhruba 13%, těsně třetí byla ODS. Vítězství znamená pro ANO 10 zastupitelských mandátů z 27, lídr kandidátky starosta František Pilný chce pokračovat ve spolupráci s uskupením Chrudimáci, které získalo 2 mandáty, a zároveň hledat další možné koaliční partnery.
0: Komunální volby v Ústí nad Orlicí vyhrálo uskupení Oušťáci, vedené dosavadním starostou Petrem Hájkem. Kolik získalo hlasů?
1: Získalo 27% hlasů a tím i 7 mandátů v 27 členem zastupitelstvu. Druhé skončilo sdružení Ústí 2.0 s 19%. Třetí v pořadí je Ústecké fórum se 17%. Zastupitele bude mít i hnutí ANO, ODS, Lidovci a koalice SPD a ČSNS. Petr Hájek z vítězných Oušťáků říká, že povolební vyjednávání povedou se všemi stranami.
0: Třetím okresním městem jsou Svitavy, tam komunální volby vyhrálo sdružení Pro město. Stejně jako před 4 lety, je to tak?
1: Je to tak, ve Svitavách vyhrálo sdružení Pro město Svitavy, získalo přes 34% hlasů, druhé bylo hnutí ANO, mělo necelých 32% a třetí skončila ODS. Vítězné sdružení i ANO budou mít v 26 členem zastupitelstvu po 9 mandátech. Lídr vítězné kandidátky a současný starosta David Šimek chce o budoucí koalici začít jednat už dnes v pondělí k jednacímu stolu plánuje pozvat všechny zvolené subjekty.
0: A na závěr se ještě podíváme do krajského města, do Pardubic.
1: Tak tady to bylo komplikovanější a přes víkend hodně turbulentní. Vítězem se stalo hnutí ANO. V čele se současným primátorem Janem Nadrchalem získalo 23% hlasů a 10 mandátů v 39 členem zastupitelstvu. Už v sobotu večer oznámilo ANO společný postup při povolebním vyjednávání s uskupením Žijeme Pardubice a hnutím STAN. Obě uskupení mají po 5 zastupitelích a trojice tak dohromady disponuje těsnou většinou 20 hlasů. Proti této spolupráci se však ozvala poslankyně Aneška Nedomová, která získala zastupitelský mandát za STAN.
2: Já s tím absolutně nesouhlasím a distancuju se od téhle spolupráce. Nechci být spojována s ANO a s Žijeme Pardubice. Kvůli tomu já jsem kandidovala, aby byla změna v Pardubicích, aby nastala ta chtěná změna od voličů. A my jsme tímhletím absolutně ztratili důvěru voličům. Mě to strašně mrzí a jestliže se opravdu tato koalice stane, tak já vystupuju a budu v opozici.
1: A stejně tak to vnímal i Vojtěch Zikmund, který neuspěl ve volbách na velkou radnici, ale bude zastupitelem v 5. městském obvodě. V neděli večer pak přišlo prohlášení pardubického lídra starostu Daniela Vondry, že o koalici s ANO a Žijeme Pardubice jednat už nebudou. Zástupci ODS, které skončilo ve volbách jako druhé a má 7 mandátů, a Progresivní Pardubice se 4 s hnutím ANO a Žijeme Pardubice také jednali, tak se vyjádřili, že nic není uzavřené a vše se může vyvíjet různými směry. Podle Filipa Sedláka za naše Pardubice by strany mohly utvořit velkou koalici bez politiků s ANO a Žijeme, kteří aktuálně radnici vedou.
0: A my dál sledujeme povolební vyjednávání nejenom v Pardubicích, ale taky v dalších městech i obcích v Pardubickém kraji. Reportérka Naďa Kubínková, děkujeme, naslyšenou.
1: Hezké ráno, hezké pondělí.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 3 minuty po čtvrt na 8, takový aktuální čas. V pondělí 12. října posloucháte Český rozhlas Pardubice. V Institutu paměti národa v Pardubicích bude přednáška od 18.30 na téma umlčení a likvidace nakladatelství v roce 1945, respektive 1949. Bude to v podání Štěpána Larse Leichtera. Právě v tom roce 1949 bylo v Československou komunistickou stranou zlikvidovaných více než 300 soukromých nakladatelství. Knihy byly označované za starý papír a odvážené po tisících do stoupy. Cílem likvidace bylo získat monopol nad vydáváním knih a distribucí literatury a informací obecně. Kdo za likvidací stál a jak si funkcionáři komunistické strany obhajovali, která nejdůležitější nakladatelství v roce 1949 zanikla a v čem byla zajímavá jejich historie. Na besedě se tyhle události pokusí účastníci zrekonstruovat a podívají se, jak se někteří nakladatelé a redaktoři pokoušeli čelit cenzuře a co z těchto strategií odporu vypovídá o dnešních rizicích kontroly kultury, včetně těch, které přináší umělá inteligence. 18.30 Institut paměti národa Pardubice. Počasí. Meteorologové pro začínající týden předpovídají podzimní počasí, budou ranní mlhy a odpolední slunce. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší do konce pracovního týdne, ale bude znovu jasno nebo polojasno. Změna přijde s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a nahory dokonce sníh. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes v Pardubickém kraji ale víc oblačnosti, oblačno, jenom ojediněle přehánky na horách četnější, k večeru bude oblačnosti ubývat. Teploty 10 až 13 v 1000 metrech mezi 6 a 9 stupni Celsia.
1: Poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Je to tak, budeme soutěžit ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Máme pro vás knihu se jménem Stalin zvítězíme kolektivizace v okrese Litomyšl. Tahle velká publikace má více než 500 stran a vznikala na základě rozsáhlého výzkumu. Přináší unikátní rodinné fotografie, soukromé kroniky a vzpomínky lidí, kterým režim ze dne na den změnil život. Mimochodem, kniha se bude oficiálně představovat v sobotu 17. října ve 14 hodin ve Smetanově domě v Litomyšli, a to jako součást debaty Trauma kolektivizace. Už zítra bude hostem v našem vysílání Martin Boštík, tak se od něj rozhodně dozvíme víc. A ještě můžeme připojit pochopitelně soutěžní otázku, díky které máte možnost získat uvedenou knihu. Obří sochu žehnejícího Krista Spasitele odhalili v Brazílii 12. října 1931. K městu, na které se dnes ptáme, patří stejně neodmyslitelně jako slavná pláž Copacabana anebo každoroční festival samby. V červenci 2007 se dostala do novodobého seznamu 7 divů světa a od roku 2012 je zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Oproti původním očekáváním se 30 metrů vysoká socha nestala ani tak poutním místem, jako spíš turistickou atrakcí. Z vyhlídkové terasy na jím úpatí se totiž nabízí jeden z nejkrásnějších pohledů a my se ptáme, kde byste tuhle sochu našli, ve kterém pak městě. Zavolejte na telefon 726 46 48 48. Ještě jednou 726 46 48 48. Tak dívám se na telefon, už to vypadá, že tam je první volající, tak pojďme zjistit, kdo pak se dovolal dnes jako první do studia. Krásné ráno přejeme.
1: Dobré ráno z Přemyslovic.
0: Dobré ráno do Přemyslovic.
1: Hádej, kdo jsem.
0: Tak, určitě Vašek z Vysokého Mýta.
1: Přesně tak.
0: Tak, a to město, jak se jmenuje?
1: Může to být naše Rio de Janeiro?
0: To tak, Rio de Janeiro. Tak, gratulujeme, je vaše tady kniha, gratulujeme, ať se pěkně čte a přejeme vám pěkný den naslyšenou.
1: Zrovna jakože teda z tohohle kraje jsem, Litomyšlská, tak je to zajímavý.
0: Tak to je trefa, tak se bude určitě krásně číst. Ještě jednou, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: je tady Michaela Spáčilová, další zprávy, pěkné ráno.
1: Půl osmé.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Vítězem komunálních voleb v Chrastě na Chrudimsku je sdružení Naše Chrast vedené starostou Vojtěchem Krňanským. Získalo přes 52% hlasů. Tomu zajistí v 15členném zastupitelstvu 8 mandátů. Lesy České republiky chystají úpravu Prosečského potoka. Podnik vypsal zakázku na opravu poškozené části koryta a 3 kamenných stupňů. Dno tam bude zajištěné půltunovými kamennými bloky. Odhadované náklady jsou více než 2 miliony korun. Hradec Králové chce ve svých mateřských školách otevřít speciální logopedické třídy pro děti se závažnými vadami řeči. Měly by pomoci dětem, kterým potíže s komunikací komplikují další vzdělávání a další vývoj. Město předběžně počítá s jednou třídou v každé ze školek Čtyřlístek, Kamarád a Klíček. Švédská královská akademie věd předpolednem oznámí laureáta nebo laureáty Nobelovy ceny za ekonomii. Loni ji získala trojice vědců za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Ocenění za ekonomii je vyhlašované jako poslední. Na řadě je sport. Velkou Pardubickou vyhrál druhý rok po sobě irský kůň. Na loňský triumf Stamptowna v nejtěžším překážkovém dostihu kontinentální Evropy navázal letos desetiletý valach Final Orders. Znovu se v jeho sedle radoval irský žokej Keith Michael Donahue. Druhý byl Jan Faltejsek, který jel v sedle Godfreyho vítěze z roku 2024. A počasí. Dnes čekejte většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami. Ty budou na horách četnější. K večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 10 až 13 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Se zvýšenou opatrností projíždějte po silnici nižší třídy u obce Široký Důl na Svitavsku. Osobní auto se tam střetlo se zvěří. A podobná nehoda se stala také u Pardubic na silnici nižší třídy u Opočínku. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Je to přesně 26 let, co se v přístavišti pod zimním stadionem na Labi pokřtila výletní loď Pardubické plavební společnosti jménem Arnošt z Pardubic 12. října roku 2000. Další výročí dneška kolem 7. hodiny 50. minuty.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Petra Janů a Jiří Bareš ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice v pondělí 12. října 5 minut před 7:45. Stálý je taky přehled našeho tisku. Číst teď budeme s Michalou Spáčilovou. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
2: Kraní kávě, denní tisk.
1: Na prvním městském obvodu v Pardubicích je o budoucí spolupráci rozhodnuto. Vedením obvodu se dohodlo na koalici, která chce navázat na dosavadní práci a zaměřit se především na zlepšení veřejného prostoru, péči o zeleň a bezpečnost v ulicích. Starosta prvního pardubického obvodu Filip Šťastný z hnutí ANO uvedl, že jednání o možné spolupráci probíhala už před volbami. Zástupci obvodu podle něj vedli rozhovory jak s ODS, se kterou spolupracovali v minulém volebním období, tak s progresivními Pardubicemi. Podrobnosti najdete v pardubickém deníku. Starosta Filip Šťastný bude také naším hostem ve středu ráno po 8:30.
0: 4282 přesně, tolik je zvolených zastupitelů v pardubickém kraji. Z tohoto počtu 1307 žen. Plchovice na Orlicko-Ústecku byly jednou ze tří obcí v Česku, kde na jediné kandidátce figurovaly výhradně ženy. Všechny se teď tedy stanou členkami obecního zastupitelstva. O znovuzvolení do obecního zastupitelstva usiloval taky jeden z nejdéle sloužících starostů v Česku, 72-letý Ladislav Šafr, vede Útěchov jako neuvolněný starosta od roku 1990. Funkci vykonával i 10 let předtím jako představitel občanského výboru v Útěchově, který spadal pod Moravskou Třebovou. Zatímco v roce 2022 kandidoval jako lídr, letos se na kandidátce Útěchov s podporou 3PK umístil až na třetím místě. A ještě jedna zajímavost, nejstarším zvoleným zastupitelem v kraji bude 82-letý Petr Kovářík, který kandidoval z 5. místa kandidátky nestraníků ve Stašově na Svitavsku. Na opačném konci jsou 18-letý Jan Topič, který zasedne za nezávislé v zastupitelstvu Holic, a Jonáš Voleský z Němčice na Svitavsku. Tyto volební zajímavosti jsme vyčetli z Mladé fronty dnes.
1: A týdeník Respekt přináší novinku na svém YouTube kanále. Nově nabízí českou verzi populárního slovenského satirického pořadu Těžký týden. Ten už déle než 10 let glosuje politické a společenské dění s pomocí humoru, sarkazmu a nadsázky. Nově tedy zamíří také na českou politickou scénu. V exkluzivní spolupráci s Respektem nabízí pohled na dění u nás spoza hranic.

0: 3:45, posloucháte Český rozhlas Pardubice, pondělí 12. října, ode dneška do středy trvá celonárodní sbírka Bílá pastelka. Na pomoc nevidomým a slabozrakým, tak se můžete klidně zapojit i v ulicích, a kdyby to nedopadlo na ulici, tak je možnost využít třeba i bankovního účtu, QR kódu a tak dále. Podrobnosti určitě najdete na internetu, tak jenom abyste věděli, že když vás osloví někdo z Bílé pastelky, že by to rozhodně neměl být žádný podvod. Teď už ale jdeme na počasí.
1: Počasí.
0: Podzim dorazil do Pardubického kraje se vším všudy, tak se jdeme podívat na počasí, na to, co nás čeká v nejbližších dnech. Zavolali jsme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kde je pan Jaroslav Tuček, a ten začne předpovědí pro dnešní den. Krásné ráno.
2: Dobré ráno. No tak ten dnešek zatím zpočátku bude se zvětšenou oblačností, ale v průběhu odpoledne k večeru se pak ta oblačnost bude měnit. Od jeho západu se k nám rozšíří tlaková výše, takže většinou oblačnost ojedinělou přehánkou, s tím, že na horách ty přehánky četnější, večer pak ta oblačnost bude ubývat. Maximální teploty 10 až 13 stupňů Celsia, na horách 6 až 9, a vítr bude foukat od západu až severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu, večer pak ten vítr bude slábnout. Rostové podmínky po celý den dobré, bio na jedničce mírná zátěž.
0: A komu připadá dnešní ráno poměrně chladné, tak zítra to bude ještě větší zima, je to tak?
2: Přesně tak, zítra bude hodně chladno, na noc se nám vyjasní, takže budeme mít jasno nebo skoro jasno, a s tím, že v průběhu noci se začnou tvořit místy mlhy. Ty nejnižší noční teploty od 4 do 0, tam, kde bude totální bezvětří, tak tam ty teploty mohou padat až na minus 3. Vítr jen slabý, proměnlivý do 3 metrů, a nebo nebude foukat vůbec. No a zítra přes den slunečno, jasno až polojasno, s tím, že po ránu a i dopoledne stále ještě se budou vyskytovat místy mlhy. Do oběda by ty mlhy se měly rozpustit. Večer pak nás začne od západu ovlivňovat frontální systém, ale zatím jenom svojí oblačností. Zítřejší maximální teploty 12 až 15 stupňů Celsia, tam, kde ta mlha se udrží až do oběda, tak ty teploty vystoupají na 9 až 12 stupňů. No a na horách ty teploty budou od 7 do 10, vítr jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: A co ve zbytku týdne, jak tam to vypadá?
2: Zbytek týdne. Ve středu nás bude přecházet zase slabý frontální systém, takže na něm budou nějaké srážky v průběhu středy. Čtvrtek, pátek beze srážek, o víkendu zase se budou objevovat nějaké přehánky. Ty teploty od středy vystoupají na 15 až 18 stupňů Celsia, takže bude poměrně teplo. O víkendu ty teploty už budou zase jenom mezi 12 a 15. A i ty ranní teploty, kromě toho úterka, tak tam budou zase docela vysoké, budou se pohybovat v rozmezí od 7 do 3 stupňů Celsia.
0: Tak tolik počasí pro Pardubický kraj z Českého hydrometeorologického ústavu a meteorolog Jaroslav Tuček. Děkujeme moc a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Jedna aktualita. Ruské ministerstvo obrany oznámilo noční sestřel 151 ukrajinských dronů. Ukrajinské letectvo v noci a ráno varovalo naopak před hrozbou ruských úderů. Chystáme zprávy na 8 hodinu, budou tady za 11 minut. A teď něco příjemnějšího.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Je hezký dívat se do plamenů, někdo tam vidí směnky, někdo ženu.

0: aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. A tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadway přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10milionový vůz v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
2: My se scházíme, abychom slavili zárušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
1: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku. Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Jezdilo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Pardubice plánují na Dubině novou čtvrť bezmála pro 3000 lidí. Koaliční lídři projednají inkluzi ve školství. Fotbalisté Pardubic prohráli v lize na hřišti Sparty 0-2. V regionu dnes čekejte většinou oblačno, přehánky a teploty do 13 stupňů. Dobré pondělní ráno u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Na pardubické Dubině by měla vyrůst nová obytná čtvrť. Územní studie Dubina Sever počítá s výstavbou zhruba 970 bytů pro přibližně 2800 lidí. V lokalitě mají vzniknout také obchody, služby, mateřská škola, zdravotnické zařízení a veřejná prostranství se zelení. Nové pěší a cyklistické trasy by měly čtvrť propojit se Studáneckým lesem i okolím Spojilského odpadu. Kdyby se mohlo začít stavět, zatím ale jasné není, říká vedoucí odboru hlavního architekta pardubického magistrátu Mariana Zmítková.
5: Protože to jsou soukromé pozemky, takže tam určitě musí dojít ke směnám pozemku. Město tam má taky nějaký, je to nějaká vize do budoucna a určitě to čeká na developera, aby se tam mohla začít stavět páteřní komunikace, která prostě zakládá vůbec tu možnost ty budoucí výstavby.
4: V záchranné stanici pro volně žijící zvířata v Lípě nad Orlicí na Rychnovsku vzniká nová ošetřovna. Bude sloužit také jako přijímací místnost a karanténa. Vybavená bude například operačním stolem a stojanem na infuze. Základem je obytný kontejner, který dříve sloužil jako ošetřovna horské služby v Rakousku. Stanice ho koupila za 127 tisíc korun díky příspěvkům dárců. Ošetřovna by měla být hotová do konce roku. Po jejím dokončení tak bude možné některé veterinární úkony provádět přímo v areálu stanice, vysvětluje vedoucí záchranné stanice Jindra Veselková.
6: V podstatě jakýkoliv, jako když tam bude krvavý zranění, tak určitě jakoby nějaký sádry, dávání prostě do pořádku zlomenin, obecně, jo, takovýhle záležitosti, možná infuze, že jo, pro dehydratace a podobné záležitosti. Ale je to vždycky na veterináři a na konkrétní potřebě.
4: Koaliční rada ráno znovu projedná novelu školského zákona. Návrh ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO má změnit financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu žáků ve třídě namísto financování podle doporučení pro konkrétního žáka. S novelou na posledním jednání vlády nesouhlasili koaliční motoristé a SPD, kteří požadují větší revizi inkluze v českém školství.
0: Sport.
4: Pardubičtí fotbalisté prohráli v 10. kole šance ligy na hřišti

0: Sparty 0-2. Domácí Pražané se prosadili v úvodu obou poločasů. Už ve čtvrté minutě otevřel skóre Mercado a po chybě Boledoviče v rozehrávce. Obránce Východočechů, ale kouč Pardubic Jan Trousil kritizovat nechtěl.
1: Chtěli jsme být na Spartě aktivní, proto jsme chtěli mít rozehrávku a myslím si, že se dařila velmi dobře. Prostě Bolda zvolil řešení. Doprostřed hřiště stečovaný balón, který chytl soupeř. Je to chyba, z který padl gól, ale určitě to nebude tak, že za tohle to bude nějakým způsobem obrovsky vyplísněný, protože prostě akorát nezvolil dobrý řešení, ale to určitě ten zápas nerozhodlo, nebudeme z toho dělat vědu.
0: Sparta se v neúplné ligové tabulce dostala na třetí místo. Pardubice zůstávají 13.
2: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačnost s ojedinělými přehánkami, ty budou na horách četnější. K večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 10 až 13 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte ve Světavách, kdy osobní auta bourala v ulici U Tří mostů na silnici číslo 34, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A na Svitavsku zůstaneme, větrné elektrárny tam narazily na odpor místních obyvatel. V referendech je v lidé ve třech ze čtyř obcí odmítli. Víc uslyšíte krátce před 8:45. Je pondělí 12. října, co nás čeká z muziky, písničky, které nestárnou, třeba Petr Nať nebo Tereza Kendlová, Karel Zich a taky Jakub Smolík. Po 8. hodině vám všem přejeme pohodový poslech a úspěšný celý dnešní den.
2: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Taky máme co hrát ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice, ale teď budeme i povídat 4 minuty před 8:45 v pondělí 12. října. Výraznou většinou odmítli lidé ve třech obcích na Svitavsku větrné elektrárny. V Kamenné Horce, Mikulči a Skleném tak lidé dali v referendech najevo, že si plánované větrníky ve svém okolí nepřejí a vedení obcí musí tohle rozhodnutí respektovat. Opačně dopadlo hlasování v Dětřichově, kde těsná většina naopak podpořila další spolupráci obce s investorem. Reportérka Anna Svobodová k tomu zjišťovala víc.
1: Nesouhlasím s ním, protože lidi špatně spijou a vadí to a i ptat tu a takovýmu.
2: Libuše Vymazalová žije v Kamenné Horce 70 let a v referendu hlasovala proti výstavbě větrných elektráren. Investor tam dosud připravoval stavbu větrného parku, který by patřil k nejvýkonnějším v Česku. Obyvatelé ale projekt jasně odmítli. Proti výstavbě hlasovalo 200 lidí. Radnice se musí výsledkem řídit. Firma přesto nemusí od záměru ustoupit. Referendum samo o sobě stavbu nezakazuje. Jak se teď investor rozhodne, vysvětluje jeho zástupce Martin Hoffmann.
3: Jestliže budeme dál i přes referendum, anebo budeme respektovat paní starostku, respektovat to referendum jako takové, to ještě musíme zvážit, ale máme v tom investovat poměrně velký finanční prostředky, takže budeme zvažovat, jakým způsobem půjdeme dál.
2: O dalších větrnících rozhodovali taky obyvatelé Mikulče. Tam se hlasovalo o tom, jestli má obec podporovat projekt až 3 elektráren. Většina zúčastněných voličů byla proti. Radnice už přitom měla od investora návrh smlouvy, ale nepodepsala ji. Vysvětluje starosta Josef Dvořák za uskupení Za obec krásnější.
4: O takovýhle závažný věci si musí rozhodnout samozřejmě lidi sami. Myslím si, že 7 lidí zastupitelstva nemůže rozhodnout o budoucích 30-40 letech prostě nějaký 2 dekády tady života obce. A znamená to pro nás jedno jediný. Výsledek referenda je pro obec závazný na 2 roky do zákona. My ho samozřejmě musíme respektovat a budeme ho respektovat.
2: Ve Skleném lidé rozhodli, že obec nemá podporovat ani větrné elektrárny, ani pozemní solární parky. Opačně dopadlo referendum v Dětřichově. Tam těsná většina souhlasila s pokračováním spolupráce s investorem, se kterým už má obec uzavřenou smlouvu. Podmínkou výstavby je ochrana zdraví obyvatel a životního prostředí. Obec má taky získávat podíl z provozu elektráren. Ze Svitavska Anna Svobodová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Pondělí 12. října posloucháte Český rozhlas Pardubice, 9:45. Dnešní dopolední vysílání připravuje Miroslav Hruban. Pěkné ráno.
1: Hezký den.
0: No, za chvíli ještě tady bude rubrika, co v učebnicích nebylo, zaměřená na bradavky, ale netěž se, budou to bradavky mužů. Dozvíš se, proč mají muži prsní bradavky a že o nich rozhoduje už první měsíc v matčině těle. Tak o tom bude mluvit Martin Písařík. Chceš dodat něco?
1: Nic radši.
0: Dobře. Počasí. Pojďme se podívat i na počasí. V Pardubickém kraji většinou oblačno, jenom výjimečně přeháníky na horách četnější. K večeru bude oblačnosti ubývat. Teploty 10 až 13, v tisíci metrech mezi 6 a 9 stupni Celsia. Vítr bude mírný západní až severozápadní, rychlost do 25 km za hodinu a večer zeslábne. A rozptylové podmínky ty budou dobré. No a v dobrém dopolední mezi 9 a 12 hodinou taky plno témat. Tak co konkrétně nabídneš?
1: Vydáme se do Moravské Třebové. Tomuhle městu se daří snižovat počty divokých holubů v centru. Ono totiž v Moravské nechali před rokem zřídit na půdě základní školy holubník a to je taková ta humánnější metoda, jak regulovat populaci holubu. Takže o tom budeme mluvit a v radioporadně přivítáme vrchní sestru domácí hospicové péče Markétu Vaškovou. Budeme si povídat o tom, jak tahle domácí hospicová péče vlastně funguje, což jenom obnáší a kdo se do toho v uvozovkách může pustit.
0: Poslouchejte rozhodně mezi 9 a 12 hodinou Miroslava Hrubana. Tak zatím naslyšenou.
1: Hezký den.
0: A ještě před bradavkami Tereza Kendlová. Krásné ráno.

0: Vášebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí. Maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jsou tady další pondělní zprávy s Michaelou Spáčilovou.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Vítězem komunálních voleb ve Slatiňanech je Sedma vedená současným starostou Janem Brůškem. V 21 členem zastupitelstvu ale získala 7 mandátů, stejně jako druhé v pořadí SNKED. Na třetím místě skončilo se skupení za lepší Slatiňany tvořené zástupci ODS a TOP 09 se 4 mandáty. Chrudim zaplatí opravu promítací plochy v letním kině. Betonová stěna je dlouhá přes 20 metrů a vysoká 10 metrů. Město si zadalo kompletní obnovu plochy, včetně speciálního nátěru. Úpravy budou stát 600 tisíc korun. Už na konci týdne bude známé nové složení Senátu. Mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola budou voliči vybírat v pátek a v sobotu. Hlasování se týká 22 obvodů. 5 kandidátů získalo senátorské křeslo už v prvním kole. Svého zástupce v horní komoře už teď znají třeba lidé na Vyškovsku, Rychnovsku nebo Děčínsku. Pardubické východočeské divadlo dnes připomene český underground 70. a 80. let minulého století. Od 19 hodin nabídne poetický večer s tvorbou Ivana Martina Jirouse, Egona Bondyho, Sváti Karáska, Vratislava Brabence nebo Jáchyma Topola. Na řadě je sport. Hokejisté Pardubic jako první tým v této sezóně sebrali Třinci body. V 10. kole vyhráli východočeši 5-4 po prodloužení. A počasí. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno s ojedinělými přeháňkami, ty budou na horách četnější. K večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 10 až 13 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dobré, tlak mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
3: Dopravní komplikace čekejte ve Svitavách. Dvě osobní auta bourala v ulici U Tří mostů na silnici první třídy číslo 34. Tolik doprava. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Dobré ráno s Jakubem Malým. Na věky zůstává.

0: 7 minut zbývá do 8:45, je pondělí 12. října, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Zažili jste někdy FOPA? Asi ano, v Pardubicích se ale takhle jmenuje festival, který představíme s našimi dnešními hosty. Ve studiu vítáme organizátorky zmíněného festivalu, jsou to Ester Hrubá, pěkné ráno.
1: Dobrý den.
0: A taky Aneška Koukolová, hezké ráno.
2: Zdravím.
0: Tak je to už třetí ročník tohoto festivalu, možná jsou ale lidé, kteří o něm slyší vůbec poprvé. Jak byste představili ten festival FOPA?
1: Tak, já bych ho představila jako multižánrový art festival, který v podstatě fúzuje různý artový, jak to říct?
2: Zaměření,
1: ano. A využíváme umělce, využíváme mladé umělce, začínající umělce, nejvíce z České a Slovenské republiky, ve kterých nejvíc rezonuje vlastně to naše zaměření. Věnujeme se hodně udržitelnosti, v mezilidských vztazích a též v umění.
0: A proč ten název FOPA? Píše se to takhle, jak to slyšíme, takže 4 písmenka FOPA.
2: No já myslím, jakoby, já jsem ten festival vlastně založila s tím, že jsem nebyla úplně spokojená, jak to tady funguje i v rámci společnosti a myslím si, že hodně důležitých témat je hodně zanedbávaných, takže vlastně proto je to FOPA, protože to není úplně v té společnosti vlastně kolikrát i vítaný, si myslím, tyhle ty jako progresivní témata.
0: Letošní ročník bude tento pátek 16. října od 17 hodin ve sdíleném ateliéru. Kde najdeme ten sdílený ateliér?
1: No tak přesnou adresu si z hlavy nepamatuju.
0: Zhruba.
2: Na Spravedlnosti.
1: Je to na Spravedlnosti na Višňovce, no.
0: Letos se nazýváte ten festival FOPA Mini. Znamená to, že bude menší prostor, méně těch vystupujících, anebo ten festival bude pojatý trochu jinak? Co si pod tím představit?
1: Tak nějak fúze toho všeho, co jste řekl. Máme menší prostory tentokrát a s tím i samozřejmě pak trošku limitované nějaké možnosti, ale stejně ten obsah festivalu bude hodně bohatý. Budeme tam mít jak hudbu, tak autorský čtení s open micem, budeme tam mít dokonce i bleší trh, takovej náš malinký. Budeme tam mít workshopy, ve kterých se když tak budete moci se mi vyřádit. Budeme tam mít henu. Co jsem ještě vynechala?
2: Výstavy a hudbu.
1: No.
0: Tak cítíme z toho hodně mládí, z toho vašeho festivalu. Když nás poslouchá někdo starší, nějaký starší posluchač, taky ho tam uvítáte a je to i pro něj festival?
2: No, já jsem to původně založila s tím, že bych byla ráda, kdyby to bylo úplně pro všechny generace. Vlastně minulý ročník jsme tam měli i přímo jako program pro děti. To se bohužel moc neosvědčilo, tak doufáme, že třeba v budoucnosti to zase budeme moc trošku víc podpořit. Ale určitě budeme rádi, když nám tam přijde i někdo starší a snad se to tam taky užije.
0: A ze zkušenosti, byl tam v minulém ročníku někdo ze starších?
2: Vlastně myslím si, že cca 15 lidí jako každý rok nám jako přijde z té starší generace. Klidně i jako babičkové, teda babičky a dědečkové jako našich účastníků.
0: Mm-hmm. Tak tedy festival FOPA v Pardubicích, o kterém si dnes povídáme, připomínáme ještě jednou termín tento pátek 16. října a v našem studiu jsou za organizátory Ester Hrubá a Aneška Koukolová. Za chvíli budeme pokračovat dál.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice jsou organizátorky art festivalu FOPA, který bude tento pátek 16. října v Pardubicích v takzvaném sdíleném ateliéru. Konkrétně jsou tady s námi Ester Hrubá a Aneška Koukolová. Tím vaším takovým hlavním tématem je udržitelnost, což je docela široký pojem, široké téma. Co pro vás znamená udržitelnost? Tak klidně pro obě zvlášť.
1: No, tak my to hlavně teda máme udržitelnost v mezilidských vztazích. Vlastně každý rok tam máme přednášky na různý témata. Často se tam zveme psychologi nebo odborníky na různý témata. Letos ještě vlastně pro nás bude dost možná překvapení, co tam za přednášku bude, protože nám to několik lidí zrušilo, ale to jsem možná nemusela říkat. Ale vlastně i jako v tom umění bychom chtěli být jako nějak udržitelný a zvát se tam jako hosty, co s tím souznějí. Snažíme se poukazovat na ty témata, co jsou pro nás důležitý, jako je ekologie a to, aby jsme se prostě všichni jako na sebe byli nějak jako hodný, no.
2: No, zároveň též taky využíváme i různý udržitelný materiály pro samotnou scénografii a vlastně utvoření toho festivalu. Plus, jak už jsem zmiňovala, tak tam máme i blešák, což jsou vytřízené oblečení z našich šatníků, proto abychom vlastně uzavřeli nějaký textilní odpad. Tak takový je záměr. Minule to vlastně fungovalo na bázi swapu, tentokrát jsme si řekli, že to bude prostě free to take pro všechny.
1: Už nechce mít oblečení.
2: Přesně tak.
0: No a taky píšete, že festival má fungovat jako malý živý ekosystém. Jak si tohle můžeme představit?
2: No, v rámci toho, jaký umělci k nám zavítají tento rok a jak moc rozmanitý to je, tak si myslím, že to právě krásně souzní s tím letošním tématem, což jsou vlastně broučci v mechu a kapradí. Je to teda téma estetický, ale dalo by se to právě propojit i v rámci té náplně toho festivalu s tím, kdo všechno k nám zavítá. Každý umělec vlastně fakt přichází se svojí vlastní formou a projevem a je to tak nádherně rozmanitý, tak jak vlastně biodiverzita v přírodě funguje, tím pádem takhle bych to asi pojmenovala, no, že každý tam má svoji úlohu, svůj odraz stejně tak jako každý organismus v přírodě.
0: A jak jsme tady mluvili o těch počátcích tohoto festivalu, že jde i o to dostat témata mezi lidi, je podle vás dnes těžší a těžké získat ten prostor pro tato témata nebo i pro mladé lidi v tom veřejném prostoru?
1: No, tak vzhledem k tomu, jako, že jsem z té generace, s jaký jsem, což je generace Z, tak ani ten jako pocit vlastně v té své generaci nemám, ale když se bavím třeba právě s někým, kdo není z mojí sociální vrstvy nebo i z mojí generace, tak mi to připadá hodně, že tyhle témata tam jako nejsou. A to mě právě docela trápilo, takže jsem to chtěla trošku tam přivíst, ačkoliv si myslím, že to je trošku kontraproduktivní, protože tam hlavně chodí lidi z mojí sociální vrstvy. Ale doufám, že i tak to jako má ten smysl stejně ty témata jako omílat pořád dokola, protože jak jinak se do té společnosti dostanou.
0: Tak ještě něco, co bychom mohli doplnit tomuto festivalu, který už bude v pátek v Pardubicích. Napadá vás ještě něco, co jsme zapomněli, vynechali?
2: Asi vás chceme jenom opravdu srdečně pozvat, každýho z vás tam rádi uvidíme. Budeme taky rádi, když podpoříte náš merch, který jsme si připravili. A
1: děkujem Tomášovi Smíškovi.
2: Ano, shoutout. A přijďte se pobavit, osvěžit jakýmkoliv uměním, který vám bude pochuti tam navštívit. A to je asi ode mě všechno.
1: A ještě chci moc poděkovat všem lidem, co nám s tím letos pomáhají, protože bez vás bychom to nezvládli.
0: Tak to říká Aneška Koukolová ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Společně s ní tady byla i Ester Hrubá. Lákali na festival FOPA, který bude v Pardubicích třetí ročník tento pátek 16. října ve sdíleném ateliéru. Tak díky za pozvánku, ať se to všechno vydaří. Naslyšenou.
2: My moc krát děkujeme, naslyšenou.
1: Děkujem.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Hnutí ANO zřejmě po 12 letech skončí ve vedení pardubického 5. obvodu. Odbory bezpečnostních sborů dnes budou jednat s premiérem o navýšení platů. 136. ročník Velké Pardubické vyhrál Final Orders s irským žokejem Donahuem. A počasí v kraji dnes čekejte většinou oblačno, přehánky a teploty do 13 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní dopoledne. V 5. městském obvodu v Pardubicích zřejmě skončí po 12 letech hnutí ANO ve vedení radnice. Ostatní uskupení se předběžně dohodla na koalici bez něj, přestože ANO získalo nejvíce hlasů a 4 z 15 mandátů. V čele obvodu by měl vystřídat dosavadního starostu Jiřího Rejdu Filip Vařecha z Progresivních Pardubic. Většinu v zastupitelstvu má tak koalice Progresivních Pardubic, ODS, Žijeme Pardubice a Nových lidovců a STAN, kde získal jeden mandát Vojtěch Zikmund.
2: Zatím máme nějakou pevnější dohodu a zatím jako čekáme v podstatě na nějaké jako potvrzení, protože tam vlastně, jestli se nepletu, tak tam kandidoval pan Filip Sedlák, který kandidoval ve více městských obvodech, takže tam asi proběhne nějaký přepočet hlasů ještě.
0: Jeden mandát tam totiž získal Filip Sedlák, který kandidoval ve více obvodech, i když v nich nebydlí. Jeho zvolení v 5. obvodu, kde nemá trvalý pobyt, nejspíše nebude platné. Navíc se vyjádřil, že na mandát nejspíše rezignuje a situaci vysvětluje tím, že chtěl svou kandidaturou upozornit na nesmyslnost obvodů. Lesy České republiky chystají úpravu Prosečského potoka. Podnik vypsal zakázku na opravu poškozené části koryta a 3 kamenných stupňů. Dno tam bude zajištěné půltunovými kamennými bloky. Odhadované náklady jsou více než 2 miliony korun. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Jednat budou o platech. Odbory totiž nesouhlasí s navrženým zvýšením platů v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Týkat by se to mělo policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun, s tím ale odbory nesouhlasí. Ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO po jednání s odbory koncem září řekl, že změny už ale nečeká.
3: Když bychom šli tou cestou jenom tarif, procenta, tak budeme příslušníkům v těch vysokých tarifních třídách přidávat hodně a tím v těch nízkých tarifních třídách budeme přidávat málo. A to je to, co de facto nás trápí.
0: V Česku bude tento týden podzimní počasí s ranními mlhami a odpoledním sluncem. Meteorologové očekávají teploty až kolem 18 stupňů. V polovině týdne se sice zatáhne a zaprší, do konce pracovního týdne ale bude opět jasno nebo polojasno. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Změna přijde až s víkendem, který přinese výrazné ochlazení a nahory sníh. Sport. Velkou Pardubickou druhý rok po sobě vyhrál irský kůň. Na loňský triumf Stamptowna v nejtěžším překážkovém dostihu kontinentální Evropy navázal letos desetiletý valach Final Orders. Znovu

0: se v jeho sedle radoval irský žokej Keith Michael Donahue.
1: Jsou to odlišné typy koní. Final Order je rychlejší, Stumptown je zase šikovnější. Oba jsou to ale úžasní koně, kteří vyhráli skvělé dostihy.
0: Druhý byl v letošní Velké pardubické Jan Faltejsek, který tentokrát jel vítěze z roku 2024 Godfreyho.
2: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačnost s ojedinělými přehánkami, ty budou na horách četnější, k večeru bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty 10 až 13 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak mírně stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Z východočeských silnic nemáme aktuálně hlášenou žádnou dopravní nehodu. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Na hodinách 4 minuty po 9 a je tu pondělní dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice s datem 12. října. Marcelové dnes se slaví svátek, také Edvínové, tak přejeme všechno nejlepší. A společně strávený čas začneme špetkou humoru v podání Miroslava Horníčka, který jezdíval do Plzně jako do svého milovaného domova. Ale ve velké oblibě měl třeba i Mariánské Lázně. Desítky let se tam co by lázeňský host vracel do stejného pokoje. A kdysi se s námi podělil o vzpomínku, kterou za chvíli vytáhneme z rozhlasového archivu. Stavíme se i na Hlinecku, kde stále častěji pomáhají dobrovolníci seniori, aspoň takovou zkušenost má organizace Fokus Vysočina, která dobrovolnické centrum provozuje, a víc v reportáži už za pár minut. I muzika je připravená, Elan, Krištof, také třeba Pavel Bobek nebo skupina Jojo Band. Přejeme hezké pondělí.
2: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

0: country boy Pavel Bobek v dobrém dopolední Českého rozhlasu Pardubice. Tak teď přemýšlím, jestli jsem se někdy vracel do stejného hotelu a do stejného pokoje. Jak to máte vy? Děláte to tak podobně? Máte někde pokoj, na jehož dveře už by klidně mohli dát štítek s vaším jménem? Miroslav Horníček, jak už jsem naznačil před chvílí, to tak měl. Zbožňoval Mariánské lázně, do kterých zavítal nesčetněkrát.
1: Já jsem jednou dělal v Mariánských lázních takovouhle besedu v divadle. A tam byl dotaz z hlediště, proč mám rád Mariánské lázně. Tak jsem líčil svůj vztah k Mariánkám, že jo, tu přírodu, že mám rád, a to město, které miluju. A říkal jsem, já už jsem jezdím, tehdy jsem tam jezdil asi 20 let. A říkám, já jsem jezdím 20 let pořád do stejného léčebního ústavu, do stejného pokoje. A dodal jsem, mám 308 a nezamykám se. A z hlediště se ozval zborovej ženský výkřik, zamyká. No tak dneska už si dávám i skřínky dveřím.

0: Pondělní dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice je v plném proudu. Práce dobrovolníka, tak tam může vypadat i tak, že si jde popovídat s klienty domova seniorů, anebo přečíst pohádku dětem do školky. Hlinecké dobrovolnické centrum provozuje organizace Fokus Vysočina, které uvítá další zájemce ochotné pomáhat. Podrobnosti uslyšíte v příspěvku od redaktora Českého rozhlasu Pardubice Josefa Kopeckého.
1: Draštinku tu znám dobře.
2: V mateřské škole máme vlastně teďka pohádkový dobrovolníci, tam chodí předčítat dvě dobrovolnice dětem před spaním.
1: Kristýna Kinslova, jak vlastně jsou nastavená pravidla pro ty dobrovolníky? Je tam opravdu nějaké omezení nebo dobrovolníkem může být vlastně kdokoliv?
2: Dobrovolníkem vlastně může být úplně kdokoliv, kdo se rozhodne stát se dobrovolníkem, ale zákon nám ukládá, že dobrovolníkem může být každý od 15 let.
1: Dalo by se nastínit to spektrum vlastně těch organizací, zařízení nebo prostě míst, kde ta pomoc je potřeba?
2: Máme několik organizací, kde se dobrovolníci můžou zapojit. Je tady domov pro seniory, samozřejmě i u nás ve Fokusu Vysočina se můžou zapojit s klientama. V domově pro seniory velmi často probíhá úplně takový ten základ povídání si, naslouchání. Často dobrovolníci chodí taky předčítat, pokud už někdo není schopen si sám přečíst knihu, tak tuhleto aktivitu uvítají, ale probíhají tam spolupráce i ve formě třeba arteterapie, nebo tady v Hlinsku dobrovolníci dělají kavárničky, je tam pánský klub, kde se zapojují dobrovolníci a zrovna tady v tom domově pro seniory je to opravdu široké spektrum činností.
1: Co je pánský klub?
2: V pánském klubu je dobrovolník, který tam vlastně sestavuje model kolejiště tady místního, takže si tam vlastně i s ostatními klienty skládají vláčky. Mají tady udělané jako okolí, zastávky, zvířátka, prostě všechno do největšího detailu.
3: Podle Kristýny Kinclové se stále častěji zapojují třeba i aktivní seniori, kteří chtějí pomáhat druhým. Dobrovolníků ale nebude nikdy dost.
2: Nikdy vlastně nikoho neodmítneme. Jsme rádi za každého, kdo přijde a rozhodne se stát se dobrovolníkem a někde pomoct, ať už jako jakkoliv.
3: Dobrovolníci Fokusu Vysočina jen na Hlinecku pomáhají v 17 zařízeních, od školek po domovy pro seniory. Z Hlinska Josef Kopecký, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Chrudimsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Kdo má dlouhé uši a už tento pátek zamíří do Holic?
1: Miroslav Hruban a Zdeněk Novák?
0: Ano, a taky králíci a k tomu i holuby a drůbež.
1: Už po 20. se v Holicích koná krajská výstava králíků, holubů a drůbeže Pardubického kraje.
0: V pátek 16. října od 14 do 15 budeme přímo z výstavy vysílat živě.
1: V pátek nás poslouchejte a v sobotu se přijeďte podívat.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
3: Už po nás jdou. Musíme
2: Bažíme
3: se ztratit.
2: Z Habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
4: A my budeme v sobotu opět po čase vařit na pivu, podávat budeme krutí maso a jako přílohu si uděláme knedlíky, které se připravují z jemně nastrouhaných syrových brambor. Někdo říká, že to jsou chlupačky, bosáky nebo klouzáky. My říkáme, že si uvaříme chlupaté knedlíky.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Celkem 45 převážně amerických umělců se v roce 1985 sešlo, aby nahráli tento hit, který následně dobil jak americkou, tak britskou hitparádu. A jak název skladby napovídá, veškerý výtěžek z produkce pak převedli na fond podpory obětem hladomoru v Etiopii. Tak to bylo takové malé odbočení, malá zajímavost k této muzice. A teď už dostane prostor ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice naše jazykovědkyně Dagmar Magincová, která tentokrát bude mluvit o remízku. Tak si poslechněte, jak tohle slovo vzniklo.
1: To, čemu se dnes říká remíz nebo remízek, uváděl ještě třeba Josef Jungmann jako polní lesinku. A možná, že to bylo trochu srozumitelnější, protože ten remíz je přece jen přejímkou z francouzštiny, kde remíz znamenalo totéž, tedy křovinatý lesík v poli. Ale i odložení, odevzdání nebo uložení na původní místo. Což souvisí s původním latinským remitere, poslat zpět. A tenhle původní význam zahrnoval vlastně všechno, co remízek reprezentuje. Úkryt zvěře v nezalesněné zemědělské krajině i místo se samoregulační schopností, které brání erozi půdy a vůbec lidské péči o učesanou jednotvárnou krajinu.
0: Ale ruku na srdce, ta Jungmannova polní lesinka zní asi o něco lépe. Těžko říct, jestli by ovšem někdo v dnešní době věděl, co to je. Tak zůstaneme u remízku. Tolik jazykovědkyně Dagmar Magincová, no a za chvilku poradíme, jak nenaletět. Zábavná videa vytvořená umělou inteligencí jsou totiž stále dokonalejší. Někdy si už ani neuvědomujeme, že k nám mluví lidé, kteří ve skutečnosti neexistují. Tak podrobnosti za chvilku.

0: 9 hodin, 38 minut k tomu pondělní dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice stále s vámi.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás baví kočky hrající na kytaru nebo pes, který před policií prchá na kole. Redaktorka Bára Kvapilová narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
2: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
4: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
2: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale tam místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
4: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: A zítra si v naší rubrice povíme o potravinářských chytácích.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.
0: Za teplého počasí vyrážejí na vodu nebo hrají hry na hřišti, v zimě zase sportují třeba v tělocvičně. Jeden z kroužků střediska volného času Beta v Pardubicích si představíme v prvním díle našeho dopoledního seriálu o volnočasových aktivitách dětí už za malou chvíli. Hezké dopoledne.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Naším hostem bude Lukáš Kozák, architekt z Krkonoš.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Už dá.

0: Pořád jen sedí u telefonu nebo počítačů a nic jiného je nezajímá. Takové výtky na adresu dnešních dětí slýcháme celkem často. Jenomže skutečnost je mnohem pestřejší. Stačí se podívat, čemu všemu se věnují ve svém volném čase. A právě do zajímavých kroužků se vypravíme v dopoledním seriálu tohoto týdne. Redaktorku Českého rozhlasu Pardubice Šárku Rusnákovou zaujal například jeden ze sportovních kroužků střediska volného času Beta v Pardubicích. Jmenuje se Sportovky in a out a vede ho Pavla Procházka. Společně s ní a s jeho členy se potkali na trochu neobvyklém místě, a sice u garáže.
1: Je to bývalá garáž, kterou jsme předělali na loděnici. Máme tady schovaný krásných asi 12 lodí. Teďka dokonce nám Dům dětí a mládeže koupí další 3, takže jsme za to hrozně rádi. A máme to kroužek, který je od 6 let až do těch 18, takže to je průřez všech věkových kategorií.
2: A máme tady teď vlastně ještě před začátkem několik dětí, které mi určitě poví, co se na kroužku líbí. Ještě bychom si předtím mohli vysvětlit, proč in out.
1: Je to tím, že vlastně záříří je. Ještě využíváme loděnici, chodíme ven na vinici cvičit a přes zimu chodíme do tělocvičny, kde hrajeme různé sportovní hry, vystřídáme tam opravdu všechno. A zase na jaře, hned jak je hezký počasí, tak vyrážíme na vodu a na výlety. Takže je to z tohohle důvodu.
2: Tak já bych se někoho zeptala z těch dětí, pojďte mi někdo něco říct. Co se vám tady líbí, co z té náplně máte nejradši, takže Barča?
3: Mně se tady líbí úplně všechno, protože jsou tady fajn lidi a vlastně se mi líbí i jak chodíme na vodu a děláme tady jak úplně všechno. Je to tady skvělý a je to můj nejoblíbenější kroužek, ještě s basketem.
2: Jsou tady malé i velké děti.
1: Ano, je to tak, vlastně napříč všemi generacemi. Můžeme zkusit i Vojtu vyspovídat, ten už studuje vysokou školu v Brně, ale pomáhá nám tady s dětičkama.
2: A Vojta tady chodil dřív?
1: Vojta má minimálně 8 let kroužku za sebou.
2: Ale zůstává, takže se vám tady asi tak líbí.
4: Ano, ano, chodím sem rád už 9. rokem.
2: A co ty děti malé, ne? Neobtěžuje vás to, když jsou příliš malé děti, nebo naopak jako třeba tady pomáháte s tím vedením?
4: Ne, neobtěžuje mě to určitě, děti jsou v pohodě, je s nima zábava.
2: Takže Zuzce je 12 let a jsi začátečnice tady v tomhletom kroužku, nebo jako Vojta třeba už několik let sem chodíš?
5: Úplná začátečnice, byla jsem tady zatím jenom jednou, jsem tady teďka po druhý.
2: My jsme úplně na začátku vlastně toho kroužku a už jste byli na vodě, nebo ještě ne?
5: Před minulou hodinu, jo.
2: A přihlásila ses sem proč vlastně, co tě sem přitáhlo?
5: Protože jsem chtěla najít nějaký nový sport, protože já jsem předtím dělala volejbal, ale já jsem se tam připadala taková i hodně jako odstrčená a tak, tak jsem si hledala něco nového a tohle to mě zaujalo. Zatím se mi tady moc líbí.
2: A už tady máš nějaké kamarády?
5: Jo.
0: Tak to byly Sportovky in a out a zítra v našem dopoledním seriálu o volnočasových aktivitách dětí budeme mluvit o hudebním kroužku. Za chvilku bude 10 hodin, za nějakých 8 minut, další čerstvé zprávy s Míšou Spáčilovou a do té doby Pavel Vítek nebo Belinda Carlisle.

0: Božine, pojďte dál.
1: A která pak vy jste?
0: No já jsem vaše švagrová, vítajte pěkně.
1: A sakra to mám štěstí. Vy jste švagrová tohoto času největší krasavice v městečku. Ten samý systém jako krasavice...
0: Postřežené.
1: Od 17. října ve Východočeském divadle v Pardubicích.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: 10 hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Hnutí ANO chce po odmítnutí spolupráce ze strany hnutí STAN jednat o nové koalici v Pardubicích, především s ODS. Koaliční lídři znovu jednají o novele školského zákona. Pardubičtí hokejisté porazili Třinec 5-4 v prodloužení. V kraji dnes čekejte většinou oblačno, přeháňky a teploty do 13 stupňů. Dobré pondělní dopoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Pardubické hnutí ANO chce o nové koalici na radnici jednat především s ODS. Ve hře ale zůstává i spolupráce s progresivními Pardubicemi. Uvedl to primátor Jan Nadrchal. Hnutí STAN včera odstoupilo od původní dohody o společném postupu s ANO a s uskupením Žijeme Pardubice. Podle Nadrchala se starostové přiklonili k Pirátům, aby posílili svou vyjednávací pozici. Primátor zároveň připouští, že ostatní strany mohou sestavit koalici bez vítězného ANO.
4: Snahy tady byly už i v minulosti, stát se to teoreticky může. Matematicky by to vycházelo, jestli by to vycházelo logicky a lidsky, to už je věc jiná.
2: Jan Nadrchal měl na dnešní odpoledne domluvenou schůzku se zástupci progresivních Pardubic, zatím ale neví, zda se uskuteční. Studenti sportovního gymnázia v Pardubicích se dočkají obnovy sportovního areálu školy příští rok. Pardubický kraj už stavební zakázku vysoutěžil a stát bude 30 milionů korun. Pomůžou i dotace od Národní sportovní agentury. Rekonstrukce se zaměří na kompletní obnovu atletického oválu, běžecké rovinky a dalších ploch.
5: Stavbaři opraví také sektory pro skok vysoký, skok daleký, skok o tyči a vrhačské disciplíny. Uprostřed oválu vznikne fotbalové hřiště s umělým trávníkem. Na místě stávajících antukových kurtů vznikne multifunkční hřiště. Úplnou novinkou bude stanová hala. Z Pardubic Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Koaliční lídři znovu jednají o novele školského zákona. Ta počítá se změnou financování asistentů pedagogů. Peníze by na ně školy nově dostávaly podle počtu dětí ve třídě a ne na konkrétní žáky jako dosud. Asistenti by se tak stali plnohodnotnou součástí školy a ředitelé by sami rozhodovali, kde jsou aktuálně potřeba. S návrhem ministra školství Roberta Plagy za hnutí ANO na posledním jednání vlády nesouhlasilo hnutí SPD a motoristé, kteří požadují větší revizi inkluze ve školství. Švédská královská akademie věd předpolednem oznámí laureáta nebo laureáty Nobelovy ceny za ekonomii. Loni ji získala trojice vědců za výzkum vlivu inovací na hospodářský růst. Ocenění za ekonomii je vyhlašované jako poslední. Držitelé letošních cen za fyziologii a lékařství, fyziku, chemii, literaturu a mír vyhlásili už minulý týden. Všichni laureáti si ocenění převezmou v prosinci. Kromě medaile a diplomu získají také finanční odměnu.
3: Sport.
2: Hokejisté Pardubic jako první tým v této sezóně sebral Třinci body v 10. kole, vyhráli Východočeši 5-4 po prodloužení. Pardubičtí v utkání rychle vedli. Ve druhé třetině se ale soupeř zlepšil a v závěru zápasu oceláři vedli. Pardubice vyrovnali až při přesilovce a hře bez brankáře. Bod navíc jim vstřelil povedenou individuální akcí útočník Jan Mandát.
6: Opravdu já to občas zkouším na tréninku, když děláme jeden na jednoho. Naši beci už to vědějí, že to dělám, takže mi to vždycky vypíchnou. Ale když jsem ten puk dostal vlastně u nás v obraném pásmu, tak jsem viděl, že ten obránce byl hrozně daleko ode mě. Takže jsem věděl, že když se rozjedu a našlápnu, tak budu mít chvilku čas na nějaký manévr. Když to dělám, tak prostě to je střela backendem jako směrem brána. Není to jako, že bych mířil na určitou část brány, je to prostě jenom hozený na bránu, zaplať pánu, se to propadlo.
3: Počasí.
2: V regionu dnes čekejte většinou oblačno s ojedinělými přehaňkami, ty budou na horách četnější. Nejvyšší denní teploty 10 až 13 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne.

0: reptilové podmínky jsou dobré, tlak mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku. Dvě osobní auta bourala ve Svojanově a podobná nehoda se stala v Chrudimi ve Václavské ulici. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 10 hodin 4 minuty k tomu, v plném proudu je pondělí. Dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice. Já už se koukám, o co tento týden budeme soutěžit ve Věřte, nevěřte. Máme tady knížku z nakladatelství Kazda. Zkuste to doma sami a podtitul Kuchyně, takže to bude asi o vaření, předpokládám. Nějaké vychytané recepty, inspirace pro ty, kteří rádi vaří a také jedí. Tolik Věřte, nevěřte a stavíme se i v Moravské Třebové. Tam se podařilo nalézt způsob, jak regulovat počet holubů v centru města. Městském holubníku jim odebírá vejce a nahrazuje atrapami, takže se nelíhnou další ptáci. Trus navíc zůstává na jednom místě a neznečišťuje historické památky ani ulice. Jak celý tenhle systém podrobně funguje, tak to vysvětlíme už za malou chvíli. No a také muzika je připravená. Roxet, Věra Špinarová a nebo Michal Tučný nám zaspívá. Hezké pondělí.
1: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.
3: Medicine man.

Věra Špinarová zpříjemnila pondělní dobré dopoledne a my teď vyrazíme do České Třebové, do parku Javorka. A tento park v anglickém stylu založil okrašlovací spolek už v roce 1885, a to kolem pramene Javorky. Na některých místech, konkrétně na 3 hektarech, je komponovaný jako volná příroda. Má ale i několik historických a uměleckých prvků. Patří mezi ně třeba bosenský pavilon z roku 1904, hudební pavilon Antonína Benevice, socha Šárky, chráněná jako kulturní památka, nebo pomník mistra Jana Husa. Park doplňují i díla současných umělců, drobné stavby a plastiky. Ale proč o tom mluvím? Česká Třebová teď začala s jeho postupnou obnovou a první změny už jsou patrné. Například na rozhraní vyhlídkové a okrajové části parku vzniká celoroční květnatá louka s jarními cibulovinami. K tomu se připravuje zvýšení přítoku vody z pramene Vrbovka do rybníka Javorka a park čeká i postupná obnova sítě cest. Výraznou změnou má projít také mobiliář a zeleň. Lavičky, odpadkové koše a další prvky mají mít jednotný vzhled a postupně se mají obnovovat také dětská hřiště. U stromů a keřů se zase počítá s odborným ošetřením a v okrajových částech parku mají vzniknout květnaté louky, o tom už jsem mluvil. Tahle obnova je rozdělená do etap. Jako první mají přijít na řadu bezpečnostní zásahy u stromů, úprava centrální části a parkových cest a výměna mobiliáře. V té druhé etapě mají následovat úpravy ostatních částí parku. No tak snad se povede, aby se park stal nejenom funkčním a uceleným prostorem, ale také atraktivním a vyhledávaným místem klidu a odpočinku. To byly novinky z České Třebové, teď už si dáme duo Roxette a za chvilinku vyrážíme do Moravské Třebové.

0: Čtvrt na 11 a 3 minuty k tomu pondělní dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice je stále s vámi. A jak jsem sliboval, jdeme teď do Moravské Třebové, kde našli způsob, jak držet holubí populaci v centru města na úzdě. Místo náhodného odchytu ptáků a instalace zábran vsadila Moravská Třebová na chytřejší řešení. V městském holubníku odebírá holubům nakladená vejce a nahrazuje je atrapami. Holuby tak mohou v klidu hnízdit, aniž by přibývalo dalších opeřenců. Jejich trus navíc zůstává soustředěný na jednom místě a neznečišťuje historické památky ani ulice. Jak celý tenhle systém funguje, tak to vysvětlila spoluautorka projektu Denisa Kršňáková přímo mezi holuby reportérce Českého rozhlasu Pardubice Věře Pavlasové.
1: My jsme vstoupili do holubníku, kde se trochu plaší ptáci.
2: Máme tady přes větší půlku obytných budek, kde stále nám hnízdí holuby. Můžou si lítat volně dovnitř i ven.
1: Vy tady ten holubník máte už přes rok. Kolik jste za tu dobu odebrali tady v těch miskách vajec?
2: Holubník nám funguje zhruba 1,5 roku. Měsíčně odebereme kolem 15 kusů vajec, který potom nahradíme replikami.
1: Pomáhá to snížit populaci těchto ptáků v Moravské Třebové, alespoň v centru?
2: Já si myslím, že ano, když se aktuálně projdete po náměstí, tak jde vidět, že těch holubů už není tolik. Myslím si, že si na to pěkně zvykli, že se sem vracejí domů, jak za krmením, tak i za takovým zahnízďováním.
1: Já musím říct, že jsem tady už po třetí a je tady podstatně víc holubů než při mých předcházejících návštěvách.
2: Ano, máme z větší půlky kapacitu holubníku zaplněnou.
1: Vy jste zmínila krmení, čím se holuby krmí?
2: Máme speciální směs krmnou pro holuby, která se skládá ze slunečnice, kukuřice, hrachu a dalších obilovin.
1: Vy tady skladujete v té vedlejší místnosti, z které jsme sem přišli, holubí trus. Na co tuto směs používáte?
2: Ten trus předáme technickým službám, který to potom používají na hnojení květin.
1: Dá se tedy říci, že zřízení holubníku byl dobrý krok na redukci přemnožených holubů. Budete ho rozšiřovat?
2: A zatím nemáme v plánu úplně rozšiřovat. Uvidíme, co nám přinese nové vedení. Jestli budou nakloněni pro nějaký další akce, co se holubníku týče, nebo nějaký rozšíření.
1: Blíží se zimní období, znamená to pro holuby také nějakou zvýšenou krmnou dávku?
2: Zvýšenou krmnou dávku přímo ne, ale podporujeme je i vitamíny, které přidáváme jak do vody, tak i do té krmné směsi, takže aby měli nějakou lepší imunitu přes zimní období.
1: Vracejí se holuby, kteří tady už třeba nakladli vejce sem? Máte nějaký přehled?
2: Přehled určitě máme. Vlastně všechny holuby, které jsou v našem holubníku, máme okroužkovaný na nožkách, takže evidujeme vždycky, když přijdeme na kontrolu, jestli jsou zde jak i noví bez kroužků, anebo i ti stálí.
1: Provoz holubníku stojí město každý rok zhruba 10 000 korun. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: švédská čtveřice ABBA, možná jste si také pobrukovali Mamma Mia. Mimochodem zpěv rozhodně není jen výhradou profesionálu. Muzikoterapie je osvědčená léčebná metoda, která pomáhá například dětem s poruchou autistického spektra. Bohatou praxi muzikoterapeutky se může pochlubit Markéta Havlová z Pardubic. Tak zkrátka to dělá dlouho, rozumí tomu. Bývalá vynikající učitelka se dnes věnuje jak zdravím, tak i velmi vážně nemocným dětem. A Jitka Slezáková se jí ptala i na to, jak velkou roli hraje v rodině společné zpívání.
1: Já bych řekla, že to zpívání je vlastně taková základní, jednoduchá odpočinková záležitost pro maminku i pro dítě. A je to krásný, když dítě i maminka spolu zpívají, nebo když to dítě poslouchá hlas maminky. Když to vezmeme zpětně, tak to dítě si pamatovalo tluk od srdce maminky, pořád jsou to nějaký rytmy, jsou to nějaký zvuky, když ještě bylo teda u maminky v bříšku. A i ten hlas si pamatuje, takže je to ten nejkonejšivější nástroj, který můžeme mít. A je jedno, jestli máme vystudovanou konzervatoř, jak zpíváme, jestli falešně, nefalešně. Je to prostě pořád pro mě symbol propojení maminky a dětí. Takže jestli chcete udělat úplně krásnou muzikoterapii bez vzdělání doma, zpívejte svým dětem v nějakých okamžicích odpočinku, před spaním, kdykoliv.
2: Ty se také věnuješ dětem v té hospicové péči, domácí hlavně dochází za nimi domů, zpíváte a říkala si, že taky úplně nejkrásnější je, když se k tomu tvému zpěvu přidá maminka nebo taťka nebo prostě někdo tak, z té rodiny.
1: Jak to je nejlepší, úplně nejkrásnější terapie pro mě. Může si to představit, že já přijdu do místnosti, kde je postýlka a většinou to je obývák nebo ložnice, v ty postýlce leží teda holka nebo kluk, většinou na nějakým kyslíkovým ventilátoru a my si dáme s maminkou židli k postýlce a zpíváme a opravdu, když se přidá ta maminka, to ti zesílí ta terapie, prostě o 100% to vyletí nahoru do té klidové fáze, kdy vidíš, jak to dítě krásně odpočívá nebo se chechtá, užívá si to, to je nedocenitelný.
0: Mimochodem, minulý pátek si lidé sejmutím klobouku připomněli, jak je důležité projevit úctu lidem, kteří se věnují dětské paliativní péči. Byl totiž takzvaný kloboukový den. Ve středu nás čeká papučový den, který upozorňuje na myšlenku dožití nevyléčitelně nemocných lidí v domácím prostředí. A v předvečer tohoto dne, který je vrcholem celorepublikové osvětové kampaně Dožít doma, se koná v Pardubickém divadle 29 beseda na toto téma. Představí se například nezisková organizace Energia, která poskytuje komplexní péči dětem se závažnou diagnózou a jejich rodinám. Beseda bude zítra, to znamená v úterý 13. října od 18 hodin.

0: Povídej, povídej, o co dneska hrajeme ve Věřte, nevěřte. Tak připomínám, že jde o knížku z nakladatelství Kazda, jmenuje se to Zkuste to doma sami. Zkrátka zapomeňte na nezdravé nebo drahé výrobky ze supermarketu. Lepší alternativu si totiž může každý připravit snadno doma. 137 z našich nejlepších receptů a nápadů do kuchyně vám ukáže, že je to snadné. No a právě těch 137 receptů obsahuje knížka, o kterou soutěžíme tento týden.
1: Věřte, nevěřte.
0: Tak doufám, že jste připraveni zahrát si spolu s námi a začneme hudební ukázkou, nebo zvukovou ukázkou, spíš bych řekl. Dobře poslouchejte. Tak. A teď co to bylo? V horských oblastech Papui Nové Guineji žije kmen Huliů, jehož příslušníci jsou známí nejen svými pestrými ozdobami a tradičními účesy, ale také neobvyklými hlasovými projevy. Jednou z jejich tradic je zvláštní forma dorozumívání, označovaná jako Ibi, při které se hlas pohybuje mezi různými výškami a trošku připomíná jódlování. Pro neskušeného posluchače tak může znít spíš jako zpěv nebo volání nějakého exotického zvířete, ale já tvrdím, že je to forma lidské komunikace, to, co jste před chvíli slyšeli. A teď je na vás posoudit, jestli si vymýšlím, a nebo jestli mám pravdu. A to tvrzení, které jsem teď říkal, tedy odpovídá tomu, co jste slyšeli. Tak se zamyslete a pak můžete volat 726 46 48 48. Dobré dopoledne, kdo pak je na lince?
2: No, tady Láďa, Česká Třebová, já bych s váma souhlasil.
0: Jo, že to byl lidský projev, tohle, co jsme slyšeli před chvíli.
2: No, lidský to nevím, ale určitě to byl nějaký projev.
0: No tak projev ano. Já tvrdím, že to je kmen Huliů z Nové Guineje, z Papui Nové Guineje, a vy můžete souhlasit nebo nesouhlasit. Tak.
2: Já s váma souhlasím.
0: A slyšel jste o nich někdy?
2: Ne, nikdy.
0: Takže je to úplně poprvé setkání s touto, s touto civilizací.
2: No, poprvé to mířím od pasu, jen tak.
0: Dobře, tak já mám zapsáno, moc vám díky za tip, ať se daří, naslyšenou.
2: Naschle.
0: Tak pan Láďa mi věří, nebo tedy tomu mému tvrzení, které jsem před chvíli sdělil. Dáme šanci někomu dalšímu, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Věra Chrudím. Já s vámi budu taky souhlasit a tipuju.
0: Takže jste také nikdy neslyšela?
3: No, spíš tipuju, neslyšela moc.
0: A ten zvuk
3: náhoda.
0: Připadal vám jako lidský? Nemohlo to být nějaké zvířátko?
3: Mm-hmm. Lidský spíš.
0: Jo?
3: Spíš lidský.
0: A třeba takový orangután, třeba slyšela jste někdy orangutána?
3: Takhle jo, záznamo jo, ale tohle ne, já tipuju.
0: Takže prostě souhlasíte, nezlomím vás.
3: Ne.
0: Dobře, tak jo, tak mám tady zapsáno, uvidíme, jestli jste udělal dobře, nebo ne. Krásné pondělí.
3: No, já taky jsem zvědavá.
0: Díky za zavolání.
3: Naschle.
0: Tak zatím sama souhlasná stanoviska, když to tak řeknu, tak do třetice ještě někdo další. Dobrý den.
4: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo pak se dovolal?
4: Blanka.
0: A vy zníte zamyšleně teda.
4: No, protože jsem si teďka nahlodala, ale já si myslím, že to byl lidský hlas, ale přemýšlím na to, jestli se tak jmenujou.
0: Jo, Huliové, že bych to postavil no. Takhle na tom, že bych si vymyslel ten kmen.
4: Tak, že se jmenujou jinak.
0: To by byla podpásovka teda, si myslím, hodně veliká.
4: Tak já nevím, no.
0: Pojďme se zamyslet jinak. Nechme název toho kmene. Zkrátka, když to zjednodušíme, byl to projev lidský anebo zvířecí? Takhle se zeptám.
4: Já si myslím, že lidský.
0: Určitě?
4: No, já tomu věřím.
0: Takže taky souhlasíte?
4: Ano, souhlasím.
0: Dobře, tak jo, tak vám děkuju za tip a krásné pondělí přejeme i paní Blance, ať se daří.
4: Naslyšenou.
0: Tak, třikrát souhlasné stanovisko. No, jestli je to pravda nebo ne, na to si ještě chvilku musíte počkat. Samozřejmě můžete se do soutěže zapojit i prostřednictvím naší e-mailové adresy studio.pardubice@rozhlas.cz. Ještě si to jednou poslechneme, abyste věděli, o co jde.

0: Jihočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Kropenaté kuřice, slovenské sýry nebo domácí med. To vše se dá pořídit v Rosicích u Chrasti. Projdeme s vámi tradiční rosické trhy, navštívíme Muzeum života na vesnici v areálu bývalé cihelny a nahlédneme také do místního zemědělského družstva. Rosicemi na Chrudimsku vás provede Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ještě pročítám poslední e-maily, které stále chodí do naší soutěže. Věřte, nevěřte. Kdo naladil později, tak můžu připomenout, že tady tipujeme, jestli zvuk, který jsem tu opouštěl, dělají příslušníci kmene huly, anebo jestli jde o nějaké zvířátko. Tak v rychlosti ještě připomenu. Tak, už nebudeme dál trpět a jdeme se podívat, co píšete. Roškovi z Horního Jelení, dobré pondělní ráno do pardubického studia. My dneska budeme soutěžit na dvakrát. Manžel Jirka vám dneska nevěří a já jeho choť vám budu věřit. Je to jenom hra. Tak i tak toto lze udělat. Zdravíme do Horního Jelení. Uvidíme, kdo z vás má dneska pravdu a kdo bude bez oběda. Lenka, ano, já vám to věřím. Dobrý den. Dneska s vámi souhlasím, zvuk připomínal jodlování, píše Iveta. Dobrý den, váha mezi zvířetem nebo člověkem. Zvolím člověka, tedy dnes vám věřím, Martina z Pardubic. Dobrý den, tak já vám zkusím nevěřit, netuším, čí zvuk by to mohl být, přeji hezký den, to je Vlaďka z Pardubic. Tak, Blanka tady věří, zní to věrohodně jako lidské hlasy, i když ptáci umí také všelico se napodobit. Zdraví Blanka. Pak tady mám od Majky s Chrudimi e-mail, že nevěří, byl to projev zvířete, myslím si, že psa. Mirek z Přívratu, dnes je oblačno, při přehánce krásná duha, každopádně věří. No a paní Eva, to mě pobavilo, dobrý den, já s vámi souhlasím, přišlo mi to, jakoby na sebe hulákali děti, které zlobí. Tak možná někdy takové zvuky děti vydávají, jestli ty české nebo ty, které patří do kmene huly, to už nebudeme řešit. Pojďme to rozlousknout, jak to je. Tak na nahrávce jste skutečně slyšeli příslušníky kmene huliů, kteří žijí v horských oblastech Papui Nové Guineje. Tenhle ten jejich neobvyklý způsob dorozumívání se označuje jako iby a jak tady někdo psal, připomíná jodlování, při kterém hlas přeskakuje mezi vysokými a hlubokými tóny. A huliové tento způsob komunikace využívají především k dorozumívání na velké vzdálenosti, například přes hluboká horská údolí, pomocí zvlášť hlasových projevů se můžou zdravit, varovat před nebezpečím, svolávat ostatní anebo se domlouvat na průběhu společných prací. Takže zvuk, který nám může připomínat zpěv exotického ptáka, ve skutečnosti slouží k předávání docela obyčejných zpráv. Taková, řekněme, SMSka by se také dalo říct. Takže kdo věřil, ten dobře udělal. Já už tady mám papírky se jmény těch, kteří se mnou souhlasili, kteří věřili. Takhle hezky prohrabu promíchám, aby to bylo fér a už tady mám jeden lísteček, na kterém je posluchač Martin z Pardubic, který poslal e-mail. Tak a my moc gratulujeme. Martine, knížka je vaše, zkuste si to doma od nakladatelství Kazda, ať vám udělá radost, vy ostatní s námi můžete o stejnou cenu soutěžit zase zítra ve stejném čase a každopádně díky, že jste se zapojili do hry.
1: Proudy řeky táhnou k nám, tvou nedostatku.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Pardubice plánují na Dubině novou čtvrť bezmála pro 3000 lidí. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Pardubičtí fotbalisté prohráli v 10. ligovém kole na hřišti Sparty 0-2. Dnes čekejte v regionu většinou oblačno, přehánky a teploty do 13 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré pondělní dopoledne. Na pardubické Dubině by měla vyrůst nová obytná čtvrť. Územní studie Dubina Sever počítá s výstavbou zhruba 970 bytů pro přibližně 2800 lidí. V lokalitě mají vzniknout také obchody, služby, mateřská škola, zdravotnické zařízení a veřejná prostranství se zelení. Nové pěší a cyklistické trasy by měly čtvrť propojit se Studáneckým lesem i okolím Spojilského odpadu. Kdyby se mohlo začít stavět, zatím ale jasné není, říká vedoucí odboru hlavního architekta pardubického magistrátu Mariana Zmítková.
2: Protože to jsou soukromé pozemky, takže tam určitě musí dojít ke směnám pozemku. Město tam má taky nějaký, je to nějaká vize do budoucna a určitě to čeká na developera, aby se tam mohla začít stavět páteřní komunikace, která prostě zakládá vůbec tu možnost ty budoucí výstavby.
0: Chrudim zaplatí opravu promítací plochy v letním kině. Betonová stěna je dlouhá přes 20 metrů a vysoká 10 metrů. Město si zadalo kompletní obnovu plochy, včetně speciálního nátěru. Úpravy budou stát 600 tisíc korun. Státní volební komise dnes schválila výsledky letošních komunálních voleb. Ve sbírce zákonů je zveřejní pravděpodobně zítra. Současně tam vyjdou i jména 5 senátorů zvolených už v prvním kole. Od středy pak bude možné požádat soud o přezkoumání. Lidé na to budou mít 10 dní. Stížnosti na obecní volby budou řešit krajské soudy. Těmi na senátní volby se bude zabývat nejvyšší správní soud. Pyrotechnici v Krupce na Teplicku zasahují kvůli podezření, že v Mánesově ulici je nástražný výbušný systém. K události přijeli i hasiči a zdravotníci. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajské policie Ilona Gazdošová.
3: Na místě byl vymezen bezpečnostní perimetr a pyrotechnik nyní prověřuje podezřelý předmět. Doporučujeme obyvatelům Krupky, aby se tomuto místu vyhli. Sport.
0: Fotbalisté Pardubic po dvou výhrách v šancelize nebodovali. Na hřišti Sparty prohráli v 10. kole nejvyšší soutěže 0-2. Pražané se tak v tabulce posunuli na 3. místo. Východočeši jsou 13. Jejich kapitán Michal Hlavatý i přes prohru vidí v úvodu sezóny pozitiva, hlavně v pevnější posílené obraně.
4: Myslím si, že jdeme nahoru, že jdeme správnou cestou. Určitě nám hodně pomohly ty příchody těch stoperů, který vnesli obrovskou kvalitu, přesto jsme dostali laciný goly. Pomohli nám strašně dozadu a i v té rozehrávce. Vlastně i těma výsledkama je to podpoření, že věřím, že nahoru jdeme. Počasí.
0: V pardubickém kraji dnes čekejte většinou oblačno s ojedinělými přehánkami. Ty budou na horách četnější. K večeru bude oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty 10 až 13 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes dobré, tlak mírně stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní nehodu máme hlášenou z Lančkrouna z místní části Rybník a pozor, dejte u Litomyšle na silnici číslo 358. Na vozovce je tam vysypaný náklad brambor. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Krásné pondělní dopoledne přejeme všem, kteří ladíte vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jak funguje domácí hospicová péče a co všechno obnáší starost o nevyléčitelně nemocného člověka v domácím prostředí? Jakou pomoc mohou očekávat pacienti i jejich rodiny? A proč je důležité umožnit lidem strávit poslední chvíle života doma mezi svými blízkými? Tak o tom budeme mluvit s vrchní sestrou domácího hospice Andělu Stráž.

0: dnešní Markétou Vaškovou, která bude naším dnešním hostem v radioporadně. Z muziky pro vás Celine Dion, Petr Spálený a nebo skupina Turbo a dál přejeme krásné pondělí.
1: Dobré dopoledne s Miroslavem Hrubanem.

až to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.

0: Radioporadna.
1: 11 hodin, skoro 13 minut a je tady pondělní radioporadna Českého rozhlasu Pardubice. Smrt je v naší společnosti stále trochu tabu, přestože se týká v podstatě každého z nás. Domácí hospice však ukazují, že i poslední dny života se dají prožít důstojně, bez bolesti a v kruhu rodiny. A to je téma, které dnes budeme probírat s naším dnešním hostem. Tím je, jak už jsem před chvílí říkal, vrchní sestra domácího hospice Andělů strážných, paní Markéta Vašková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno přeji.
1: A má tady pomocnice. Kristýnu Mikulovou, což je PR pracovnice. Dobrý den.
3: Krásné dopoledne.
1: Vy se dostanete ke slovu až na konci, jste říkala.
3: Ano.
1: Budeme zvát na prima akce. Pojďme tedy k té hospicové péči. První věc, která mě napadá, já už jsem to zmínil na začátku, smrt je v naší společnosti stále trochu tabu. Platí to pořád nebo se to zlepšuje?
2: Já se domnívám, že se to zlepšuje za ty roky těch týmí praxe. Více o tom mluví, více to téma diskutuje jednak více v odborných kruzích, rozšiřuje se nabídka těch služeb, vznikají nové domácí hospice, takže si myslím, že je to lepší.
1: Domácí hospic. Když se řekne hospic, tak většina lidí si představí nějaké kamenné zařízení. Ten domácí hospic jak vlastně funguje?
2: Domácí hospic funguje v prostředí, na které člověk je zvyklý, v kterém žije, takže doma a je obklopen svými blízkými, kteří se o něj starají. A my vlastně docházíme, my pomáháme s tou péčí, jednak se zdravotními výkony, jednak rodinu provázíme tím procesem toho odcházení, aby na to byla připravena.
1: Nejsou na to sami.
2: Nejsou na to sami, jo.
1: Pro koho je domácí hospicová péče určena? Jde výhradně o pacienty v úplném závěru života?
2: Ne úplně. Je ideální, když se na nás právě ty rodiny obrátí včas, buď prostřednictvím svého praktického lékaře, nebo i pokud jsou hospitalizovaní prostřednictvím paliativního týmu, ale můžou se na nás také sami obrátit, ale samozřejmě potřebujeme tu zdravotní dokumentaci.
1: Jaké podmínky musí být splněny, aby mohl člověk zůstat doma a využívat domácí hospicovou péči?
2: Musí to být vlastně přání toho pacienta, že on vlastně chce být doma.
1: To stačí?
2: To nestačí. Pak tam musí být ukončená ta aktivní léčba, protože máme tak z 90% onkologické pacienty, že vlastně ty možnosti té kurativní léčby jsou už vyčerpané. A pak tam musí být někdo, kdo se o toho člověka postará. Kdo vlastně s tím člověkem sdílí ty poslední dny, týdny, měsíce. Nemusí to být jedna osoba, mohou se střídat, ale musí tam být někdo přítomen.
1: Setkáváte se třeba s tím, že lidé o možnosti domácího hospice vůbec nevědí?
2: Setkávám se s tím docela často, protože hledají na internetu různé možnosti, jak se o toho blízkého postarat. Pak se jakoby kolikrát diví, co vlastně jsme schopni jakoby nabídnout, jak ta naše služba je postavená, a ono se jim tak jakoby hezky uleví, že na to najednou nejsou sami, že prostě tady je někdo, komu můžou říct v podstatě všecko, ty svý obavy, strachy. A to je na tom to hezký.
1: No a podle vašich zkušeností je přáním většiny nevyléčitelně nemocných lidí strávit ten závěr života doma?
2: Domnívám se, že tak 90% ty statistiky tak hovoří, lidi chce zemřít doma, ne vždy je to všem možné.
1: Tak pojďme si představit rodinu, která má doma vážně nemocného člověka. Lékaři jí sdělí, že další léčba už nemoc nevyléčí. Co by měla taková rodina udělat jako první?
2: Hlavně by se neměla bát zavolat. Zavolat na to naše číslo. Tu situaci probereme, protože každá rodina je jiná, tak individuálně prostě se domluvíme na postupu. A pacienta a rodinu navštíví lékař, sestřička, sociální pracovník a nastavujeme prostě tu spolupráci tak, aby se v tom rodina cítila dobře.
1: Jak rychle dokážete tuhle péči zajistit?
2: Většinou ji dokážeme během několika dnů pracovních.
1: Markéta Vašková, vrchní sestra domácího hospice Andělů strážných, naším dnešním hostem, a za moment budeme pokračovat.

0: Jak funguje domácí hospicová péče a co všechno obnáší starost o nevyléčitelně nemocného člověka v domácím prostředí, tak o tom mluvíme s naším dnešním hostem a tím je vrchní sestra domácího hospice Andělů strážných, paní Markéta Vašková. Ještě jednou dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Kdo všechno tvoří tým domácího hospice a jakou roli v něm hraje zdravotní sestra?
1: Takže náš tým je multidisciplinární, čili multioborový. V týmu jsou lékaři, kdy tam je v každém týmu musí být se specializací na paliativní medicínu, zdravotní sestřičky, potom sociální pracovníci, psycholog, duchovní, případně pečovatele.
0: No a dokážete popsat, jak vypadá takový běžný den sestry domácího hospice?
1: Běžný den sestřičky je pokaždý jiný, v tom je ta práce krásná. Trávíme hodně času v rodinách, ale taky hodně času na té cestě. Máme celý okres Pardubice, část okresu Rychnov nad Kněžnou. A taky prostě je důležitý si tu službu dobře předat, takže každé ráno se jí scházíme. A někdy odpoledne, aby jsme si předali službu.
0: Co když se pacientovi přitíží třeba uprostřed noci, o víkendu, jak je to s tou péčí a její dostupností?
1: Ta péče je dostupná 24/7, ale neznamená to, že tam trávíme 24 hodin, ale v případě zhoršení stavu rodina zavolá, my máme je už na telefonu, když potřebují a vyjíždíme. Dojezdovou vzdálenost máme 30 kilometrů a měli bychom to zvládnout do jedné hodiny.
0: Jak je to se zdravotnickými pomůckami nebo například spolohovacím lůžkem? Jsou tohle věci, které si ta rodina musí zajišťovat sama nebo i v tomhle ohledu dokážete pomoci?
1: Ne úplně. Některé rodiny mají pomůcky zajištěný ještě než naše služba začne, ale při mapování v té rodině se domlouváme, že je tahle ta možnost, nikdy nejdeme v rozporu vlastně s pacientem, když si přeje být na své posteli, tak to respektujeme a jinak ty pomůcky zajistíme, máme dvě půjčovny, jednu v Holicích, jednu v Pardubicích.
0: Domácí hospicová péče stojí tedy do značné míry i samozřejmě na rodině, co všechno musí být blízcí ochotní a schopní zajistit?
1: Oni musí vlastně být přítomní. Musí tam být někdo 24 hodin, ale zase to neznamená, že si nemůže na chvíli odběhnout, ale aby byl prostě dostupný člověk, který nám je schopný zavolat, když se právě zhorší ten zdravotní stav. Ta rodina vlastně pečuje o to tělo toho člověka, o stravování, přebaluje. To samozřejmě s naší pomocí všecko je jakoby učíme. Nejsou na to sami.
0: Zvládne péči o umírajícího člověka i někdo, kdo nemá vůbec žádné zdravotnické zkušenosti?
1: Určitě setkáváme se s tím, že zdravotníku je velmi minimálně, takže zvládne, ale má tu možnost kdykoliv zavolat, když si není jistý a postupně vlastně ty lidi, kteří pečujou, tak tu jistotu nabývají právě proto, že někoho mají, na koho se můžou obrátit.
0: Co rodiny nejvíc překvapí, když se rozhodnou pečovat o své blízké doma?
1: No někdy je překvapí i to, jak to zvládnou. Překvapí sami sebe. Někdy je samozřejmě můžou překvapit ty změny toho zdravotního stavu, ale s tou pomocí to zvládají.
0: Já předpokládám, že na začátku se spousta těch lidí asi i bojí toho, co je čeká. Dá se říct, čeho se bojí nejvíce? Je to bolest nemocného nebo nějaká bezmoc?
1: Bojí se té bolesti, to se bojí hodně, to se bojí i ty pacienti, bojí se i dalších vlastně příznaků, který v tom konci života jsou, jako je zvracení. Bojí se i takový ty opuštěnosti. Jo, někdy to je tak, že ten člověk, který odchází, tak i kolikrát řekne buď tady, aby tam někdo s ním byl a držel ho za ruku. A někdy to může být zase úplně opačně. A rodina je někdy z toho taková trošku jako zmatená, jako neví, ale nejsou na to sami, jak říkám.
0: Jak rodinu připravujete na to, co může v těch posledních dnech a hodinách života nemocného nastat? Dá se na to vůbec připravit?
1: Částečně se na to připravit dá. Vlastně říkáme jim, že ten člověk bude už méně jíst, bude více spát, že si bude tak pomaličku odcházet a důležitý tam je, aby odcházel tak v tichu a vlastně srovnaný s tím životem. A tu rodinu vlastně takhle na to připravujeme, aby si ještě, jestli někoho chce vidět, aby ho ještě pozvali. To je jakoby hodně důležité proto, protože ty lidi, co odcházejí, musí mít ten život nějakým způsobem uzavřený. A tohle je taková jako příležitost. Ještě udělat to poslední přání, já chci vidět toho a toho. A to odcházení pak vidíme jako takový i hezký.
0: Teď jsem se chtěl zeptat, jestli ten okamžik té smrti může být, nechci říct příjemný, ale i nějakým způsobem hezkým prožitkem.
1: Jo, ano, setkáváme se s takovými rodinami, který dopečovali jako s velkou láskou. Vidíte i úsměv na tváři, jak ten člověk naposledy jakoby vydechne.
0: Povídáme si s vrchní sestrou hospicové péče domácího hospice Andělů strážných Markétou Vaškovou. Samozřejmě i vy můžete klást nějaké dotazy, pokud máte k dispozici třeba telefonní číslo 726 46 48 48.
2: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
2: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Skupina Jelen ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. My si povídáme o domácí hospicové péči. Teď jsme měli telefonát od posluchačky Jarky a vznesla takový zajímavý dotaz, jestli ten umírající cítí, že odchází, že to ví, že to pozná. To teda nevím, jak si s tímhle poradíte.
1: No, slyším, že paní Jarka prožívala nějaké těžkou situaci, tak je pochopitelný, že tam má takový jistý otazníky, který by mohly být jinak, ale prostě bylo to tak, jak to bylo, ale já se domnívám, že to ten člověk cítí, že odchází, a mě tam teda zaujalo to, že vlastně si všimnou takového detailu, jakože hezky svítí sluníčko. Že prostě ještě viděl něco takového hezkého na sklonku toho života, a to, jestli tam paní zůstala nebo nezůstala, asi to bylo takhle správný, jak to zrovna bylo, protože to tak cítila, tak proto odešla.
0: Mm-hmm. Tak zdravíme paní Jarku, děkujeme za dotaz. Pojďme se vrátit k tomu, k té domácí hospicové péči. Co když pečující člověk zjistí, že už tu situaci fyzicky nebo psychicky prostě nezvládá? Existuje tam nějaká možnost úlevy?
1: Ano, stát se to může, je to pochopitelný, nejedná se o žádné selhání toho člověka, to bych tady chtěla zmínit. Hmm. Že prostě toho je tak moc, jsou nevyspalí ty lidi. A ta možnost je potom kdykoliv zajistit nějaká následná lůžka, kamenný hospic v Chrudimi nebo paliativní lůžka v Žamberku, případně teďka je nově hospic v Hradci, takže prostě ta možnost je a náš sociální pracovník to s tou rodinou řeší, zase na to nejsou sami a pomůže vlastně zajistit i ten převoz tou sanitkou, i to je možný.
0: Případně psychologickou pomoc také?
1: Psychologická pomoc, ta je velmi důležitá. Rodinám ji nabízíme, protože se ocitají ve velmi těžké životní situaci a ten pohled psychologa je zase jiný než ten pohled nás zdravotníků. Mm-hmm.
0: Setkáváte se třeba i s rodinami, ve kterých jsou malé děti, a pokud ano, jak právě s nimi o vážné nemoci a umírání mluvit?
1: Ano, setkáváme se s tím, že v rodinách jsou i malé děti a s dětmi je důležitý mluvit o smrti, ale s ohledem na jejich věk, protože oni si vlastně ponesou to, jak tímhle obdobím prošli s tou rodinou do dalšího života, a i to, jaký budou mít vztah ke smrti. Pokud se ty děti chrání před tou smrtelností a před tím odchodem, tak si potom špitají v pokojíčku a vytvářejí si různé představy, kterým do budoucna můžou dost stížit ten přístup, jaký budou mít k tomu odcházení.
0: Často se mluví o důstojném umírání. Co to vlastně znamená z pohledu zdravotní sestry?
1: To je respekt k přání pacienta a rodiny. Aby člověk neměl bolesti, aby netrpěl nějakými dalšími nesnesitelnými příznaky, aby se mu dobře dýchalo, aby nezvracel, aby byl v komfortu, aby byl čistý, aby byl mezi svými blízkými.
0: To se možná dostáváme k tomu, na co se chci zeptat teď, co bývá pro umírajícího člověka v těch posledních dnech úplně nejdůležitější.
1: Nejdůležitější je nebýt sám.
0: Uh-huh. A to mluví asi za všechno, bych řekl. Co se děje bezprostředně po úmrtí pacienta doma? Pomáhá, předpokládám, hospic i v této situaci?
1: Ano. Rodina je dopředu na tuto situaci připravovaná. Ne vždy se to podaří, protože máme někdy tu péči velmi krátkou, ale mají k dispozici naše pohotovostní číslo a volají nám, že došlo k úmrtí, a my vlastně je vedeme, co mají dělat. Nejlepší pro tu rodinu je, když těsně po úmrtí nedělají vlastně vůbec nic.
0: Markéta Vašková, vrchní sestra domácího hospice Andělů strážných, naším dnešním hostem.

0: Ladíte Český rozhlas Pardubice a pondělní radioporadnu, kde je hostem vrchní sestra domácího hospice Andělů strážných Markéta Vašková. Končí vaše práce okamžikem úmrtí, anebo zůstáváte v kontaktu s pozůstalými i dál?
1: Zůstáváme v kontaktu s pozůstalými, mají možnost využít naší pozůstalostní péči, kterou dělá kolega, naše psycholožka. Není to nic, co musí využít, ale mají tu možnost. Mm-hmm.
0: No a vy tedy každý den pracujete s opravdu těžkými lidskými osudy. Jak se s tím vyrovnáváte vy sama? Dá se naučit nenosit si tuhle práci domů?
1: Je to jako hodně těžký, to přiznávám, ale ta podpora mojí rodiny je pro mě zásadní a mám koníčky, které mě pomáhají na chvíli se na to zapomenout, na to lidský utrpení, ale na druhou stranu ten obrovský smysl té práce, který v tom vidím, ten to všechno jako přetluče.
0: My jsme se tady říkali, když hrála písnička, že práce je to těžká, ale krásná.
1: Ano.
0: Kdybyste měla poradit rodině, která právě teď stojí před rozhodnutím, jestli pečovat o svého blízkého doma, anebo ne, co byste jí řekla?
1: Já nemůžu rozhodovat jakoby za tu rodinu, ale můžu jim říct ty možnosti, jak jim můžeme pomoct, aby to rozhodování měli snazší. Mm-hmm. Ale konečné rozhodnutí je vždycky na té rodině.
0: Takže volat, zjistit?
1: Volat a přijít, můžou za mnou přijít na základě telefonátu, můžeme se o tom pobavit, protože to nelze paušalizovat. Každá rodina je jiná, každý příběh je jiný a hledáme vždycky tu nejlepší cestu pro ně. Mm-hmm.
0: Říká Markéta Vašková, která je naším dnešním hostem a jak už jsem říkal na začátku, není tady sama, sedí tu také PR manažerka Kristýna Mikulová, která pozve na akce spojené právě s hospicem a s charitou pardubickou, pokud to dobře říkám, když tak mě opravte, ale kývete tak dobrý.
2: Ano. Ještě jednou krásné dopoledne. Milí posluchači, já bych vás chtěla pozvat na akci spojenou právě s domácím hospicem Andělů strážných. Pokud vám nějakým způsobem toto téma je blízké, nebo se vás dotklo a chtěli byste domácí hospic Andělů strážní podpořit, tak já bych vás moc ráda pozvala na vázání adventních věnců, které proběhne 18. a 19. listopadu. Vázat se bude v kulturním domě Dukla v Pardubicích vždy od 8 do 18 hodin. Takže můžete přijít, naladit se trochu na vánoční čas, vytvořit si adventní věnec, který si následně potom můžete vlastně zakoupit a odnést domů. Pokud vás vázání a výroba věnců baví, můžete jich klidně uvázat víc. Potom vlastně ty věnce, které zbydou, tak poputují na náš adventní prodej na Peršínském náměstí, který proběhne 28. a 29. listopadu. A takže přenecháte svůj krásný vytvořený věnec někomu zase jinému. A jak už jsem zmínila, vlastně veškerý výtěžek z prodeje těchto věnců, tak poputuje na podporu právě našeho domácího hospice Andělů strážných.
0: Je to jenom o té podpoře, nebo se na téhle akci třeba i zájemci dozví něco víc o té péči?
2: Musím říct, že je to spíše čistě o tom přijít vlastně a vytvořit si ten adventní věnec, ale samozřejmě právě na tom vázání budou i pracovníci domácího hospicu. Vždycky se tak nějak jakoby střídáme, takže budou mít i prostor pohovořit se třeba s nějakou zdravotní sestřičkou nebo s někým, kdo tam zrovna bude. A samozřejmě, pokud vás zajímá víc informací o našem domácím hospice, tak určitě na stránkách oblastní charity Pardubice tak najdete veškeré informace.
0: Také veškeré kontakty, na které tady byl vznesen dotaz, telefonovala posluchačka, jak jsou ty internetové stránky, kde je možné čerpat?
2: Tak je to www.pardubice.charita.cz.
0: Kristýna Mikulová byla naším hostem a spolu s ní i vrchní sestra domácího hospice Andělů strážných Markéta Vašková. Moc vám díky, že jste dorazili, ať se daří a naslyšenou.
1: Děkujeme za pozvání.
2: Naslyšenou.

0: Český rozhlas Pardubice a dnešní pondělní je dobré dopoledne, pomalinku spěje do finále. Před 95 lety byla nahoře nad brazilským Rio de Janeirem slavnostně odhalena 30 metrů vysoká socha Krista. A právě socha, to je dnešní téma pro předškoláky a redaktorku Terezu Beránkovou.
1: Děti, víte, co je socha?
2: Socha je něco kamennýho, třeba šnák, nebo medvěd, nebo Drákula, nebo netopír. Nebo socha.
1: A jak je taková socha velká?
2: 300 metrů.
3: Já vím.
4: Třeba socha je vysoká 3 metry.
5: 8 metrů.
6: Třeba může být socha hora.
1: A víte, z čeho socha může být?
7: Z toho, z kameniště.
8: Z ledu.
9: Ze sněhu.
10: Třeba z knížek nebo z plišáku nebo omalovánek nebo hraškama.
11: Z gumy.
12: Z kamenu, z ledu, ze sněhu a ze dřeva.
1: A jak se taková socha vyrábí?
13: S nějakýma nástrojima, který můžou postavit tu sochu.
1: S jakými nástroji?
13: Nevím, jak se jmenuje, ale vím, jak vypadají.
1: A jak vypadají?
13: Taková platka, která takhle dělá takový ten beton a ona pak ten beton stvrdne a pak takový ty nástroje, které to jako dloupnou nějak.
2: Socha se vyrábí, že máš takový špičatý nástroje a kolem toho máš takovou dřevěný držátko a takhle s tím tlučeš do té sochy.
14: A pak to bude hotový a pak můžou si to odvíšt.

0: Kdo má dlouhé uši a už tento pátek zamíří do Holic?
1: Miroslav Hruban a Zdeněk Novák?
0: Ano, a taky králíci a k tomu i holuby a drůbež.
1: Už po 20. se v Holicích koná krajská výstava králíků, holubů a drůbeže Pardubického kraje.
0: V pátek 16. října od 14. do 15. budeme přímo z výstavy vysílat živě.
1: V pátek nás poslouchejte a v sobotu se přijeďte podívat.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
3: Už po nás jdou. Musíme se ztratit.
0: Objevil se tady Honza Vamberský. Hezké dopoledne. A objevil se tady z toho důvodu, aby vás nalákal k poslechu také po 12. hodině. Tak co tam máš připraveného?
4: Tak, co máme připraveného? No, povolební vyjednávání budou ústředním tématem dnešního dobrého odpoledne a vydáme se, představ si to, i po stopách mrtvých.
0: Tak navážeš hezky.
4: Ano.
0: Skoro na to, o čem jsme tady teď mluvili v radioporadně.
4: To je pravda. No, ono to je vlastně nová naučná stezka, takže my se po ní vydáme s naším regionálním stopařem s Milenou Vápeníkovou, tak posluchači uslyší podrobnosti a možná, kdo ví, to třeba bude pro ně takový malý tip na další nevšední zážitek.
0: Posluchačům přejeme pohodový poslech také dnešního dobrého odpoledne a tobě, ať to zvládneš,
4: děkuju.
0: Byť tady budeš skoro sám.
4: Slunce v duši.

dnes večer v České televizi. ČT1. Ivan Trojan alias major Holina vyšetřuje vraždu úspěšného politika. Kriminální seriál Vraždy v kruhu. ČT2. Jejich láska zamíchá kartami celého starověkého světa. Hvězdně obsazený film Šalamoun a královna ze Sáby. A ČT Art uvedl

0: navrženém navýšení platu. A nás čeká většinou oblačno, přeháňky a teploty do 13 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beranková. Klidné poledne. V pátém městském obvodu v Pardubicích asi skončí po 12 letech hnutí ANO ve vedení radnice. Ostatní uskupení se předběžně dohodla na koalici bez něj, přestože ANO získalo nejvíc hlasů a 4 z 15 mandátů. V čele obvodu by měl vystřídat dosavadního starostu Jiřího Rejdu Filip Vařecha z Progresivních Pardubic. Většinu v zastupitelstvu má tak koalice Progresivních Pardubic, ODS, Žijeme Pardubice a Nových lidovců a STAN, kde získal jeden mandát Vojtěch Zikmund.
1: Zatím máme nějakou pevnější dohodu a zatím jako čekáme v podstatě na nějaké jako potvrzení, protože tam vlastně, jestli se nepletu, tak tam kandidoval pan Filip Sedlák, který kandidoval ve více městských obvodech, takže tam asi proběhne nějaký přepočet hlasů ještě.
0: Jeden mandát tam totiž získal Filip Sedlák, tedy, který kandidoval ve více obvodech, i když v nich nebydlí jeho zvolení v pátém obvodu, kde nemá trvalý pobyt, nejspíš nebude platné. Navíc se vyjádřil, že na mandát nejspíš rezignuje a situaci vysvětluje s tím, že chtěl svou kandidaturu upozornit na nesmyslnost obvodu. Vítězem komunálních voleb v Chrastě na Chrudimsku je sdružení Naše Chrast, vedené starostou Vojtěchem Krňanským. Získalo přes 52% hlasů. Tomu zajistí v 15členném zastupitelstvu 8 mandátů. Pardubické východočeské divadlo dnes připomene český underground 70. a 80. let minulého století. Od 19 hodin nabídne poetický večer s tvorbou Ivana Martina Jirouse, Krchovského, Egona Bondyho, Sváti Karáska, Vratislava Brabence anebo Jáchyma Topola. Neoficiální kulturní proud sehrál významnou roli taky v událostech, které vedly k pádu komunistického režimu v roce 1989. Večerem s hudebním doprovodem provede Jiří Šlupka Svěrák. Pyrotechnici zasahují v Krupce na Teplicku. Mají podezření, že v Manesově ulici je nástražný výbušný systém. K události přijeli i hasiči a zdravotníci. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajské policie Ilona Gazdošová. Záchranáři odtud evakuovali 2 lidi, další 3 odešli sami. Kvůli zásahu taky evakuovala blízká školka 17 dětí. 2 jednotky hasičů zůstávají na místě. Odbory nesouhlasí s navržením zvýšením platů v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun. Budou proto jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Týkat to navýšení se mělo policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Z toho má tarifní složka platu stoupnout ročně o 1300 korun. Odbory požadují 10% zvýšení tarifu. Podle předsedy Unie bezpečnostních složek Aleše Lehkého teď chtějí alespoň přesun jenom do tarifu.
2: Vzhledem k tomu, že je již jakoby rozhodnuto na úrovni vlády, premiéra a ministryně financí, máme požadavek na ministra vnitra, aby stabilizační příspěvek ve výši 1300 korun byl převeden na posílení tarifních tříd, celkem tedy o 2600 korun.
0: Ministr vnitra Lubomír Metnar z ANO po jednání s odbory koncem září řekl, že změny už nečeká. Počasí. A nás dnes čeká většinou oblačnost, ojedinělými přeháňkami ty budou na horách četnější, k večeru bude oblačnosti ubývat. Teploty 10 až 13 stupňů, na horách 6 až 9. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak mírně stoupne. Bio jednička, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4 minuty po 12. přesně, ještě míříme na silnice Pardubického kraje. Nehoda v tuto chvíli hlášená ze Svitavska. Je to u sloupnice, silnice číslo 315. Mezi obcemi Hrádek a Jehnědí se srazilo osobní a nákladní auto. Už by tam měla být policie. Je to u autobusové zastávky. Tak opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobré pondělní poledne. No, dobré pondělní poledne jsem chtěl říct, přejeme z Pardubic. Tak zahajujeme hodinu, která je opět vyhrazená vašim vzkazům a pozdravům a nabídneme k ním i písničky z našeho poledního playlistu. A to třeba od kapely Eurythmics, Heleny Vondráčkové s Valdemarem Matuškou, od Dana Bárty, také třeba od Pavla Bobka, Bonnie Tyler, Standy Hloška, Ilony Čákové nebo Jiřího Korna.
3: Písničky od srdce a Jan Vamberský.

0: Reklamou na ticho jsme začali hodinu pondělních poledních vzkazů a pozdravů. Marcelové dneska slaví svátek. Tak nabídneme kontakty 726 46 48 48, to je telefonní linka, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a číslo pro vaše SMSky do této hodiny, tak to je 90 011 04, tvar zprávy Pardubice, mezera, krátký text vašeho pozdravu.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: No, hned několika Marcelům budeme hrát. Pro Marcela Opatřila a Marcela Jurku k dnešnímu svátku všechno nejlepší, hodně zdraví, moře štěstí a dostatek všeho ostatního. A také pro Helenu Maříkovou a Vlastu Rejdovou a Pavlu Tesařovou. Pro dobrou náladu, pro radost a pro pohodu posílají písničku Neveklovi.

boxer Radek Tomášek a další z vašich pozdravů, který je připravený. Tentokrát budeme hrát pro Věru Martinkovou do Žamberka. Máme zahrát nějakou hezkou písničku s přáním hezkého dne. Písničku a přání posílá kamarádka Lenka.

0: stejně jako Iveta Bartašová, Petr Sepeš, taky Dave Stewart a Annie Lennox byli partnery nejenom na koncertních pódiích, ale svého času a také v soukromém životě tvořili společný pár. Tak to bylo tedy britské duo Eurythmics a před námi je další dvojice.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
0: Ano, tentokrát v rámci písniček od srdce Českého rozhlasu Pardubice uslyšíte duet v podání Heleny Vondráčkové a Valdemara Matušky. To se nikdo nedoví.

Evergreen, to se nikdo nedoví. Helena Vondráčková, Valdemar Matuška, 9 minut zbývá do půl jedné. A pro vás stále v této hodině příležitost poslat někomu pondělní polední pozdrav, případně i gratulaci. Telefon 726 464848, e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 900 11 04. Píšete v další SMS-ce právě na tomto čísle: zahrajte prosím nějakou písničku pro mou sestru Kristýnu, aby nebyla smutná, že všecko bude v pohodě. Díky moc, bratr Pavel.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Co nejvíce bránilo Monice Ruth odejít z domácího násilí a kde po letech našla první jistoty?
2: Tak jsem zjistila, že to, že o tom mluvím, mi vlastně jako pomáhá.
1: Jak pomoci člověku, aby znovu nabral právo rozhodovat o sobě? O tom s magistrou Renatou Siranovou, ředitelkou a zakladatelkou Institutu psychosociální péče.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání. Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Naším hostem bude Lukáš Kozák, architekt z Krkonoš.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
1: A jsme společně ve druhé polovině pondělních poledních písniček od srdce. Tak telefonní linka 726464848 je stále volná, nažhavená, připravená pro vaše dnešní polední pozdravy, stejně jako e-mailová schránka studio.pardubice@rozhlas.cz a nebo SMS-kové číslo 900104. Připomínáme tvar zprávy Pardubice Mezera, krátký text vašeho pozdravu. Budeme teď hrát pro Romana a Vlastu do práce, do dílny, aby jim šla truhlařina pěkně od ruky. Písničku jim posílají babička a děda.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Pavel Bobek a na telefonu dnes první volající. Kdo pak volá? Dobrý den.
2: Já bych prosila, jestli by šel hvězdičku blízkavou a volá Hana z České Třebové.
1: Dobře, Hana z České Třebové. Komu písničku pošleme?
2: Všem, co vás mají rádi.
1: Dobře, tak písničku zaspívá Standa Hložek. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: A vy taky, a děkuji.
1: No, jenom hrajeme na přání, no. Teď v poledne to nejde. Tak taková je láska má. To je taky o lásce.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.
1: A také další z vašich pozdravů, který k nám dorazil. Píšete znovu na SMS-kové číslo 90 01 04. Prosím, zahrajte písničku pro všechny pěstouny a pěstounky, kteří pečují o děti a snaží se dělat jejich svět lepší.

Do SMS-kové schránky 90 011 04 dorazil další z vašich pozdravů, tentokrát od Pepy, který si přeje zahrát písničku pro svoji manželku Josefínku Peckovou se vzkazem: moc na tebe na služebce myslím a těším se, až bude pátek a budeme zase spolu.

0: hned v čase nám předvedla Ilona Čáková a někdo by měl být na telefonu opět. Kdo pak nám volá? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady je Kateřina Mrázková. Já bych chtěla jako zahrát písničku nějakou příjemnou pro ty lidi, na který si nikdo nevzpomene.
0: Dobře, určitě.
1: Vy Richarda... tam vždycky máte, jako, že vzpomínáte na ten a, jsou lidi, na který pořád čekají
0: u rádia
1: a pořád nic nejde, tak něco hezkýho, příjemného.
0: Vybereme, určitě. Dobře, Richard Müller bude za chvíli zpívat. Děkujeme za telefonát, mějte se moc hezky, naslyšenou.
2: Zápasy, výsledky, analýzy, pohled do zákulisí pardubického hokejového týmu. To vše nabízí magazín Hokej Speciál. Poslouchejte každý čtvrtek po 15:30 odpoledne. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Sí.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice a Jan Vamberský.
2: A tento pořad bude pokračovat zase zítra ve stejném čase mezi 12. a 13. hodinou. Renáty budou slavit svátek zítra v úterý 13. října, tak jim můžete nechat zahrát, konec konců už teď můžete předobjednávat e-mail studio.pardubice@rozhlas.cz a SMS-kové číslo 90 011 04 jsou stále v platnosti. Co vás čeká hned po zprávách Petry Beránkové ve 13 hodin, tak to budou pravidelné pondělní osobnosti Česka s Oskarem Hessem a dnes se můžete těšit na Oskarovo povídání s herečkou Kateřinou Tučkovou. No a ještě koukám, že bychom měli zvládnout jeden poslední telefonát, tak kdo pak volá? Dobrý den.
3: Já bych prosila, pane Vamberský, hvězdičku Vyskalou.
2: A já jsem vám říkal, že nehrajeme na přání, nezlobte se. Tak
3: jo,
2: pro vás teď píří Korn, lepší, dobře, Jirka Kornu je tady, jasně.
3: Jste hodnej,
2: mějte se pěkně, naslyšenou.
3: A vy taky, naschledanou.

0: Český rozhlas Pardubice. Písničky, které nestárnou. Písničky, které nestárnou.
1: Žít jako kaskadér, být láskou z Rockefeller.
0: Písničky, které nestárnou.
1: Protože mám tě už tolik let, chci se na chvíli vrátit zpět.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Chrudimský útulek bude pokračovat v odchytek toulavých koček. Sportovní areál sportovního gymnázia v Pardubicích čeká obnova za desítky milionů. Soud rozhodl doplnit dva vyškrtnuté voliče do seznamu v Moldavě. A nás čeká oblačno, ojedinělé přehánky a teploty.

0: obojkem nebo čipem. S chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Studenti sportovního gymnázia v Pardubicích se dočkají obnovy sportovního areálu školy příští rok. Pardubický kraj už stavební zakázku vysoutěžil a stát bude 30 milionů. Pomůžou i dotace od Národní sportovní agentury. Rekonstrukce se zaměří na kompletní obnovu atletického oválu, běžecké novinky a další plochy.
2: Stavbaři opraví také sektory pro skok vysoký, skok daleký, skok o tyči a vrhačské disciplíny. Uprostřed oválu vznikne fotbalové hřiště s umělým trávníkem. Na místě stávajících antukových kortů vznikne multifunkční hřiště. Úplnou novinkou bude stanová hala. Z Pardubic Ondřej Wolf. Český rozhlas.
1: V Heřmanově městci obhájilo vítězství v komunálních volbách sdružení Patrioti, vedené starostou Alešem Jiroutkem. V 21členném zastupitelstvu bude mít 8 mandátů. Druhé bylo Živé město s 5 mandáty. Po třech získali Heřmani a sdružení Společně pro Heřmanův městec. Ústecký krajský soud dnes rozhodl doplnit 2 voliče do volebního seznamu v Moldavě na Teplicku. Vyhověl tak návrhu vyškrtnutých Josefa Houtka a Tomáše Houtka. Ten zároveň kandidoval za Hlas obce. Ze seznamu je vyškrtl starosta David Leitermann z ODS. Argumentoval tím, že jsou k trvalému pobytu přihlášení na obecním úřadě a v Moldavě nebydlí. Celkem vyškrtl 22 voličů. Volby by se musely opakovat v případě, že někdo podá stížnost na jejich neplatnost. Izraelský útok na jihu pásma Gazy nepřežili nejméně 2 lidé. Podle agentury Reuters o tom informovali tamní zdravotníci. Izraelská armáda oznámila, že útočila na vojenský cíl. Tvrdí, že palestinské teroristické hnutí Hamas zbrojí a porušuje příměří vyhlášené loni v říjnu.
3: Počasí.
1: A nás v Pardubickém kraji čeká většinou oblačno, ojediněle přehánky, ty budou na horách četnější, k večeru bude oblačnosti ubývat. Teploty 10 až 13 stupňů, na horách 6 až 9 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky dobré, tlak mírně stoupne a biometeorologická předpověď na dnešek pro všechny oblasti jednička. A to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: 3:13 ještě míříme na silnice Pardubického kraje. Jedno čerstvé omezení hlášené z Chrudimska až po Havlíčkův Brod. Je to konkrétně silnice 1/37. Je to u Trhové Kamenice ve směru na Nasavrky. Je tam práce na silnici a pravý jízdní pruh je úplně uzavřený. No a jedna dobrá zpráva a potom jedna horší zpráva. Frekventovaná hlavní ve Svitavách směrem na Brno je sice průjezdná, rekonstrukce na sítích tam skončila. Stavební práce se ale přesunuly do sousední ulice, což je ulice Dobrovského, a ta bude v tuto chvíli zavřená až do listopadu. Tak buďte trpěliví.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Šněrch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Šněrch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A, ne, a to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovenštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění, abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně propřemýšlet nebo přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo typovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu drahu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá shrnout pod škatulku autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
2: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy čtyřikrát, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z Foglarovek, potom i kreslených komiksů, Rychlých šípů, Májovky, Verneovky, dobrodružné knihy typu Zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou, to byly dobrodružné večery. No a posléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých, tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost, takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téma jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm-hmm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin? A jestli taky vychází z tebe ta postava původně? Protože se často bavíme o, nebo často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále. A mě zajímá právě tahle ta první knížka.
2: No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120-150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela. A že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už je pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promlouvat ta historie, která
1: ten
2: tam stále
1: Bronx.
2: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, která se, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moct shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská, nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali. Do toho obecného přehledu tedy odsud Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálí začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou vrstevnici tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neopouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Vzali ti věci, jako že seš zrádkyní národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně, jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film, pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty a ono toho prostě postupem času v tom nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak, než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, sice je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišin s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co když si udělala Alice Nellis, tak jsem si říkala, to bude dobrý, to bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když to
2: říkal.
1: To je
2: krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš? A jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže existovalo zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá, takže že když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnu s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že jsi neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
2: Ano, to se neboj, to takhle jo, pojmenovávat. To já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo, na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu naší životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
1: Já proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
2: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
1: ten
2: jako
1: vztah, nebo to,
2: aby se uzdravit to trauma.
1: A, tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
2: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spojovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím snad, doufám, že se mi podařilo tady to předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to asi nějak pocítí. Ono vlastně
1: se tomu zase úplně asi vyhnout, přesně, jako nelze úplně vyhnout.
2: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
1: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už si to někdy řekla?
2: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
1: Pak zahodila ten rukopis,
2: no, jo? A mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak papiňák prostě, jak to v něm všechno jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tedy odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tedy, řekněme, na za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
1: To jsou ta brněnská strašidla.
2: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
1: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
2: No, já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tedy čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než dvou dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, jede nás tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
1: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
2: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Stavbaři dokončili mimoúrovňovou křižovatku u Medlešic na Pardubicku. Pardubice plánují na Dubině novou čtvrť pro skoro 3000 lidí. Tenisté Lehečka i Svrčina vypadli na turnaji v Šanghaji ve třetím kole. A zítra bude slunečno, jasno až polojasno, teploty do 15 stupňů. Oteplí se. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Klidné odpoledne. Stavbaři dokončili mimoúrovňovou křižovatku u Medlešic na Pardubicku. Nové větve umožňují napojení na hlavní trasu číslo 37 mezi Chrudimí a Pardubicemi. Práce trvaly víc než rok a stály 50 milionů korun. Na pardubické Dubině by měla vyrůst nová obytná čtvrť. Územní studie Dubina Sever počítá s výstavbou asi 970 bytů pro přibližně 2800 lidí. V lokalitě mají vzniknout

0: ty budoucí výstavby.
1: Úřad 3. Pardubického obvodu spustil nový web s interaktivními mapami. Lidé tam najdou přehled dokončených současných i plánovaných investic, informace o hřištích a sportovištích nebo změnách, které radnice udělala na základě podnětů obyvatel. Mapy zahrnují Drážku, Dubinu, Hůrku, Slovany a Studánku, jak doplňuje starosta městského obvodu Vítězslav Štěpánek z ODS.
2: Aby si každý občan mohl porovnat, jak se změnilo okolí jeho domu, co je nového, není nového, protože neustále se potýkáme s tím, že děláte u jednoho domu na jednom sídlišti, na druhém neděláte, ale není to pravda. Takže na tom novém webu si každý bude moct vyhledat okolí svého domu, jak to tam vypadá, co se změnilo.
1: Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinu. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly 2 hlasy. Lídr SPD Ladislav Hamr tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přezkoumal soud.
3: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat. Sport.
1: Tenisté Jiří Lehečka i Dalibor Svrčina skončili na turnaji v čínské Šanghaji ve 3. kole. Lehečka vypadl po prohře 1-2 na sety se Španělem Chodarem, Svrčina podlehl Rusovi Medvěděvovi 0-2 na sety. Jediným českým zástupcem tak zůstává Jakub Menšík. Ten si zítra zahraje o postup do čtvrtfinále a čeká ho Francouz Gea. Tenistky bojují taky v Číně, a to ve Wuhanu. Marie Bousková postoupila do 2. kola po rychlé výhře nad Dánkou Tausonovou. Ta utkání vzdala za stavu 6-1 a 2-0 pro Češku. Naopak Sára Bejlek prohrála hned v 1. kole s Italkou Pauliniovou 0-2 na sety a s turnajem končí. Počasí. Nadcházející noc v Pardubickém kraji bude opravdu chladná. Čeká nás jasno nebo skoro jasno, postupně se začnou tvořit mlhy. Noční teploty 4 stupně až 0, při bezvětří až minus 3 stupně Celsia. Teploty na horách 2 až minus 1 stupeň, vítr slabý. Úterý bude ale slunečné, možná víc než dnes, jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy, večer začne přibývat oblačnosti. Denní maxima 12 až 15 stupňů, při déle trvající mlze 9 až 12 stupňů Celsia. Nejvyšší úterní teploty na horách 7 až 10 stupňů, vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky spíš nepříznivé, tlak se měnit nebude, ale bio jednička. Pro zítřek mírná zátěž.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Jak už jste slyšeli, stavbaři dokončili křižovatku u Medlešic na Pardubicku, tak jen přání klidné cesty.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Tak nejenom Praha, ale už i tady v Pardubicích máme svůj Slavín. Speciální stezka připomíná osobnosti, které se zapsaly do historie města. Na hřbitově se po jejich stopách vydáme už za chvíli se stopařkou Milenou Vábeníkovou. No a nabídneme v této hodině i písničky, které nestárnou. A to od Ivety Bartošové, také třeba od... Tady vidím kapelu Maywood v playlistu Olympiky, anebo Vabyho Daňka.
4: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Pardubický hřbitov je známý především díky svému krematoriu. Zajímavý je ale i z jiného důvodu. Můžeme ho totiž brát jako netradiční kroniku města. Jsou tam pohřbeni lidé, kteří ovlivnili historii, kulturu, vědu a nebo třeba i technický rozvoj krajského města. Jejich příběhy připomíná naučná stezka Pardubický Slavín. A právě po jejich zastaveních se teď vydáme i s naším regionálním stopařem Milenou Vápeníkovou. Dobré odpoledne. Nemileno.
2: Dobré odpoledne. Pardubický Slavín je projekt Klubu přátel Pardubicka, který připomíná významné osobnosti spojené s historií Pardubic, které jsou pohřbené právě na místních hřbitovech. Díky úsilí Josefa Janiše, což byl zakládající člen Klubu přátel Pardubicka, byly nejdřív zmapované starý a nový hřbitov v Jesničánkách, kde jsem právě teď i já. Pokud si ale dnes chcete projít celý Pardubický Slavín, tak na hodinu to rozhodně nebude, protože jeho součástí se postupně stal i židovský hřbitov, urnový háj tady v Jesničánkách a hřbitovy v Rosicích nad Labem nebo v Pardubičkách. Celkem tady najdeme informace o několika desítkách osobností, možná se to blíží i ke stovce. A těch možností, jak se při procházce Slavínem orientovat, je hned několik. Buď Klub přátel Pardubicka vydal brožuru, ve které je plánek se jmény osobností a označením hrobových míst. Přímo na hřbitovech jsou potom umístěny přehledné informační tabule, jednak s čísly a také s vyznačením směru konkrétních hrobů a dokonce na některých náhrobcích jsou i tabulky s QR kódy, takže pokud máte mobilní telefon s přístupem na internet, tak ty kódy vás přesměrují přímo na webovou stránku věnovanou konkrétní osobnosti.
1: A konkrétně tedy které osobnosti, respektive místa jejich posledního odpočinku stezka připomíná?
2: Náhrobek tady na městském hřbitově má například aviatik Jan Kašpar, železniční inženýr Jan Perner nebo architekti Ladislav Machoň a Karel Řepa. A ta procházka dále pardubickými hřbitovy nás zavede také k místům odpočinku někdejšího starosty Pardubic Leopolda Wernera, továrníka Josefa Prokopa, dramatika Karla Krpaty, tiskaře Václava Vokolka nebo třeba k náhrobku také dalšího aviatika Evžena Čeháka. A řadu známých jmen najdeme i na židovském hřbitově, kde jsou třeba pochovaní bratři Vinternicovi, kteří postavili v roce 1910 v Pardubicích budovu automatických mlýnů, a nebo Markus Esterreicher, který se zasloužil o postavení židovské synagogy. No a u dalších konkrétních hrobů se ještě zastavíme v tom příštím vstupu.
1: Říká Milena Vápeníková, tak pro tuto chvíli děkujeme a za chvíli se těšíme na slyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Ještě včera to vypadalo, že některé strany v Pardubicích po víkendových komunálních volbách společnou řeč nenajdou. Dnes už ale o novém vedení města jednají zástupci všech kandidátek, které se dostaly do zastupitelstva. A zdá se, že ani dříve nepřekročitelné překážky už nemusí platit. Po krachu původně plánované spolupráce ANO, Žijeme Pardubice a Hnutí STAN se tak povolební vyjednávání vydala nečekanými směry. Vše sleduje redaktorka Anna Svobodová, která nám teď řekne nejnovější informace. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Jak už si nastínil, situace je opravdu turbulentní. Já jsem mluvila se zástupci několika stran, ti potvrzují, že jednání o novém vedení Pardubic pokračují a hlavně se do hry dostávají možnosti, které ještě včera vypadaly jako neprůchozí. Máme potvrzené, že dnes večer proběhne další schůzka o tom, jak nově uspořádat radnici. Z těchto jednání by mohla vzejít i takzvaná duhová koalice. To je spojení pěti uskupení ODS, Starostů, Progresivních Pardubic, Našich Pardubic a Nových Lidovců. Dohromady by měly 22 z 39 zastupitelů, tedy většinu.
0: Mm-hmm. Jak se povolební vyjednávání takhle vlastně zamotala?
1: Ještě v sobotu večer před sečtením posledních hlasů oznámilo vítězné ANO spolu s uskupením Žijeme Pardubice a Hnutím STAN společný postup při povolebním vyjednávání. Dohromady získali nebo by získali těsnou většinu 20 mandátů. Jenže proti spolupráci s ANO se postavila poslankyně a nově zvolená zastupitelka za STAN Anežka Nedomová. Řekla, že by v takovém případě odešla do opozice. Lídr Starostů Daniel Vondra vysvětluje, že jednání s ANO a Žijeme Pardubice od začátku podmiňovali zapojením ODS nebo Progresivních Pardubic. Starostové nakonec v neděli večer rozhodli, že jednání s ANO a Žijeme Pardubice ukončí. Dosavadní primátor Jan Nadrchal z Hnutí ANO se proto začal soustředit na jiné možnosti spolupráce, především s ODS. Jednání vedou i další uskupení a jak už jsme nastínili, žádná dohoda o tom, kdo Pardubice povede, zatím není nebo není potvrzená.
0: Připomeň prosím ještě, jak vlastně celkově volby v Pardubicích dopadly.
1: Volby v Pardubicích vyhrálo ANO, úřadujícího primátora Jana Nadrchala získalo 10 z 39 mandátů, druhá skončila ODS se 7 zastupiteli, Žijeme Pardubice a Starostové mají po 5. V zastupitelstvu přibudou nové tváře, například datový architekt Michal Kloda z ANO nebo dopravní inženýr Petr Netolický z Nových Lidovců, který už má zkušenosti ze zastupitelstva 5. městského obvodu v Pardubicích. Nově v zastupitelstvu usedne taky zmíněná poslankyně Hnutí STAN a studentka Anežka Nedomová, která bude ve svých 25 letech nejmladší ze všech 39 zastupitelů.
0: Říká redaktorka Anna Svobodová, probrali jsme spolu povolební vyjednávání v Pardubicích. Děkujeme, hezký den naslyšenou.
1: Hezký den naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: poznejte osobnosti, které utvářely podobu východočeské metropole a zanechaly ve městě výraznou stopu. Příběhy pardubických architektů a stavitelů i jejich nejvýznamnější díla představí Šárka Rusnáková na nedělní vlně z Pardubic. Poslouchejte Český rozhlas Pardubice v neděli po 18. hodině.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: chvíli Miroslav Žbirka nebo Vaby Daněk. Postarají se o další písničky, které nestárnou.
1: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
0: Jan Kašpar, Jan Perner a nebo třeba výtvarník Vojmír Vokolek. To jsou jména, která jsou spojená s Pardubicemi, ale co všechno víme o jejich životě a osudech? Právě to přibližuje pardubický Slavín, který upozorňuje na hroby významných osobností a pomáhá uchovávat jejich odkaz pro další generace. Na pardubickém hřbitově je teď i náš regionální stopař Milena Vápeníková a společně s ní se zastavíme u několika hrobů, za kterými se skrývají zajímavé příběhy. Dobré odpoledne, tak povídej.
2: Dobré odpoledne ještě jednou. Tak pokud se vydáte sem na pardubický Slavín, tak na starém hřbitově určitě nemůžete minout hrobku rodiny Krauzů. To je jedna ze zdejších dominant. Rodina Krauzů patřila mezi významné měšťanské rodiny spojené s rozvojem Pardubic v 19. a na počátku 20. století. Je tady pochován například baron Artur Kraus, což byl významný pardubický podnikatel, průkopník sportu, popularizátor astronomie a zakladatel první lidové hvězdárny v Čechách. Samozřejmě to je spolu s dalšími členy rodiny Krauzových. Na novém hřbitově je potom třeba jméno Václav Bubeník, který byl mlynářem, politikem a jednou z nejvýznamnějších osobností Pardubic 19. století. Byl starostou města a to ve dvou volebních obdobích a zasloužil se o jeho rozvoj v době, kdy se z poměrně chudého zemědělského městečka začínalo stávat modernější centrum. Podporoval vznik občanské záložny, měšťanské besedy i Sokola a významně se podílel i na založení vyšší reálky, což byla první střední škola tohoto typu ve východních Čechách. Zemřel potom v roce 1879 a jeho jméno dnes připomínají samozřejmě Bubeníkovi sady v Pardubicích, ale právě také třeba hrobka tady na novém hřbitově v Jesničánkách, kam byly jeho ostatky pětně přeneseny v roce 1927.
0: A Mileno, co člověka vlastně při takové procházce hřbitovem možná nejvíc překvapí? Jsou to ta samotná jména, anebo spíš příběhy, které se k ním vážou?
2: Já myslím, že to jsou často právě ty příběhy, protože některá jména známe z názvů ulic nebo budov, ale už si vlastně neuvědomíme, co všechno jejich nositelé pro Pardubice udělali. Třeba architekt František Šmoranc starší, který se podílel na podobě řady významných staveb v regionu, a nebo mě tady ještě velmi zaujalo jedno jméno, Vincenc Chomrák, což byl průkopník cyklistiky a majitel první autoškoly v Rakousko-Uhersku. A představte si, byl to taky Pardubice. Rodák. Tento tedy nemá svůj celý hrob, ale jeho jméno je na pamětní desce Zmizelí Pardubáci a ta právě připomíná osobnosti města, jejíž hroby z různých příčin už v minulosti zanikly.
0: Říká náš regionální stopař Milena Vápeníková toho čase na pardubickém Slavínu. Děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jak nenaletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: A dnes videa vytvořená umělou inteligencí jsou stále zábavnější. Na Instagramu nás třeba baví kočky, které hrají na kytaru, anebo pes, který zase přechá před policií na kole. Ale redaktorka Bára Kvapilová narazila i na uměle vytvořené profily, které působí jako skuteční lidé.
2: Na sociálních sítích můžeme narazit na obsah generovaný umělou inteligencí. Nemusí jít vždycky o podvod, jako v případě falešných investičních bankéřů, ale často to pro nás může být matoucí.
3: Taky se ti zdá, že dřív byl ten svět tak nějak jednodušší? Dřív si lidi věci říkali do očí, dneska si o sobě píšou.
2: Takhle k lidem promlouvá babička Libuška. Její facebookový profil má více než 150 tisíc sledujících. Z komentářů je ale patrné, že někteří z nich netuší, že babička Libuška ve skutečnosti neexistuje.
4: Těch zkušeností je celá řada v současné době, protože velkou měrou narůstá ten počet toho generovaného obsahu na těch sítích.
2: Vysvětluje lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín.
4: Mohou to být opravdu nějaké persony, které k nám promlouvají, které nám předávají nějaké životní moudro, nebo uvidíme nějakého dědečka, který na videu řekne, že mu nikdo nepopřál k narozeninám, jestli vy přejete svým blízkým a podobně. A vlastně to může být obsah, který nás vede k nějakému zamyšlení, možná někdy se snaží zatahat za ty emocionální nitky. Popřípadě je to něco, co nás chce jenom pobavit nebo nám dát nějaký zajímavý obsah.
2: Znamená to tedy, že když si občas chceme popovídat s umělou inteligencí, nemusí to být vždycky špatně?
4: Nemusí to být vždycky špatně, ale je důležité vnímat to, že to je ta umělá inteligence. A mělo by to být i přiznané z té druhé strany, což se ne vždycky děje, ale my si tímhletím způsobem prostě zvykáme na komunikaci, která nemá ten lidský základ a nedokážeme ošetřit, jestli to v nějaké chvíli se neodkloní k nějaké třeba manipulaci nebo k nějaké možná reklamě na něco, byť to není primárně podvod jako takový.
2: Často se můžeme setkat například s fitness trenéry nebo s dámami vyššího věku, které jsou korpulentní a ta umělá inteligence najednou předvede, jak ta dáma skvěle vypadá po půl roce. Na to bývají navázané třeba doporučení na doplňky stravy a podobně.
4: Můžeme se setkat například s ověřenými investičními radami, kdy vám veřejně známá osobnost předává informace o tom, jak snadno do něčeho investovat s obrovským výnosem, snadno, bez rizika, a je to vlastně obsah, za který samozřejmě ta osoba absolutně nezodpovídá, protože je to vygenerovaný obsah a vede to k možným finančním problémům.
2: Já už jsem se setkala s obrázky z různých krásných míst naší zeměkoule, například z Itálie a podobně, ale ta místa ve skutečnosti neexistují. Znamená to, že bychom mohli se snažit vypravit na dovolenou někam, kam to vlastně nejde.
4: Ano, mohlo by to být takové hledání země, nezemě. Každopádně, pokud to jsou obrázky, které se nám líbí, tak na tom vlastně nic špatného není, ale v momentě, kdybych si na základě toho sestavil nějaký itinerář výletu a pak zjišťoval, že ta místa neexistují nebo vypadají jinak, tak to už by mě asi moc nepotěšilo.
2: Říká lektor společnosti Elpida Ondřej Hlavín. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si povíme něco o potravinářských chytácích.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Pardubice.

Franky Louhán od Františka Nedvěda. V dobrém odpolední Českého rozhlasu Pardubice zdravíme mažoretky ze Svinčan. Získali titul mistryň Evropy. Tak co stojí za jejich úspěchem a třeba i to, jak náročné jsou tréninky a proč už dávno nejde jenom o pochodování s hůlkou, to a mnohem více rozvíte zítra od trenérek Dity Šepkové a Jany Blaškové. Budou hosty Miroslava Hrubana v zítřejší radioporadně ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice chvíli po 11. hodině.

0: Božine, pojďte dál.
1: A která pak vy jste?
0: No já jsem vaše švagrová, vítajte pěkně.
1: A sakra to mám štěstí. Vy jste švagrová tohoto času největší krasavice v městečku. Ten samý systém jako krasavice...
0: Postřežené.
1: Od 17. října ve Východočeském divadle v Pardubicích.
0: Mediálním partnerem je Český rozhlas Pardubice.
2: Zase do práce, kde nic nedává smysl.
3: Co kdyby vaše práce měla smysl? Doslova pro celé Pardubice. Služby města Pardubic a SMP odpady nabízí férové finanční ohodnocení, mimořádné odměny během roku, širokou škálu benefitů a 28 dní dovolené.
4: Počkej, 28 dní, to už se dá přežít i pondělí.
3: Hledáme pracovníky údržby komunikací, svozu odpadu a zahradníky.
4: Tak jo, jdu dělat práci, která je vidět a občas i slyšet.
3: www.smp.pce.cz v sekci kariéra.
5: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
6: Sdružení pro město znovu vyhrálo volby ve Svitavách, v zastupitelstvu ale ztratilo jeden mandát. Odbory bezpečnostních sborů dnes budou jednat s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO o navýšení platů. Tenisté Lehečka i Svrčina končí na turnaji Masters v Šanghaji. A zítra se nám oteplí. Bude slunečno, jasno až polojasno, teploty do 15 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné v tuto chvíli i slunné odpoledne z Pardubic. Svitavské zastupitelstvo čekají po komunálních volbách jenom menší změny. Sdružení pro město sice znovu získalo nejvíc hlasů, oproti minulým volbám ale přišlo o jeden mandát. Obměnou prošlo i samotné uskupení, vysvětlila nám mluvčí Kateřina Kotasová.
7: V zastupitelstvu nově usedne například 30-letý učitel Martin Čehovský či zubní lékařka Táňa Morávková. Hnutí ANO 2011 si naopak o jeden mandát polepšilo. O jedno křeslo si také polepšila ODS.
6: Nové zastupitelstvo by se mělo poprvé sejít 2. listopadu. V Česku dnes začíná celostátní sbírka Bílá pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých lidí. Dobrovolníci v ulicích prodávají symbolické bílé pastelky. Výtěžek poputuje na výcvik vodicích psů, nácvik samostatné chůze s bílou holí anebo výuku práce s počítačem. Přispět je možné i online. V ulicích bude sbírka pokračovat až do středy. Sousední Hradec Králové chce ve svých mateřinkách otevřít speciální logopedické třídy pro děti se závažnými vadami řeči. Měly by pomoct dětem, kterým potíže s komunikací komplikují další vzdělávání a vývoj. Město předběžně počítá s jednou třídou v každé ze školek 4

0: Andrej Babiš z hnutí ANO se dnes sejde se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Jednat budou o platech. Odbory totiž nesouhlasí s navrženým zvýšením platů v příštích 3 letech každý rok od 2600 až 2900 korun měsíčně. Týkat by se to mělo policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězenské služby. Tarifní složka by se měla zvýšit ročně o 1300 korun a s tím odbory nesouhlasí.
1: Když bychom šli tou cestou jenom tarif procenta, tak budeme příslušníkům v těch vysokých tarifních třídách přidávat hodně a tím v těch nízkých tarifních třídách budeme přidávat málo. A to je to, co de facto nás trápí. Sport.
0: Aktuálně se podíváme do světa tenisu. Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaj série Masters v Šanghaji ve 3. kole. S Chodárem ze Španělska prohrál skoro 3hodinový zápas, a to po setech 6-4, 6-7 a 4-6. Víc z Šanghaje už teď redaktorka Tereza Cedilková.
2: Jiří Lehečka, který si minulý týden zahrál finále v Tokiu, měl v rozhodujícím 3. setu za stavu 1-0-3 breakboly, ale ani jeden nevyužil. Sám pak přišel o servis při skóre 4-4 a 20-letý Chodar hned v další hře utkání ukončil. Do 8. finále neprošel ani Dalibor Svrčina, který podlehl 2-6 a 3-6 Medveděvovi z Ruska. 24-letý tenista s bývalou světovou jedničkou prohrál za hodinu a 15 minut. V Šanghaji tak už z českých tenistů zbyl pouze Jakub Menšík, který se v úterý utká s Francouzem Gem.
0: Díky Tereze Cedidlové a ještě na turnaj žen ve Wuhanu postoupila do 2. kola Marie Bůzková po skreči Danky Tausonové. Sara Bejlek prohrála ve 2 setech, a to s Italkou Paoliniovou. Počasí. Zítřejší noc bude chladná, jasná nebo skoro jasná, postupně se začnou tvořit mlhy, noční teploty 4 stupně až 0, při bezvětří dokonce až minus 3 stupně Celsia, na horách dnes naměříte 2 až minus 1 stupeň Celsia. Úterý slunečné, jasné až polojasné, ráno a dopoledne s mlhami, večer začne přibývat oblačnosti. Denní maxima 12 až 15 stupňů, při déle trvající mlze až 12, na horách 7 až 10, vítr slabý proměnlivý, srážky zítra žádné, rozptylové podmínky spíš nepříznivé, tlak se měnit nebude a biozítra jednička, to bude znamenat mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Odpolední špička v centru Pardubic, tak se připravte.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tesla, původně závod společnosti Telegrafia, bývala jednou z ikon pardubické průmyslové architektury. Připomenout si ji teď můžeme například v pořadu o jejím autorovi Richardu Goldreichovi. Ukázku vám nabídneme v této hodině a přidáme i písničky, které nestárnou. Těšit se můžete na Věru Špinarovou, Martu Kubišovou, také na Briana Adamse a nebo Jiřího Schillingera.
3: Dobré odpoledne a Jan Vamberský.

0: Tady ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice zase po meteorologických rekordech, jak to vypadalo na měřícím stanovišti v Pardubicích Popkovicích k dnešnímu dni, tak co se 12. října týče, nejteplejší zatím den s tímto datem z roku 2018, 23,5 stupně Celsia a nejchladnější z roku 1951. To už bylo 5 stupňů pod bodem mrazu.
1: Počasí.
0: Jak to bude vypadat s počasím po zbytek dnešního dne a třeba i v dalších dnech, to už nám řekne Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak pane Tučku, pěkně po pořadě. Jaký bude zbytek pondělí? Změní se něco nebo nezmění?
2: Trošku se změní, té oblačnosti bude pomaličku ubývat, přehánky budou mizet, ty ojedinělé, no a vlastně na noc se úplně by mělo projasnit. Teploty v těch maximech kolem těch 13 stupňů, zatím nejvíc v těch Pardubicích jsme naměřili 13 stupňů, takže jeveme se kolem toho. No a ten vítr, ten nám fouká celý den od severozápadu, od západu a o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer pak ten vítr úplně zeslábne.
0: No je pravda, že pondělí je celkem příjemný den po stránce meteorologické, tak co se bude dít v dalších dnech, zítra ve středu a třeba i ve čtvrtek?
2: Zítra očekáváme chladné ráno, noc se vyjasní, jasno nebo skoro jasno, začnou se ale dělat v noci mlhy, no a ty teploty nám spadnou někam mezi 4 a 0, tam, kde nebude foukat, tam ty teploty mohou spadnout až k minus 3 stupňům Celsia. V noci těch míst, kde nebude foukat, vůbec bude hodně a na zbytku území bude slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu. No a zítra ráno a dopoledne musíme počítat místy s mlhami, jinak pak v průběhu dne, až ty mlhy zmizí, bude jasno až polojasno. Večer pak od západu začne přibývat oblačnost. Teploty zítřejší 12 až 15 stupňů Celsia. Tam, kde ta mlha se udrží poměrně dlouho, tak už ty teploty nestihnou vystoupat tak vysoko a budou se nejčastěji pohybovat od 9 do 12 stupňů Celsia. Vítr je jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a ve středu tam už nás bude přecházet další frontální systém. Budeme mít hlavně v noci a ráno zataženo až oblačno na většině území s deštěm. Dopoledne pak ty srážky budou ubývat a k večeru zároveň bude potom ubývat i oblačnost. 7 až 3 to budou minimální teploty, maximální 13 až 17. No a ve čtvrtek tam budeme mít zpočátku polojasno, skoro jasno, ale v průběhu dne té oblačnosti přivede a bude většinou oblačno. Po ránu musíme zase počítat z místy s mlhami nebo s nízkou oblačností. 6 až 2 to budou minima, maxima 12 až 16. No a v pátek tam budeme mít zase ranní mlhy, musíme s nima počítat teď skoro celý týden, no ale jinak pak bude skoro jasno až polojasno. 5 až 1 to budou minima a 13 až 17 budou maximální teploty.
0: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme za aktuální informace a zdravíme do Hradce Králové. Naslyšenou.
2: Je naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a obyvatelé Pardubic volili nejenom městské zastupitelstvo, ale i zastupitele v 8 městských obvodech. Vítězství ve volbách ale ještě automaticky neznamená vedení radnice. Jaké jsou výsledky a jaké koalice se rýsují, tak povolební situaci teď shrne v našem vysílání redaktorka zpravodajství Naďa Kubínková. Naďo, dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Tak někde se stále vede ještě povolební vyjednávání. Situace je ale jasná na prvním městském obvodě. Vítězné hnutí ANO naplánovalo a podepsalo spolupráci s ODS, progresivními Pardubicemi a novými Lidovci. 4 uskupení mají dohromady těsnou většinu 8 z 15 zastupitelů. Současný starosta Filip Šťastný z hnutí ANO chce funkci obhájit a vést obvod i v novém volebním období. Ve vedení je hnutí ANO už od roku 2014, to možná jenom pro připomenutí, proti minulým volbám bylo ze 4 na 3 mandáty. Na první obvod se ještě dostali starostové, Žijeme Pardubice a Naše Pardubice.
0: Situace je dnes už tedy čitelnější i na 5. městském obvodu, tedy na Dukle.
1: Je to tak, hnutí ANO zřejmě po 12 letech skončí ve vedení pardubického 5. městského obvodu. Ostatní uskupení se dohodla na koalici bez něj, přestože ANO získalo nejvíc hlasů a 4 z 15 mandátů. Starostu Jiřího Rejdu by měl vystřídat Filip Vařecha z progresivních Pardubic. Novou koalici teď tvoří progresivní Pardubice, ODS, STAN, Žijeme Pardubice a noví Lidovci. Dohromady mají 9 zastupitelů, tedy většinu. Mezi jejich priority patří otevřenější radnice, lepší péče o zeleň a údržba dětí. Hřišť. ODS a STAN odmítají spolupráci s ANO mimo jiné kvůli jeho celostátní politice. ODS kritizuje také kauzu předraženého dětského hřiště Stegosaurus. Za pochybení při zadávání zakázky dostal obvod pokutu od antimonopolního úřadu. Rozdělení funkcí ještě není definitivní. Podle předběžné dohody by měl být teda starostou, jak jsem říkala, Filip Vařecha a místo starostou Matěj Slanař z ODS. Nová rada by měla mít 5 členů.
0: No, zajímavá situace vznikla i na 6. obvodu. Vodě tady ve Svítkově, tak můžeš nám jí přiblížit?
1: Tak v 6. městském obvodu v Pardubicích vyhrálo volby uskupení Pardubice pro lidi bývalého starosty Petra Králíčka. Získalo přes 25% hlasů a 4 mandáty. Stejný počet křesel má i druhý STAN, který ale odmítá s vítězem spolupracovat. Důvodem je obvinění Králíčka kvůli údajné manipulaci s veřejnými zakázkami. Ten vinu odmítá. Ostatní strany proto nejspíš sestaví koalici bez jeho uskupení. V 15 členem zastupitelstvu mají po 2 mandátech také ODS a ANO. Po jednom pak koalice Pro šestku, Žijeme Pardubice a Srdcem pro Pardubice.
0: Říká redaktorka Naďa Kubínková, probrali jsme povolební situaci a povolební vyjednávání tady v Pardubicích. Naďo, děkujeme, hezký den, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Vaříme s habadějem. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
2: A my budeme v sobotu opět po čase vařit na pivu, podávat budeme krutí maso a jako přílohu si uděláme knedlíky, které se připravují z jemně nastrouhaných syrových brambor. Někdo říká, že to jsou chlupačky, bosáky nebo klouzáky. My říkáme, že si uvaříme chlupaté knedlíky.
1: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Tom Brooks.
1: The ankle has landed.
2: I have a dream.
3: It's been a hard day's night.
4: Aby zvítězila pravda a láska.
5: Yes, we can.
6: Pondělí 12. října. Svátek má malý bojovník Marcel. A tady je Petr Jungmann. Socha Krista Spasitele v Rio de Janeiro byla slavnostně odhalena před 95 lety v roce 1931. 30 metrů vysoký kolos nahoře Corcovado je nejnavštěvovanějším místem Brazílie. Rocková opera Jesus Christ Superstar se začala hrát na Broadwayi přesně před 55 lety. 4 měsíce po světové premiéře se tak dílo Tima Rice a Andrew Lloyd Webbera 12. října 1971 na dlouhé roky usadilo právě tam. Po 8leté rekonstrukci bylo před 35 lety v roce 1991 slavnostně otevřeno Stavovské divadlo v Praze. Těsně před rekonstrukcí ještě v divadle stačil natočit velké části filmu Amadeus Miloš Forman. Před přestavbou měl interiér jinak bílo-zlato-červenou kombinaci barev, po ní bílo-zlato-modrou. 10milionový vůz v historii automobilky vyrobila Škoda Auto v hlavním závodě v Mladé Boleslavi před 15 lety. Jubilejním autem je bílá Fabia Monte Carlo, vystavená v muzeu automobilky. Před 7 lety se konal pohřeb Karla Gotta se státními poctami. Tisíce lidí přijeli do Prahy.
7: My se scházíme, abychom slavili zádušní bohoslužbu zasnulého mistra Karla Gotta.
6: Zádušní mše se konala v katedrále svatého Víta. Země prožívala den smutku. Před 105 lety se narodil první český vítěz Wimbledonu, avšak v barvách Egypta. Hokejista a tenista Jaroslav Drobný. A já přeju dobré pondělí a úspěšný nový týden.

0: Pardubičtí architekti a stavitelé, tak to je téma nedělní vlny z Pardubic. Včerejší díl jsme věnovali Richardu Goldreichovi, architekt a stavitel známý i z Hlinska nebo Jihlavy. Postavil v Pardubicích několik vil, dvojdomků a také dělnických domů, a to u zámečku. Jeho nejvýznamnější dílo, jedna z ikon zdejší průmyslové architektury, už je ale minulostí. Jde o budovu bývalé Tesly, původně telegrafie. Autorka pořadu Šárka Rusnáková se tam podívala krátce před demolicí.
1: To, co teď společně s historikem Matějem Bekerou vidíme, tedy dá se říct nejvýznamnější dílo v Pardubicích architekta Richarda Goldreicha, bude velmi brzy minulostí. Mám na mysli budovu telegrafie, která skutečně zhruba do měsíce od této chvíle, co tady natáčíme, už bude zbourána. Tak bychom si mohli asi řádně připomenout teď.
2: Telegrafia, československá akciová továrna na výrobu telefonů, vznikla už v roce 1919, kdy sdružovala ještě další menší továrny a zpočátku ten provoz byl velmi malý, tvořilo ho pouze 9 zaměstnanců, včetně uklízečky, ale pak se ukázalo, že skutečně pro stát je výroba telefonů, telefonních ústředen, naprosto zásadní. Proto do toho začal velmi výrazně investovat. A zvažovalo se, kde by se právě měla vybudovat ta nová továrna. No a tehdy se zrovna v Pardubicích realizovala továrna Otto Zeišla, což byl podnikatel židovského původu, který právě v Pardubičkách na úplném okraji realizoval továrnu na obuv. No a místní teda z Pardubiček nebyli příliš nadšení ze stavby této továrny a vyzývali město Pardubice, aby právě získalo zde pro místní obyvatele, nejen teda Pardubiček, ale i Pardubic, továrnu, která by skutečně byla přínosem i v rámci toho přísunu míst pro nové zaměstnance. No a proto se ukazovalo, že v tomto jednání by byla nejlepší právě státní továrna Telegrafia, takže s ní se začalo jednat. Telegrafia si v roce 1922 nechala vypracovat posudky, jestli by to pro ní bylo zajímavé. A bylo jí to teda soudním znalcem doporučeno, takže skutečně pak na začátku teda roku 23 továrnu koupila a rozhodla se, že bude spolupracovat právě s autorem té původní továrny Richardem Goldreichem, který dostal teda na starosti tu továrnu adaptovat pro potřeby té nové produkce té továrny Telegrafia.
1: A jak tedy potom Richard Goldreich dál postupoval?
2: On se teda rozhodl, že využije tu původní stavbu, opět teda v duchu výrazových prostředků moderního klasicismu, to znamená hlavní průčelí ukryl do takového lizénového rámce, v takové kanelované polopila až můžeme říci, které by na té fasádě použity. Zase tam byly vlastně velmi výrazné tympanony, štíty, několik a takové dekorativní terče, které byly použity mezi tím přízemím a prvním patrem, protože od začátku se jednalo o patrový objekt. To byla ta hlavní hala a směrem vlastně k nemocnici, ta část té budovy, tak ta byla právě určena pro byt ředitele, pro spisovnu, pro celkové kanceláře, pro správu toho podniku, můžeme říci. Takže tak administrativní část toho objektu a zbytek tvořily právě ty hlavní haly výrobní, kde se měly vyrábět právě telefonní přístroje, telegrafní dráty a telefonní ústředny.
0: Tak nedělní vlnu z Pardubic najdete už teď včetně fotografií a zajímavého čtení na našem webu pardubice.rozhlas.cz.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Ještě 8 minut a budou 4, posloucháte Český rozhlas Pardubice, pondělí je v plném proudu a za chvíli už se můžete těšit na další zprávy Petry Beránkové a také na Humoriádu, dnes se scénkami, které pro vás bude vybírat Petr Jančařík. Ale ještě spotřebitelský servis tu pro vás máme a dnes se ptáte na znalecký posudek a také na konzultaci se soudním znalcem. Víc už opět řekne Josef Černý.
1: Pan Ríša nebyl spokojen se zamítnutím reklamace obuvi. Proto si chtěl nechat vyhotovit znalecký posudek. Znalec mu ale vysvětlil, že si vadu způsobil opravdu sám a tudíž posudek nemá smysl. Pan Ríša tedy žádá o radu, jak má postupovat, když mu znalec odmítá napsat posudek. Pane posluchači, pokud to správně chápu, znalec nic neodmítá, ono vám jen radí a vězte, že dobře. Kdyby vám posudek napsal, vy za něj zaplatíte minimálně 2000 korun a nebude k ničemu, protože by nevyzněl ve váš prospěch. Smíste se tedy s tím, že boty jsou prostě na odpis.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Výsledky víkendových voleb by od zítřka měly být ve sbírce zákonů. Dnes je schválila státní volební komise. Třetí pardubický obvod má nové webové stránky. Chrudimský útulek zase bude pokračovat v odchytech toulavých koček. A zítra bude slunečno, jasno až polojasno, teploty do 15 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Vítám vás. Státní volební komise dnes schválila výsledky komunálních voleb. Ve sbírce zákonů by měly být zítra. Stížnosti na případné chyby ve sčítání hlasů budou moct lidé krajským správním soudům podávat od středy po dobu 10 dní. Pokračuje ředitel odboru voleb na ministerstvo vnitra Tomáš Jirovec.
2: Jsou to volby nejsložitější, a to jak v případě distribuce hlasovacích lístků, tak potom i následného zjišťování výsledků voleb. Takže v tomto ohledu je jasné, že se najde řada podnětů ke zlepšení nebo stížností, ty jsme se snažili operativně řešit, ale hodnotím to tak, že nebyly žádné stížnosti systémového charakteru.
0: Ve sbírce zákonů by od zítřka měly být taky výsledky senátních voleb v 5 volebních obvodech, kde lidé zvolili vítěze už v prvním kole. Stížnosti na sčítání hlasů bude přijímat nejvyšší správní soud. No a nové složení senátu bude známé na konci týdne. V pátek a v sobotu budou voliči ve 22 obvodech vybírat mezi dvěma nejúspěšnějšími kandidáty z prvního kola. Rovnou v prvním kole získalo senátorské křeslo 5 kandidátů. Svého senátora už teď znají třeba lidé na Rychnovsku v sousedním Královéhradeckém kraji anebo na Děčínsku. V okrese Vyškov v prvním kole rovnou zvítězil Jan Grolich z KDU-ČSL. Volební místnosti budou znovu otevřené v pátek od 14 do 22 a v sobotu od 8 do 14 hodin. Voliči lístky dostanou až na místě. Úřad třetího pardubického obvodu spustil nový web s interaktivními mapami. Lidé tam najdou přehled dokončených, současných i plánovaných investic, informace o hřištích, sportovištích nebo změnách, které radnice udělala na základě podnětů obyvatel. Mapy zahrnují Drážku, Dubinu, Hůrka, Slovany a Studánku, jak doplňuje starosta městského obvodu Vítězslav Štěpánek z ODS.
3: Aby si každý občan mohl porovnat, jak se změnilo okolí jeho domu, co je nového, není nového, protože neustále se potýkáme s tím,

0: blízkosti Smuteční síně. Odchyty začnou ve středu a potrvají do 28. října. V tomto období by si majitelé měli kočky zajistit doma, případně je označit obojkem nebo čipem. S chrudimi Josef Kopecký, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Před námi je chladná noc, jasná nebo skoro jasná, noční teploty 4 stupně až 0, dokonce při bezvětří až minus 3 stupně, na horách 2 až minus 1 stupeň Celsia. Úterý ale bude slunečné a oteplí se, jasno až polojasno, teploty 12 až 15 stupňů, při déle trvající mlze pod 9 stupňů Celsia. Teploty na horách 7 až 10, vítr slabý, srážky žádné, rozptylové podmínky spíš nepříznivé, tlak se zítra nemění a biojednička, to bude mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Bez nehod tak opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Humor Jáda.
4: Jsme rádi, že posloucháte, že jste si udělali čas a možná se i zapojíte, protože naši posluchači rozhodují o tom, co budou poslouchat a čemu by se chtěli smát. Pomáhat dnes bude Petr Jančařík, který už odkládá vodu, mají na celou hodinu zásobu, aby měl hezký hlas. Ahoj Petře.
5: Ahoj, já tě zdravím. Ano, já piju, jak vidíš, ale vodou
4: režim.
5: Samozřejmě.
4: Jo, jo, jo.
5: No tak pohoštění slaboučké tedy, ale co se dá dělat. No.
4: My budeme vybírat lahůdky z archivu, ty zmluveného slova, od toho jsme tady, víš?
5: Aha, no tak dobře, já se spokojím s točenou vodou, no.
1: Humor já.

0: Dáme z Humoriáru, zdraví vás, je Patrik Rozehnal, ještě jednou připomínám, Petr Jančařík se mnou ve studiu a on si vybírá první ukázku.
1: Dobrý den, já tady mám takovou možnost vybrat si buď Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou, nebo teda sporu s nimi ještě Rudy Linka, a nebo Jaroslava Duška, Bolka Polívku, Jitku Molavcovou a k ním ještě Rudy Linka.
0: Tak co vybereš?
1: Já bych začal od začátku, protože jsou to čtyři, výborná, krásná jména. A já si rád poslechnu.
0: Dobře, jak to bylo, když se sešli v Bolkovinách?
2: A teď přivítám moje vzácné hosty.
3: A já mám nápad teďka. Počkej, já ti musím říct, že by místo u obrazovek bychom měli lidi zdravit u obrozovek, aby docházelo k tomu obrození těch diváků.
2: Obrazovky.
3: Obrazovky. Já bych začal dneska používat slovo televizní obrazovka, aby lidé...
2: No to nebyly obrazoborky potom. Nebyl obrazoborek.
3: Ty tomu nerozumíš. Rudy Linka žije dlouho v New Yorku. Já ho už představuju, sleduj.
2: No tak ho představuji, je to tvůj spolužák taky. Představ si ho.
3: Já si, když si představím Rudyho Linku, tak si představím svého spolužáka z gymnázia. On chodil do Ačka, já jsem chodil do Fka. Já jsem šel na gymnázium z 8. třídy, Rudy Linka z 9. On je o rok starší, i když vypadá samozřejmě mladší než já, který vypadá velice sešle. Rudy Linka hned po gymnáziu se sebral a odjel do Švédska. Tak říkalo se, emigroval tehdy. Dnes bychom řekli, odjel, přestěhoval se. Tehdy se říkalo, emigroval, prašivě emigroval.
2: A řekni, co dělá on, že v Americe.
3: No ne, já k tomu dojdu samozřejmě, no, já jako na to najíždím.
2: Jdi
3: k tomu. Drobnými kroky, nemáme žádný spěch, je večer, máme čas a já drobnými kroky vám představím Rudyho Linku a to budu dělat vlastně celých těch 40 minut. To je můj dnešní úkol, že vám představím pana Rudyho Linku a Bolek bude představovat Jitku Molavcovou.
4: Prostě příštím programu.
3: A Rudy Linka potom byl 5 let ve Švédsku, tam poznal svoji ženu. Všechny tvoje historky teďka řeknu, Rudy, máš smůlu. Prostě po 3 měsících potkal svoji ženu, tu si vzal, nebo vzali se, a pak se přestěhovali do New Yorku, kde žije dodnes.
2: Takže je co dělá, taky bychom říct.
3: A to je nezajímavé, je to
4: v televizi.
3: Jeden z nejlepších jazzových kytaristů na světě.
2: No kolikátý?
3: Je to pravda.
2: Kolikátý? 10. byl si tam. V tom Downbeatu, že jo? To je důležitý prestižní časopis, Downbeat.
4: Důležitý časopis, ale jak řekla moje dcera, tati, příště to bude lepší.
2: Já zase, kamarády, já jsem byl 8. byl jsem někdy v té... Já jsem byl osmý, jako nejpřitažlivější muž v časopisu Spy.
3: Magnetismus.
2: Cože feministický časopis Spy? Feministické časopis Spy? Ve Spy jsem byl 8. První byl Hanák.
3: Počkej, jak se to měří?
2: Bartoška vůbec se nezúčastnil. Já jsem byl 8. ale já se utěšil myšlenkou, že zvězový nad 50 jsou první.
3: Hele, a jak se to měří, ta přitažlivost?
2: Představ, cože?
3: Jak se to měří, no
2: to
3: ta přitažlivost?
2: To čtenářky jako mají,
4: že jo? Zajímavé je, že Spy švédsky znamená vyblejce.
3: No, ale to odpovídá tomu časopisu.
4: Časopis. Je to v pořádku. On je to švédský časopis. Možná je to švédský.
3: To bude zřejmě švédský časopis.
2: Tak já jsem... Zvizovic první nad 50 časopisu Bluj.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Bolek Polívka, 8. místo, největší sympaťák. Taky si obsadil nějakou hitparádu sexy symbolů mužů nebo sympaťáku nebo něco takového. Umístil jsi v nějaké žebříčku něčeho,
1: no,
0: Petře?
1: No, překvapivě, budeš se teda divit, jo. Já jsem se taky divil. Protože, hele, existuje ještě časopis Vlasta?
0: Já myslím, že v internetové probě určitě, nevím, jestli v tištěné.
1: Já vím, že kdysi to byl velmi jako kupovaný časopis.
0: No to byly stovky tisíc snák. Marie Formáčková, která s tebou spolu nám chodí, tam dělala šéfredaktorku.
1: Já jsem, oni tam měli takovou rubriku Švihák asi měsícem, nebo to. A k mému úděsu a překvapení jsem tam jednou vyšel na titulu jako Švihák měsíce. A já jsem si říkal, ale jak to, že to nevyšlo třeba na Silvestra, jakože by, nebo 1. dubna, tak to bych chápal, Švihák měsíce já tam.
0: Měli někoho jistějšího.
1: A oni asi jim tam někdo vypadl, nebo co. Máte rychle nějakou fotku, tak tam šoupli mě. Já jsem skutečně byl Švihák měsíce, no, chlapče.
0: No. Tak jo, máš to schovaný, to vydání?
1: Nemám.
0: To je škoda. Důkazní materiál, že by byl. Ano. Prosím tě, jak moc těžký je úvod do pořadu? Tady se ho zhostili hosté, že přebrali tu úlohu od Bolka Polívky tedy a pomohli mu. Nechal jsi to někdy na své hosty, že by uvedli tvůj pořad, že bys to tak jako na ně přehrál?
1: A víš, že jsem to asi nikdy neudělal, že to není špatný nápad tohle, to ti ukradnu, asi to se mi docela líbí, ale nikdy, myslím si, že jsem to asi nikdy neudělal. Udělal jsem třeba to, že jsem měl hosta na jevišti a věděl jsem v zákulisí je další host, že jsem nechal toho hosta, který byl na jevišti, uvést toho, který měl přítel. Že by to byl úplně jako úvod, to jsem neudělal. A stejně, když jsem požádal někoho na tom jevišti, máme dalšího hosta připraveného a ty ho znáš velmi dobře, pojď, co by si o něm řekl, dá se o něm říct něco slušného, nebo tak, jo. Ale víš, proč jsem to udělal? Protože jsem zapomněl jméno toho, který měl přijít na jeviště, víš?
0: Ale že jsi zpamatoval, že se zná, já zpamatoval.
1: Tady v tom cirkusu se všichni známe.
0: To je pravda. Petr Jančařík je náš dnešní host, vybral tedy uvítání z pořadu Bolkoviny s Jaroslavem Duškem, Jitkou Mlavcovou, Rudilinkou a dalšími. Můžeme pokračovat další veselé vyprávění a příhody hned z úvodu tohoto pořadu, anebo se nám jako houslový virtuos předvede Vlasta Burian. Nabízím já proti tu druhou variantu, druhou ukázku do prvního dnešního souboje. Začínáme teď na telefonním čísle 731 800 900. Psát SMSky a posílat je tedy můžete na číslo 90 01 04. Jenom doplním, že ve tvaru humor mezera A nebo B, podle toho, jakou ukázku jste si vybrali.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
2: Petrem Jančaříkem vysíláme dnešní humoriádu. Vybíráte mezi ukázkami, kde v jedné je Jaroslav Dušek, Bolek Polívka, Jitka Mlovcová, Rudy Linka, v té druhé Vlasta Burian jako houslový virtuos a vy se vyjadřujete na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo třeba teď? Dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka.
4: Dobrý den.
3: Bych si dal Bčko pana Buriana a zdravím vašeho hosta a zeptal by se ho, když jsme u té hudby, u toho houslového virtuóze, jak reaguje a jak se mu líbí moderování festivalu Karel Vladov v Trhových svinech.
4: Děkuju za připomenutí. Tam jsem byl několikrát. Trhové sviny jsou krásné městečko a je to městečko, které má taky svoje slavné rodáky, ale to bych teď dlouho o tom mluvil. Já jsem už v posledním roce nebo dvou tam vlastně nebyl, ale vždycky mě udivilo, ale v tom dobrém, kolik lidí rádo poslouchá dobrou dechovou muziku. 2 dny opravdu nabité dechovkou a lidi přitom tančili, zpívali, popíjeli samozřejmě, měli se fajn, takže krásná atmosféra s dechovkou. Moc se mi tam vždycky líbilo.
2: Tak děkujeme za vzpomínku na tohle místo a tohle setkání. Kdo další na telefonu? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Pepa z Ostravy. Zdraví vás oba, panové do rádia.
4: Dobrý den.
5: Děkujem. Hlasuji pro Bčko. Hezký den.
2: I vám, ať se vydaří jeho zbytek, ať může přiřadit k pěkné první části. Kdo další a odkud?
6: Honza, dobrý den.
4: Dobrý den.
6: Já vás zdravím taky do studia a volám kousíček za Brnem a přál bych si Ačko.
2: A děkuji, ať se daří. Zdravíme v Brnu tedy. Ano, i vám. A ještě někdo přidá hlas někomu. Dobrý den.
7: Dobrý den, Patryku, Božena Zdežaca, zdravím vás i pana Jančaříka a byla bych pro Ačko a přeju vám krásný den a krásný týden a hodně zdraví a štěstí a pohody.
2: Dobře, děkujeme za to, možná zklamu trochu v téhle chvíli, že Ačko to nevyhrálo, ten poslední přiřazený bod nepomohl k vítězství variantě A, uděláme změnu, víc hlasů, 2/3 získal Vlasta Burian jako houslový virtuos, tak tady je se svým kolegou.
8: Co děláte?
9: No, jestli máte dobře naladěné A.
8: Aha.
9: A. No, já to vím už. No. To... A vy máte naladěno?
8: Já mám naladěno, ano.
9: No, tak dobře. No, já bych počkal, kdybyste si to chtěl naladit.
8: Co budeme hrát, prosím?
9: No to já nevím. A hra, už jste na to někdy hrál, na tohle?
8: Ano, na piano jsem hrál.
9: Ano?
8: Ano.
9: Ale, jak dlouho jste se učil?
8: Já jsem se učil 10 roků.
9: Kruci. To je hodně. A toto musíte ale hrát.
8: No,
9: no. No, a teďka jsem se vás chtěl zeptat, umíte hrát na 4 ruce?
8: No ano, taky umím na 4 ruce.
9: No, takže bychom si to dali na 4 ruce.
8: To musí mít partnera, víte? Partnera, který bude...
9: A jo, no já samozřejmě to, vy byste nemohl sám, poněvadž to je, vy jste musel vypít nějaký rum, abyste se viděl víckrát. No, tak dobře. A co kdybych já vám pomohl tam?
8: A umíte hrát na piano?
9: No nevím, já to ještě neskoušel. Možná, že jo?
8: A to, koukajte, to bude lépe, když vás budu doprovázet sám.
9: Jo.
8: Já vás sám doprovodím.
9: No tak dobře. A co byl hrát?
8: No já tady mám.
9: Co?
8: Já tady mám to od Schumana. Tady mám jo. Snění.
9: Jo. Koho?
8: Snění.
9: Snění?
8: Ano.
9: No neznám.
8: A pak...
9: No, no, zkusíme to, no. Já vás dohoním, víte?
8: Paganini.
9: Kdo? Jablův,
8: Paganini tady mám taky. Jablův trilek.
9: Hm? Já jsem jednou hrál,
8: no.
9: Tak to, jak se to jmenuje, takový to tempo, hrozně.
8: Ohnivý, no, ohnivý jste hrál, ne?
9: Ohnivý, až mě chytli housle.
8: Jaký vy máte ty housle, jaké jsou ty housle?
9: Co je tohle za klavír?
8: Tohle to je klavír, to je fortepiano.
9: Já vím, ale značka.
8: No Petrov.
9: Jaký?
8: Petrov.
9: Petrov. Mm-hmm. No jo, to je to. Já mám taky takový nějaký.
8: Jaký ty housle, jaký vy máte, jakou značku máte ty housle?
9: No podívejte.
8: No to budou, mají celou zadní desku.
9: Ano.
8: Tak to budou nějaké originál italské kremonky, ne?
9: Kremonky, jaký?
8: Kremonky.
9: A kremonky, ne, to neznám.
8: A nebo to budou Stradivárky. Možná. Podívejte se, značka bude napsaná vevnitř.
9: Jo. Dřevona.
2: Vlasta Burian, král komiků v našem pořadu. Vybrali jste si ho, to je hezké, že takhle, když to člověk počítá, jde zpátky tou historií, tak já bych řekl, tak kolem 80 let už se blížíme k dataci téhle scénky zpátky v čase teda. To je
4: ano, ano, to je docela možné. Vlasta Burian opravdu, já snad ani nechci říkat, jedna z největších postav české komiky, možná největší, opravdu největší. A to byl tak jako vzácný člověk a tak mě mrzí, že vlastně po válce došlo k tomu, že byl vyřazen ze hry a jezdil už, když už mu konečně zase povolili jezdit aspoň trošku s divadlem, tak mimo Prahu a tak. A prý trpěl velikou trémou, no trémou, měl strach, jestli přijdou lidi, jestli na něj ještě někdo přijde. Tak jako to si vůbec neumím představit. On, který byl plnil milován sály. Národem, plnil sály.
2: Kasovní trháky
4: ano,
2: točil.
4: Ano, ano, ano. Mm. A nakonec, no, to by bylo smutný povídání.
2: Ale nezapomněli jsme na ně. I po letech máme ho tady. A o to silnější je nominace do humory, že si ho vybrali posluchači, že jsme ho nevybrali my. Ale z té nabídky ho zvolili oni. Možná zvolí i po druhé, kdo ví. Když už jsme u těch oblíbených věcí a osvědčených a u komiků, tak chci připomenout, vlastně to říkám poprvé vůbec letos, že i letos budou humoriády na cestách. Mm. A můžu slavnostně oznámit, vážení, vy, co byste chtěli vyrazit, tak už na dvě takové štace ode dneška zahajujeme předprodej vstupenek, můžete si je rezervovat. Na stránkách humoriada.cz jsou ty zastávky vyjmenované. Ta první bude ve středu 4. listopadu v divadle Radost v Brně, kde se s námi přijede podívat na vás a pobavit vás Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat bude Bohuš Matuš, Jana Chládková a vstupenky v sále si můžete rezervovat tedy už teď v téhle chvíli na stránkách humoriada.cz. V den konání akce pak k tomu dostanete ke vstupence ještě knížku z edice Humoriada. A stejně tak je ještě další týden v prodeji zastávka v Havířově, kde budeme ve středu 12. listopadu v kulturním domě Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršlou Klukovou, Alešem Cibulkou, Vladimírem Hronem, Ilonou Čákovou a dalšími. I tam už je možné koupit vstupenky. Dopředu jenom prozrazuju, že zastávky budou třeba letos i v Pelhřimově, v Plzni nebo v Mariánských Lázních. Tak se těšíme a ať si zajistíte místo rychle na stránky humoriada.cz, středa 4. listopadu divadlo Radost v Brně a středa 12. listopadu od 18 hodin kulturní dům Petra Bezruče v Havířově už teď v prodeji. No a my musíme dát něco do placu zase. Tak Vlasta Burian je varianta A, když chcete si vybírat, a Bčko, jestli Petře souhlasíš, dal bych Miloslava Šimka a Jiřího Krampola.
4: Ano, jo? Vyberte si.
2: Tak jo, mezi těmito dvěmi ukázkami na telefonu 731 800 900 volat můžete už teď a psát SMSky, když se nedovoláte na číslo 90 011 04 Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda s Petrem Jančaříkem, Patrikem Rozehnalem s vámi na telefonu s číslem 731 800 900. Kdo pak tam je? Dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Jančaříku.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den i vám, Patriku, a jenom stručně Ačko, Vlasta Burian.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: A když z Karviné přijedete za námi do Havířova 12. listopadu.
2: No, budu se snažit.
1: Snažte se, těšíme se na vás a děkujeme za telefon, mějte se. Další hovor, další hlas pro někoho v Humoriádě.
4: Dobrý den, Karel Zbojkovic.
3: Dobrý den.
4: Zdravím vás, Patriku, i pana Jančaříka.
1: Ano.
3: Díky.
4: Já bych si přál, je to sice těžký výběr, ale nechápu toho Vlasta Buriana.
1: Dobře, tak jo, děkuji za to. Naslyšenou, těšíme se u dalšího hlasování. Kdo je tam teď?
5: Dobrý den, neboli tady vás zdraví Jižní Morava, Dalibor.
1: Ano.
5: A my bychom brali toho Buriana taky.
1: Taky.
5: Tak vás tam zdravíme a je to dobré pořád, když to jsou tam dobrý komedie.
1: Dobře. No tak my za vámi přijedeme na tu Jižní Moravu do Brna 4. listopadu, tak se třeba potkáme.
5: Jo.
1: Dobře.
5: Já si budu muset vzít nějaké velocipet, abych tam dojel, to víte, to je dálka, 30 kilometrů do Brna.
3: To zvládnete.
1: Máte to blíž než do Mariánských lázní. Mějte se, naslyšenou. Ještě někdo se přidá. Dobrý den po telefonu.
6: Dobrý den, tady David. Zdravím pana Petra Jančaříka a dávám Bčko.
3: Děkujeme, Davide.
1: Ale zklamu, Bčko nevyhrálo, zůstáváme s Vlastou Burianem v éteru. Vybrali ho posluchači ve valném množství těch hlasů. Houslový virtuos pokračuje.
7: Podívejte se, lépe to tam bude jistě napsáno, to jste špatně četl.
8: No dřevo, ne. Langmajer, František, Královské Vinohrady. No.
7: Tak.
8: A co budeme hrát?
7: No teda, nejlépe, kdybyste zahrál tu kavatínu. Tu komponoval Joachim Raff.
8: Cože?
7: Kavatína, Joachim Raff.
8: A koho?
7: Podívejte. Ne, koho?
8: No to koho je... Raff, já to nevím, to víte.
7: Ne, ten komponista, ten, co komponoval tu skladbu, houslovou skladbu,
8: ano.
7: Se jmenuje Joachim Raff.
8: Aha. To neznám. A vy neznáte něco od Melantricha?
7: Melantrich ten nekomponoval hudbu.
8: No jo, to je pravda.
7: Ne, to byl Nichtiska.
8: Jo.
7: Tak jak začneme hrát, jenom máte tu kobylku nějak nakřivo.
8: Který to je?
7: To je kobylka, to je. Tak prosím tu kavatínu, jo?
8: Koho?
7: Kavatínu budeme hrát.
8: Jo, kavatínu. No. A co jsem chtěl říct? Už nic.
7: Kavatinu, jo? To začíná hned bez předehry, prosím. Hned musím...
8: Ne, to já bych vás prosil předehru. Protože to já se musím rozpálit.
7: Tady žádná předehra... To je taková skladba jaksi náladová a tady žádná předehra není. To bych vám musel tu předehru udělat, zahrát.
8: Tím byste byl tak laskav.
7: No ale jaký chcete dlouhou?
8: No to, já nevím, já jsem ještě předehry neměřil, no tak.
7: Ne? Takhle to nemůžete ukazovat na nějaký centimetry, to no. Musíte říct. Prostě jak chcete, abych vám to, jak dlouhou předehru mám zahrát? No,
8: jak to tam máte?
7: No to je...
8: No tak to hrajte přes celý až tadyhle k pipelesti, no.
7: Podívejte, to mě musíte říct, kolik taktů předehry, víte? Já bych vám to řekl takový... Jestli 4 takty, jako například, řekněme, když se hraje valčík, tak říká se, že se udělají 4 kila předehry.
8: No já to bych chtěl, tak já bych to, myslím, potřeboval tak čtvrt metrálku, jestli by to šlo. No, počkejte. Jo, a ještě, mohu do toho nahlédnout?
7: No, můžete, prosím. D-dur je to.
8: Co říkáte?
7: D-dur.
8: Aha.
7: No, to je D-dur.
8: No, je tak dobře.
7: To je tvrdá tónina.
8: Jaká?
7: Tvrdá. Dur.
8: Dur. Já hraju rád. A ještě znám jednu tvrdou.
7: Jo? Jakou?
8: Plzeňská 12. Tak bychom se do toho mohli pustit, ne?
7: Ano.

0: hrajete?
1: Já to neznám, jak to můžu hrát?
0: Jste říkal, že budeme hrát kavatínu.
1: Vy jste říkal kavatínu, já to neznám, já chtěl od Melantrika něco.
0: Já předpokládám, že to znáte.
1: Neznám, kdepa bych k tomu přišel.
0: No, tak zahrajte něco jiného.
1: No jo?
0: Já mám podezření, že na to neumíte vůbec hrát.
1: A víte, že jste to uhod?
2: Humoriáda. Tak co ty a housle, Petře?
3: Housle. Já tak obdivuju každého, kdo umí na něco hrát, na cokoliv. A na housle, no. To je tak nádherný nástroj. Opravdu, jako, to je pro mě něco božského, ale já bych je ani do ruky nevzal, jo, jak si jich vážím. A já jsem tak jako občas si zahraju na kytaru a něco si zaspívám a tak. Teď dokonce hraju v jednom muzikálu a mám tam asi dvě písničky, jmenuje se to Jedna noc na Karlštejně, ale není to ta, je to samozřejmě podle Vrchlického, ale ano. Není to to zpracování, to slavné zpracování Karla Svobody. Tady k tomu dělal písničky Zdeněk Barták. Zdeněk, výborně. Ale jako když umí kdokoliv hrát na cokoliv, tak je to nádherný, ale musí to umět. A to já na tu kytaru to tak šmrdlám, jako to není úplně ono. Ale tak bych to chtěl. Tak bych chtěl umět. Třeba jsem nikdy nepochopil, hraješ na klavír třeba?
2: Ne.
3: No jak se dá hrát levou rukou jinak než pravou rukou a ještě si k tomu šlapat jako ty šlapky, že jo, tam a tohle to, jako
2: tak já to
3: pedály, teda ne šlapky.
2: Ale já to nechci schazovat, jo, ale to, otázka zvyku, říká se 160krát, co něco zopakuješ, už to děláš automaticky a když auto řídíš, tak taky jako šlapeš nohama různě a točíš rukama jinak, ne?
3: Možná, že máš pravdu, ale když už bych chtěl jako něco, tak bych to chtěl dělat virtuózně.
2: Jo,
3: a to vím, to předem vzdávám teda. To předevzdávám, ale když to znáš, když někdo něco umí, pozveš, já nevím, Pavla Šporcla a on přijede a chová se normálně a pak vezme ty housle a vidí, že před tebou stojí opravdu virtuos a hraje skvěle a celý sál ho nábožně poslouchá. To je tak hezký.
2: Zdravíme všechny umělce, co umí na něco hrát oproti nám. A vybíráme za malou chvíli další ukázku. Pro dnešek jsme vyčerpali tedy Vlastu Buriana. Jsme rádi, že se objevila zase ve vysílání. Co dalšího to budu se dozvíte za malou chvíli po písnice od skupiny Katapult. Je tu jejich blues a vy posloucháte Humoriádu.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Vybírejme, zásobujme posluchače dobrým humorem a vyprávěním. Co to bude, ptám se Petra Jenčeříka.
2: Jestli bych mohl doporučit já, tak bych doporučil Antonína Procházku, protože jestli můžu, teda já nevím.
1: No o toho tu jsi, mimo jiné.
2: já si dovoluji, ale protože jednak to mám rád a já si pamatuju jeho skvělé věci, které před, a já nevím, to musí být snad 20 let nebo jak dlouho, v Plzeňském divadle, když byl členem činohry DJKT, divadle Josefa Kajetána, teda v Plzni, tak on tam svého času tvořil takovou dvojici s Pavlem Kikinčukem a to bylo tak hezký se na ty kluky dívat. To bylo opravdu, ty sršeli humorem a byli prostě mladí a nabitý temperamentem a Tonda byl velmi osobitý, takže já si myslím, Antonín Procházka nikdy nesklame.
3: A dobrý večer. Mám pocit, že už jsem tady jednou byl. No, třeba tak, co se týče teda těch starých pověstí českých, že od dětství nám bylo vkloukáno do hlavy, že na řípu stanul praotec Čech. Moje výzkumy však nezvratně dokázaly, že ten, kdo přivedl Čechy na říp, nebyl praotec Čech, ale jeho tchýně. Bo dnes už bezpečně vím, že bílá paní byla černoška. Černá černoška. A nebo Krok neměl tři dcery, přátelé, že Krok a jeho tři dcery. Libuše byla jedináček. Kníže neměl na výchovu Libuše čas, takže malou Líbu vychovávala její stará teta, která si neustále stěžovala na bolesti zubů. Dnes už nikdo neví, jak se tato teta jmenovala. Pouze v muzeu zůstal její vadný chrup s nápisem Kazy tety Libuše. To se ještě nadivíte. Alois Jirásek přečetl špatně dost omšelý nápis a začal tvrdit onu známou volovinu. Nebo třeba ten Jánošík, slovenský národní hrdina, že staré pověstí české, podle nich Jánošík bohatým bral a chudým dával. Přesně naopak, přátelé. Bohatým bral a chudým dával. Ne, teď jsem to řekl. Takhle, bohatým bral a chudým bral taky. Já doufám, že si... Když už jsme u toho Jánošíka, do školy nechodil dlouho, když na školním výletě navštívili hrad čachtické paní, která mimo jiné založila první transfuzní stanici na Slovensku. Stala se tato nemilá příhoda. Já budu přímo citovat z Jánošíkovy žákovské knížky. Při exkurzi vypustil vanu z krví vzácné skupiny s poznámkou rád bych viděl ty dárce. Pochopitelně byl vyloučen ze školy, prchl do jedné slovenské doliny, kde se stal horním chlapcem. No také neuklouzl na hrachu, normálně ho dopadli tak, že v brněnské vinárně neměl na zaplacení útraty, poslední lup totiž, jímž byly peníze z brněnského chudobince, daroval hraběti Kinskému. No, na Špilberku dlouho nepobyl, seznámil se tam na skřipci s Babinským a spolu uprchli, velmi rafinovaně převlečeni, Jánošík se přestrojil za Babinského a Babinský za Jánošíka. Pak spolu nějaký čas žili v neregistrovaném partnerství, jezdili po Slovensku, živili se hudbou, zpěvem a občas uspořádali mezi lidmi žbírku. No, to jenom tak jenom namátku, abyste znali, kam já jako se ubírám, co dělám.
1: Historie může být zábavná v podání Tandy Procházky. Měl jsi někdy v pořadu? Spojili jste někdy síly se svými pořady, třeba, že byste společně dali dohromady něco?
2: Já jsem Tandu Procházku samozřejmě za ta léta, co to dělám, měl v pořadu. A dokonce to ještě byl v manželském svazku se Zorkou Kostkovou.
1: Ano.
2: A to byla taky výborná herečka. A musím říct, taky výborná kamarádka. Už jsem jí dlouho vlastně neviděl, teď si uvědomuju. A ten Tonda, to jako, mě to vždycky tak udivovalo. On působil jako když je z Plzně, když tenkrát hrál v Plzni. A všichni ho tam měli rádi, ale on je odnikat, já nevím, Skroměříž,
1: ano. Jo?
2: No. A mně se zdá, že kam přijde, tam je doma. Jo? Prostě je to takový ten týpek dobrý. A mám ho opravdu rád a teď jsi mi připomněl, že bych se ho vlastně měl jako pozvat zase někdy do pořadu, protože, a kdo ví, on má dneska tolik práce. Režíruje, píše, hraje.
1: No, on říká, že to hraní už moc ne, tak maximálně seriál, ale jinak jako spíš to režírování. To je pravda, že on už má ten diář, jak ty operní divy na 3 roky dopředu.
2: Tak uvidíme. No.
1: Ale že byste třeba, každý máte svůj rozhlasový pořad. Je reálné, taky jsem to párkrát zažil u některých, že se ty pořady na jednu chvíli spojí a stanou se jedním pro tu jednu chvíli, pro ten jeden díl třeba.
2: Je to možné, samozřejmě.
1: Že byste jako moderovali oba, každý si tam pozval ty svoje hosty a tak nějak.
2: Bylo by to možné, ale mě to trošičku evokuje, jako že já budu vařit gulášovou polívku a ty nudličkovou a pak je dáme dohromady. Jo? Jako, tak pak...
1: To se dneska dělá běžně.
2: Tak do toho podniku mě nedostaneš teda.
1: Petr Jančařík, náš dnešní host, tak Tonda Procházka. Na jeho přání v první části dokončíme tohle povídání s Šance o historii a těch historických konotacích, anebo si popovídáme o sportu s Petrem Novotným za účasti Eduarda Hrubeše. Nabízím já proti jako variantu B. Ačko Antonín Procházka, Bčko Petr Novotný, Eduard Hrubeš. Vyberte si. Telefonní číslo 731 800 900 je vám zase k dispozici. Už můžete hlasovat nebo poslat SMSku s číslem 90 011 04 sem k nám a taky s heslem Humor mezera A nebo B, ať víme, pro co hlasujete.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Rychlé hlasování, pro koho, ptáme se po telefonu v Humoriádě, Tonda Procházka nebo Petr Novotný. Kdo pak tam je a kdo vybírá? Dobrý den.
2: Dobrý den, dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás oba chlapy a hlasuji pro pana Procházku.
1: Dobře, děkujeme. No tak jo, to jste se i dobře trefil na tu stranu vítěznou. Pustíme si, ať to stihneme. Povídání o historii pokračuje.
3: To ještě bude možná. Já od příštího měsíce, prosím vás, pořádám takové přednáškové turné po republice a já bych vám teď přečetl, kdy kde budu. 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Kouřim, 19. Chrást, 20. Humpolec, 21. Humpolec, 22. Humpolec, 23. Uherské Hradiště, 24. nic, mám volno, 25. Kroměříž, 26. Horní Počernice, 27. Dolní Počernice, 28. Choceradi, Choceň, Cheb, 29. Buštěhrad, 30. Horažďovice, 31. Až a budete si to pamatovat? Já to radši vezmu ještě jednou, ano? Tak, 15. Tábor, 16. Vlašim, 17. Hulín, 18. Nechcete si to radši psát? Já jsem si to byl lepší. Prosím, pište si to, ano? Tak, pište si. Už si píšu, to už jsem někde slyšel. Už si píšu. Takže pište si, prosím vás. 15. Tábor, 16. Vy to nepíšete? Vlašim, to je krásné. Víte co, domluvme se takhle. Kdo bude mít zájem, tak přijďte za mnou potom do šatny po představení. Já vám dám harmonogram, kdy kde budu, plus autobusové spojení. Tam na šatně napsaný Antonín Procházka. To jsem já. A televizní diváci, jestli budete mít zájem, napište mi, já vám taky napíšu, kdy kde budu, harmonogram, časové spojení, autobusové. Takže já ještě jednou děkuji televizi a my jsme teda domluvení, popřed tam jsou schody, bach, nespadněte potom, jo? Takže já vám děkuji za pozornost a já jsem rád, že se zase uvidíme tady v šatně a naschranou. Já jsem rád, že jste mě slyšel.
1: Ta dnešní je u konce, tak rychle to zase uteklo. Za chvíli zprávy a další pořady, tak a tím dáme prostor rozloučení s Petrem Jenčuříkem. Petře, děkuju.
4: Já děkuju, protože to bylo zase skvělý a těším se na příští humoriádu a někdy s vámi musím vyjet na tu humoriádu.
1: Na cestách. Výborně, ano. V prodeji už dvě první zastávky, 4. listopadu v Brně a 12. listopadu v Havířově, humoriáda.cz a zítra setkání s Ivou Hitnerovou. Těšíme se.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
3: Sdružení pro město znovu vyhrálo volby ve Svitavách. V zastupitelstvu ale ztratilo jeden mandát. Pardubický kraj vyhlásil další kolo stipendií pro studenty z hospodářsky ohrožených regionů. Odbory bezpečnostních sborů právě budou jednat s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO, a to o navýšení platů. A zítra se oteplí. Čeká nás slunečno, jasno až polojasno, denní maxima až 15 stupňů Celsia. Krásné v tuto chvíli slunné pozdní odpoledne z Pardubic. U zpráv s Petrou Beránkovou. Svitavské zastupitelstvo čekají po komunálních volbách jenom menší změny. Sdružení pro město sice znovu získalo nejvíc hlasů, oproti minulým volbám ale přišlo o jeden mandát. Obměnou prošlo i samotné uskupení, vysvětluje mluvčí Kateřina Kotasová.
4: V zastupitelstvu nově usedne například 30-letý učitel Martin Čehovský či zubní lékařka Táňa Morávková. Hnutí ANO 2011 si naopak o jeden mandát polepšilo, o jedno křeslo si také polepšila ODS.
3: Nové zastupitelstvo ve Svitavách by se mělo poprvé sejít 2. listopadu. Nadační fond Home Run Pardubického kraje vyhlásil nové kolo stipendií pro studenty ze sociálně ohrožených regionů. Žádat o ně můžou vysokoškoláci z Českotřebovska a Moravskotřebovska a nově i z Jevíčska, Králicka a Svitavska. Nejpozději do 30. října. Výše podpory je až 50 000 korun na zimní semestr.
5: Podmínkou pro udělení stipendia je po úspěšném ukončení studia bydlet a pracovat v daném regionu. Nadační fond plánuje peníze vyplácet vybraným studentům koncem letošního roku. Smyslem projektu je zamezit odchodu talentovaných mladých lidí do velkých měst. Z Pardubického kraje Ondřej Wolf, Český rozhlas.
3: Lesy České republiky chystají úpravu Prosečského potoka. Podnik vypsal zakázku na opravu poškozené části koryta a 3 kamenných stupňů. Dno tam bude zajištěné půltunovými kamennými bloky. Odhadované náklady jsou víc než 2 miliony korun. Premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO se právě teď schází se zástupci odborové organizace Unie bezpečnostních složek. Jednat mají o platech. Odbory totiž nesouhlasí s navrženým zvýšením platů v příštích 3 letech každý rok o 2600 až 2900 korun měsíčně. Týkat by se to mělo policistů, hasičů, celníků a příslušníků vězeňské služby. Tarifní složka by se měla zvyšovat ročně o 1300 korun. S tím ale odbory nesouhlasí.
6: Když bychom šli tou cestou jenom tarif procenta, tak budeme příslušníkům v těch vysokých tarifních třídách přidávat hodně a tím v těch nízkých tarifních třídách budeme přidávat málo. A to je to, co de facto nás trápí.
0: Sport.
3: Český tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaj série Masters v Šanghaji ve 3. kole. S Chodarem ze Španělska prohrál skoro 3hodinový zápas po setech 6, 4, 6, 7 a 4, 6. Víc už Tereza Cedidlová.
7: Jiří Lehečka, který si minulý týden zahrál finále v Tokiu,

0: se v úterý utká s Francouzem Gem.
1: A na turnaji žen ve Wuhanu postoupila do druhého kola Marie Bousková po skreči Danky Tausonové. Sara Bejlek prohrála ve dvou setech s Italkou Pauliniovou.
2: Počasí.
1: Před námi je chladná noc, jasná nebo skoro jasná. Postupně se začnou tvořit mlhy. Noční teploty 4 až 0, při bezvětří naměříte až minus 3 stupně Celsia. Teploty na horách 2 až minus 1 stupeň a vítr slabý. Zítřek slunečný, oteplí se, jasno až polojasno, ráno a dopoledne místy s mlhami, večer začne od západu oblačnosti přibývat. Denní maxima zítra lehce vyšší než ta dnešní, 12 až 15 stupňů, při mlze 9 až 12 stupňů Celsia. Maxima na horách 7 až 10 stupňů, vítr slabý, srážky 0. Rozptylové podmínky mírně nepříznivé, tlak se výrazně měnit nebude a bio jednička, stejně jako dnes mírná zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Semafory mimo provoz, a to konkrétně na Svitavsku na silnici 1/34 u Vendolí. Je tam provoz na železničním přejezdu a tam si tedy dávejte pozor. No a ještě jedna komplikace, tentokrát nehoda ve směru na Mohelnici, což je dálnice D35, mezi 149. a půltým a 150. a půltým kilometrem, je to na úrovni Dolní Rovně. Dodávka tam narazila do svoditel, tak opatrně, a je tam vysypaný náklad.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Kdo nakonec povede další 4 roky Pardubice, jak se vyjednávání vyvíjí, to od nás uslyšíte už za chvíli. Náš regionální stopař se dnes vydal na pardubický hřbitov, na novou naučnou stezku Pardubický Slavín, tak i o tom uslyšíte a uslyšíte i písničky, které nestárnou. V této hodině se o ně postarají Věra Martinová, Beatles, Electric Light Orchestra, Karel Černoch a nebo Janek Ledecký.
2: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Bamberský.

0: A kdyby se psal rok 2000, tak bychom 12. října hlásili, že na přístavišti pod zimním stadionem na Labi pokřtěna byla výletní loď pardubické plavební společnosti jménem Arnošt z Pardubic a tím současně byla také představena pardubické veřejnosti. Jenomže teď jsme o 26 let dál, představte si to, už je rok 2026 a my jsme moc nepochytili, co se dnes dělo, ale od toho tu máme Petru Beránkovou.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré pondělní odpoledne z Pardubic. Pardubické ANO chce o nové koalici na radnici jednat hlavně s ODS. Ve hře ale zůstává i spolupráce s progresivními Pardubicemi. Uvedl to primátor Jan Nadrchal. Hnutí STAN včera odstoupilo od původní dohody o společném postupu s ANO a uskupením Žijeme Pardubice. Na volby se s reportérkou Anou Svobodovou podíváme kolem 17:45. Například svitavské zastupitelstvo čekají po komunálních volbách jen menší změny. Sdružení pro město sice znovu získalo nejvíc hlasů oproti minulým volbám, ale přišlo o jeden mandát. Obměnou prošlo i samotné uskupení. Nové zastupitelstvo by se mělo poprvé sejít 2. listopadu. Vítězem komunálních voleb ve Chrastě na Chrudimsku je sdružení Naše Chrast, vedené starostou Vojtěchem Krňanským. Získalo přes 52% hlasů. Tomu zajistí v 15členném zastupitelstvu 8 mandátů. V Heřmanově městci obhájilo vítězství v komunálních volbách sdružení Patrioti, vedené starostou Alešem Jiroutkem. V 21členném zastupitelstvu bude mít 8 mandátů. Druhé bylo Živé město s mandáty 5. Stavbaři dokončili mimoúrovňovou křižovatku u Medlešic na Pardubicku. Nové větve teď umožňují napojení na hlavní trasu číslo 37 mezi Pardubicemi a Chrudimí. Práce trvaly víc než rok a stály 50 milionů korun. Moravské Třebové se daří snižovat počet holubů v centru města. Pomáhá s tím taky městský holubník v půdních prostorách základní školy v ulici Československé armády. Ochránci zvířat v něm holubům vyměňují snesená vejce za umělá a tím omezují jejich rozmnožování. Víc k projektu se dozvíte na konci hodiny.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Dala jsem lásku řekám, zpívala Věra Martinová minutu před 17:45. Ještě včera to vypadalo, že některé strany v Pardubicích po víkendových komunálních volbách nenajdou společnou řeč. Dnes už ale o novém vedení města jednají zástupci všech kandidátek, které se dostaly do zastupitelstva. A zdá se tak, že ani dříve nepřekročitelné překážky už nemusí platit. Po krachu původně plánované spolupráce ANO, Žijeme Pardubice a Hnutí STAN se tak povolební vyjednávání vydala nečekanými směry. Vše stále sleduje redaktorka Anna Svobodová, která nám teď řekne nejnovější informace. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Situace je opravdu turbulentní. Já jsem dnes mluvila se zástupci několik stran a ti potvrzují, že jednání o novém vedení Pardubic stále pokračují. Hlavně se do hry dostávají možnosti, které ještě včera vypadaly jako neprůchodné. Máme potvrzené, že dnes večer proběhne další schůzka o tom, jak nově uspořádat radnici. Z těchto jednání by mohla vzejít i takzvaná duhová koalice, potenciálně by z nich mohla vzejít. To je spojení pěti uskupení ODS, Starostů, Progresivních Pardubic, Našich Pardubic a Nových Lidovců. Dohromady by tyto strany měly 22 z 39 zastupitelů, tedy většinu.
0: A jak se povolební vyjednávání takhle zamotala?
1: Ještě v sobotu večer před sečtením posledních hlasů oznámilo vítězné ANO spolu s uskupením Žijeme Pardubice a Hnutím STAN společný postup při povolebním vyjednávání. Dohromady by získali těsnou většinu 20 mandátů, jenže proti této spolupráci nebo proti hlavně spolupráci s ANO se postavila poslankyně a nově zvolená zastupitelka za Hnutí STAN Anežka Nedomová. Řekla, že by v takovém případě odešla do opozice. Lídr Starostů Daniel Vondra vysvětluje, že jednání s ANO a Žijeme Pardubice od začátku podmiňovali zapojením ODS nebo Progresivních Pardubic. Starostové nakonec v neděli večer rozhodli, že jednání s ANO a Žijeme Pardubice ukončí. Dosavadní primátor Jan Nadrchal z ANO se proto začal soustředit na jiné možnosti spolupráce, především s ODS. Jednání vedou i další uskupení a jak už jsme řekli, žádná dohoda zatím potvrzená není, tedy kdo povede Pardubice další 4 roky, ještě stále nevíme.
0: Tak připomeň ještě, jak tady celkově volby v Pardubicích dopadly.
1: Volby v Pardubicích vyhrálo ANO úřadujícího primátora Jana Nadrchala, získalo 10 z 39 mandátů, druhá skončila ODS se 7 zastupiteli, Žijeme Pardubice a Starostové mají po 5. V zastupitelstvu přibudou nové tváře, například datový architekt Michal Kloda z ANO nebo dopravní inženýr Petr Netolický z Nových Lidovců, který už má zkušenosti ze zastupitelstva 5. městského obvodu v Pardubicích. Nově v zastupitelstvu usedne taky zmíněná poslankyně Hnutí STAN a studentka Anežka Nedomová, která bude ve svých 25 letech nejmladší ze všech 39 zastupitelů.
0: Říká redaktorka Anna Svobodová, probrali jsme napjatou povolební situaci v Pardubicích. Děkujeme za to, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.

0: Kdo má dlouhé uši a už tento pátek zamíří do Holic?
1: Miroslav Hruban a Zdeněk Novák?
0: Ano, a taky králíci a k tomu i holuby a drůbež.
1: Už po 20. se v Holicích koná krajská výstava králíků, holubů a drůbeže Pardubického kraje.
0: V pátek 16. října od 14 do 15 budeme přímo z výstavy vysílat živě.
1: V pátek nás poslouchejte a v sobotu se přijeďte podívat.
2: Český rozhlas Pardubice. Přímé přenosy ze všech míst regionu.
3: Už po nás jdou. Musíme se ztratit.

0: Vidím se tady ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice zase po meteorologických rekordech, jak to vypadalo na měřícím stanovišti v Pardubicích Popkovicích k dnešnímu dni. Tak co se 12. října týče, nejteplejší zatím den s tímto datem z roku 2018, 23,5 stupně Celsia a nejchladnější z roku 1951. To už bylo 5 stupňů pod bodem mrazu.
1: Počasí.
0: Jak to bude vypadat s počasím po zbytek dnešního dne a třeba i v dalších dnech, to už nám řekne Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové. Dobré odpoledne.
2: Pěkné odpoledne.
0: Tak, pane Tučku, pěkně po pořadě. Jaký bude zbytek pondělí? Změní se něco nebo nezmění?
2: Trošku se změní, té oblačnosti bude pomaličku ubývat, přehánky budou mizet, ty ojedinělé, no a vlastně na noc se úplně by mělo projasnit. Teploty v těch maximech kolem těch 13 stupňů, zatím nejvíc v těch Pardubicích jsme naměřili 13 stupňů, takže hejveme se kolem toho. No a ten vítr, ten nám fouká celý den od severozápadu, od západu a o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer pak ten vítr úplně zeslábne.
0: No je pravda, že pondělí je celkem příjemný den po stránce meteorologické, tak co se bude dít v dalších dnech, zítra ve středu a třeba i ve čtvrtek?
2: No, zítra očekáváme chladné ráno, noc se vyjasní, jasno nebo skoro jasno, začnou se ale dělat v noci mlhy, no a ty teploty nám spadnou někam mezi 4 a 0, tam, kde nebude foukat, tam ty teploty mohou spadnout až k minus 3 stupňům Celsia. V noci těch míst, kde nebude foukat, vůbec bude hodně a na zbytku území bude slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu. No a zítra ráno a dopoledne musíme počítat místy s mlhami, jinak pak v průběhu dne, až ty mlhy zmizí, bude jasno až polojasno. Večer pak od západu začne přibývat oblačnost. Teploty zítřejší 12 až 15 stupňů Celsia. Tam, kde ta mlha se udrží poměrně dlouho, tak už ty teploty nestihnou vystoupat tak vysoko a budou se nejčastěji pohybovat od 9 do 12 stupňů Celsia. Vítr je jenom slabý proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a ve středu tam už nás bude přecházet další frontální systém. Budeme mít hlavně v noci a ráno zataženo až oblačno na většině území s deštěm. Dopoledne pak ty srážky budou ubývat, tak večeru zároveň bude potom ubývat i oblačnost. 7 až 3 to budou minimální teploty, maximální 13 až 17. No a ve čtvrtek tam budeme mít zpočátku polojasno, skoro jasno, ale v průběhu dne té oblačnosti přibude a bude většinou oblačno. Po ránu musíme zase počítat z místy s mlhami nebo s nízkou oblačností. 6 až 2 to budou minima, maxima 12 až 16. No a v pátek tam budeme mít zase ranní mlhy, musíme s nima počítat teď skoro celý týden. No ale jinak pak bude skoro jasno až polojasno. 5 až 1 to budou minima a 13 až 17 budou maximální teploty.
0: Říká Jaroslav Tuček, děkujeme za aktuální informace a zdravíme do Hradce Králové. Naslyšenou.
2: Je naslyšenou.

0: Klasika, která taky nestárne, Electric Light Orchestra neboli ELO a Don't Bring Me Down. V pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. No, možná už jste také ve svém životě zažili faux pas, co možná, stoprocentně, vidíte. V Pardubicích se ale přesně takhle jmenuje festival, který má před sebou už třetí ročník. V dnešním ranním vysílání o něm mluvil moderátor Jakub Malý s organizátorkami Aneškou Koukolovou a Ester Hrubou. Jak by ho představili?
1: Já bych ho představila jako multižánrový art festival, který fúzuje různý artový, jak to říct?
2: Zaměření,
1: ano. Využíváme umělce, využíváme mladé umělce, začínající umělce, nejvíce z České a Slovenské republiky, ve kterých nejvíc rezonuje vlastně to naše zaměření. Věnujeme se hodně udržitelnosti v mezilidských vztazích a též v umění.
3: A proč ten název FOPA? Píše se to takhle, jak to slyšíme, takže čtyři písmenka FOPA.
2: No já myslím, jakoby, já jsem ten festival vlastně založila s tím, že jsem nebyla úplně spokojená, jak to tady funguje i v rámci společnosti, a myslím si, že hodně důležitých témat je hodně zanedbávaných, takže vlastně proto je to FOPA, protože to není úplně v té společnosti vlastně kolikrát i vítaný, si myslím, tyhle ty jako progresivní témata.
3: Letošní ročník bude tento pátek 16. října od 17 hodin ve sdíleném ateliéru. Kde najdeme ten sdílený ateliér?
1: No tak přesnou adresu si z hlavy nepamatuju.
3: A zhruba.
2: Spravedlnosti.
1: Je to na Spravedlnosti na Višňovce, no.
3: Letos se nazýváte ten festival FOPA Mini. Znamená to, že bude menší prostor, méně těch vystupujících, anebo ten festival bude pojatý trochu jinak? Co si pod ním představit?
1: Tak nějak fúze toho všeho, co jste řekl. Máme menší prostory tentokrát a s tím i samozřejmě pak trošku limitovaný nějaký možnosti, ale stejně ten obsah festivalu bude hodně bohatý. Budeme tam mít jak hudbu, tak autorský čtení s open micem, budeme tam mít dokonce i bleší trh, takovej náš malinký. Budeme tam mít workshopy, ve kterých se když tak budete moct sami vyřádit. Budeme tam mít hennu, co jsem ještě vynechala?
2: Výstavy a hudbu.
1: No.
3: A taky píšete, že festival má fungovat jako malý živý ekosystém. Jak si tohle můžeme představit?
1: V rámci toho, jaký umělce k nám zavítají tento rok a jak moc rozmanitý to je, tak si myslím, že to právě krásně souzní s tím letošním tématem, což jsou vlastně broučci v mechu a kapradí. Je to teda téma estetický, ale dalo by se to právě propojit i v rámci té náplně toho festivalu s tím, kdo všechno k nám zavítá. Každý umělec vlastně fakt přichází se svojí vlastní formou a projevem a je to tak nádherně rozmanitý, tak jak vlastně biodiverzita v přírodě funguje, tím pádem takhle bych to asi pojmenovala, no, že každý tam má svoji úlohu, svůj odraz, stejně tak jako každý organismus v přírodě.
4: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.
5: Každý

0: Pardubický hřbitov je známý především díky svému krematoriu. Zajímavý je ale i z jiného důvodu. Můžeme ho totiž brát jako netradiční kroniku města. Jsou tam pohřbeni lidé, kteří ovlivnili historii, kulturu, vědu a nebo třeba i technický rozvoj krajského města. Jejich příběhy připomíná naučná stezka Pardubický Slavín. A právě po jejich zastaveních se teď vydáme i s naším regionálním stopařem Milenou Vápeníkovou. Dobré odpoledne, Mileno.
1: Dobré odpoledne. Pardubický Slavín je projekt Klubu přátel Pardubicka, který připomíná významné osobnosti spojené s historií Pardubic, které jsou pohřbené právě na místních hřbitovech. Díky úsilí Josefa Janiše, což byl zakládající člen Klubu přátel Pardubicka, byly nejdřív zmapované starý a nový hřbitov v Jesničánkách, kde jsem právě teď i já. Pokud si ale dnes chcete projít celý Pardubický Slavín, tak na hodinu to rozhodně nebude, protože jeho součástí se postupně stal i židovský hřbitov, urnový háj tady v Jesničánkách a hřbitovy v Rosicích nad Labem nebo v Pardubičkách. Celkem tady najdeme informace o několika desítkách osobností, možná se to blíží i ke stovce. A těch možností, jak se při procházce Slavínem orientovat, je hned několik. Buď Klub přátel Pardubicka vydal brožuru, ve které je plánek se jmény osobností a označením hrobových míst. Přímo na hřbitovech jsou potom umístěny přehledné informační tabule, jednak s čísly a také s vyznačením směru konkrétních hrobů a dokonce na některých náhrobcích jsou i tabulky s QR kódy, takže pokud máte mobilní telefon s přístupem na internet, tak ty kódy vás přesměrují přímo na webovou stránku věnovanou konkrétní osobnosti.
0: A konkrétně tedy které osobnosti, respektive místa jejich posledního odpočinku stezka připomíná?
1: Náhrobek tady na městském hřbitově má například aviatik Jan Kašpar, železniční inženýr Jan Perner nebo architekti Ladislav Machoň a Karel Řepa. A ta procházka dále pardubickými hřbitovy nás zavede také k místům odpočinku někdejšího starosty Pardubic Leopolda Wernera, továrníka Josefa Prokopa, dramatika Karla Krpaty, tiskaře Václava Vokolka nebo třeba k náhrobku také dalšího aviatika Evžena Čeháka. A řadu známých jmen najdeme i na židovském hřbitově, kde jsou třeba pochovaní bratři Vinternicovi, kteří postavili v roce 1910 v Pardubicích budovu automatických mlýnů, a nebo Markus Esterreicher, který se zasloužil o postavení židovské synagogy.
2: Regionální stopař.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Český rozhlas Pardubice.

0: Pražská Třebová našla způsob, jak držet holubí populaci v centru města na uzdě. Místo náhodného odchytu ptáků a instalace zábran vsadila na chytřejší řešení. V městském holubníku totiž odebírá holubům nakladená vejce a nahrazuje je atrapami. Holuby tak mohou v klidu hnízdit, aniž by přibývalo dalších opeřenců. Jejich trus navíc ještě zůstává soustředěný na jednom místě a neznečišťuje historické památky ani ulice. Jak systém funguje, tak to vysvětlila spoluautorka projektu Denisa Kršňáková přímo mezi holuby redaktorce Věře Pavlasové.
1: My jsme vstoupili do holubníku, kde se trochu plaší ptáci.
2: Máme tady přes větší půlku obytných budek, kde stále nám hnízdí holuby. Můžou si lítat volně dovnitř i ven.
1: Vy tady ten holubník máte už přes rok. Kolik jste za tu dobu odebrali tady v těch miskách vajec?
2: Holubník nám funguje zhruba 1,5 roku. Měsíčně odebereme kolem 15 kusů vajec, který potom nahradíme replikami.
1: Pomáhá to snížit populaci těchto ptáků v Moravské Třebové, alespoň v centru?
2: Já si myslím, že ano. Když se aktuálně projdete po náměstí, tak jde vidět, že těch holubů už není tolik. Myslím si, že si na to pěkně zvykli, že se sem vracejí domů, jak za krmením, tak i za takovým zahnízďováním.
1: Já musím říct, že jsem tady už po třetí a je tady podstatně víc holubů než při mých předcházejících návštěvách.
2: Ano, máme z větší půlky kapacitu holubníku zaplněnou.
1: Vy jste zmínila krmení, čím se holuby krmí?
2: Máme speciální směs krmnou pro holuby, která se skládá ze slunečnice, kukuřice, hrachu a dalších obilovin.
1: Vy tady skladujete v té vedlejší místnosti, z které jsme sem přišli, holubí trus. Na co tuto směs používáte?
2: Ten trus předáme technickým službám, který to potom používají na hnojení květin.
1: Dá se tedy říci, že zřízení holubníku byl dobrý krok na redukci přemnožených holubů. Budete ho rozšiřovat?
2: A zatím nemáme v plánu úplně rozšiřovat. Uvidíme, co nám přinese nové vedení. Jestli budou nakloněni pro nějaký další akce, co se holubníku týče, nebo nějaký rozšíření.
1: Blíží se zimní období, znamená to pro holuby také nějakou zvýšenou krmnou dávku?
2: Zvýšenou krmnou dávku přímo ne, ale podporujeme je i vitamíny, které přidáváme jak do vody, tak i do té krmné směsi, takže aby měli nějakou lepší imunitu přes zimní období.
1: Vracejí se holuby, kteří tady už třeba nakladli vejce sem? Máte nějaký přehled?
2: Přehled určitě máme. Vlastně všechny holuby, které jsou v našem holubníku, máme okroužkovaný na nožkách, takže evidujeme vždycky, když přijdeme na kontrolu, jestli jsou zde jak i noví bez kroužků, anebo i ti stálí.
1: Provoz holubníku stojí město každý rok zhruba 10 000 korun. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: si z Madridu od Valdemara Matušky v pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Na vlakové nádraží v Ústí nad Orlicí zítra zavítá protidrogový vlak. Zítra dopoledne tam bude i náš regionální stopař a vy tak uslyšíte podrobnosti přímo v našem vysílání. Budeme se samo sebou věnovat i zítra povolebnímu vyjednávání po komunálních volbách. V Evropském spolkovém domě v Pardubicích můžete zítra navštívit od 16 hodin kurz první pomoci pro dobrovolníky a stále platí v automatických mlýnech až do pátku 16.10. mobilní laboratoř Škoda EduLab. Na zítřejší Den v kraji se opět po 17. hodině bude těšit Jan Vamberský.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.
2: Když jeme away.

0: Už se těšíte na zimu?
1: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
0: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
1: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
0: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at. Český rozhlas Pardubice, zprávy.
2: Stavbaři dokončili mimoúrovňovou křižovatku na Pardubicku. Města dál jednají o budoucích koalicích, někde se už dohodli. Německý tenista Zverev bude do konce roku světovou jedničkou. A zítra bude slunečno, jasno až polojasno, teploty do 15 stupňů. Zprávy má Petra Beránková, pěkné pozdní odpoledne. Stavbaři dokončili mimoúrovňovou křižovatku u Medlešic na Pardubicku. Nové větve umožňují napojení na hlavní trasu číslo 37 mezi Chrudimí a Pardubicemi. Práce trvaly víc než rok a stály 50 milionů korun. Žáci z výtvarného oddělení Základní umělecké školy Pardubice Polabiny ilustrovali knihu. Jmenuje se Bájo báje z Polabí a obsahuje převyprávěné pověsti z Pardubicka. Do projektu se zapojilo asi 100 dětí a tak nebylo snadné rozhodnout, čí obrázky se do knihy dostanou, potvrzuje výtvarnice a učitelka Kateřina Papová.
3: To bylo na tom to nejtěžší. Bylo to vlastně pro nás i trochu smutné, že nebylo možné, aby všechny děti do té knížky přispěly svojí ilustrací, protože vlastně nám se na tom podílelo přibližně, počítali jsme to okolo 100 žáků naší polabinské výtvarky a vybráno bylo okolo 30.
2: V Pardubickém institutu paměti národa na dnešek připravili přednášku o likvidaci soukromých nakladatelství v Československu v roce 1949. Komunistický režim tehdy zrušil víc než 300 nakladatelských domů a tisíce knih skončily ve sběru starého papíru. Historie cenzury i příběh nakladatelství svého prapradědečka Jana Leichtera přiblíží Štěpán Lars Leichter. Zaměří se taky na to, jak se tehdejší snahy o kontrolu kultury promítají do dneška, včetně rizik spojených s umělou inteligencí. Začátek je za půl hodiny. Po celé republice pokračují povolební vyjednávání. Z krajských měst už jsou domluvené koalice v Plzni, Liberci a Karlových Varech. V Ústí nad Labem bude s pohodlnou většinou vládnout uskupení Jedno Ústí. V Praze v těchto chvílích zase jednají zástupci vítězného hnutí STAN s koalicí Spolu. Ministři zahraničí zemí Evropské unie schválili zatím největší rozšíření sankčního seznamu proti Rusku. Na síti X to oznámila předsedkyně Evropské komise Kaja Kallasová. Na seznam podle ní přibylo skoro 1600 ruských občanů a firem. Víc než polovina z nich se podílí na výrobě balistických raket. Kallasová taky ještě vyzvala Spojené státy, aby tlakem na Rusku pomohli ukončit válku na Ukrajině, kterou Moskva rozpoutala plošně v roce 2022.
0: Sport.
2: Německý tenista Alexander Zverev se poprvé v kariéře stane světovou jedničkou. Do konce roku s jistotou přeskočí vedoucího Itala Jannika Sinnera. Ten zbytek sezony vynechává kvůli zranění. Víc reportér David Prouza.
4: 29-letý Němec letos vystoupal žebříčkem po prvních grandslamových titulech na Roland Garros a US Open. Jeho budoucí postup na nejvyšší pozici stvrdil Španěl Carlos Alcaraz, který vypadl na turnaji v Šanghaji ve třetím kole a Zvereva tak do konce roku nepředstihne. Nejdřív se může v čele žebříčku Zverev objevit 2. listopadu po turnaji ve Vídni. Po Borisi Bekrovi se stane historicky teprve druhou světovou jedničkou z Německa.
2: A tenista Jiří Lehečka a Dalibor Svrčina skončili na turnaji Masters v Šanghaji ve třetím kole. Lehečka podlehl 1-2 na sety Španělu Chodarovi a Svrčina ve 2 sadách prohrál s Rusem Medvěděvem. V 8. finále se pak představí z Čechů jenom Jakub Menčík, ten se zítra utká s Francouzem Geo.
0: Počasí.
2: Před námi na východě Čech chladná noc, oblačná zpočátku s ojedinělými přeháňkami. Během večera bude oblačnosti ubývat na jasno nebo skoro jasno, v noci se začnou tvořit i

0: na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Ve Slatiňanech na Chrudimsku začala série uzavírek kvůli opravě vodovodu. Neprůjezdné jsou ulice v oblasti kolem Hřbitova a silnice na Presy. Práce jsou rozdělené do etap, ale potrvají až do konce listopadu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Je po 18. hodině. Český rozhlas vysílá pořad Na cestách a vy jste si ho dnes naladili, protože máte cestování rádi. No a dnešním hostem v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu je žena, kterou už jste slyšeli v roce 2021, Marie Imbrová. Vítejte u mikrofonu.
3: Hezký večer, toto utíká vážně už v roce 2021.
2: Vážně 2021, tehdy jsme se s afrikanistkou, diplomatkou, cestovatelkou, sběratelkou afrického umění i mecenáškou afrických umělců a dětí, dá se říci, sešli na Litoměřicku v Černochově a povídali jsme si vlastně dvakrát. Jednou jsme byli na cestách s Emilem Holubem a podruhé jsme byli na cestách s vámi, protože vy jste prožila v jednom kuse 8 let v Kenii, pak také nějaký čas v Zimbabwe. No a kdybychom sčítali ty pozdější návštěvy, tak jsou to možná i další roky, nebo nejsou?
3: Určitě jsou, protože do Zimbabwe se permanentně vracím od roku 2009. Bývalo období, kdy jsem tam lítala dvakrát, třikrát do roka. Posledních 5 let jsem v důchodu, takže jsem ty cesty musela omezit, ale loni jsem tam třeba byla dvakrát. Nicméně, pokud je člověk v důchodu, tak má dost času na další aktivity, takže jsem rozšířila svoji působnost po Čechách, ráda přednáším, připravuju drobné charitativní akce a zúčastňuji se akcí, které mají africký podtext.
2: Afriku máme i kolem sebe a musím osvětlit, kde jsme se sešli s Marií Imbrovou. Tentokrát to není u ní v Černochově, kde je i bysta Emila Holuba, ale jsme v africkém prostředí, protože my jsme v pražské kavárně Art and Coffee v pasáži, která je nádherná poblíž Prašné brány. Je to pasáž českého designu a tady je Afrika kolem nás, protože tady je spousta afrických soch, tady se dělají i besedy o Africe, tak tady vlastně se cítíte jako doma tak trošku.
3: Tu kavárnu založili manželé Homolkovi a musím připodotknout, že ta kavárna, která prezentuje africké umění a zejména sochy z Tengenenge, tady byla dřív než ta pasáž. Takže Hanka Homolková, která tady tu kavárnu s mužem vybudovala, nejprve vybudovala kavárnu a potom se rozhodla oživit celou pasáž.
2: Jsou tady jednak africké sošky od menších po větší, vy si je můžete i, kdo máte rádi, toto umění pořídit. My se k tomu umění taky dostaneme, ale jsou tady i drobnosti, různé přívěsky z korálků a vy si je můžete pořídit a přispět také na to, o čem budeme mluvit, o té charitativní pomoci především dětem a také umělcům v Africe. Takže Afrika bude to hlavní, ale nejen to, s Marií Imbrovou dnes v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu.

0: Já už jsem říkal, že s Marií Imbrovou, dnešním hostem pořadu Na cestách, jsme si povídali o Africe už v roce 2021. Vy jste tam byla naposledy v minulém roce, takže můžeme říct, téměř 5 let uběhlo. Změnila se Afrika za tak krátkou dobu? Nebo ta místa, kde jste zase byla?
1: Abychom si rozuměli, v minulé roce jsem tam byla naposledy se svým mužem, předtím se svými dobrovolníky, ale až na rok 24, kdy jsem měla vážný úraz, jsem se do Afriky dostala pokaždé. A pokaždé to byla Zimbabwe, loni jsem k tomu přidala Zambii, a když se vrátíme k tomu roku 21, tak v roce 23 jsem navštívila buď po druhé nebo po třetí i Gambii. Takže pokud mohu, tak jsem v Africe a výhoda pro mě je, že díky znalosti toho prostředí si dokážu tu cestu rozumně naplánovat i rozložit. A úplně úžasné je, že posledními dobrovolníky, kteří se mnou letěli už po druhé do Tengenenge, byli také kolegové mého věku. Takže je to taková seniorská výprava, která si to tam pomalu všechno projde, zařídí, vyřídí, má nadhled a je nesmírně pohodová.
0: No a když se vrátím k té otázce, je třeba letos nebo příští rok, myslíte si, že bude Afrika a v čem bude jiná, když se tam zase chcete vrátit někdy na přes rok brzy zpátky zase při té cestě?
1: Příští rok budu mít plný Afriky, protože už teď mám letenku v lednu do Rwandy za organizací, která vyrábí košíky, a moc se tam na ten pobyt těším. Z Rwandy přiletím do Ugandy, kde žije můj syn, a tam si pár dní odpočinu, on mě zase vypraví naspátek. Musím teda jenom doufat, že ten přelet místní proběhne, on je jednou v týdnu, takže doufám, že mi to letadlo neuletí nebo neodletí, že ta cesta nebude tak dobrodružná jako jindy. A pochopitelně příští listopad nebo prosinec se chceme se svými dobrovolníky opět vypravit do Zimbabwe, a tentokrát, protože by tam měla končit jedna dívčina střední školu, pak zkontrolujeme další studentku, která je na vysoké škole, sejdu se s několika dětmi, které už postoupily na druhý stupeň, a budeme vůbec řešit organizaci Klub přátel Tengenenge, protože peníze a síly docházejí a my jim chceme jak zabezpečit budoucnost, tak také jim říct, jak dlouho ještě budeme podporovat, a musím upřímně říct, že už se to krátí.
0: Já jenom připomenu, že Klub přátel Tengenenge pomáhá lidem v Africe už od roku 2010, ale vy jste se mi zase vysmekla z toho, jestli ta Afrika se za těch 5-6 let od té doby, co jsme si o ní povídali, měla šanci nějak změnit. A v čem, pokud se změnila?
1: Mění se velice rychle. Ne všechny změny jsou dobré pro nás nebo z našeho hlediska pochopitelné. První změna, kterou zaregistrujete i hned, když přistanete na jakémkoliv africkém letišti, je rozsah těch letišť, rozsah těch služeb. Pak zjistíte, že se modernizují velmi prudce veškeré železniční koridory. Většinou zatím stojí Číňané, kteří skupují nejenom doly, ale potřebují ty železnice proto, aby veškeré ty suroviny, které tam vytěží, dopravili do Číny, zároveň aby tam dopravili své zboží. Masivní laciné čínské zboží se dostává dneska i do těch nejzapadlejších vesnic, takže Afričanky už nechodí s nějakými hliněnými nádobami, ale s plastovými barely, s plastovými kýbly, kuchyně jsou vybaveny plastovým nádobím, potom po vzoru, já nevím, Ameriky nebo západní Evropy vznikají fast foody, neustále se tam objevují nové krámky, které tam je třeba napsáno butik. Mění se diametrálně. Naštěstí tím dobrým směrem je, že některé státy si uvědomily nezbytnost kvalitního školství. Takže třeba hradí i střední školy, takovým případem je Botswana. Na druhou stranu pořád je tam v určitých oblastech nesmírná chudoba a velice omezený přístup jak k pitné vodě, tak i školám.
0: My už jsme říkali, že vy podporujete hlavně školáky. Začínalo to u těch dětí, které začínají školní docházku, ale ty už za tu dobu, co tam působíte v té Africe, když tam teď přijedete, tak z těch dětí už jsou dospělí lidé, a nebo studenti, kteří už jsou na úrovni škol vysokých. Jak se člověku komunikuje s takovými svými v podstatě žáky a dá se říct i napolovit s dětmi?
1: Je to zvláštní, oni prožívají ten stejný vývoj jako naši puberťáci. Takže třeba před 5 nebo před 6 lety, když jsem se tam vrátila, viděla jsem ty děti, které jsme podpořili na vyšším stupni základní školy, tam je škole jenom 7 let, tak třeba ty kluci mě nezdravili, přestože to byli moji žáci. A ta učitelka Stella mi vysvětlila, že jsou v pubertě a že by ztratili tvář nebo tak nějak. Nicméně potom, když jsem je potkala ve školách, tak mi poděkovali za podporu. Paradoxně tyhle kluci nakonec žádný z nich tu střední školu nedokončil, protože se stali obětí takových běžných kázeňských přestupků v pubertě. Byli sice vyloučeni, ale dneska mi píšou, protože se naučili dobře číst, psát, počítat a v podstatě i to částečné vzdělání jim dalo šanci, že se dobře uplatnili na trhu práce. Takže dneska přes Facebook mi ukazují, kde jsou, kde cestují. U děvčat to bylo obráceně, ty byly velice pilné a snaživé, protože děvčata se v Africe moc nepodporují. A já mám dneska vlastně jenom 5 studentek, který tvrdě podporujeme a ty děvčata vědí, že si to musí zasloužit. Problém je v tom, že jsem zjistil, že třeba ty venkovské školy nedají takovou úroveň vzdělání, aby uspěly v celostátních zkouškách. Takže i tam, kde je to děvče velmi dobře hodnoceno, tak potom na té celostátní úrovni je průměr nebo podprůměr, ale i těm se prostě snažíme pomoct. A pořád si říkám, jestli jsme něco změnili. A zjistila jsem to asi před 3 lety, když jsem tam byla, protože jsem se ptala, co vlastně dělají ty 15-16 letý, který opustili tu školu, musí se nějak živit. A zjistila jsem, že si hledají práci a že jsou ještě pořád svobodné. A přitom v roce 2009 a 2005, třeba když jsem začínala v Zimbabwe, tak se tam běžně vdávaly dívky ve 13 letech. A já jsem najednou zjistila, že v té vesnici, díky tomu, že jsme jim řekli, že kdo bude studovat, že je podpoříme, že jsme posunuli i tu laťku toho rozhodnutí, kdy se ta dívka má vdávat. Dneska už je nenutí do sňatku, ty holky sami si řeknou, že se ještě nechtějí vdávat a opravdu jsem za posledních 5 let měla pouze jeden případ, kdy se nám jedna studentka provdala, protože se musela provdat, bylo jí 16 let a bylo to v době covidu, kdy 2 roky nemohla chodit do školy.
0: Tak takové detaily můžete o Africe slyšet jenom od někoho, kdo ji moc dobře zná, a to je dnešního z pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu Marie Imbrová, diplomatka, která strávila spoustu let v Africe, zná ji, je oblíbené říkat jako své boty, ale myslím si, že možná i lépe než své boty. U Marie Imbrové by se dalo říct, že ji zná lépe nežli své klobouky, protože pro ní jsou charakteristické klobouky, ale to je taková malá odbočka. Já si myslím, že to, co říká, potvrzuje tu teorii, že se vyplatí nedávat, když chceme někomu pomáhat, mu peníze do ruky, ale investovat třeba do toho vzdělání nebo do toho, aby ten člověk si našel nějakou práci, aby ta pomoc potom trvala v tom, že on se dokáže o sebe postarat a uživit se sám. Tady to máte ty příklady. Co se mi hrozně líbí, že na sociálních sítích spojených s vámi je možné vidět třeba i jak ty vaše studentky, ti žáci od mala, ukazují těm lidem, kteří přispívají na to jejich studium, ta vysvědčení nebo ty diplomy, když něco zakončí. To je takový pro mě důkaz toho, že ty peníze nejdou někam, ale že jdou na konkrétní věci a že ty děti si toho taky váží.
1: Oni o mou přízeň svým způsobem bojují, proto jsem je teď musela v posledních letech zklamat, že jsme nepřijeli žádné nové žáky do toho našeho programu. Z praktického důvodu, protože ta organizace skutečně naplní za chvíli, za pár let svůj cíl a bude ukončena. Po mně nikdo tu organizaci nechce vést a musím říct, že podle zákonu České republiky to není úplně jednoduché mít úředně všechno v pořádku. Takže o to se starám já a pomáhají mi pochopitelně i moji přátelé.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Marií Imbrovou, dnešním hostem. Abychom si to dovedli představit, tak si tady teď v kavárně pražské, slyšíte tady i ten ruch kavárenský občas, tak si tady povídáme o něčem, co si ani jako ti, kteří jako turisté přijedou do Afriky, neumí moc představit. Tak představme si, jak vypadá taková africká základní škola vybavením, jaká to je budova a odkud, z jakých ubytování, z jakých domovů tam přicházejí ti žáci.
2: V každé zemi je to jiné, takže v Zimbabwe základní školu může postavit jenom stát. To znamená, že ten stát musí shromáždit prostředky. To, co jsem postavila já, nebo postavila naše organizace, bylo původně takzvané školka, čili předškolní zařízení. Chodili tam všechny děti z Tengenenge. Těm dětem, těm původním jsem obstarala rodné listy. A hlavně jsme 14 let nebo 15 let platili učitelku angličtiny, která tam s nima žila a pracovala. Protože podmínkou nástupu do školy je mít rodný list a umět anglicky. Takže ta Stella tam suplovala vlastně téměř první třídu a všechny naše děti, které tou školkou prošly, bylo jich tam víc jak 600, se do té základní školy dostali. Před 7 lety začalo poblíž Tengenenge budovat Tengenenge Primary School, která je 3 kilometry daleko, a budovali to třídu po třídě, takže ty děti tam postupně docházely a ta škola s nima rostla. Dneska už tam budou vedle toho střední školu. Jsou tam děti z Tengenenge, které vlastně, když jsem tam je chodila kontrolovat a vždycky jsem se zeptala, kdo je v té třídě nejlepší, tak mezi prvními 5 nejlepšími žáky vždycky byly 3 z Tengenenge, takže jsem byla to hrdá. Tu školu jsme potom podpořili tím, že se nakupovali učebnice a dávali učebnice. Učebnice jsou taky drahé. Škola veškeré technické vybavení víceméně přenáší na rodiče. V té škole jsou učitelé, kteří dostanou umístěnku od státu, jsou to zaměstnanci státu, ale nic víc. Takže škola, když má budovy, to je v pořádku, jsou tam nějaké lavice. Ale učebnice, uniformy, boty i papíry do tiskárny musí platit rodiče. Takže vždycky, když jsem tam přijela a dala jsem ty učebnice, tak mi pan ředitel řekl, a Marie, nemáte ještě něco? Tak se přiznám. Putovala tam spousta propisek, různě sebraných od našich organizací, tužek. Ale proto jsem tam nechtěla vozit balíky papíru, které je drahý a těžký hlavně. Jsem si říkala, a máte papír do kopírky? A oni říkali, ruku už nemáme. Tak jsem řekla, stačí vám $100? Stačí. Takže jsem ještě přidávala nějakou hotovost, aby se mohlo něco vytisknout nebo rozmnožit.
1: Vy jste ten zájem o Afriku získala už ve svých 13 letech, což je věk mnohých vašich žáků afrických. Z cestopisu jste to načerpala Emila Holuba. Vaší srdcovky, postavy, o které jsme mluvili minule, já sahám poprvé do svého cestokufříku a vyndám první rekvizitu, kterou si připomeneme právě Emila Holuba. To je pohlednice. Co by říkal Emil Holub na tuhletu oblast, kdyby se tam objevil teď? Já myslím, že by s tím podporováním právě škol a vzdělávání Afričanů asi souhlasil.
2: Já nevím, ono Afričany měl svým způsobem rád, ale zároveň chtěl, aby bylo všechno podle něj. Byl dost autoritativní. Mě i ta škola, školka, i ty děti naučili, že vy můžete mít svou představu, jak se to má vyvíjet. Ale oni mají právo si prosadit tu svou. Takže někdy to rozhodnutí o tom, čím to dítě bude nebo kam se bude ubírat, je věcí kompromisu. Druhá věc je, a to se mi podařilo u několika dětí v Tengenenge, pokud nemáte podporu rodičů, a to dítě může být motivované, ale pokud ho rodinné prostředí nepodporuje, tak je to špatně. Takže my jsme našli i rodiče, kteří třeba řekli, ten rok se můžeme částečně na tom podílet, a to bylo úžasné. A nebo rodiče, který napsal, Marie, musím ti říct, že moje dcera je hrozně šťastná a já jsem taky šťastný. Přitom má syny a je víc hrdý na tu holku.
1: To je zajímavý pohled, opět v pořadu na cestách na Afriku. Popište nám třeba, i posluchače to bude určitě zajímat, ze jakých sociálních poměrů jsou ti žáci, čím jsou profesí jejich rodiče.
2: Já už jsem to několikrát zmínila, je to pouze jedna vesnice, Tengenenge. Tengenenge bývalo slavné, protože to byla největší galerie soch pod širým nebem. v 90. letech posílali kontejnery do Evropy, do Ameriky, to ještě žil Tom Bloomfield, zakladatel Tengenenge, jezdili tam galeristé. Od roku 2008 a 2009, kdy byla ta veliká krize, Zimbabwe a Mugabe vlastně po zemi skoro ekonomicky zabil, se vlastně ten mezinárodní obchod s těmi sochami zlomil. Kromě toho sochy se dají získat i z jiných míst Zimbabwe než Tengenenge nebo z Jihoafrické republiky a ekonomicky to je daleko snazší a efektivnější. Díky Ondrovi Homolkovi, který dál do Tengenenge jezdí a dováží ty sochy přímo odtamtud, tak ta linie se u nás nepřerušila. Ale pravda je, že ty děti, když jsem tam začala jezdit a s nima spolupracovat, tak neměli jinou možnost, než se stát děti sochařů a sochařem. A buďme upřímní, ne každý sochař je dobrý sochař, takže oni neměli možnost volby. A tím, že jsme jim dali vzdělání a přístup ke vzdělání, tak najednou tu možnost volby mají. A nejenom možnost volby, oni mají možnost i v tom životě teďko diskutovat nebo rozhodovat. Některé ty nejlepší žáky jsem vzala třeba na Viktoriny vodopády v době covidu. A oni byli překvapeni, jak je to jejich země veliká a úžasná, protože jim to nikdo předtím neřekl.
1: I to je pohled na Afriku, ve které jsme teď vlastně hluboce ponoření v pořadu Na cestách s mým dnešním hostem Marií Imbrovou, diplomatkou, afrikanistkou, cestovatelkou, autorkou publikací různých, které připomínají Afriku. Tak zůstaňte s námi i po další písničce.

0: pořadu na cestách si v kavárně v Praze, která je takovou africkou výspou, protože jsou kolem nás sochy afrických umělců, kamenné sochy. Si povídáme a cestujeme hlavně do Afriky s Marií Imbrovou. Vlastně skoro stále jsme v jedné vesnici, Tengenenge. Já tady mám poslední vydání jednoho cestovatelského časopisu, který když otevřu, tak tady Marie Imbrová v titulku říká, je tam se dvěmi africkými dětmi.
1: To jsou studentky, jsou to naše studentky Ashel a Memory.
0: Takže už víte, s kým je vyfocena, a tady titulek říká, jako druhý domov bych si vybrala Zimbabwe, říká Marie Imbrová. A proč zrovna Zimbabwe?
1: Možná proto, že na rozdíl od Keni jsem zjistila, že Zimbabci jsou ze své podstaty velmi vlídní, pohostinní, mají úžasný smysl pro humor. A pozor, oni opravdu dbají o svou rodinu. Pečuje tam jeden o druhého, o přestárlé rodiče, o příbuzné. Zimbabwe jako jedna z mála afrických zemí neumožňuje adopci sirotků, zřizuje domovy pro sirotky, ale většina těch dětí, která z různého důvodu osiřela, protože třeba rodiče měli před lety AIDS, zůstává v rodině. Dokážejí se o ně postarat prarodiče, tety, prostě blízký příbuzní, a ten statut toho dítěte je úplně stejný, jako kdyby to bylo vlastní dítě. Mně se tohle moc líbí.
0: To věřím. Já k těm slovům teďka přidám něco. Ono to teď znělo tak trošku jako pohádka, všechno zalité sluncem, ale že to není až tak jednoduché i z toho celkového pohledu, to vidím tady na jedné fotografii, protože tady je sběratelsky velice cenná fotografie, lépe řečeno fotografie sběratelsky cenné záležitosti, což je 100 trilionová bankovka. To úplně není normální, když si můžete získat trilionové bankovky.
1: Ta bankovka platila pouze pár týdnů, byla vydána v roce 2009 a měla sloužit k tomu, aby velké podniky mohly zaplatit třeba energie nebo benzín a tak dále. Já jsem ji sama musela získat z banky a ona svou hodnotu ztratila během několika týdnů.
0: Vy tvrdíte, že v době inflace chleba stál několik milionů. To jsou pro nás nepředstavitelné představy.
1: No, on to hlavně nebyl k sehnání, protože ráno jste se dozvěděli cenu chleba a než jste sehnali tu místní měnu, tak buď už nebyl, nebo třeba dvojnásobil nebo strojnásobil cenu. Ale já musím teda říct, že období hyperinflace pro mě bylo výzvou a pro mýho nejmladšího syna dobrodružstvím, protože ten chodil do školy a se všemi kamarády něco vyměňoval. A nakonec se ukázalo, že nejlepším platidlem jsou kupony na benzín, protože i benzín byl nedostatkový zboží a prodávali se tam kupony pouze přes africké firmy, které si tam nechali otevřené benzínky. Takže jako rodina diplomatů jsme si mohli obstarat poukázky na benzín. A potom druhé vzácné zboží byl toaletní papír, a ten se tam pašoval ze Zambie a zvláštní třeba bylo, že veřejné toalety, které v té době ještě fungovaly, tam třeba měly nápis neházejte nám bankovky, tím teda mysleli ty bilionové a milionové do záchodu.
0: No, i to je pohled na Afriku s Marií Imbrovou v pořadu na cestách. My se zase posuneme. Já mám při cestování rád hledat takové ty české stopy o našich lidech, kteří nechali výraznou stopu v různých zemích. Tam to vědí a u nás to skoro nikdo neví. Vy jste na tom podobně a tady na jedné fotografii, vy jste mi teď přinesla i monografii, zmiňujete jméno Ignáce Arnože, což je původem Čech. V Africe stopa velice výrazná, ale já si troufnu tvrdit, že tohoto člověka, který je spojen, jestli se nepletu, s Děčínem, bude znát u nás možná pár desítek lidí.
1: Možná ano, možná ne, protože s pomocí Děčínského muzea a místní fotografky jsem se vypravila několikrát, teda s Ilonou pouze jednou, do Zimbabwe a navštívila jsem celou oblast Bulawaya. Požádala jsem o pomoc tamního arcibiskupa, který mě umožnil potom odjet přímo na hrob Mpandeny, kde pan biskup zemřel. A udělali jsme celou dokumentaci dostupnou jeho života, jeho působení v Čechách a zbytku jeho života právě v Bulawaju. Já jsem šla po jeho stopách cíleně, protože pochopitelně o jeho osobnosti jsem věděla už v době, když jsem žila v Zimbabwe, ale nikdy jsem na to neměla čas, takže teprve poté, co jsem si udělala čas, jsem tam mohla zajet. Ještě bych dodala, že budu upřímná, on se nenarodil v Děčíně, on se narodil v Podmoklech. Takže Bodenbach byl z česko-německé rodiny, byl velice vzdělaný, dělal pořád mariahilských bratrů a byl ve své druhé domovině velmi oblíbený. On se skutečně snažil vrátit na konec života do Čech, to se mu nepodařilo a paradoxně zemřel na malárii kterou získal několik týdnů před svým plánovaným odjezdem do Čech, když se byl rozloučit se svým dalším kolegou, biskupem v Livingstone. To znamená, že si přivezl od viktorijních vodopádů mozkovou malárii a týden na to zemřel.
0: Jak se dostal vůbec spod Mokel do Afriky?
1: A on se inspiroval ještě jedním českým misionářem, po něm si vzal právě jméno Ignác. To byl misionář, který působil předtím v Marianhillu, to znamená také v Zimbabwe, a on se dočet v tom věstníku Marianhillských bratrů, že tam tenhle ten misionář z bývalého Ústí nad Labem zemřel, tak on se rozhodl, že ho nahradí. Takže taky byla to jeho vědomé rozhodnutí, s tou misí se seznámil a nakonec se ukázal jako jeden z nejlepších církevních hodnostářů, kteří ten řád v Jižní Africe proslavili, protože Marianhillští bratři měli několik misí a ta bulawajská byla jedna z největších.
0: To všechno nám odhaluje Marie Imbrová dnešního z pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu. Jak slyšíte, je to opět velice zajímavé a hodně detailní povídání o tom, co o Africe jen tak někdo neví. My se po další písničce podíváme možná i do dalších částí Afriky a možná nejenom do Afriky, tak zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Marií Imbrovou, dnešním hostem, s afrikanistkou, což je pro nás v tomto případě to hlavní, ale také diplomatkou, protože své zkušenosti řadu podrobností získávala právě v té době, kdy působila v Africe dlouhodobě. Tak my si povídáme v kavárně, která je s Afrikou taky spojena. A já jsem říkal před písničkou, že se podíváme i do dalších částí Afriky. Třikrát naposledy v roce 2023 v Gambii. V čem je Gambie jiná než Zimbabwe? Vy jste říkala Zimbabwe, že si umíte představit jako druhý domov. Proč ne Gambii?
2: Gambie je taková půvabná, malá, svým způsobem průchozí země, protože ze všech stran obklopena Senegalem. Je to vlastně enkláva anglicky hovořících místních, i když mají své vlastní jazyky. A ona vlastně žije z toho, že má krásné pobřeží, sice krátké, ale krásné. Jsou tam nádherné pláže, je tam v zimě stabilní počasí a už před několika desítkami let si tam zvykli jezdit na 2-3 měsíce Angličané, Švédové, celá západní Evropa, protože je pro ně svým způsobem levná. Ten cestovní ruch také ovlivnil to, že turistům se nabízí všechno a tím pádem, že ta země je průchozí, tak se tam také pašuje, šeftuje. To je to, co může být pro mě zajímavé, protože mám tam starožitníky, kteří mi seženou krásné sochy třeba do Gonu. Na druhé straně ta země není spravována tak, aby ti místní obyvatelé z toho skutečně něco měli. Takže úroveň školství je tam minimální, děti často nechodí do školy, potulují se po ulicích. Problém těch měst je v tom, že vlastně nejsou moc elektrifikovaná. Jediná elektrárna, která tam je, je na moři. Je to loď. Takže elektrický proud tam chodí sporadicky. To, co tam kupodiv zase funguje velmi dobře, je spojení přes mobily, takže přes mobil si objednáte taxika, taxikáři ukážete aplikaci, kam chcete jet. To je velmi důležité, protože podle mě třetina taxikářů neumí číst a psát, ale tím mobilem si prostě poradí. Tu zemi můžete jako turista obdivovat, najdete tam i rezervace, ale dlouhodobě žít by to bylo asi náročné, protože jim tam třeba upadá zemědělství, které už pro ně není atraktivní. I že se tam udržela taková tradice tkání látek a hlavně batikování. A pak musím teda říct, že Gambíci jsou velmi muzikální, takže teď se tam objevují různé školy, kde Evropany učí hrát na banjo, pořádají festivaly. Ta země působí velice veselé. U nás se propaguje na přednáškách, plno kolegů tam bylo, říká se, že Gambie je země úsměvu.
1: Nejatraktivnější země pro turisty podle tabulky jsou první Zimbabwe za rok 2025, druhé už je Pobaltí, pak je Srí Lanka, Jižní Korea, Argentina, Maroko, Norsko, všechno je to v pozadí. Čím to je, že ta Afrika, konkrétně Zimbabwe, se vyšvihla na to první místo?
2: Buďme velmi upřímní, to je tabulka, kde se odpovědi získávaly zejména od britských a amerických turistů. Je to z nějaké ročenky cestovatelského časopisu. A to proto, že Zimbabwe zaprvé z Evropy, hlavně z Británie a ze Spojených států, je velmi snadno dosažitelné. Vedou totiž mezinárodní letiště dneska i přímo u Victoria Falls. Takže tam přilítají normálně Airbusy. Já jsem tam viděla i letadlo z Brazílie.
1: A není to pro ty Viktoríny vodopády trošku už špatně? Protože když si představím ty fronty třeba na některé významné hory anebo u turistických destinací, kde se snaží omezovat turisty, Benátky mají s tím velikánské problémy. Nebude to do budoucna s těmi Airbusy pro Viktoríny vodopády potíž?
2: Teď se bavíme o dvou věcech. Victoria Falls je jednak městečko a jednak Victoria vodopády. Samotným Viktorkám to nevadí, jsou velmi široký a dlouhý a je pravda, že tam ten luxus oni skutečně nedávají. Zvyšují jenom vstupné, což je taky dobrý. Každý se pohoršuje, ale klidně, ať se za ty vodopády zaplatí vstupné $50-60, jako cizinec, i na stovku by šla. Protože ať si to každý rozmyslí a pak tam ten čas využije a stráví. Tam jsou pořád jenom dřevěné zábrany, staré schody, je tam teda jedna restaurace, kde je Wi-Fi a jinak je to tam všechno prostě při starým. Tam se nedělají žádný extra vychytávky pro turisty. Jiné je to u těch dalších blízkých objektů. ty už nepatří do toho Národního parku Viktoriny vodopády. Takže tam se dělají vyhlídkové terasy, bungee jumping, fast foody, letecké prohlídky, ale to je tak finančně náročné, že zase si to můžou dovolit jenom ty nejbohatší. To, co je ale nepříjemné, že to městečko Victoria Falls už ztrácí charakter městečka, kde ty lidi bydlejí, protože je to tam dneska samej hotýlek, samá loď a R&B. Takže všechno je to podřízeno tomu turistickému ruchu. Ale co je zase úžasné, to jsem viděla poprvé, všichni ty lidi uklízejí. Victoria Falls není město, kde byste nalezli odpadky. A to mě fascinuje, protože všude v Africe jsem se s tím smířila a tady ne. Tady je všechno pro ty turisty. Tak je to takový umělý rezort. Je to jako něco, když vy si řeknete, že přijedete ve vrcholné sezóně u nás do Karlových Varů, všichni se vám budou věnovat, vy se tam budete pár dní cítit dobře a odletíte. Takže takhle nějak fungují Viktoriny vodopády a já říkám, že to není pravé Zimbabwe, je to jiné Zimbabwe.
1: Říká Marie Imbrová dnešního z pořadu Na cestách, který se pomalu chýlí k závěru. Já bych se chtěl zeptat na spoustu věcí ještě. Třeba před rokem jste byla na přehradní nádrži Kariba. Co je to za místo?
2: Já, pokud jsem tam s dobrovolníky, tak vždycky sami si pak zaplatíme určitý pobyt na významném místě. Kariba je vodní nádrž, která je na území tehdejšího etnika Tonga, což je pro mě zase taková veliká záležitost, protože to je etnikum, které prozkoumal Emil Holub, je to etnikum, od kterého nakupují ty koše. Ty obyvatele byli vysídleni, celé údolí bylo zatopeno a postavila se obrovská přehradní nádrž, která je dneska hydroelektrárnou. Mimochodem na tu revitalizaci přispěli Číňané, přidali tam z obou stran další zařízení, aby se zvýšila produkce energie. Je to nádrž, která zaprvé vyrábí skoro 80% energie nutné pro Zambii i pro Zimbabwe, ale tím, že byla zatopena a vznikly tam takové ostrůvky, tak ona se stala obrovským vlastně umělým jezerem, kde se adaptovali na to i živočichové, takže se tam chodí plavit sloni, je tam plno krokodýlů, hrochů, na těch ostrovcích jsou malé lodě a každoročně se tam pořádá velký turnaj celosvětový o chytání ryby, která se říká Tiger Fish. Takže je to vlastně takové jakoby úžasné místo i na relaxaci. Jsou tam i parníky a Češi teď mohli zaznamenat, bohužel se tam potopil jeden velký trajekt, který byl několikrát přetížen a na neštěstí se zachránilo pouze pár lidí, pouze z jednoduchého důvodu, že většina těch Afričanů neumí plavat. Takže oni se v podstatě utopili, anebo byli napadeni možná krokodýly.
1: Tak abychom nekončili takovou tragickou událostí, tak já už mám poslední otázku, protože čas nás tlačí. Chtěl jsem se zeptat na spoustu věcí, ona ta Afrika vlastně u nás už je také známější, protože my už se s africkou kulturou můžeme setkávat nejenom třeba v safari, když zůstaneme v regionu východočeském, ve Dvoře Králové, kde znají jak africkou hudbu, tak africké výrobky. Já mám z téhleté oblasti také jednu věc, ještě poslední z kufříku. Jsme zpátky u afrického umění. Mám tady jeden obrázek, který pochází z Afriky. Vy ho můžete vidět potom na webových stránkách, na fotografii. Ale chci se zeptat, co vám dala Afrika pro sebe? Co jste si odtamtud odvezla? Nemyslím teď nic materiálního, ale dala vám Afrika něco, co byste jinde asi nezískala?
2: Dala mi vědomí nebo přesvědčení, že spoustu věcí mít nemusím. Já kromě klobouků si kupuju věci, které mi musí vydržet 5, klidně 10 let. Jenom klobouky tě podstatně obměňují. Potom mi dalo nadhled nad spoustou jako drobného chování nebo jednání nebo přístupu k dětem. A konečně, a to jsem velmi ráda, mě naučila, že mám utrácet jenom ty peníze, které skutečně mám, ne které si půjčím, nebo ne které mi v budoucnu přijdou. Prostě teď mám tolik a teď si můžu dovolit tolik. A to je takovej docela dobrý přístup, který mě umožňuje každý den si nějak něco málo užít, anebo naopak dlouhodobě čekat a šetřit na nějakou velkou cestu.
1: Pokud jste čekali něco jiného o Africe, tak třeba příště. Jinak moc děkuju za ty zážitky i za to, jak jsme mohli hodně pod kůži, hodně pod povrch nahlédnout do Afriky s Marií Imbrovou. Marie, děkuju pěkně.
2: Díky a nebojte se jít do Afriky. Vždycky vás potěší.
1: Konečně optimistický konec. No a příští týden opět naslyšenou s pořadem Na cestách se těší po 18. hodině v pondělí Petr Voldán.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Aktuální zprávy a Petra Beránková. Dobrý podvečer. Třetí pardubický obvod má nové webové stránky. Pardubický kraj vyhlásil další kolo stipendií pro studenty z hospodářsky ohrožených regionů. Karvinská SPD chystá návrh na přezkum voleb. K soudu ho podá zítra. A nás na východě Čech zítra čeká slunečno. Jasno až polojasno, denní maxima do 15 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková, ještě jednou dobrý podvečer. Úřad třetího pardubického obvodu spustil nový web s interaktivními mapami na adrese 3x2tv.umo3.cz. Lidé tam najdou přehled dokončených současných i plánovaných investic, informace o hřištích a sportovištích a změny, které radnice udělala na základě podnětů obyvatel. Mapy zahrnují Drážku, Dubinu, Hůrka, Slovany a Studánku, jak doplňuje starosta městského obvodu Vítězslav Štěpánek z ODS.
2: Aby si každý občan mohl porovnat, jak se změnilo okolí jeho domu, co je nového, není nového, protože neustále se potýkáme s tím, že děláte u jednoho domu na jednom sídlišti, na druhém neděláte, ale není to pravda. Takže na tom novém webu si každý bude moct vyhledat okolí svého domu, jak to tam vypadá, co se změnilo.
0: Nadační fond Home Run Pardubického kraje vyhlásil nové kolo stipendií pro studenty ze sociálně ohrožených regionů. Žádat o ně můžou vysokoškoláci z Českotřebovska a Moravskotřebovska a nově i z Jevíčska, Králická a Svitavska, nejpozději do 30. října. Výše podpory je až 50 000 korun na zimní semestr.
3: Podmínkou pro udělení stipendia je po úspěšném ukončení studia bydlet a pracovat v daném regionu. Nadační fond plánuje peníze vyplácet vybraným studentům koncem letošního roku. Smyslem projektu je zamezit odchodu talentovaných mladých lidí do velkých měst. Z Pardubického kraje Ondřej Wolf. Český rozhlas.
0: V Česku dnes začala celostátní sbírka Bílá pastelka na podporu nevidomých a slabozrakých lidí. Dobrovolníci v ulicích prodávají symbolické bílé pastelky. Výtěžek poputuje na výcvik vodících psů, nácvik samostatné chůze s bílou holí anebo výuku práce s počítačem. Přispět je možné taky online. V ulicích bude tato sbírka pokračovat přesně do středy. Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly dva hlasy. Lídr SPD Ladislav Hamr tvrdí, že v některých okrscích se členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přezkoumal soud.
4: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat.
1: Počasí.
0: Nadcházející noc bude chladná, oblačná, zpočátku s ojedinělými přehánkami, během večera bude oblačnosti ubývat na jasno nebo skoro jasno. Noční teploty 4 stupně až 0, při bezvětří až minus 3 stupně, teploty na horách 2 až minus 1 stupeň. Zítra slunečno, jasno až polojasno, ráno a dopoledne mlhy, večer bude přibývat oblačnost. Teploty zítra 12 až 15, při mlze 9 až 12 stupňů. Srážky žádné, rozptylové podmínky nepříznivé, tlak se měnit nebude a bio zítra jednička a to bude mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty a pěkný podvečer s Českým rozhlasem Pardubice.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Jazyková poradkyně Dagmar Magincová dělá také korektury. To znamená, že kontroluje texty v různých publikacích, knížkách. No a tak přichází s takovou porcí toho, co objevila za chyby. Tak kde začnem? Co třeba slovy jak to že a jak to že? A teď to musíme popsat, protože to posluchači nevidí.
2: No ano, ono se to složitěji říká, protože napsané je to jasné. No často se ku podivu objevuje spojení jak to že psáno jako jediné slovo.
1: Což je špatně.
2: No, je to špatně, i když je to úsporné. Bohužel to jsou tři slova a navíc, že tam funguje stále jako spojka. Takže ještě mezi ně patří čárka.
1: Mm-hmm, takže špatně je napsáno i jak to čárka, že. Přitom to, jak to je taky psáno dohromady, to je taky chyba.
2: Taky chyba. Stále to ještě není žádná zpřeška.
1: Takže musíme psát jak to čárka, že.
2: Přesně tak.
1: Další chyba.
2: No, ta je přesně opačná. To mě na tom zaujalo. Když chceme říct v tu chvíli, právě v tu chvíli nebo najednou, tak můžeme říct synonymně v tom. No a ku podivu, tohle zpřeška je to jedno slovo a ku podivu na něj naráží.

0: jim dost často, že se píše zvlášť v tom, což má úplně jiný význam.
1: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč mají muži prsní bradavky? Význam bradavek u žen je celkem jasný. Jejich prostřednictvím kojí novorozené děti. Jenže mužům dva tmavé ostrůvky na hrudi k ničemu nejsou, tak proč je tedy vůbec mají? Příčinu musíme hledat v nitroděložním vývoji každého jedince. V prvních 4 týdnech po početí se totiž embryo vyvíjí bezpohlavně a zakládají se v něm všechny důležité tkáňové vrstvy a systémy. Mezi nimi i buňky, ze kterých později vzniknou bradavky. Teprve po 4. týdnu nastupuje účinek chromozomu Y a v 8. týdnu už je jasné, jestli se narodí kluk nebo holka. Po narození vypadají prsní bradavky u obou pohlaví stejně a u chlapců se už nijak dál nevyvíjejí. U dívek nastanou změny během puberty, kdy v důsledku působení hormonů jejich prsa vyplní tuková tkáň a mléčné žlázy. Další změny se pak dějí během těhotenství a po porodu. Mužské bradavky už během života žádnou změnou neprocházejí, maximálně obrůstají chloupky a když je větší zima, tak se scvrknou.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

i když přes to všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe.

spíš. Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

Nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

cesta. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Ozvený univerza a hudba svetla. To je názov výstavy v Slovenskom inštitúte v Prahe, ktorá je venovaná tvorbe umeleckého sklára a rodáka zo Spišského Ždiaru Jána Zoričáka. Výstava v galérii Slovenského inštitútu prebieha až do 15. novembra. A touto pozvánkou sa dnes magazín Stretnutie končí. Príjemný večer pri počúvaní Českého rozhlasu želá Kamila Šutová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Sněmovní rozpočtový výbor doporučil poslancům schválit návrh státního rozpočtu na příští rok. Na prvním koaličním jednání v Praze se sešli zástupci hnutí STAN a Spolu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Poslanci rozpočtového výboru doporučili sněmovně schválit návrh státního rozpočtu na rok 2027. Vládní předloha počítá se schodkem 386 miliard korun. Poslanci mají první čtení naplánované na příští středu. Při něm by měli schvalovat příjmy, výdaje a schodek rozpočtu. Opozice rozpočet a hlavně výši deficitu kritizuje. Navržený deficit by byl druhý nejvyšší v historii Česka. Povolební vyjednávání pokračují. V Praze se poprvé sešli zástupci vítězného hnutí STAN a druhé koalice Spolu pro Prahu. Ujistili se v tom, že chtějí spolupracovat. Řešili taky to, jestli do případné koalice přizvou i třetí uskupení. Podle lídra Starostů Petra Hlaváčka budou jednání se zástupci Spolu pokračovat zase ve čtvrtek.
2: Bavili jsme se o nějakém jako rámci spolupráce, nedošlo na gestce, ty budeme probírat v dalším kole.
0: Starostové i koalice Spolu budou zítra jednotlivě jednat taky s Prahou sobě a s Piráty. Sejít se taky chtějí se zástupci hnutí ANO. Koaliční spolupráci s ním ale obě uskupení vyloučila. Děti a dospívající z poradní skupiny dětského ombudsmana dnes v Brně diskutovali o zákazu mobilních telefonů na školách. Návrh novely školského zákona, který počítá s plošným zákazem používání mobilů na základních školách a nižších stupních víceletých gymnázií i o přestávkách, teď v prvním čtení projednává poslanecká sněmovna. Podle dětí by se mobily měly ve vyučování rozumně používat. Tlumočí jejich názor dětský ombudsman Martin Beneš.
3: Protože digitální technologie jsou i klíčem ke vzdělávání a může být docela zvláštní ve škole tento nástroj nepoužívat a nepracovat s ním. Sport.
0: Střelec Jiří Přívracký vyhrál závod ve vzduchové pušce na světovém poháru v Káhiře. V dramatickém finále triumfoval před Švédem Madsenem a Francouzem Ditendasem. Pro Přívrackého je to celkově 8. vítězství v seriálu, ale vůbec první v této sezóně.
4: Nevím, jestli se mi přímo ulevilo, ale moc mě to potěšilo, protože ten letošní rok byl trošku nešťastný pro mě. Na prvním svěťáku v Granadě jsem skončil 9., tedy první, který nepostupuje do finále. Potom v Mnichově na 4. místě, v Číně jsem skončil znovu na 4. místě, takže teďka to zlato, myslím, že jsem se na něho počkal dost dlouho a že bylo docela zasloužené. Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D5 na 18. kilometru směrem do Prahy. A na D1 na 73. kilometru směrem do Prahy blokuje jízdní pruh pro pomalá vozidla osobní auto bez paliva. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už po písničce tu bude repríza pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je Kateřina Tučková.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj, Kateřino.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Já si dovolím tykat, poněvadž se s Kateřinou známe osobně z natáčení filmu Gerty Šnirch a z divadla. Kdyby snad někdo nevěděl, Kateřina Tučková je spisovatelka, dramatička, publicistka, historička umění a kurátorka výstav. Je nositelkou cen Magnesia Litera, ceny Josefa Škvoreckého a český bestseller. V roce 2017 jí byla Ústavem pro studium totalitních režimů udělena cena za svobodu, demokracii a lidská práva. Její knihy se překládají do 22 jazyků. Je autorkou úspěšných románů Vyhnání Gerty Šnirch, Žitkovské bohyně a Bílá voda, za který získala státní cenu za literaturu. Její knihy se dočkaly divadelních adaptací i úspěšného filmového zpracování.
2: Tak to bylo kompletní, myslím.
1: Wow, je tam všechno.
2: Děkuju za hezké antré teda. Když to tak slyším, tak si říkám, že to už jsem teda jako pokročilého věku, myslím.
1: A to tam vůbec zdaleka nemám všechno, Kateřino. Ty jsi vystudovaná historička umění a kurátorka. A mě zajímá, jak dlouhá a trnitá byla cesta k tomu, než se stala tím, kým seš dnes. To znamená, dalo by se říct, profesionální autorkou.
2: Mm-hmm. No, byla to cesta docela spletitá, protože ten jaksi stav, ve kterém jsem dneska, jsem se na počátku ani představovat nedokázala, protože stát se nebo představovat si kolem těch 20 let, že budu spisovatelkou, tak to bylo prostě v mém kontextu, ve kterém jsem žila, něco jak stát se, já nevím, kosmonautkou nebo něco prostě hrozně nedosažitelného. Takže jsem byla především čtenářka, opravdu ráda a od dětství jsem četla, tuhle radost jsme sdíleli v rodině. Pak jsem se rozhodla studovat po gymnáziu literaturu, protože čeština mě prostě bavila, víc tedy literatura než čeština, s tou jsem bojovala, takové zkoušky ze staroslovinštiny nebo historické mluvnici, to bylo dost peklo. No a protože jsem kulturu měla ráda obecně, tak k tomu přibyly ty dějiny umění. Ale vždycky jsem si potom říkala, že budu pracovat někde v tom umění. Kurátorka to byla taková opravdu vysněná meta, kurátorka současného výtvarného umění, abych byla ve styku i se současnými umělci, což mě bavilo, zajímalo i proto, jaké to byly osobnosti, nejen vlastně díky tomu, co dělali, celý ten živý svět toho výtvarného umění mě velmi lákal, ale zároveň umístit se v nějakých muzeích, galeriích, to není úplně jednoduché. Absolventů historie umění je hodně, takže takový záložní plán byl, že budu učitelkou češtiny a dějin umění. No, nejdřív se stalo teda naštěstí to, že se nějak podařilo mi se jako dostat na tu současnou výtvarnou scénu. Seznámila jsem se s autory své generace a společně jsme udělali spoustu výstav a během toho jsem psala, začala publikovat a když jsem knihy začala vydávat a měla jsem to štěstí, že si našli i své čtenáře, tak pak jsem musela vlastně přemýšlet nad tím, jak to všechno skloubit a protože už to začalo překypovat čas jednoho člověka, tak jsem bohužel musela opustit právě tu dráhu historičky umění a kurátorky a dnes se věnuju tedy opravdu jenom psaní a organizaci.

0: organizaci nějakých věcí. Ona i organizace jenom jako literárních výjezdů na festivaly a různá čtení jako zabírá dost času, takže všechno se to dá zhrnout pod škatulku. Autorka, spisovatelka.
1: Ano, profesionálně autorka, tak. Spisovatelka dneska už. Já než se dostanu k tvé první knize, u které se na chvilku zastavím, tak se chci zeptat, tobě prý dědeček dělal takovou malou knihovničku, vlastně ti přečítal a tím v tobě budoval ten vztah k tomu čtení a ke knihám obecně. A jaké byly tvoje oblíbené knížky a jaké máš oblíbené autory a knihy dnes?
0: My jsme měli prarodiče oba velké čtenáře, ale dědeček opravdu nám svým vnoučatům všem kupoval všechny knihy 4x, aby nás spravedlivě podělil, takže každému z nás budoval knihovničku sestávající z foglarovek, potom i kreslených komiksů, rychlých šípů, májovky, verneovky, dobrodružné knihy typu zengriovky. Tak to bylo to, co jsme čítávali s dědečkem a potom taky společně vždycky na prázdninách s bratranci a sestrou. To byly dobrodružné večery. Naposléze, když už jsem si mohla vybírat sama, tak jsem přes nějaké jako období třeba těch dívčích románů, ale poměrně chytrých. Tam si pamatuju na takové klíčové dílo od Lucy Maud Montgomeryové Anna ze Zeleného domu, které vypráví o jako sice takový jako romantický příběh o chudé dívce, ale jejíž cílem v 19. století bylo vzdělání a samostatnost. Takže to jsem si začala poprvé uvědomovat třeba při čtení téhle knížky, že věci v tom ženském světě nebyly vždycky tak jako v uvázovkách jednoduché, oni nejsou jednoduché ani dnes, ale že ta cesta k tomu vzdělání, samostatnosti a seberealizaci byla opravdu spletitá, takže bych to spíš dala tuhle knihu na počátek nějaké téma jako emancipační dráhy a zaměření na ta feministická témata. No a potom, když jsem začala literaturu vážněji jako nahlížet na gymnáziu a potom studovat na univerzitě, tak už jsem vlastně sahala po seriózních literárních dílech, klasiků, to bylo na gymnázium především, abych si udělala rozhled a pak ty moje preference sahaly nebo šly čím dál víc tím směrem historického románu nebo společenského románu, který píšu dnes.
1: Mm-hmm. Tvoje první knížka Montes Paniada vyšla v roce 2006 a mě by zajímalo, jak moc se liší od toho, co píšeš dnes a jestli, protože často mluvíš o tom, že s těma postavama ve svých knihách žiješ dlouhou dobu, tak jestli jsi žila i s Karin a jestli taky vychází z tebe ta postava původně. Protože se často bavíme často v těch rozhovorech se baví spíš o Gertě, o Bílé vodě a tak dále a mě zajímá právě tahle ta první knížka.
0: Mm-hmm. No, to je debit, který já dnes už téměř vůbec nezmiňuji, protože myslím, že to byl takový trenažér, na kterém jsem si na tomhle textu vyzkoušela to, že vůbec dokážu jako napsat nějaký jako dlouhý text, to možná, jestli to má 120, 150 stránek, ale už je to rozsáhlejší novela a že dokážu jako nějak uchopit postavy a samozřejmě se do nich promítalo to, co jsem v době univerzity žila, takže mezilidské vztahy, různé střety generací, zájmy tehdejší jako mládeže, ono to už je pár let se to vyšlo, takže to byl vlastně takový jako zkušební můj text, který měl svou důležitost v tom, že pokud by nevyšel, tak bych možná jako neměla tolik odvahy pustit se do nějakých závažnějších témat. To byl určitý jako doklad toho, nebo důkaz toho, že jsem schopná nějaký jako velký text uchopit a nějak to dovést do konce, projít si celým tím procesem od psaní textu přes editaci, přes korektury až k tomu vydání a prezentaci. No a potom, to už jsem vlastně byla na konci univerzity, jsem se tedy pustila do psaní Gerty Schnirch proto, protože jsem v tom kontextu taky žila. Já jsem se v Brně nastěhovala do míst, odkud byli brněnští Němci vyhnáni a tam najednou na mě začala promluvit ta historie, která
1: ten
0: tam stále
1: Bronx.
0: Byla. Je to ten brněnský Bronx, která tam byla stále patrná a dodnes trochu je, ale dnes už je to tedy čtvrť, kde se staví nové domy a už člověk musí trochu pátrat, ale pořád to tam určitou patinu tady toho té poloviny 20. století válečných a poválečných let má.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková. Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno. Diváci budou moct shlédnout na České televizi. Co tě na té Gertě zasáhlo natolik, že jsi se rozhodla, že ten příběh zpracuješ, že s ním budeš nějakou dobu žít?
2: No, určitě mě na tom nejvíc zasáhlo to, že jsem se jako trochu lekla nebo vyděsila, jak to, že tady byly takovéhle příběhy, příběhy lidí ze smíšených rodin nebo německých Brňanů, kteří tady po generace žili s námi a najednou tedy to skončilo rokem 1945 a začala úplně jiná, velmi jako nepřátelská, nebo 40. roky a potom další kapitola, ta poválečná po odsunu. Tak jak to, že vlastně o téhle genezi vůbec nic nevím, to mě tedy jako zaskočilo, protože historie umění a historie vůbec prostě byl můj obor, ale vysvětlení je vlastně jednoduché. Byla to ta vlastně moderní poválečná doba, o které se jako dost těžko vyučovalo v těch 90. letech ve škole, protože po změně režimu pořád ještě byla jakási obezřetnost, panovala obezřetnost o tom, jak vyučovat ty moderní dějiny. Takže tohle byla prostě kapitola, ke které jsme se na gymnáziu nedostali. Do toho obecného přehledu tedy odsun Němců prostě nepatřil a já jsem si ho takhle objevovala díky tomu, že jsem na něho narazila v místech, kam jsem se přestěhovala. Takže to bylo jako prvotní, že mě to opravdu nějak jako šokovalo, že to nevíme, ve společnosti o tom nemluvíme. No a potom ten příběh, který jsem při takovém prvním propátrávání těch reálí začala zjišťovat, nebo který jsem našla, byl příběh tedy česko-německé dívky ze smíšené rodiny, jak bylo pro Brno typické, a dívky, které bylo v době, kdy byla odsunuta, zhruba tak jako mě, v době, kdy jsem se do těch míst nastěhovala, takže jsem ji vnímala jako nějakou svou vrstevnici tehdy, ale v té době už tedy, ale jo, jako představovala jsem si jako vrstevnici a navíc matku půlročního dítěte, takže ženu, která se ocitla v úplně jako obtížné situaci, samotnou matku s dítětem, takže obtížná situace už jenom bez toho politického a společenského kontextu, takže ta dvojí zátěž mě úplně fascinovala a nějak jsem prostě na ní začala myslet natolik, že jsem s ní pak žila ty 3 roky a neupouští mě vlastně dodnes.
1: Když si Gertu napsala a posledně, když vyšla, tak si čelila poměrně velkým nepřátelským reakcím. Vzali ti věci, jako že seš zrádkyně národa a podobné nesmysly. Ale já mám pocit, že vlastně díky tobě a díky Gertě se daří české společnosti o tématu odsunu mnohem lépe komunikovat, diskutovat. Daří se nám vést nějaký dialog. Mám správný pocit, že se to sune dobrým směrem, nebo žiju v nějaký pražský malý mylný bublině?
2: No já myslím, že původně to byla bublina, která ale jako obrovsky narůstá.
1: Díky
2: že
1: tobě.
2: Myslím, no a díky dalším lidem, protože tady skutečně jako představitelé kultury, ať už jde o spisovatele, nesmíme zapomenout na Jaromíra 99 a Járu Rudiše, kteří udělali společně komiks a pak film Alois Nebel, který se té tematiky také dotýká, Radku Denemarkovou, prostě další řadu autorů, kteří se do toho tématu pouštěli literárně, jako jedni z prvních a taky potom spoustu toho udělal film, pamatuju si na Habermanův mlýn, který měl podle mě jako velký dopad taky na širokou veřejnost, na filmové fanoušky a dokumenty a ono toho prostě postupem času v tom nejprve jako v nějakých jako historických debatách, politických debatách a v tom umění jako se objevuje tolik, že lidé té době začali rozumět jinak, než prostě do toho roku 89, kdy to pojetí těch poválečných nebo válečných a poválečných let bylo jako velmi schematické a černobílé a hodil se prostě narrativ jako každý Němec špatný Němec a kolektivní vina byla neoddiskutovatelná, ale ve chvíli, kdy vlastně umění nabídlo jako vhled do jednotlivých příběhů, jednotlivých osob, do jejich prostě životních zákrut a nutností volby, tak se to najednou všechno skrz to umění stává mnohem plastičtější, lidé prostě chápou ty niance a najednou mám taky pocit, že jako kolektivní vina není věc, kterou by chtěli masy akceptovat, že prostě vědí, že jsou tady lidé, kteří se provinili, lidé, kteří neměli na těch válečných, na tom válečném konfliktu žádný podíl, takže na ně dopadla ta odplata neoprávněně. a že to dnes chápe mnohem víc lidí. Myslím, že dokladem toho byl i vlastně nedávný na jaře sudetoněmecký sjezd v Brně, kam přijeli tedy potomci našich někdejších krajanů nebo naši krajané a přišlo je přivítat obrovské množství lidí. Byli tam samozřejmě protestující, stále tady jsou lidé, ve kterých téma zbližování a nějaká nová kapitola našich společných dějin s těmi vysídlenými Němci vzbuzuje obavy, ale úplně je přečíslili vlastně lidé, kteří si přišli podívat na to, kdo to ti naši Němci vlastně jsou a měli chuť se prostě bavit a sdílet spolu jeden prostor a nějaké kulturní pořady a tak. Takže to byla taková jako vizitka toho, že se ty vztahy opravdu výrazně posunuly.
1: Gerta Schnierch se po 16 letech dostala na plátno a já se tě chci zeptat, jak se cítila poprvé, když jsi viděla svoji hrdinku na plátně? Svoji Gertu.
2: Aha.
1: Nebo jinou vlastně Gertu, jinou Gertu než tu, kterou si vysněla nebo napsala.
2: Mm-hmm. No, tomu už vlastně předcházela řada kroků, takže bylo to takové jako zjevení, když jsem to viděla na plátně, byl to důležitý moment, ale ten první důležitý moment třeba přišel ve chvíli, kdy jsem četla scénář a tam vlastně jsem mohla mít nějaké jako pochyby, nebo už jsem mohla se aspoň představovat, co z té knihy bude na plátně a jak to vlastně bude povyprávěno. A ve chvíli, kdy jsem četla scénář, tak jsem si říkala, jo, tak to funguje, i když z té knihy tam samozřejmě nemohlo přejít všechno, ten rozsah, sice je to dvoudílná série, ale rozsah stále jako filmu nemůže pojmout všechny epizodické příběhy, které se odehrály v té knize, ale ve scénáři to fungovalo. Bylo to intimnější, ale kompaktní, charaktery se tam víc vlastně jako profilovaly, něco přibylo, aby ty oslí můstky byly jednoznačnější, ale fungovalo to, takže vlastně na základě scénáře, který psal Tomáš Masišin s Ondřejem Gabrielem, na základě tedy toho, co když si udělala Alice Nellis, tak jsem si říkala, to bude dobrý, to bude dobrý. Hlavně jsem měla velkou důvěru v Tomáše Mašína, který s historickým materiálem má zkušenost a velmi citlivě to umí zpracovat. A takže jsem si říkala, mají to v rukou profíci, to musí nějak dopadnout.
1: On říkal, že když točil ten film Gerta Schnierch, tak psal vlastně milostný dopis té tvé knížce. Mm-hmm. To se mi moc líbilo tenkrát, když to
2: říkal.
1: To
2: je krásný, no, to měl krásný příměr.
1: Pojďme společně nahlédnout do tvé spisovatelské kuchyně. Kdy jsou pro tebe ideální podmínky psát? Kolik hodin denně píšeš a jsou dny, kdy to opravdu jako fakt nejde? A jak se ti kloubí tvoje práce s tím, že jsi dvojnásobná máma?
2: Já bych tak chtěla mít ideální podmínky, ale to prostě vlastně. Jeden čas jsem si je dokázala udělat, ale to bylo přesně v okamžiku, když jsem věděla, že už nemůžu utáhnout kurátorskou práci a zastavila jsem tedy organizaci výstav. Soustředila jsem se na dopsání Bílé vody a bylo to předtím, než jsem měla děti. Takže existovalo zažila jsem několik měsíců, kdy jsem si mohla udělat ideální podmínky, ale vlastně ty ideální podmínky jinak prostě, když se člověk žít normálním životem, tak udělat nejde. Prostě buď studium, nebo práce, nebo děti, taky výjezdy na akce. Vlastně to samotné psaní jako velmi narušují, protože než se vrátí z nějaké akce hlava, tak to taky trvá. Ten druhý den je většinou, prostě nejde jako si sednout k počítači, skoncentrovat se a začít. Takže moje ideální podmínky by byly vždycky jako několik nerušených dní úplně jenom za sebou, kdybych se do toho mohla ponořit a to bych určitě psala mnohem rychleji, než píšu teď, ale realita je prostě jiná, takže se snažím si najít třeba aspoň 6 hodin v tahu, abych měla čas se nějak uklidnit, naladit na nějaký moment, na kterém pracuji, přečíst, co se už mu předchází, číst taky k tomu nějaké texty, protože mě taky jako podstatnou část toho psaní trvá jako načíst si vlastně k tomu literaturu, o kterou se potom ten beletristický text opírá. Takže že když píšu třeba knihu 3 nebo 10 let, tak dobrou třetinu času z toho trvá nějaký výzkum a načítání, které potom vlastně pokračuje až úplně do posledního momentu, ale řekněme, že teprve ta poslední třetina je skutečně o tom koncentrovaném psaní a potom výměnu s redaktorkou a editaci, o editaci toho textu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je spisovatelka Kateřina Tučková.
2: Ty jsi v předchozích rozhovorech mluvila o tom, že se neměla úplně jako dobrý vztah s tatínkem, že teď tatínek byl takový, jakoby, jak to říct, jako násilnický, trošku vlastně alkoholik, když to takhle řeknu.
3: Ano, to se neboj, to takhle jo, pojmenovávat. To já jsem si to dlouho jsem vlastně nevěděla, aha, jak to mám pojmenovat, ale když jsem mohla o tom mluvit v těch faktických, těmi faktickými termíny, tak mi to vlastně mnoho věcí zjednodušilo a pomohlo, na rozdíl třeba od mé maminky, která dodnes není úplně stotu z naší životní kapitolu zpracovat, ale tak to je přesně tak. Můj biologický otec bohužel byl násilník a alkoholik.
2: Já proč se na to ptám? Protože mě zajímá, jakou spojitost ty vnímáš mezi tím, co jsi prožila vlastně s tatínkem a to, o čem píšeš teď. A druhá otázka je, jak osobně vnímáš téma přenosu rodinného traumatu? Protože já jsem tady měl předtím Tomáše Šepka, který vlastně mám pocit, že to je jeho takový životní poslání, že opravdu nechce to rodinný trauma přenést na svoje děti. Je možný ho plně zrehabilitovat?
3: Zrehabilitovat, myslíš mého otce, nebo vůbec
2: ten
3: jako
2: vztah, nebo to, aby se
3: uzdravit to trauma.
2: A, tak asi myslím, ano, uzdravit trauma a to, aby se vlastně to trauma neposílalo dál na ty další generace, na ty děti.
3: Jo. No, vlastně jsem tímhletím tématem žila desítky let. Gerta je toho taky důkazem, protože ona sama má teda se svým otcem velmi komplikovaný vztah. Pro ty, kteří neví, tak to nebudu spojovat, to uvidí nebo si případně přečtou. Ale je to moje téma a myslím, že se to promítá i do dalších věcí, do dalších textů, nejen do Gerty. A zpracovat to, protože jsem právě si sama kladla otázku, jakého třeba já si budu hledat partnera, nebo jak se to prostě odrazí v mém životě, a aby se to neodrazilo i v životech mých dětí. Zpracovat to mi trvalo řadu let a asi bych to ani nezvládla bez terapii. Myslím, že bych se prostě v tom mohla nějak sama utopit a ta pomoc, že jsem o tom mohla s někým otevřeně mluvit, protože o tom se těžko mluví i s těmi nejbližšími. Každý to nahlíží nějak jinak a to, co se dělo právě u nás během toho mého raného dětství do 6 zhruba půl let, jsme právě žili tady s mým biologickým otcem, tak celých těchhle, tuhle jako část našeho společného života třeba každá z nás, moje máma, já i moje sestra, které toho všeho byli, jsme účastní, tak to vnímáme nějak jinak. Takže i mluvit o tom je vlastně trochu obtížné najít tu společnou perspektivu na události, které si každý pamatuje nějak jinak, vlastně nešlo. Takže mě potom velmi pomohlo, že jsem o tom mohla otevřeně mluvit s terapeutkou a taky jsem se vlastně díky tomu, že jsem nějaké věci pojmenovala, někam dál posunula, zjistila jsem si k tomu mnohem víc věcí. Vlastně mám pocit, že tady ten proces terapie mě obrovsky obohatil a taky mi tak otevřel oči vůči jiným lidem a jejich potížím. Takže myslím, snad doufám, že se mi podařilo tady to předávání těch předávání tohohle našeho traumatu zastavit a doufám, že to moje děti vlastně vůbec ani nepocítí. Oni to asi nějak pocítí. Ono vlastně
2: se tomu zase úplně asi vyhnout, přesně, jako nelze úplně vyhnout.
3: Ono i to, když se teďka ptají vlastně na to, protože po mém biologickém otci, když jsme se od něho odstěhovali, tak maminka se vdala za muže tatínka, který mě vychoval a to je ten dědeček, takže moje děti už jsou dostatečně vlastně velké na to, aby se začaly ptát, proč jsem se nikdy nemenovala jako tady ten náš dědeček, takže vlastně přicházíme k těm věcem, kdy jim budu muset vysvětlit něco z našeho teda rodinné, z naší rodinné minulosti, takže nějak se to promítne, ale doufám, že se to promítne nějak zdravě.
2: Já tuším, že ty teďkon něco píšeš, na něčem pracuješ, nemůžeš to ještě prozradit, to mi je jasný, ale určitě si nedáváš pauzu, můžeš aspoň prozradit, jestli na jaké téma to bude? Nebo taky nemůžeš prozrazovat? Nebo už jsi to někdy řekla?
3: No, ne, snažila jsem se o tom nemluvit, protože Bílou vodu jsem hodně diskutovala. Já jsem ji psala na 3x a pokaždé, když jsem se blížila k té jako cílové pásce.
2: Pak zahodila ten rukopis,
3: no, a mluvila jsem o tom a myslela jsem si, že už to mám, že už jako spěju k tomu závěru, tak se ukázalo, že jsem vlastně mluvila předčasně a měla jsem na sebe i takovou jakoby zlost, že jsem ze sebe vypouštěla to takové jako jak papiňák prostě, jak to v něm všecko jako kypí, jo, tak ono to potřeba, aby to v něm všechno prostě se dobře provařilo a rozložilo se správně ty chutě a tak. Takže jsem měla pak pocit, že ze sebe vypouštím tu páru, která je pořád potřebná, jako aby byla věnovaná jako dovnitř. Takže jsem si to trochu zakázala. No a pracuju na další knize. Jednu jsem tady odsunula, protože jsem měla pocit, že téma nedokážu uchopit beletristicky úplně dobře, takže teď pracuji na druhé a snad se tady, řekněme, na za nějakou dobu ukáže, že o tom můžu mluvit. Ale o čem můžu mluvit, tak to je kniha, na které jsme pracovali teď s kolegy Standou Billerem a Michalem Konečným a je to kniha určená dětem a ta vyjde už teď na podzim, takže ta už je v takové fázi, že už se to snad nezastaví a nikde.
2: To jsou ta brněnská strašidla.
3: Ano, to jsou ta brněnská strašidla, kterých jsme díky historikovi Michalovi Konečnému objevili neuvěřitelné množství, takže Brno je prostě plné nějakých takovýchhle podivných a mytických a děsivých bytostí, až jsem sama koukala, co se tam v tom Brně jako dělo a zjevuje.
2: Moje poslední otázka zní, kde tě můžou posluchači a diváci potkat, vidět?
3: No já pravidelně jezdím na autorská čtení do knihoven. Teď nás tedy čeká takový jako velmi nabitý říjen a velmi důležitý pro českou literaturu. My jsme vlastně po asi víc než dvou dekádách hlavními hosty Frankfurtského literárního festivalu, což je největší festival vůbec na světě a taky nejstarší. A skrze tady tu německou jazykovou skupinu se potom třeba překlady autorů, většinou těch, kteří teda tam hostují, rozšiřují zase do dalších jazyků, takže je to taková trampolína pro to, aby třeba českou literaturu zaznamenali a potom v překladech si přečetli i čtenáři v mnoha jiných státech a jazykových oblastech. A tam nás čeká všechny české autory, jede nás tam asi 70 řada vystoupení a s tím se pak pojí také další turné po dalších třeba německých městech, takže podzim mám vlastně takhle hodně rozježděný a jsem sama velmi zvědavá, jak se vlastně tam čeští autoři představí, nebo jak se představíme.
2: Kateřino, já ti moc krát děkuju za to, že jsi našla čas a dorazila sem ke mně do studia. Moc krát díky.
3: Já moc děkuju za pozvání. Naschledanou.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno o 2400 korun. U Českých Budějovic najel vlak do nastraženého kamení, nikdo se nezranil. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policisté, hasiči a další příslušníci bezpečnostních sborů dostanou od příštího roku přidáno v tarifech o 2400 korun. Dohodli se na tom zástupci odborů a vlády. Odboráři původně požadovali navýšení vyšší. Podle ministra vnitra z ANO Lubomíra Metnara je výsledná částka nejlepším možným kompromisem. Vláda taky odborům garantovala navyšování platů bezpečnostních sborů v dalších 3 letech. Podle Tomáše Machoviče z nezávislého odborového svazu policie o tom budou odbory z vládní koalicí vyjednávat od ledna.
2: Příští rok otevřeme hnedka na začátku diskuzi o tom, jak by ta struktura měla vypadat tak, aby bylo dodrženo programové prohlášení vlády. To znamená, aby nastupující policista dostal 50 tisíc, ale aby i adekvátně dostal i ten policista, který slouží tady roky.
0: U Českých Budějovic najel dnes večer vlak do nastraženého kamení na kolejích. Souprava nevykolejila a nikdo nebyl zraněn. Informoval o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Provoz na trati je zastavený a podle webu Českých drah potrvá omezení do 22 hodin. Zavedená je náhradní autobusová doprava. Nehoda se stala po 19. hodině mezi stanicemi České Budějovice a Nová Ves u Českých Budějovic. Policie pátrá v okolí a žádá veřejnost o informace a pomoc. Zajímá je především čas kolem 18. hodiny, uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Macner. Podobná událost se stala před týdnem v České Lípě. Ani tam nebyl nikdo zraněn. Karvinská SPD podá zítra ke krajskému soudu v Ostravě návrh na přepočítání hlasů. V Karviné přesvědčivě zvítězilo sdružení dosavadního primátora Jana Wolfa ze sdružení Žijeme pro Karvinou. Kandidáti SPD se do zastupitelstva nedostali. K zisku mandátu jim chyběly 2 hlasy. Lídr SPD Ladislav Hammer tvrdí, že v některých okrscích si členové volebních komisí nevěděli rady se složitějším sčítáním hlasů. Proto chce, aby výsledky voleb přezkoumal soud.
3: Prostě ať to nezdržujeme, protože vím, že na tom nejspíš bude i závislé ustanovující zastupitelstvo nové. Prostě první zastupitelstvo by asi nemělo proběhnout bez toho, kdyby náhodou ten soud to teda začal zkoumat. Sport.
0: Fotbalisté Dukly Praha v dohrávce 10. kola 2. ligy porazili doma rezervu Baníku Ostrava 3-2. Pražané tak využili zaváhání Ústí nad Labem, které v pátek podlehlo 2-3 Opavě a posunuli se na 2. místo tabulky o bod za Karvinou. Baník je 12. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Ostravy do Brna čekejte kolonu za Vyškovem. Brzdit se začíná na 212. kilometru a popojíždět budete až za Brno na kilometr 196. Zdržení čekejte okolo 15 minut. A na Pražském okruhu ve směru na letiště opatrně před vjezdem do Lochkovského tunelu. Na 12. kilometru je v odstavném pruhu porouchané auto. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Třeboňský kapr. Kapr obecný, odchovaný v prostředí třeboňských rybníků.
1: Co vám říká značka Třeboňský kapr, jestli vám něco říká?
2: Jo.
1: A máte s ním zkušenosti?
2: Nemám, protože já většinou jezdím na Dobříš nasádky a to je tady z Hluťáku.
3: Nevím, jestli kapr, který ho kupuju na Vánoce, je zrovna třeboňský nebo od někud jinuť, to nevím.
4: Kapr je u nás tradičně a většinou kupujeme ten třeboňský.
5: Já jsem možná tak naposled jedla kapra, když mi bylo třeba 10. Asi je to už taky taková tradice v Čechách, že spousta lidí si pořídí třeboňskýho kapra, protože v Třeboni jsou velký rybníky, tak se ti kapři asi mají.
6: No já to moc nejím, ale každý štědrý den ho prostě máme, no.
0: Považujete kapra za tradiční pokrm, bez kterého se neobejde štědrovečerní večeře? Máte pravdu. Možná ale nevíte, že tato tradice je mnohem mladší, než by se mohlo zdát. Třeboňský kapr byl v bývalém Československu zaregistrován jako obrazová ochranná známka s logem Kapr z Třeboně je chloubou kuchyně v roce 1939. Od roku 1974 je ochranná známka Třeboňský kapr používána jako české označení původu. Vztahuje se tedy pouze na ryby, které jsou chované ve vymezené oblasti Třeboňské pánve. Mezinárodně je Třeboňský kapr chráněn od roku 1967 v rámci takzvané Lisabonské dohody. O 40 let později Evropská komise schválila chráněné zeměpisné označení Třeboňský kapr.
7: Třeboňští kapři chloubou jižních Čech. Poněvadž vynikající vlastnosti byly spotřebitelské veřejnosti dostatečně známy, dobře to vystihli příležitostní obchodníci rybami, kteří hlavně o Vánocích pod označením Třeboňský kapr prodávali ryby jiného původu a nevalné kvality. Aby se tomu předešlo, rozhodlo se Ústřední ředitelství státních lesů a statků zavést ochrannou značku Třeboňský kapr, které nyní mohou užívat i k reklamním účelům jen ti obchodníci, kteří prodávají výhradně kapry, jimž byla přiznána tato zákonná ochrana jejich výborné jakosti. Venkov, 28. října 1937.
0: Třeboňský kapr je produktem společnosti rybářství Třeboň. Tento největší

0: Největší rybníkářský podnik nejen u nás, ale i v Evropě, hospodaří na bezmála 500 rybníků, jejichž rozloha tvoří přes 8000 hektarů. Ročně v nich vyprodukuje víc než 3000 tun ryb. A nejsou to jen kapři. Přidejme i další druhy ryb. Amur, tolstolobik, sumec, štika, lín, candát. Kapr má ale přece jen, dalo by se říct, výsadní postavení. Je nejznámější, nejpopulárnější a má nejdelší historii chovu. První zmínky o chovu kaprů v českých zemích pocházejí z 11. století a najdeme je v Kosmově kronice. V souvislosti se založením sázavského kláštera se můžeme dočíst o rybníku a slupu k lovu ryb. Klášteru je daroval kníže Břetislav I. České rybníkářství se začalo rozmáhat už za vlády Jana Lucemburského a hlavně pak v době panování jeho syna Karla IV. Jak víme, tento moudrý císař a král velmi pečoval o hospodářskou prosperitu svých zemí, proto šlechtě a městům ukládal zřizovat rybníky. Nejstarší rybníky na Třeboňsku pochází právě z jeho doby. A už tehdy je v nich nejčastěji chovanou rybou kapr obecný. Zlatá éra třeboňského rybníkářství nastává na počátku 16. století, v době, kdy byl na Třeboňském panství ve službách Rožmberků Štěpánek Netolický. Byl to vynikající rybníkář a právě on začal v Třeboňské pánvi systematicky budovat rybniční soustavu a také zlatou stoku. Umělý kanál, dlouhý skoro 50 kilometrů, jehož úkolem bylo napájet rybníky vodou z řeky Lužnice. Kromě toho zavedl řadu inovací v chovu kaprů. Za jeho působení se už rybníky trvale dělily na třecí, výtažné a hlavní a byly zavedeny komorové rybníky k přezimování ryb. Netolického štafetu úspěšně přebral regent Třeboňského panství, slavný stavitel rybníků Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Dovedl k dokonalosti velkorysé plány svého předchůdce a přidal k nim řadu dalších. Například stavbu rybníka Rožmberk a umělého kanálu Nová řeka, který ho chrání před přívalovými vodami.
1: Třeboňský kapr. Jak se liší od toho běžného kapra? Jak poznám, že tenhle šupináč je třeboňský a tenhle šupináč, že je třeba z východních Čech?
2: Jako laik to člověk nepozná. Na prodejních stánkách, potom na Vánoce nebo na ostatních visí certifikát, který deklaruje, že se jedná o třeboňského kapra s chráněným zeměpisným označením, který určuje, že ten kapr je opravdu třeboňský a že má nějakou historii a vlastně tak říkáme kapr s rodokmenem.
3: Světlana Lavičková si povídala s vedoucím technikem chovu ryb u rybářství Třeboň Zdeňkem Eisertem.
1: To znamená, že jeho specifikou je právě ten rodokmen?
2: Jeho specifikou ano, je ten rodokmen. Jsou to ryby, aby my jsme mohli říkat, že to je třeboňský kapr, tak ten kapr musí splňovat určitá kritéria. Těmto rybám, ty jsou geneticky sledovaný, patří do genových rezerv. Tyto ryby jsou čipovaný, mají odebranou krev, když děláme to nové hejno, tak se bere ta krev, očipují se a zjišťuje se, jestli on splňuje tak, jak má procenticky toho třeboňského kapra.
1: Možná si člověk řekne ano, tady v okolí všude jsou chovné rybníky, teď je čas výlovu třeba, no tak v tom rybníku se kapři vytřou a tak máte tu novou generaci, jenomže ono to tak vůbec není.
2: Určitě se ryby samovolně vytírají v rybnících, tím nemůžeme nějak zakázat, to se vytírá, ale to přežití je tak kolem 1% v tom rybníce a samozřejmě dochází k samovolnému vytěru, kdy se můžou šupinatý listci mezi sebou samozřejmě křížit tak, co my nechceme. Ale to přežití je tam tak minimální, že nás to ani jako nějak neohrožuje nebo že by nám to nějak namíchalo tu populaci. Ale my máme vlastní dvě rybí líhně, máme ty vlastní generačky a ty se na tyhle rybí líhně vytíráme. Takže u těchto těch čipovaných čistých liní třeboňského kapra sleduje se vždycky ten čip, sleduje se, kolik ta jikrnačka vytře jiker, jaký má mlíčák oplození. Víme, jaký, řeknu, čistý linie na sebe pasujeme. Všechny ryby takhle nejsou úplně čistý linie. Samozřejmě se používají dneska někteří kříženci, protože těch linií kapra máme několik, není jenom třeboňský, samozřejmě maďarský lisec, ropšín, tataj a těch linií je spousta, řeknu, cirka asi 50 jich může být. A každá ta linie je představitelem té své linie nějakým tělesným rácem. Jsou meristické a plastické znaky a ta ryba to musí splňovat.
1: Co musí splňovat ten pravý třeboňský kapr?
2: Je to vždycky šupináč samozřejmě. My máme ty čisté linie, ty se nikam dál do světa, jak jsem říkal, nepouští, aby jsme je mohli dál vytírat a rozmnožovat na té rybí líhni, kde si to pohlídáme všechno tu čistotu. Takže je to šupináč a samozřejmě ještě máme to chráněné zeměpisné označení od roku 2007 zaregistrovaný. Tak tato ryba ještě má tam takové podmínky, že musí splňovat určitý hodnoty tuku, bílkoviny a sušiny.
1: Od chuti třeba poznám třeboňského kapra od toho, dejme tomu maďarského, tam se vždycky říká, že Maďaři krmí kukuřicí.
2: Maďaři to jsou lisci, takže ten bývá trošku tučnější, hlavně ty břišní části, kde on nemá ty šupiny jako krycí, takže musí mít silnější kůži a trošku toho tuku je tam více. Nedokážu říct, že by to člověk úplně poznal, ale někdo může říct, ano, je zvyklý na to třeboňského kapra. Ten kapr samozřejmě je dán i ta chuť jeho podmínkama, v jakých rybnicích žije, jsou tu písčitý rybníky, mělký prohřátý, tak je tu i dřív stavěli naši přeci. A tam se tomu kaprovi daří a ten písek funguje jako přírodní filtr vlastně v těch rybnicích, takže ta ryba není nějak zabahněná, není cítit bahněm. Hodně těch lidí si kupuje toho třeboňského kapra pro tu jejich chuť a konzistenci masa.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Slibně se rozvíjející rybníkářství nejen na Třeboňsku, ale i po celých Čechách nadlouho zpřetrhala 30letá válka. Mnoho rybníků bylo poškozeno, spustlo nebo bylo zrušeno kvůli nedostatku zemědělské půdy. Obrat k lepšímu nastává až v druhé polovině 19. století. Dík za to patří Josefu Šustovi, řediteli Třeboňského panství. S plnou chutí se vrhl do studia historických poznatků o rybníkářství na Třeboňsku a také do výzkumu, v němž se zaměřil na výživu ryb, především kaprů. Podařilo se mu zdvojnásobit dosavadní produkci a také vyšlechtit plemeno třeboňského kapra, které začalo brzy platit za velmi kvalitní rybu nejen u nás, ale i v zahraničí. Mnohé metody chovu kaprů, které Šusta zavedl, se využívají dodnes. Označení třeboňský kapr má tedy původ právě v Šustově éře.

0: Kapr obecný byl pravděpodobně první domestikovanou rybou v historii. Je to největší česká kaprovitá ryba a jeho chov má pro Českou republiku velký hospodářský význam. Přesto je u nás kapr nepůvodním druhem. Odkud k nám tedy vlastně připlul? Původní sazan pochází ze střední Asie. Už v prvním tisíciletí před naším letopočtem zdomácnil v Číně. Je všežeravý, rychle přibývá na váze, dobře snáší transport a to jsou příznivé vlastnosti pro chov, kterých si povšimli i staří Římané a začali po celé říši budovat rybníky. Ve středověku se kapr rozšířil po celé Evropě i do českých zemí. Domestikovaný kapr původního sazana prakticky vytlačil. Dnes žije sazan jen vzácně ve veletocích východní Evropy.
1: My se teď tady díváme na ty kapry a je zajímavé, že tady v tom místě těsně u schodů přitéká čerstvá voda nebo voda se čeří a většina těch ryb stojí nebo tedy plave hlavou právě k tomu místu, kde se voda čeří. Je to náhoda anebo to má nějaký důvod?
2: Ne, není to náhoda, protože každá ryba většinou se staví proti té čerstvé vodě a proti proudu, takže jakákoliv ryba, když cítí nějaký čerstvý tok vody nebo nějaký proud, nebo tady, jak zde vidíme, běží ten areátor, který jim to ještě okysličuje. Pro ně není ani tak jako to plavání zase namáhavý. Říkám, oni se pěkně postaví do toho proudu, lehce si tam jenom vlní. Omývá jim to ten žaberní aparát a tohle se jim líbí.
1: Říkáte, že tady vytíráte samozřejmě uměle ty kapry. Jak velké jsou ty mateční ryby?
2: Samozřejmě tohle ty generačky, to jsou speciálně chovaný v rybnici, jak jsme řekli, už zvlášť se o ně stará. Musíme se, jak říkám, jako o maminky o ně starat, protože tu budoucí populaci nám dávají. Jsou to ryby většinou kolem 10-12 kilo.
1: To znamená, když má ta jikrnačka těch 10-12 kilo, tak je jak stará?
2: Do té produkce ty ryby nasazujeme u toho kapra, řeknu přibližně 5-6 letý třeba. Jo, můžou i ve 4 letech, kdy dosáhnou ty pohlavní zralosti, kdy už mají ty pohlavní produkty, jo, ve těch 4 letech začínají. Většinou je lepší tu rybu ještě třeba nechat ten rok, aby opravdu nabrala, dala to, co má. Takže od těch 5-6 let se ta ryba může používat a zase používá se do té doby, dokud je, řeknu, nějak produktivní. Nejlepší je ten střední věk, jako i u lidí, říkám. Tyto ryby se vlastně vyřazujou, nezabíjí se, my je vyřadíme, dáme někam do rybníka jako na dožití. A zase z těch remontů, co jsme si udělali předtím, se doplní. Ideálně ta ryba, řeknu, od nějakých třeba 5 let, když je v pořádku všechno, tak do těch 10 let, myslím, bez problému se může používat k tomu výtěru.
1: A potom je v důchodcovském rybníku.
2: Přesně tak.
1: A jak je to s tím mlíčňákem? Ten také dorůstá do této velikosti, anebo naopak spíše dravé mládí vpřed?
2: Ty mlíčáci jsou o něco dřív, dá se říct jako třeba o rok, má jako tu pohlavní zralost dřív, ale ta velikost je stejná.
1: Vytřete ryby, narodí se plůdek, embryo, plůdek a tak dále. Jak často je musíte přelovovat? Jinak řečeno, kolik rybníků nebo kolik vod takový běžný kapr navštíví, než se dostane zpátky sem na sádky a potom na trh?
2: My když toho kapra vytřeme, po 3 dnech se vykulí, 3 dny je v aparátu, celkem 6 dní a pak jde do rybníka. 6denní stará rybička jde do rybníka ve velikosti kolem centimetru. Dává se do vyhřátých malých plůdkových nějakých výtažníků, malinký rybník vyhnojených, aby tam byl jemný plankton pro ně. Tam ona tráví ten rok. Pokud ten rybník splňuje funkci komorového rybníka, že se tam ta ryba může nechat přes zimu, má, jak říkáme, vodu v ruce a má dostatečnou hloubku, tak tam ta ryba zůstane přes zimu a sloví se na jaře. Když ne, tak se loví už na podzim. Když takhle řeknu, splní ten rybník komorového, tak se loví na jaře. Dá se do druhého takového podobného rybníka už o něco většího. A zase se sloví na jaře třeba nebo na podzim a pak jde do hlavního rybníka a tam už je 2 roky a loví se jako tržní. Takže buď mění 2x nebo 3x tu vodu, záleží jak ten rybník, jaký to je a jakou funkci splňuje.
0: Proč se právě kapr u nás stal tradičním štědrovečerním pokrmem? Ryba byla symbolem křesťanství už v jeho počátcích. V církevním pojetí není považována za maso a je tedy povoleným postním jídlem. Štědrý večer, co by doba půstu a přípravy na nadcházející boží narození, si rybu na talíři přímo žádá. Ke štědrovečerní hostině patřilo ve středověku a raném novověku množství chodů symbolizující hojnost, ale zároveň to byla většinou jídla velmi prostá. Zelná polévka, houbový kuba, pučálka, tedy naklíčený a opražený hrách, muzika, jinak též chamula, kaše ze sušeného ovoce, vánočka. V bohatších rodinách jedli vinou klobásu nebo dokonce hlemíždě. Ryba bývala na stole zastoupená symbolicky, pečivem ve tvaru ryby. Kapří čas přichází teprve v 19. století. Nejstarším dochovaným receptem na kapří lahůdku je kapr na černo. Ryba se připravovala 2 až 3 dny předem v husté sladkokyselé omáčce, do níž patřily sušené švestky, mandle, rozinky, mrkev, celer, smetana, strouhaný perník a černé pivo. Podávala se s knedlíkem nebo s chlebem. Oblíbený byl i kapr na modro, vařený v octě nebo bílém víně. Recept nasmaženého kapra pochází z Rakouska a uvádí ho už Magdalena Dobromila Rettigová ve své kuchařce. Od jejich dob se prakticky nezměnil. Kapr se zbaví hlavy a ocasu, z těch se uvaří rybí polévka podávaná v poledne či jako první chod večerní hostiny. A nakrájí se příčně na podkůvky, které se obalí v trojobalu, tedy v mouce, vejci a strouhance, a pak se usmaží v oleji nebo sádle. Hotové řízky se ubrouskem zbaví přebytečného tuku a servírují se s citrónem. Přílohou je tradičně studený bramborový salát z vařených brambor nakrájených na kostky, z majonézy a nakládané zeleniny. Zapíjí se pivem nebo bílým vínem. Pokud po Vánocích zbydou usmažené kapří řízky, je nejlepší je spolu s cibulí naložit do sladkokyselého nálevu. Po několika dnech z kapra vznikne obdoba pečenáčů a jeho drobné svalové kůstky v octě změknou. Smažený kapr s bramborovým salátem však byl dlouhá léta pouze jednou z variant přípravy štědrovečerní večeře. Kapr na modro nebo na černo stále vítězil. Definitivně se na vánočních talířích usadil teprve v 50. letech minulého století. Smažení se dostávalo víc a víc do módy, státní rybářství začalo v poválečné době na rybnících intenzivně hospodařit, potřebovalo odbyt pro svoje produkty a tak byly kapři cenově dostupní. Vzniku nové tradice tedy nic nestálo v cestě.
3: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Takhle popojdeme blíž, tady už vidíme hřbety těch letos vylovených kapříků. To jsou kapříci tak zhruba mezi 2,5–3 kily. To je ideální hmotnost toho kapra ke konzumaci.
2: Z našich rybníků není problém, jestli si vezmete 2kilovou rybu nebo 5kilovou. Někdo by řekl ano, může tam být něco cítit, ale už jsem vyzkoušel těch ryb, myslím, hodně. I různé velikosti a nikdy se mi nestalo, že by tady z našich byl problém nějak s pachutí nebo s bahnem. Je to zase na tom každém odběrateli, který jak má tu rybu rád. Já třeba upřednostňuji rybu 2,5–3 kila, protože takovou rybu já dokážu zpracovat, zkonzumovat. Nemám ji, říkám, na týden, ryba by měla být čerstvá, takže takovouhle rybu ideálně. Jsou lidi, kteří upřednostňují rybu, že chtějí 7, 6 kilovou, 8. Jo, prostě takováhle velká ryba se jim líbí, ta jim chutná, tu vyžadujou.
1: No jo, oni si právě řeknou, větší ryba, větší kosti, méně vybírám.
2: No tak už pak se říká, má kosti jak u vepřovýho, ale dneska zpracování té ryby, už jsou metody, kdy se dělají buď filety prořezaný, nebo se to dá sfiletovat. Už dneska je spousta videí a pouček v knížkách všude, jak si tu filetu nebo toho kapra, tu rybu jakoukoliv dokáže zpracovat, aby ty kosti neměla.
1: Spousta lidí také říká, kapr, no toho přece musím stáhnout, abych si ho alespoň jednou ročně mohl dát. Co vy, stahujete kapra?
2: Určitě nestahuju, je to jako byste stahoval kachnu nebo kuře, ta kůžička je na tom to nejlepší a chuť, takže já určitě rybu nestahuju, kromě pokud by někdo měl sumce, tak tam ta kůže jako se nedá jíst, ten se samozřejmě stahuje, ale normálně u jakéhokoliv kapra i šupinatého i u toho hladáka, který má tušit tu kůži, tak pokud je ta ryba čerstvá, pěkně udělaná všechno, tak určitě nestahuju.
1: Další možná pověra okolo kapra je, že když vařím rybí polévku, měla bych vyndat žábry, protože jinak bude polévka hořká.
2: Tak takhle, ty žábry, já je třeba taky vyndávám, protože samozřejmě ty žábry jsou plný krve, je to prokrvený orgán a samozřejmě ta krev o sobě bývá hořká. Takže pak může se stát, že ta polívka někomu za prvý zčervená víc třeba, může i třeba zhořknout, pokud to dobře nevymeje. Takže já osobně ty hlavy, ty žábra vyndávám před vařením, hlavu omeju a pak vařím a samozřejmě oberu.
1: Kapr, třeboňský kapr, samozřejmě na Vánoce obalovaný, ale je to ta nejlepší jeho úprava?
2: Nevím, jestli nejlepší, je to ta asi nejstarší nebo taková ta nejvíce tradiční smažený obalovaný kapr. Nemusí se zůstávat jenom u osmaženého kapra, samozřejmě kapr se může dělat i na přírodno, jenom v zelenině, marinovaný kapří hřbet, může se dělat tatarák, můžou se dělat teriny, paštiky, klobásy se z toho dělají dneska. Cokoliv se z toho kapřího masa, neříkám kapřího, ale jakýhokoliv rybího masa dá udělat. Jenom je škoda zůstat jenom u toho smaženého, ale zkusit prostě spousta jiných receptů a zkusit tu rybu, jakoukoliv naši rybu, že jsou všechny výborný, nejenom třeboňský kapr, takže zkusit jakoukoliv a upravit si taky jinak.
1: Prodávají se různá koření na kapry nebo na ryby obecně. Když si porcítím o koření, tak vlastně máte chuť toho koření a ne té ryby. Co vy byste doporučoval?
2: Když někdo chce vědět opravdu, jaká chuť má ta ryba, sůl, pepř, nakonec po kapa citronem. Bohatě stačí třeba, jo? Že ta ryba sama o sobě má svoji chuť. Pokud ano, tam někdo napere spoustu koření, můžete si dát cokoliv a když to přebijete tím kořením, tak prostě ta chuť se tím zkazí.
3: Přestože patříme k rybníkářským velmocím, spotřeba rybího masa u nás tomu ani zdaleka neodpovídá. Průměrná roční celosvětová spotřeba ryb, sladkovodních i mořských, je zhruba 16 kilo na hlavu. V Evropské unii je to méně, asi 11 kilo. Ovšem u nás sníme sladkovodních ryb s bídou sotva desetinu, a to většinou pouze o Vánocích. Je to škoda, protože rybí maso je zdrojem lehce stravitelné živočišné bílkoviny, zdraví prospěšné nenasycené mastné kyseliny, má vysoký obsah vitaminů i minerálních látek. Dietologové radí zařazovat kapří maso na jídelníček co možná nejčastěji, minimálně jednou týdně, i když raději ne smažené, protože přispívá k prevenci kardiovaskulárních chorob. Nad osudem vánočních kaprů si stýská řada ochránců zvířat. Vězte, že přechovávání živého kapra ve vaně, které v některých domácnostech dosud patří ke koloritu Vánoc, není vůbec dobrý nápad. Pro kapra je pobyt v chlorované vodě velmi stresující. Pokud si už domů přinesete živou rybu, je nejlépe ji dalšího strádání rychle ušetřit. Ani zdánlivě dobrý úmysl zakoupeného vánočního kapra na Štědrý den pustit na svobodu do rybníka či do řeky rybě dobře neposlouží. V rybníce kapr zimu přečkává u dna v nehybném stavu. Pokud je na podzim uloven a sádkován, je neustále v pohybu, ztrácí zásobní látky a není na přezimování připravený. Navíc vystavíte ho teplotnímu šoku. Dosáhnete tím jediného. S největší pravděpodobností ryba zahyne.
2: Třeboňský kapr, to je chráněné zeměpisné označení, které máme od roku 2007 platné. Máme ochranné známky, jako vidíte tady na vlajce, třeboňský kapr a v různých provedeních. Máme jich 9 těch ochranných takhle označení nebo těch značek. Ta nejstarší je z roku 1939, kdy to bylo třeboňští kapři do kuchyně patří, přímo taková značka. Pak jsou tady, jak vidíte, různé takovéhle logy, třeboňský rybářství Třeboň nebo zdraví a tradice. A ta nejmladší, co máme, myslím asi od roku 2014, to je kapr od třeboňských baštířek, kdy naše baštířky, třeboňský ženy baštířů, potom vždycky z těch našich třeboňských kaprů smaží řízky, takže máme řízky od třeboňských baštířek. My si to nechali jako ochrannou známku taky zaevidovat, takže vždycky na těch akcích, jako jsou rybářské slavnosti, výlov Rožumberka nebo tyto nějaké akce, tam nám vždycky ženy našich baštířů dělají kapra od třeboňských baštířek.
3: Ať už na vašem slavnostním stole bude ryba nebo ne, připomeňme si, že s vánočním kaprem je spojena řada lidových zvyků. Kapří šupiny se dávají tradičně o štědrovečerní večeři pod talíř a taky do peněženky, jsou totiž symbolem bohatství. Na venkově se pak kosti zakopávají pod ovocné stromy, aby po celý následující rok dobře rodily. Mnoho lidí od toho, aby si na kaprovi smlsli, odrazuje spousta kostí, které mohou uvíznout v krku. U drobnějších kostí pomáhá zajíst je měkkým chlebem, který byste měli mít raději hned při ruce. Možná vás ale překvapí, že kapr je co do kostnatosti zhruba v polovině tabulky sladkovodních ryb, které mohou skončit na našem talíři. Má jich v těle 99.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Národní koalice pro boj se suchem se sešla podruhé. Upouštění Vltavské kaskády má pokračovat do jara. O možné pražské koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Zítra bude převážně jasno až polojasno s teplotami do 16 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Sucho v Česku trvá a povodí Vltavy bude pokračovat s upouštěním Vltavské kaskády. Po zasedání Národní koalice pro boj se suchem to řekli její zástupci. Hydrometeorologický ústav taky vydá mapu tisícovky nejohroženějších obcí v Česku.
2: Koalice pro boj se suchem se sešla podruhé, aby vyhodnotila zavedená opatření. Upouštění vody z nádrží bude podle ministra zemědělství Martina Šebestiána za SPD pokračovat.
3: Máme dostatek vody, aby jsme tento stav nadlepšování minimálně do příštího roku, řekněme, duben až pololetí udržovali v tomto stavu.
2: Koalice taky zopakovala priority. Zadržovat vodu v krajině nebo propojovat vodohospodářské soustavy. Podle bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL jsou ale kroky nedostatečné.
4: Já nevidím ani zásadní vlastně jako odklady toho, co by se mělo dít.
2: Ministerstva teď podle premiéra Andreje Babiše z ANO připravují konkrétní projekty nebo taky zákon na rychlejší výstavbu nádrží. Jakub Vejk, Český rozhlas.
0: Pokračují povolební vyjednávání. V Praze o možné koalici budou dál jednat zástupci hnutí STAN a Spolu pro Prahu. Shodli se na tom při dnešním úvodním setkání. Oproti původním plánům nezačali řešit rozdělení gescí v radě hlavního města. Znovu se chtějí starostové a Spolu setkat ve čtvrtek, říká předsedkyně pražské ODS Alexandra Udženija.
5: My už jsme připraveni nějakým způsobem se začít bavit o programových prioritách, ať to o jednání dopadne jakkoliv, protože to je pro nás velmi důležité. My jsme si jako Spolu už určili programový tým, tak právě až se uvidíme koncem tohoto týdne, tak vlastně bychom měli začít se bavit o téhle z těch věcech.
0: Zítra se koalice Spolu i hnutí STAN jednotlivě setkají taky s Prahou sobě a s Piráty. V nemocnici v Chomutově otevřelo interní oddělení novou ambulanci gastroenterologie. Uvedla to mluvčí krajské zdravotní Miloslava Kučerová. Pracoviště cílí především na pacienty s potvrzenou diagnózou IBD, neboli s potížemi v oblasti trávicího traktu. Jedná se například o Crohnovu chorobu nebo kolitidu. Lidem z Chomutovska a okolí tím přináší možnost biologické léčby přímo v jejich regionu.
6: Na rozdíl od klasické léčby používá podle primáře Stanislava Adamce biologická léčba protilátky blokující účinek těch bílkovin, které mohou střevní záněty spouštět. Klesá přitom taky riziko chirurgického zákroku. Ambulance se nachází ve druhém patře budovy D Chomutovské nemocnice. Lukáš Mucha, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, ráno místy s mlhami. Odpoledne začne v Čechách a večer i na Moravě a ve Slezsku přibývat oblačnost. Později večer pak v Čechách místy i zaprší. Nejvyšší teploty 12 až 16 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D4 na 44. kilometru směrem na Písek stojí auto s defektem pneumatiky. A na silnici 35 u Podolí na Šumpersku došlo k nehodě osobního auta s kamionem. Probíhá tam její vyšetřování a doprava je odkloněná po objízdné trase. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
7: Buďte vítáni, dámy a pánové. Slavné herecké dynastie. To je přece téma pro naše rozhlasové jeviště jako dělané. Co říkáte? Rozhlasové archivy totiž mohou vydat svědectví o tom, jak si pánové a dámy, když se to povede, ve svých rodinách dědí, rozvíjejí a hlavně předávají talent a herecké umění. Dynastie hereckého rodu Vidrů bude mít slovo právě dnes.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A začněme hezky po pořádku. Václav Vidra, ten nejstarší, totiž doajen Pražského národního divadla, jak se na zakladatele herecké dynastie sluší, se oženil s dcerou ředitele kočovné divadelní společnosti Františka Cölnera, paní Eliškou. A tenhle Václav Vidra nám bude číst z Nerudova fejetonu o malostraňácích. Jeho syn Václav Vidra mladší, někdy taky označovaný jako Václav Vidra druhý, tatínek toho dnešního Vaška Vidry, se pak v zápětí představí, co by kapitán Billy Bones ze slavného Stevensonova Ostrova pokladů.
2: Malostraňák je, chcete-li, podivín, ale on je originál, je svůj v myšlenkách i činech. Život němých ulic, mysl jeho nevzruší, jeho procházky vedou ho vždycky jen do odlehlých končin, někam k oblíbené houštím po zakryté lávce mariánských sadů, někam na opuštěné hradby za kapucíny, kde tak hlucho a ticho, někam za bránu kolem vojenského hřbitova a návrším pak nad Prahu vzhůru. Skoro všude je tu sám, nikoho nepotká, s nikým nemluví, oko bloudí po vyhlídkách krásou svou až čárných, duše se šíří, myšlenky zrají, velké nějaké předsevzetí klíčí. Například podíváš se přece jednou tedy zase na staré město. A v skutku, přece vzetí se tuží, opakuje se, pojednou nadešel okamžik rozhodný, neodolatelný a malostraňák jde. Sestoupí až k hranicím tvé čtvrti, přejde kamenným mostem, Karlovou ulicí, náměstím, ulicí Celetnou, zahne prašnou branou na příkopy a teď rovnou zpátky až k nábřeží a tím zase ke kamennému mostu. Rozeznáš ho zcela dobře mezi ostatním lidem, jen trochu pozor. Tvář nehybná, tichá, oko pozorné, klidné. Zajímá-li ho krám, zastaví se před ním. Zůstane-li ale také někdo jiný zde stát, on už jde dál. Vyhýbá se cestou lidem, chodí obloukem kolem nich, sestupuje z chodníku radši, než aby se tlačil. Krok je pomalý, odměřený, ale když vstoupí malostraňák konečně už na kamenný most, stává se krok náhle rychlejším, pružným, oko se oživuje, tvář lehínce jasní. Snad malostraňák ledaco osobně nespatří, ale on najisto ovšem ví. On rád čte, rád naslouchá zvěstem, rád si porozmluví o nich v kruhu sousedů a známých. A když už jsem jednou v tom, podám zde raději také svědectví pravdám ještě jiným. Aby, kdyby si mne pámu jednou k sobě povolati ráčil, nezůstala žádná důležitá věc v nejistotách trapných a žádná pravda v šerých mlhách. Že děje se jízda dnes po železnici mezi Prahou a Vídní, to čtenář ví. Že ta jízda někdy započala, čtenář alespoň tuší. No, já jsem pamětníkem také toho. Započala. Zcela jistě započala. A sice na podzim roku 1845, což je ale ovšem už věc vedlejší. Pamatuji se na to jako dnes, totiž ne na první jízdu, ale na rozprávku o ní.

0: přišli se k nám natáčky každodenní milí navštěvovateli naší. Předně pán Hartmann, bývalý patrimoniální úředník, diurnista pak v Landhause pražském. To byl ten, který nosil Rubšova palečka k nám a vzal mě kdysi v neděli poprvé s sebou do Českého divadla. Pán Bůh, radšiš muži tomu takto dobráku milostivě odpustit, že zasil do mé duše to české síně. Pán Hartmann vypravoval dle dostlechu o včerejší první jízdě z Vídně do Prahy. Jak prý bylo všude kolem nádraží lidstva až černo, k umačkání. Jak přihučel vlak s dvěma mašinami napřed a shromáždění křičeli houch, houch, vivat. Jak pak zase kdosi vstoupil na mašinu, zatočil kloboukem, zvolal: za 10 hodin uvidím zase Vídeň. A mašina si prskla a už lítla, aby dala ve Vídni zprávu, že první vlak šťastně sem dojel. Telegrafu totiž nebylo ještě tenkrát.
1: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: Jsme na místě, pane.
3: U admirála Bemboa. No, uvidíme.
2: Bude se vám tady líbit. Tady vás určitě nikdo nebude vyrušovat.
3: Jestli vaší hospody vidět na moře?
2: Skoro až do Bristolu, pane, když je jasno. Já se často dívám na moře. Víte, že rozeznám fregatu od korvety?
3: Mohl bys být od rodiny plavčíkem, co? Nebo radši hned kormidelníkem?
2: Proč ne? Plavčík Jim Hawkins se hlásí. Na obzoru černá pirátská vlajka se skříženými hnáty.
3: No, na to se musím napít.
2: Maminko! Vedu ti hosta.
3: Kluku, ty se máš k světu.
4: Už jdu. Jimmy, mluvil jsi s doktorem Lifesayem?
2: Určitě přijde, maminko, zatím posílá tenhle odvar.
4: Děkuju ti.
2: Představ si, že tento pán...
3: Vy jste hostinská?
4: Dobrý den, pane, k vaším službám. Pán chce přespat?
3: Možná přespat, možná i ubytovat, to všechno se uvidí. Ten váš zapadák se mi docela líbí. Chlapec mi říkal, že tu je klid.
4: Jako v ráji.
3: Potřebuji si odpočinout. Nesnáším lidi. Ale dám klid, rozumíte?
2: Říkal jsem pánovi.
3: Teď mlč a přines sklenku pálenky.
4: Je dole v přihrádce, Jimmy, běž, tady máš klíče, tak běž.
2: Hned jsem zpátky, pane.
3: Kuchyň mám rád jednoduchou. Špek, vejce a hlavně fazole. Platím předem.
4: 4 zlaťáky.
3: No až je projím, řeknete si o další.
4: Děkuju vám, pane, hned vám připravím nahoře pokoj. A chlapec tu bude co nevidět, pomůže vám se vším. Děkuju vám, pane. Bude se vám u nás jistě líbit.
2: Už jsem tady, pane, poslušte si. Naše pálenka je výborná. I baron Trelawney se tu někdy zastaví na skleničku.
3: No, uvidíme, čemu se říká v taverně u admirála Bemboa rum. Dobrá. Abys rozuměl, chlapče, pálenka to je jediný přítel na moři, který tě nezradí.
2: Budete si ještě něco přát?
3: Ne, totiž počkej, příteli. Dovolíš, abych ti říkal, příteli, víš, co je tohle?
2: Stříbrná 4 pence, pane.
3: Tak. A chtěl bys si vydělat?
2: To bych musel hodně dlouho pracovat.
3: Ale vůbec ne. Záleží jenom na tobě. Jestli dokážeš mít otevřené oči, no tak co? Umíš číhat jako rys?
2: Myslím, že ano, pane.
3: Dobrá. Tuhle 4 pence dostaneš každý měsíc, když se poohledneš po jednonohém námořníkovi.
2: Po jednonohém námořníkovi?
3: No snad nemáš strach. Neboj se, tobě nic neudělá. A kdybys ho uviděl, sebereš se, přiběhneš za mnou a budeš hlásit: kapitáne, je tady jednonohý námořník. Přišel jsem a ptal se po vás. Ale já jsem řekl, není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
2: Není tady, nikdy tu nebyl, to jste se asi spletl.
3: Báječně. Vyplácím ti, Jimmy, slavnostně první zálohu.
2: Děkuju vám, pane.
3: A nezapomeň, dávej pozor na jednonohého námořníka.
2: Budete večeřet, pane?
5: To ne, hochu, to ne, ale skleničku pálenky bych si dal.
2: Hned vám ji přinesu. Ale mohl byste si přesednout od okna?
5: Proč pak, hochu? Mně se tu líbí.
2: Tady totiž sedává náš kapitán, pane, to je jeho místo. Teď je na procházce.
5: Kapitán? No samozřejmě náš byl. To bude překvapení, až se setká se starým kamarádem.
2: Vy ho znáte?
5: To bych řekl. Je takový vysoký, silný, má náušnici a dvě jizvy na tváři.
2: Přesně on, pane.
5: A přivezl si obrovský kufr, že je to tak?
2: Jak to víte, pane?
5: No tak vidíš. A říkal ti, abys k němu nikoho nepouštěl, nic mi nemusíš říkat. Znám toho starého Morouse jak vlastní boty, ale to se mne netýká, víš? Já mu chci něco velmi důležité.
2: Ano. Už se vrací, pane, vidíte? Támhle jde po pěšině naproti na stráni.
5: Na mou duši. Tiše, skrčku, tiše. Musím ho překvapit. Ani slovíčko na bobu.
6: Dobrý večer.
5: Dobrý večer. Bile. Dobrý večer od kamaráda, který tě přišel navštívit.
6: Co? Ať mě hrom černý pes.
5: Docela správně, Bile. Už dlouho jsme se neviděli, viď? Zapomněl jsi na nás a to není o tebe hezké.
6: No to. No dobrá. Vyčení chariste mě. Co chceš?
5: Co by na tobě mohl chtít černý pes? Trochu si zavzpomínat na staré časy.
6: Nežvaň. Já vím, oč vám jde. Ale to si zapíš za uši. Ty i všichni ostatní. Nedostaneš nic. Nic.
2: Mám přinést polévku, kapitáne?
6: Nebudu jíst. Sklenici rumu.
2: Ano, pane.
5: Piješ na kuráž? Budeš jí potřebovat.
6: Nejsem. A zmizni odtud.
2: Jak si přejete, pane?
6: Pamatuj si. Svou kůži nedám, lacino. Můžeš to vyřídit rytířů.
5: Jsi sám, Bile, a nás je 9.
6: A kdyby vás bylo 100, chtěli byste dukáty, co? A zlaté pruty a stříbrné poháry. Nic nedostanete. Jsou moje, jako předtím byly flintové.
5: Patří nám všem.
6: A tak běžte a hledejte si je, když patří vám všem.
5: Pamatuj na Bengana.
6: Já nejsem Bengan. Pamatuješ na nebošíka kapitána Flinta? Beze mne neudělal ani jediné rozhodnutí. Mně svěřoval loď, když vy jste u strachy nevěděli, kudy kam.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: A o slovo už se teď hlásí nejmladší z rodu Vidrů, totiž Václav Vidra. Zatím poslední pokračovatel herecké dynastie, tak jak ho samozřejmě známe. V jeho podání jsem vybral povídku Jaroslava Haška Šťastný domov. Ale pojďme si nejprve Václava poslechnout nebo připomenout ještě v době, kdy se talentem svého 12-letého Vašíka tatínek v rozhlase pouze chlubil v očekávání, že se tedy teprve uvidí a rozhodne, jak to s jeho synkem v životě jednou dopadne.
2: Je to zase na první pohled Vašík Vidra. Celý táta, ale i děda. A podle mnohých také celá Dana. A každý zase prorokuje, že bude hercem. Vybral si v tyto dny báseň, která se mu nejvíce líbila a naučil se jí. Poslechni sám první a poslední sloku, jaký říká a jestli má pravdu.
3: Svatopluk Čech, nevěřme nikomu. Nevěřme nikomu na světě širém. Nemáme jednoho přítele tam. Starý boj za každým skrývá se mírem. Soucit a přízeň jsou šalebný klam. Nevěřme radě, ni chvále, ni haně. Nevěřme pucelu, stisknutí dlaně. Nevěřme ničemu, všechno je mám. Věřme jen sobě, své práci a píli. Věřme jen svatému nadšení v nás. Věřme jen vítězství slovanské síly, která si podepře krajní tu hráz. Věřme, že národ náš, veliká sláva, skorou hví lidskosti, zaštítem práva, dobude korunu velebných krás.
0: Divadlo pro vaše uši.
4: Manželka svěřila mi týden po svatbě sladké tajemství, že odebírá Šťastný domov. Právě přišlo dnes číslo, jsou tam velice důležité pokyny. Uvidíš, že mnoho získáme, budeme-li se řídit podle něho. Když jsem se vrátil domů, panoval v kuchyni zvláštní ruch. Žena s očima zářícíma štěstím vyšla mi vstříc a volala. Podařilo se to. Vzala mne za ruku a vedla do kuchyně. Udělala jsem to přesně, jak je to psáno ve Šťastném domově. Polila jsem brazilské ořechy vařící vodou a ponechala v ní 15 minut, pak se dají jádra lehce vyloupnout. Měla nehoráznou radost.
5: Ale drahoušku, co ti to napadlo kupovat brazilské ořechy? Kdo pak je jí? Co pak je potřebujeme?
4: Ty hlupáčku, pravila žena, tady stojí černé na bílém. Polejou-li se brazilské ořechy vařící vodou. Můžeme je také máčet po 5 až 6 dnů suché ve vodě. Pojď dál a uvidíš, že tvoje žena nezahálela. V ložnici byl cítit kafr. Vyleštila jsem podle pokynů ve Šťastném domově postele kafrovým olejem. Spozoroval jsem, že bílé postele z javorového dřeva touto procedurou zčernaly. Ale vždyť jsou černé, namítl jsem. To nevadí, pravila sladce. Ve Šťastném domově je rubrika Hovorna pro odběratelky časopisu, kde dostane tazatelka odpověď z kteréhokoliv oboru práce a vědění. Optám se, jak lze zčernalý nábytek opravit. Dnes už mi odpověděli v té rubrice na můj dotaz o původu prstenu. To ti přečtu. Prsten sloužil mnohem dříve k přikrývání lidského těla, nežli oděv.
5: Udělalo se mi špatně a lehl jsem si na otoman. Zatím drahá žena nelenila. Podle pokynů obsažených v posledním došlém čísle Šťastného domova, voskem a solí se snažila vyčistit na cihličce rez, kterého tam nebylo. Namočila mi suché boty do petroleje, aby změkly, polila si ruce inkoustem, aby mohla šťávou ze zralých hroznů tyto inkoustové skvrny odstranit a scháněla se po červeném víně, poněvadž chtěla zkusit, zdali opravdu zmizí skvrny po červeném víně z prádla, když se namočí na den do kyselého mléka a pak vypere vodou. Konečně přinesla služka červené víno a drahá, neúnavná ženuška polila mou košili červeným vínem a máčela ji v kyselém mléce. Pak vyvařila kartáčky na zuby, poněvadž mezi různými pokyny stálo. Vyvaříš-li nový kartáček na zuby, udržíš jej delší dobu. Bohužel vrátila se s holým držátkem. To nejdůležitější, štětinky, vypadaly ve vařící vodě. Samo sebou se rozumí, že mi vytkla, proč kupuji padělané zubní kartáčky. Pak počala manipulovat s budíkem přesně podle pokynů ve šťastném domově, kde bylo vysvětleno, že vaří-li se vejce, má se natáhnout budík na určitou minutu, když spustí, jsou vejce uvařena. Bavila se tak hodinu. Pak mi začala vytýkat, že jsem do domácnosti nepřinesl žádná držátka na zboží, že mohla z nich zhotovit kozlíčky na příbory, slánky a podobné pěkné věci, jak už to udělalo mnoho odběratelek šťastného domova, čímž se zajisté dosáhne, že v takové domácnosti, kde využitkují tak krásným způsobem držátka na zboží, panuje naprostá spokojenost a blaženost. A tohle také zavedu, pravila a podala mi zatrhnutý článeček v novém čísle. Jak učím kuřátka spořiti? Můj muž kupuje doutníky v krabici po 100 kusech. Kdykoliv takovou krabici koupí, vezmu je mu nepozorovaně z každé vrstvy 3 až 4 doutníky, které uschovám. Když pak mu doutníků v krabici ubývá, tu mu z uschovaných 1 až 2 naspět do krabice přidám. Tím způsobem vydrží bednička doutníků mnohem déle. Samo sebou se rozumí, že celý večer věnovala šťastnému domovu. Vyrobila prkénko na krájení salámu, dřevěný rámek na sušení vlněných punčoch a konečně věšák na princesový úbor. Poněvadž však princesový úbor neměla, chtěla, abych jej koupil. Na to natřela koš na prádlo bílou fermežovou barvou a nesla ho kolem mých černých šatů a plná radosti se vrátila se zprávou, že ihned napíše dotaz na redakci Šťastného domova, jakým způsobem zmizí bílá fermežová barva z černých šatů. My, odběratelky, pravila, pracujeme jedna pro druhou. Každý zodpovězený dotaz jest pro všechny čtenářky nenahraditelným prostředkem, jak učinit domácnost šťastnou. A my musíme být hodně šťastní. Zítra mi pomůžeš vyzdobit záchod, jak je v tomto čísle navrženo. Polepíme stěny černými a bílými čtverci z tvrdého papíru. Na noc jsem pak musel obléci vestu, poněvadž v článku Pravá míra otužení stálo, že veliký anglický hygienik Herbert Spencer spával ve vestě. Ve 3 ráno mě probudil budík. Musíme vstávat, pravila žena. Četla jsem, že nejlépe se duševně pracuje od 3 hodin ráno do 7. Šťastný domov vypsal cenu 300 korun pro tu odběratelku, která podá nejlepší recept, jak využitkovat zbytky z kapounu a slepic. Pomoz mi přemýšlet. V 6 hodin mi řekla, že jsem blbec, poněvadž koukám už 3 hodiny do prázdna a nic mi nenapadá. Od 6 až do 7:30 mi vykládala, že celé folianty trestní vypravují o morální bídě a nejhorších zločinech mužů. Žena inteligentní, s mravní silou, nikdy není tak darebná a bídná jako muži a přece si muž stále osobuje právo být neomezeným vládcem, jehož vůli třeba nespravedlivé, musí se žena podrobit a žena taková ubohá. Mluvila 30 minut, že cítí jasně, jak se na ženě prohřešuje celá lidská společnost. Ukládá jí mlčet a trpět. Sama jí soud volila by raději smrt než takový život, ale pomyšlení na děti brání jí zbavit se rázem svého trápení. Ale vždyť nemáš děti.
6: To je jedno a do toho ti nic není, odpověděla rozhodně. Vy muži neumíte než nás ženy sužovat. Ženy nemají nikde zastání, žádný zákon je nechrání a jsou vydány zcela v plen svým trýznitelům. Ach, jak budu ráda, až budeš pryč. Překážíš mi, musím vybrat ze šťastného domova, co mám dnes zvláštního uvařit.
5: Ale drahoušku, řekl jsem nesměle, nemuselo by to být snad zvláštní, třeba jen něco neobyčejného. Ani neodpověděla. Celé dopoledne vyvstávaly před mým zrakem hrůzné obrazy prapodivných kombinovaných jídel. Zaraženě jsem v poledne vstoupil do dveří našeho bytu. Ženuška mě upřímně políbila a z tváří, z níž vyzařovalo štěstí, pravila vítězoslavně. Dnes máme řízky skopové z hovězího napodobené, nadívané napodobenou vlašskou pikantní zavařeninou zeleninovou. To je z nových předpisů z minulého čísla. Bylo to dobře napsáno, ale nebylo to k jídlu. Svou porci jsem dal do misky pro našeho psa. Čichl k tomu, svěsil ohon, zalezl pod skříň a vrčel. Drahé ženušce bylo též špatně a poslala mě pryč, že si lehne. Když jsem se večer vrátil, nalezl jsem v jídelně 3 bedny, v předním pokoji 2 a v kuchyni 1, u níž stála má drahá žena a řezala pilkou prkna z jiné bedny.
6: Čekám na tebe, pravila vlídně. Ve šťastném domově jsem objevila, jak každá šetrná hospodyně může ze starých beden sama zhotovit si postel pro služku. Když si odešel, prodala jsem služčinu postel truhláři a zakoupila za to bedny a truhlářské nástroje. Ach, bože. Bože. Toto píši z turecké Soluně, kam jsem utekl před šťastným domovem, jenž má za účel každou domácnost učinit šťastnou a spokojenou. Uprchnuv tedy před šťastným domovem, který přináší domovům štěstí do tohoto města, byl jsem úplně šťasten a blažen, ačkoliv tam právě vraždili křesťany. Šestkrát jsem s námahou utekl před krvelačnými Mohamedány, ale to se mi zdálo rozkoší proti tomu být bezprostředním svědkem ničivé působnosti šťastného domova. Šest neděl jsem tak žil v úplné blaženosti, když v tom jsem dostal psaní od své ženy. Bylo zářící, plné laskavosti. Psala mi, že zatímco jsem se odebral do Turecka, seznala, že bez šťastného domova by byl život holou pouští. Vím-li, co jest Nurso? Nurso toť samovařící přístroj v kruhu rodinném, který dostane jedna z předplatitelek úplně zadarmo, pak nepotřebuje kuchyň a tak již dala předem zbořit kamna v kuchyni, poněvadž když vyhraje Nurso, bude tam stát ten přístroj. Nurso je víc než kamna. Nurso znamená štěstí. Představuje si, jak já budu v Nurso vařit a jak budeme mít uprostřed sebe ten samovařící přístroj, takže budeme úplně šťastní. O mém náhlém odjezdu spravila hned redakci šťastného domova a oni jí ze soucitu zaslali 20 druhů semen na zeleninu a 20 druhů na květiny a v listárně redakce jí odpověděli, aby si koupila časopis Šimáčku v čtverlístek. Dopis byl psán velice něžně a v druhé půli byla vyslovena prosba, abych vypátral a jí zaslal nějaký recept na přípravu pravého tureckého pilafu, který ona uveřejní v šťastném domovu, aby i ostatní čtenářky byly hodně šťastny. To bylo první přání. Druhé bylo, abych vypátral turecký jídelní lístek na 365 dnů v roce pro skromnou rodinu tureckou. Pak byla třetí prosba, abych jí poslal nějaké zbytky tureckých látek, že si z nich chce podle návodu v posledním čísle šťastného domova udělat hadry na utírání zrcadel. Čtvrtá a poslední její žádost dýchala onou upřímností, která mne zahnala až sem do Turecka. Psala, abych prostřednictvím rakousko-uherského konzula v Soluni se pokusil vymoci na turecké vládě, aby tureckým ženám bylo dovoleno vydávat pro sebe list na způsob šťastného domova. Ona sama, že se pokusí sdělit tyto své myšlenky na konzulát písemně a doufá ve veliký úspěch. Psaní skončilo sdělením, že podle rady poskytnuté jí v listárně upotřebila velice prakticky mé nové letní šaty, které jsem měl dvakrát na sobě. Rozpárala je, rozstříhala a ušila z nich tři páry dětských kalhot, které zaslala do redakce šťastného domova s prosbou, aby byly dány tomu hodnému hošíkovi, který svým vlivem přiměje otce, aby mamince předplatil šťastný domov. Na konci stály verše. O šťastný domove, nás pod ochranu svojí vem, jak matka dítě v loktech chová vždy znova, buď lásky šťastným domovem. Po přečtení toho jsem plakal dlouho do noci. Za 14 dní na to jsem byl zavolán na rakouský konzulát. Konzul, velice příjemný pán, ukázal mi předně na konzulát zaslanou petici podepsanou 150 předplatitelkami šťastného domova, aby turecká vláda nebránila tureckým ženám číst šťastný domov. Pak přišel, pravil velice smutně, jeden ročník na ukázku. Má paní má kuchařku Češku, ta se zabrala předevčírem do čtení a dnes je z ní úplný vrták. Pojďte se na ní podívat, co vyvádí. Šli jsme. Vchod do kuchyně byl ověnčen růžemi a v této girlandě byl neumělou rukou zhotoven na tvrdém papíru tento nápis. Šťastný domov přináší konzulátům štěstí. Uprostřed mnoha beden seděla má krajanka, která chtěla i zde vybudovat štěstí od základů a štípala právě nějakou lavici. Pšš, pravila, kladouc si prst na rty. Jen tiše, aby se šťastný domov nezlobil, že ho rušíte v práci. Z těchto beden udělám, jak to chce šťastný domov, moderní a vkusný kuchyňský nábytek. Chcete vidět mou hlínu? Ukázala na velký kopec hlíny v rohu. Z toho budu zhotovovat podle šťastného domova pro tento dům hrnce a jiné kuchyňské nářadí. Chytila mě za ruku a volala blízkajíc očima vášnivě. A vidíte, že pak budeme šťastní, hodně šťastní. A držíc mě za ruce, deklamovala ta dobrá popletená duše. Chtěl byste, aby vaše štěstí bylo trvale zabezpečeno, aby nikdy ničím nebylo skaleno, naopak, aby stále a do budoucnosti čím dál tím více ve vás se rozlévala záře štěstí a spokojenosti v plném jasu. Odebírejte šťastný domov.
5: Utekl jsem odtamtud. Druhého dne, sotva jsem se probudil, nalezl jsem svoji krajanku za svými dveřmi. Vlekla sebou kus stromu.
6: Přináším vám, pravila, to dřevo. Z tohoto dřeva si můžete udělat věšák, jak to stojí v 16. čísle šťastného domova. Koupíte si věšák někde u obchodníka a podle toho sám si zhotovíte druhý a první prodáte nebo z něho zhotovíte vkusné podstavce pod nohy ke skříním.
5: V tom okamžiku uzrál ve mně pevný úmysl, že otrávím celou redakci šťastného domova a orientálním vlakem vracel jsem se ještě téhož dne do Prahy.

0: tired and lack.
1: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: No, v případě vidrovské herecké dynastie dnes nemůžeme samozřejmě opomenout ani maminku toho posledního Václava Vidry, totiž herečku paní Danu Medřickou. Jak pak by ne? Její charakteristický hlas patřil mnoha rozhlasovým nahrávkám a kolika pohádkám. A právě tam se stala pro několik generací na dotek blízkou vypravěčkou kouzelných příběhů. Jako třeba v pohádce Aleny Riegerové Kamínek z lásky, kde byla Rusalkou Izerínou. Poslechněte si výběr z jejich společných dialogů s Martinem Růžkem, vládcem Bukové hory, kde si v Jizerských horách, a snad mi dáte za pravdu, že ta síla a magie hlasu Dany Medřické působí i po letech.
3: Letní noc na horách, vodička průzračná s hvězdami na hladině. V takových nocích rozkvítá svým čarodějným květem mech moudřínek. Probuď se, kmotře.
4: Dej pokoj, Rusalko.
3: Je úplněk. Vidíš, co krásy je kolem. I oči studánek pod velkou jizerskou loukou se dívají.
4: Nech mě spát.
3: To si říkáš, vládce Bukové hory? Vzpomínej trochu. Co se zamlada narozvíhal světýlek ve slatích a jenom pro nás si čaroval, pro horské rusalky, jako lucerničky nás tvoje světýlka vodívala močálem za sladkou vodou studánek.
4: Kde je dnes jizerským rusalkám konec?
3: Ach, pravda, jak roky šly, bylo nás míň a míň. Kmotříčku, seběhni starou bučinou a rozsviť plamínky země. Sedneme si do mechu a v jeho vůni se nám zase vrátí moudrost i krása mladých let.
4: Izerino, pamatuj se. Copak se sluší na vládce hor hopsat o půlnoci hvozdem?
3: Ale kouska citu v tobě nezbylo.
4: Tobě to tvý světýlko už taky nějak divně plápolá, jako by tloustlo.
3: Styď se.
4: Co bych se styděl? Já ještě pamatuju rusalky z jizerských slatí a mývali krev těkavou, modrou, zrovna safírovou. Mohl bych vyprávět.
3: Leda balvanům na pytláckých kamenech. Všecky krásy si dočesta pozapomínal.
4: Pravda, někdy se mi to v hlavě nějak pomotá.
3: Koukej, ať nepropaseš mech moudřínek. Kvete jen za úplňku, potřebuješ ho jako sůl.
4: Už aby rozkvet, dech se po něm dlouží, myšlenky mládnou.
3: Neloupe v kolenou. A mizí po něm pleš.
4: Hleď si svých potoků a mě nech na pokoj.
3: Nepůjdu. Leda za kamínek. Maličký, blízkavý.
4: Nedám. Nemám.
3: I máš. Bez tak nic jiného neděláš, než sedáš celé noci na vrcholku své Bukové hory a lovíš blízkavice do sítí mraků.
4: Blízkavice patří Bukové hoře.
3: I vodám patří, když k ním najdou cestu.
4: Všecky je ukryju hluboko v zemi.
3: Lakoto.
4: Lidská cházka mi brousí po horách, oči zabodnuté k zemi a teď začneš i ty.
3: Dříve si rozhazoval blízkavé kamínky po slatích plnými hrstěmi.
4: Noc bude krátká a nebe samý drahokam je čas chystat si sítě.
3: Jen hamižnost v tobě k stáru zbyla.
4: Lídejte, blízkavice, kamínky moje strakaté, zelené, bílé, žluté i modravé, patříte zemi. Uzamknu vás do Bukové hory a nikdo vás nenajde.
3: Kéž by ti vítr potrhal sítě.
4: Co je zas, Izerino?
3: Prober se, dělej něco. Brodí se vzhůru mými potoky. Hledají pod břehy, slídí ve studánkách.
4: A jak tě dostihnou, nepustí tě dřív, dokud z tebe nevymámí tajemství tvých vod, viď. Jen pěkně utíkej z čerstva, rusalko.
3: Nemůžu, bolí mě nohy. Močál se pode mnou propadá.
4: Podvedla jsi mě, trapse.
3: K motříčku. Můj pane z nejmilejší.
4: Med si nech na jindy. Teď si pěkně sklízej, co si zasela.
3: Jeden jediný kamínek. Jen pro lásku jsem ho darovala.
4: Dáš jeden a už chtějí další. Já je znám.
3: Zaženě do rovin, zamkni svou horu na 7 kamenných západů.
4: Ale, najednou je z rusalky hospodyňka. Plné hrstě jim nasypu. Ať se tím kamením třeba zalknou.
3: Nelido, posed tě děs.
4: Teď mlč, schovej se do slatí a starej se, aby tě nenašli. Jen pojďte, stoupejte po cestách i necestách, po balvanech, co kloužou jako led. Až pod horou jsou studánky, které hledáte.
3: Vždy tě pobiješ.
4: Ticho jsem řekl. Teď dokončím, co si svou hloupostí zašmodrchala. Kutálejte se, kamínky moje strakaté, zelené, modré, červené. Kutálejte se po močále.
0: Adame!
5: Pojďte zpátky! Země uhýbá pod nohama.
0: Našel jsem studánku.
5: To není ta pravá. Vraťme se.
0: Žlutá světýlka vyskakují po slatí.
5: Studeně blikají. To bludičky nás táhnou do močálu.
0: Bludičky, blázne. Vždyť to jsou pravé jaspisy. Sbírej přece.
5: Pán Bukové hory se probouzí.
0: To se jen blízká na časy, pospěš si.
4: Jen víš. A ještě víš. Přebroďte ledové vody potoků, co pramení v klečových lukách.
0: Druhá studánka.
5: Modrá se v ní nebe.
0: A modré ohýnky. Studeně svítí všude mezi klečí.
5: Safíry.
0: Zbírej a rychle dál.
4: Ještě nemáte dost. Holenkové, to budete muset až na pytlácké kameny.
0: Studánka červená jako krev.
5: A světýlka? Ne, ne, rubíny.
0: Země se rozhořila jako by plamenem. Snad nám ty rubíny sama hází do náručí.
5: Ta krása. Pane, vždy jsme boháči.
0: Teprve budeme, až je vybrousíš.
5: Teď rychle odtud, než přijdeme o kameny i o život.
3: Co tě to popadlo, dětku bláznivá? Po nocích lovíš blízkavice a teď je rozhazuješ plnými hrstěmi.
4: Viděla jsi, rusalko, jak mi to kouzlení šlo dneska od ruky?
3: Kameny patří přece zemi.
4: No jednou. A podívejme, jeden tu zapomněli.
3: A zrovna ten nejvzácnější, z lásky darovaný.
4: Z lásky. Na tu si ani nevzpomněli, když hrabali mé drahokamy.
3: Třeba ten maličký rubín, lidskou rukou broušený, má víc kouzla, než všecko tvé drahé kamení. Dej mi ho.
4: Abys ho zase zašantročila. Jen ho nech pěkně ležet, kde leží.
3: K motříčku.
4: Nedám.
3: Nachytáš si za něj 100 jiných.
4: Nechci. A nech mě spát.

0: brečí a brečí. Už kolikátou noc jsem oka nezamouřil.
1: Dobře ti tak. Jen se dívej, co je na světě žalosti.
0: Chci spát.
1: Co pak nemáš kouska srdce? Podívej na ní. Kámen by se ustrnul.
0: Pěkná, ale ubrečená.
1: Trápí se. A kvůli tobě.
0: Co mě do toho pleteš?
1: No tak, kmotříčku, pane Bukové hory, jen vzpomeň, co se s tí naškádil, ovečky plašil, hromoval do usínání, co jsem se tě, dětku, nahubovala. A teď bys jí nechal usoužit?
0: Ženský, jedna brečí, druhá pokoj nedá. Poblázníš všecku jizerskou vodu, takže teče do kopce.
1: Proč jsi ten svůj spekla rubín líp nehlídal, dětku?
0: Já.
1: Kdo rozházel všechno bohatství Bukové hory?
0: Však se nám vrátí.
1: Jo, s našimi kameny ti tak někdo poběží zpátky. Kdybych se aspoň uměla ve zlatích utopit. To neumím.
0: Přestaň, nebo se na tebe už ani nepodívám.
1: Stejně se nedíváš.
0: Dívám.
1: Kdo ví, jaké schvály ti zase táhnou hlavou, dětku.
0: Tak se mi Izerino zdá, že dnes má být úplněk. Mech moudřínek nasazuje na květ.
1: Radši jdi lovit nové blízkavice.
0: Blízkavice? Na ty si počkám u studánek.
1: Už se nám nikdy nevrátí.
0: Všechno se vrací. I úplňky. Mech moudřínek zas vykvete svým čarodějným květem a zmoudří rusalky i lidi, uvidíš.
2: Tudy utíkal, jeho stopa je čerstvá.
0: A bude mela, už to začíná.
1: Kam běžíš, Adame?
2: Jdi sestry, rusalko, mé poklady jsou pryč.
1: Co se to s tebou děje, chlapče? Co tě žene? Zas hledáš kameny? Ještě nemáš dost?
2: Kameny zmizely a on s nimi, ten podvodník a lhář.
1: Zpamatuj se, Adame.
2: Musím ho najít. Poraď, Izerino, kterou cestou se dát?
1: Za štěstím vede jedna jediná. Hledej.
2: Nic nevidím. Všude jen mech, mechové balvany, skály obrostlé mechem.
1: To je mech moudřínek. Dnes je úplněk. Rozkvítá zlatý květ.
2: Chci odtud.
1: Přivoň, jak sladký má dech. To sama země voní.
2: Co se to se mnou dělo, rusalko? Jako bych všecko viděl jinýma očima. Čeká ještě na mě? Víš, že čeká.
1: Ale nadarmo. Moudřínek zavonil pozdě. Tak bláznivě se znal za poklady, že si překročil bludný kořen, chlapče.
2: Všude jen les a polomy a les. Ale já se přece musím vrátit. Poprosit, aby mi odpustila.
3: Vracíš se?
2: Navždycky.
3: A kouzelný kamínek?
2: Vraťme ho zemi. Vybrousím ti jiný. A bude stejně krásný jako ten rubínový.
3: Krásnější. Ty přece, můj milý, dovedeš probudit krásu i v obyčejném křemínku. Otevři se, rubínová studánko. A vezmi si zpátky svůj drahokam.

0: Neříkal jsem to, všecko se vrací.
1: I letní úplňky.
0: Pojď, rusálko, rozházím znovu blízkavice po slatích. Světýlkama ti olemuju cestu, ať trefíš ke studánkám.
1: A jestli pak víš, že nám tam znova vykvetl mech moudřínek k motříčku, v měsíci zlátne čarodějný květ.
0: A voní. Cítíš, jak voní Izerino. Posaď se se mnou do mechu a v jeho vůni se k nám vrátí moudrost i krása mladých let.
1: Všecko se vrací. Zem zemi, voda vodě, lidi lidem.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé. Zdravím vás na Prahu noční linky Českého rozhlasu s datem 12. října. Pravda, během těch 2 hodin našeho povídání se ono datum změní. Až do zítřejší 1 hodiny jsem připraven v brněnském rozhlasovém studiu přijímat telefonáty na čísle 731 800 900 a podrobně prozkoumávat to, co napíšete na náš web. Jinými slovy, rozhlas.cz/linka, to je ta druhá možnost, jak zveřejnit svůj příběh. No a bez příběhů, bez vašich příběhů, by noční linka nebyla noční linkou. U mikrofonu je Borek Kapitánček. Už teď se těším na vaše telefonáty, na to, co zavoláte, na téma, které dnes bude spojovat, nebo mělo by spojovat vaše příběhy. Když se naše očekávání a skutečnost potkají, a je to setkání nepříjemné. Když jste náhle konfrontováni s následky lidského chování, nebo když jste nuceni přijmout to, že máte vlastní limity, že nejste neomylní, anebo vás okolnosti zbaví iluzí, ve kterých jste žili, tak to jsou ty chvíle, kdy se takzvaně srazíte s pravdou, s realitou. A pravda někdy bolí. Přijmout realitu bývá někdy těžké, až bolestné. A řekl bych, že šťastný je ten, kdo takovému okamžiku zatím nečelil. Bolela vás někdy pravda? Věřím, že máte svůj příběh, ale jedním dechem dodávám, že podle toho, jaké téma jsem zvolil pro dnešní vysílání, to budou asi příběhy hodně osobní. Takže tradičně zavolejte na 731 800 900 nebo napište na web rozhlas.cz/linka o tom, jak jste se srazili s pravdou a jak to bolelo.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: Měsíc je jak zlatá bula sicilská, storcuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Teď je 6 minut po 23. hodině, je čas noční linky Českého rozhlasu a tématem, které by mělo spojovat to, co vy zavoláte na 731 800 900 anebo napíšete na naši webovou stránku, je pravda někdy bolí. Prvním posluchačem, který se ozval na zmíněném telefonním čísle, je Karel. Dobrý večer, Karle.
1: Dobrý večer, to jsem nevěděl, že se dovolám, jako samozřejmě.
0: Vy máte puštěný rozhlasový přijímač a o toto pro vás možná bude těžší. Vy se uslyšíte s mírným zpožděním.
1: Já ho hned vypnu.
0: Mhm.

0: ten pocit byl takový, že bych asi tak sežral Lokomotivu, nebo byl velmi špatně na tom. Hmm.
1: Uvědomil jste si, že jste delší dobu žil v nepravdě, respektive, že před vámi něco tajila? Asi to nebylo ze dne na den, asi k tomu něco vedlo, asi to trvalo delší dobu, nebo se pletu?
0: Ano, nepletete se, samozřejmě, že to nemohlo být ze dne na den, ale třeba měsíc na měsíc.
1: Mm-hmm. Jak to pokračovalo, no, smím-li vědět?
0: Ale ve slušnosti. Rozvod.
1: Mm-hmm.
0: Jo, a ticho. Je.
1: Jak je to dávno?
0: Takže asi tak 20, 25 let.
1: A jste dnes rád, že jste se dozvěděl pravdu?
0: Samozřejmě. Než žít v nějakých pravidách, tak bylo dobré jako to ukončit a nechat to prostě, ať to jde tak, jak to život jde.
1: To si myslíte dnes, ale tipuju, že v ten okamžik jste si to nemyslel, že jo?
0: Ne, to bych obradil.
1: Hmm. Došlo k nějakému no, násilí, došlo k nějakým bouřím.
0: Ne, to bych já neudělal. Samozřejmě ne, nejsem takový člověk.
1: A poučil jste se z toho, co je za vámi? Třeba...
0: Ano, poučil jsem se z toho, že s ženskýma žádné drobné.
1: S ženskýma žádné drobné. To zní jako hezký bonmot. Karle, děkuju.
0: No, to nevím, vlastně je to bonmot, to nevím. Co
1: s ženskýma žádné drobné. No.
0: Žádné drobné.
1: Mám tomu rozumět tak, že jste zanevřel na ženy?
0: Ano.
1: Zůstal jste sám?
0: Ano.
1: Já jsem zvědavý dneska, ale to je tím, že jsem vám chtěl dát prostor a jak tak cítím, spíš potřebujete otázky. Nicméně ta moje poslední otázka je, jestli se ještě se svojí bývalou stýkáte a jestli máte děti.
0: Nestýkám, nechtěl bych ji ani vidět.
1: A děti máte?
0: No, to nevím.
1: Myslím s vaší bývalou.
0: No samozřejmě říkám, to nevím.
1: Takže vy nevíte, jestli s vaší bývalou manželkou máte děti, ano?
0: Ano, to nevím, protože jsem nebyl informován.
1: No tak ono toho 3/4 roku se mohlo něco stát. No ale to už je věc zase třeba na další téma.
0: 3/4 roku, dobře, ale to je 20, 25 let.
1: Já vím, já myslel těch 9 měsíců případných. Karle, dnes už vás to nebolí?
0: No, už ne. Už je to dobrý.
1: Ono se někdy říká, je to takové okřídlené rčení, co vás nezabije, to vás posílí. Tak vám přeju hodně síly. Mějte se hezky.
0: Budu se snažit být silný.
1: Děkuji vám za telefonát a za důvěru, kterou jste mi právě tím telefonátem dal. Mějte se hezky a krásný podzim. Naslyšenou.
0: Dobře, naslyšenou. Vaše.
1: Michal napsal na rozhlas.cz/ linka na téma Pravda někdy bolí následující. Bolí, když vám doktor třeba jenom naznačí, že na váš problém nemá současná medicína spolehlivé řešení a že si musíte zvyknout. Mně se to stalo 2x. U ušního šelestu a u sklivcových zákalků. To jsou ty protivné létající mušky v oku. Člověku nezbývá, než se kruté pravdě postavit čelem. Ono mu v podstatě ani nic jiného nezbývá. A po třetí jsem čelil kruté pravdě, když jsem si vyslechl výsledky lumbální punkce. Ač to bylo oproti předchozím 2 případům nejzávažnější, přijal jsem to statečně, protože už jsem byl připraven. Původně jsem se ale té pravdě dlouho vyhýbal. Když mi pak na evokovaných potenciálech zjistili nález na zrakovém nervu, neváhal jsem a na tu lumbálku přece jenom šel a udělal jsem dobře. Schválili mi biologickou léčbu a progrese nemoci by měla být pozastavena. napsal Michal z Myšlenky.

0: klína. Mohli to být různé situace, různé životní zápletky, nespočet životních dramat, kdy jste náhle byli vystaveni pravdě, realitě. Ona pravda někdy bolí. Možná o tom povykládáte po písničce Hany Zagorové.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Říká se, že co se zdá, to může být taky jenom sen. Ale taky se vám někdy může zdát, že žijete život tak, jak jste si ho naplánovali a najednou přijde ten okamžik, kdy jste přímo postaveni před pravdu. Někdy krutou. A právě proto říkám, že tématem dnešní noční linky je pravda někdy bolí a čekám na vaše příběhy na tohle téma. S tím dalším je na telefonu 731 800 900 připraven Martin. Zdravím vás do vašeho vozu. Takhle pozdě vy musíte být buď to taxikář nebo kamioňák. Dobrý večer, Martine.
1: Dobrý večer. Ano, kamionák, jsem na cestě do Německa.
0: Tak v tom případě, ať vám dobře utíká, žádné komplikace na cestě. A teď poslouchám váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Moc krát děkuji za přání. No, onehda měl váš kolega téma na co vás žere, nebo co vás žírá. Mm-hmm. Tak jsem onehda volal a sděloval jsem, že tenkrát bývalá přítelkyně mi nepřiznala otcovství její dcery. A teďkon v září jsem přes ní nechal přát všechno nejlepší k narozeninám té dcery domněle naší společné. No a nechtěně jsem se dozvěděl, že opravdu to, že mi to nepřizná tenkrát, tak že opravdu moje není. Což je bylo opravdu nepříjemné, pravda bohužel opravdu bolí. Do teďka, do té doby, vlastně do letošního září se doufal, že mám jakoby potomka a díky tady tomu se ukázalo teda, že ho vlastně nemám a tím to celý skončilo. Byli jsme do té doby občas v kontaktu, jak říkám, je to už 18 let. S tou mojí bývalou přítelkyní a kontakt přímo na tu dceru nemám, takže jsem přes ní každý rok blahopřál k svátku a k narozeninám a teďkon se bohužel teda potvrdilo, že ne, že nejsem otec. Je to nemilé.
0: Já budu zvědavý a doufám, že se vás to nějak nedotkne, respektive, že nebudu šťourat v ránách, které ještě pořád bolí. Jak jste se to dozvěděl, že tedy opravdu nejste otcem? Ona vám přímo řekla, přítelkyně, není tvoje, jo?
1: Teďkon jsem jí napsal po tom blahopřání, jestli mi už konečně dá vědět, jestli jo nebo ne. Mm-hmm. No a sdělila mi, že tady v jejich 7 letech se nechávali dělat testy otcovství, a což jsem nevěděl do té doby a potvrdilo se, že jí bejvalej vlastně je otcem týho holky.
0: Mám ještě jednu otázku a trošku se zdráhám ji položit. To znamená, že ona měla společně s vámi ještě někoho dalšího. Tedy paralelní vztah?
1: Bohužel, to je pravda, to je realita. Takže uvědomění toho, že vlastně 18 let si myslíte, že máte dceru, a potom se dozvíte teda, že nemáte a ještě k tomu vlastně mi dojde potom, že mě vlastně v tu dobu podváděla. Hmm.
0: Jak jste se cítil, když jste se dozvěděl tu pravdu? Nemyslím o podvádění, ale o tom, že ta dcera, o které jste doufal, že je vaše není.
1: Tak samozřejmě mě to mrzelo a mrzí mě to i teď, jo. I po měsíci prostě to jsem se to dozvěděl, leží mi to v hlavě, ale s tím prostě člověk bohužel nic neudělá.
0: Namísto toho, abych se vás zeptal, jestli vás ten okamžik poučil, tak se zeptám, kdyby teď zatelefonovala vaše bývalá a řekla, chci se k tobě vrátit, co byste udělal?
1: To je hodně těžká otázka.
0: Tak já ji ještě stížím. Chci se k tobě vrátit i s dcerou, která sice není tvoje, ale mohla by. Mohl bys jí dělat tatínka. Co byste, jak byste reagoval?
1: Kdybych nevěděl, že má dvě další děti s někým dalším, tak bych ještě hodně, hodně uvažoval. A vlastně do té doby, než mi to sdělila, tady tu pravdu, tak jsem si zahrával i s tou myšlenkou, že kdyby se ozval, že ano, tak asi bych možná změnil i svůj život a podřídil bych ho jakoby svojí nový rodině, jo, když to tak řekl. No, ale po tomhle s tom zjištění tam už není co řešit, to je prostě tečka, konec a není co řešit.
0: Martine, já si teď tipnu a je to pravděpodobnost 1:12, že se netrefím. Tedy, že se trefím, tak. Vy jste znamením rak?
1: Ne.
0: Netrefil jsem se, protože pro raka je rodina nejdůležitější. Myslel jsem si, že jste, ale to je samozřejmě věc, řekl bych, spíše taková efemérní, není ani tak podstatná. Martine, moc krát vám děkuju za upřímnost, se kterou jste nám svěřil část svého životního příběhu a přeju vám šťastnou cestu.
1: Když jste to pravdu, tak jsem na přelomu blížence a býka.
0: No, tak aspoň to mám trošku přesněji. A hned se jdu podívat, jak to mají blíženci a býci s rodinou a věrností a oddaností rodině. Mějte se pěkně a šťastnou cestu.
1: Jestli byste mi povolil, chtěl bych pozdravit moji milovanou babičku Helenku Bujinovskou do Teplic. Moc krát děkuju.
0: Zdravím do Teplic a na cesty naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: Pravda někdy bolí. Téma noční linky, kterou právě posloucháte. Možná, že po písničce Dua Verona přispějete i vy svým příběhem na tohle téma.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Když tak teď přemýšlím o tom, co všechno mohla být ta krutá pravda, která někdy bolí, tedy v jakých oblastech se odehrálo to vaše prozření, když jste byli postaveni před krutou realitu, tak mě napadá, že těch příběhů, které dnes odezní, bude oproti těm, které neodezní, jen velmi málo. Jeden z nich jsem si teď během písničky kapely Verona vyslechl s tím, že posluchačka nechce do vysílání a já to naprosto respektuju, protože taky jsem říkal, že to bude asi hodně upřímných příběhů a zpovědí, které nás čekají. A asi ne vždycky veselých. Tak jsem zvědavý, kdo další se ujme toho úkolu nelehkého říct svůj příběh na téma Pravda někdy bolí. Dobrý večer, tady je Borek, kapitánček Noční linka. Kdo je prosím telefon? No to Dana. Už ani se nemusím ptát, je to paní Dana z Blatné. Tak vám přeju nerušený poslech a to i já proto, vám... abych vás dobře slyšel.
1: Já vám taky přeju to tež a všem posluchačům. A já se k tomu musím vyjádřit, protože mě úplně teď dostal tematicky směrem ke svému příběhu, teda ocitovanému pan Martin. A já se přiznám, že já teda snesu všechno celkem, jakoukoliv pravdu, pokud teda se přesvědčím o tom, že to pravda je, ať už je příjemná nebo nepříjemná, ale co nesnáším, jsou podvody, lži a klamstvo. Prostě to nesnáším. A protože jsem byla v životě klamaná a hodně klamaná, hodně klamaná v manželství, tak jsem prostě se zařekla, že radši zůstanu sama, než bych tohleto ještě podstupovala. Protože, jako víte co, když jste zklamán svým manželem a ještě se svojí vlastně kamarádkou, který on zničil život, mě zničil život, mému synovi zničil život a tak dále, tak prostě je to krutá pravda, která vlastně ona mi to přiznala. Ona mi to chtěla přiznat, ale pak málem spáchala sebevraždu. Jo. Takže to bylo krutý, ale on ji prostě bránil. A já se z toho nějak do dneška nemůžu zpamatovat. A to jsem docela upřímnej a statečný člověk, si myslím, jako žena. Ale prostě bolí to do dneška. Jako. Je to prostě takový...
0: A jak je to dávno?
1: Taková rána do vazu. No, je to dávno, je už to dávno. Danielovi je 50 roků, takže to už je fakt dávno. Ale pořád mě to bolí, to se přiznám. Protože si říkám, jemu se to vrátilo více než třikrát, trojnásobně, jo. Ale mě to prostě bolí a poznamenalo to můj život. A já, ačkoliv teda jsem... mámou tří dětí, tak už jsem se nikdy nevdávala vlastně, protože já jsem se prostě bála. Bála vstoupit zase do zklamání. Vstříc zklamání dalšímu. Takže mám tři dětičky, ale to je v pořádku, to je v pohodě, ale to, co zažil Martin, to bych teda zažít fakt nechtěla.
0: Martin je váš syn, ano?
1: Ne, Martin není můj syn. Martin není můj syn.
0: Jo, Martin předchozí posluchač. Tak, jo.
1: Přede mnou, ano, předchozí posluchač.
0: Já jsem se Martin, tak zaposlouchal.
1: Martin, vy máme společného pouze to, že já jsem teda na rozmezí blíženců a raka a pro mě rodina je vše. To je posvátnost prostě, jo? Ale do manželství už bych teda hnedka nastoupila. To fakt se bojím.
0: Bojíte se proto, že si myslíte, že byste to znovu případné zklamání neunesla? Rozumím tomu správně, ano?
1: To přesně tak rozumíte úplně přesně, Morku. Já prostě bych takovýhle další zklamání už neunesla.
0: Jak jste se v okamžiku, kdy došlo k tomu, no já nechci říkat prozření, zřejmě to bylo přiznání, jestli tedy se pletu, tak mě opravte. V tom okamžiku přiznání pravdy ze strany vašeho partnera a vaší kamarádky, jak jsem tomu rozuměl, jak jste se cítila? Vzpomínáte si na to dodnes?
1: Cítila jsem se příšerně, protože jí to málem stálo život. A pak jsem ho ještě nachytala, když jsem se už s ním definitivně rozhodla, že se rozvedu. Tak jsme s tatínkem za ní jeli jí navštívit, jí, protože já jsem o ní měla strach. Ona se pokusila o sebevraždu, pak teda přišla o to dítě, který jako s ním čekala údajně. A vlastně bylo to tak strašně krutý, když jsme jí tam našli v slzách a on tam byl s ní a mlátil jí a nalejval jim červeným vínem, aby prostě potratila, ale pak jí stejně k tomu dohnal, jo. No, bylo to příšerný a možná právě to zanechalo ten otisk věčný na mým dalším životě. To se mi rozumíte.
0: Myslím, že vám rozumím dobře, Dano.
1: No, je to smutný příběh možná. Já nerada takhle zdůrazňuji ty křivdy, kterými byly napáchány. Říkám, na rovinu říkám, pravdu snesu i krutou, ale lež a podvádění a prostě takový to balamucení, takový to, říkám,
0: přetvářování a vytváření legend.
1: Já bych to možná
0: řekl ještě trošku vulgárněji. Ten pocit, že z vás někdo dělá blbce dlouhou dobu, protože ono se to nestane ze dne na den, ale něco k tomu vede, takže určitou dobu.
1: Ono to nebylo ze dne na den. Ono to trvalo a já jsem si všimla spoustu věcí a pominu i to, že to házel pak na jinýho úplně mužskýho, který v tom byl úplně nevinně, nastěhoval. Prostě víte co, když z vás někdo dělá dlouhodobě blbce, tak vás to poznamená pak na celý život. A já se omlouvám posluchačům, jestli jsem zdržovala. A i vám se, Borku, omlouvám.
0: Nemáte se začít omlouvat. Ne.
1: Je mi to líto, že jsem se tak rozohněla trošku.
0: Takhle vypadá, ale když jste rozohněná, tak to je ještě dobrý. Dano,
1: ne,
0: já vám děkuju.
1: Já jsem teď zažila takový tragický 2 týdny a není mi z toho dobře ještě pořád, takže se omlouvám, že jsem se zapojila do vysílání, ale s vámi jsem se ráda viděla, slyšela vlastně, neviděla. Jestli vás můžu najít na kameře. Mějte se krásně, všichni posluchači, ať nezažijou takovéhle kruté pravdy a podvody hlavně.
0: Já vám na kameře mávám, Dano, stejně jako ostatním posluchačům a posluchačkám, a přeju dobrou noc.
1: Tu si zapnu za chviličku noc, teď jsem jenom na telefonu. Jde se krásně.
0: I vy.
1: A krásnou noc všem a zdravíčko a tak dále, jo?
0: Děkuju. A naslyšenou. Pravda někdy bolí. Možná máte příběh na tohle téma. V tom případě ještě jednou uslyšíte, a není to naposledy, to telefonní číslo, které vás spojí se studiem Noční linky, kterou právě posloucháte. Ale nemusí to být jen příběhy, řekněme, partnerské, ale i příběhy typu, který teď zrovna přečtu, napsala jej Věra z Karviné. Zdraví všechny posluchače Noční linky a píše: po 12 letech manželství manžel onemocněl závažnou nemocí, avšak naučil se s ní žít. S jeho nemocí jsme se jako rodina smířili. Ale po dalších 10 letech onemocněl stejnou nemocí i syn. Průběh nemoci má horší. Velmi nás to omezuje jako rodinu a jen protože jsem věřící, tak si říkám, že by mohlo být ještě hůře. Mějte se hezky, podepsána Věra. I tohle je srážka s realitou, která mnohdy bolí. Věro, držím vám pěsti. A ten nahoře, který neustále poslouchá, vězte, že je to v jeho rukou a že možná už zítra bude všechno jinak. A když ne zítra, tak možná pozítří. Na téma Pravda někdy bolí můžete vaše příběhy volat na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A příliš veselé vaše příběhy dnes asi nebudou. Už podle toho, co jsme slyšeli od Karla, od Martina, od Dany, a jsem zvědavý, jestli tomu přítrž učiní Jiřina, jestli má trošku veselější příběh, ale netypoval bych. Jiřino, dobrý večer.
1: No, dobrý večer, já vás zdravím, nemám. Mám hrozný příběh nebo hroznou pravdu. Když mě bylo 23 let a mému mužovi 30, byli jsme spolu krátce, tak jsem za ní měla na návštěvu do nemocnice, protože tam byl hospitalizovaný. No a tak byly návštěvy středa, neděle, tenkrát to bylo jako normální. Telefony nebyly, jenom ty státní linky, takže moc člověk nevěděl. No tak jsem tam měla s tím, že prostě na kontrole a to. No a chtěla jsem jít do pokoje a zastavila mě sestřička a říká, ještě tam nechoďte, musíte za panem primářem. Tak jsem šla za panem primářem a ten mě bez obalu prostě řekl, ani mě neřekl, posaďte se, nic. Řekl mě, no tak vám sděluju, že, že vašemu manželovi zbývají 2 měsíce života. A bylo vymalováno. A teď já jsem na něj koukala, já jsem říkala, no to prostě není pravda, tohle není pravda. Já v jiném stavu se třetím dítětem, no a on je a už se s tím nedá nic dělat. Já jsem ho prosila, jestli ještě třeba Praha, Hradec nebo něco takového, že jemu se lhaly ledviny, jo. A umělá ledvina ještě nebyla. Ta byla až v tom roce 66, ale tak jsme to potom, a teď já jsem měla za tím manželem jít na ten pokoj prostě a tvářit se, že nic nevím. A to prostě bylo hrozný, no ale překonala jsem to, že se mě ptal, co se stalo a já říkám, no nic, jenom mě pan primář říkal, že ti bylo špatně a že prostě už je to lepší. No a normálně jsem tu návštěvu přežila. Nevím, jak jsem se dostala domů zpátky, to jsem šla nějak na vlak, já nevím, prostě byla jsem doma, tak jsem to jako bydleli jsme u našich, tak jsem jim to řekla, tak jsme hned volali jeho sestru, že ona měla známý v Praze, jestli by to prostě nešlo nějak. Tam byl strejda, který řekl, že on se nebude dívat na to, jak synovec umírá, tak nakonec jsme to jako sehnali v Hradci Králové, tam ta umělá ledvina začínala, tak prostě jsme ho tam vezli a ten pan primář byl tak zlej, že říkal, a on vám stejně po cestě umře. No ale neumřel nám, tam ještě byl na té dialýze, jednou mu to pomohlo, dokonce, když jsme tam za ním měli, nám přišel naproti, jenomže jak měl oslabené žíly, tak mu pořád měnili krev. Takže neumřel za 2 měsíce, ale za 4. Takže takhle já jsem stála tyhletý pravdě velmi mladá a můžu vám říct, že to bylo snad to nejhorší.
0: Jak to popisujete, je to, jestli tedy počítám správně, opravte mě, je to asi 50 let, co se to odehrálo, nebo ne?
1: No, to už je 60 skoro.
0: 60.
1: No. Ale to pořád, to nemůžete prostě na to zapomenout. To se vám pořád jako vrací.
0: No právě proto jsem teď tak hloupě počítal nahlas a říkám si, jak dlouho vlastně máte tu bolest v sobě.
1: No a já potom, že děti byly malé, že jo, já jsem byla mladá, sama jsem zůstat nechtěla, tak potom za rok a půl jsem se vdala, ale stejně pořád vám to z té hlavy nešlo, když jsem měla šťastný manželství, vychovali jsme děti, ale to nezapomenete, nikdy to nezapomenete. A teď mě je to 6, byli jsme tím druhým mužem 51 let a teď je to 8 let, co zemřel. Ale to se vám všechno vrací a jak oni říkají, často vyhojí, nevyhojí, jen otupí. ale to vám prostě nikdy z hlavy nemizí tohle.
0: Teď řeknu něco, co by se dalo klidně označit jako kdyby, chyby a takové ty věci. Ale co myslíte, kdyby tenkrát pan primář byl aspoň o něco vstřícnější, protože tak, jak to popisujete, mi moc vstřícný nepřipadnul, a to ještě používáme eufemismus, kdyby vám aspoň nějakou jinou formou sdělil tuhle hroznou zprávu.
1: No a to my jsme ještě, on bydl kousek, my jsme věděli, kde bydlí tady ve Žďáře, tak jsme ještě šli prosit, jsem mu šla, jestli ho neotravujte, prostě nedá se nic dělat a hotovo, no, tak prostě takhle.
0: No tak to je pro mě nejvíc šokující z toho, co říká, z toho, co říkáte tedy.
1: No, je krom... to dlouho, je to dlouho, ale stejně se vám tohle to pořád vrací a člověk pořád přemýšlí, proč mě se tohle muselo stát, proč to, ale nikdy nedostanete odpověď. Prostě tak to musí být, asi tak je to zařízený, tak to prostě asi je. No. Takže tohle to jsem vám jenom chtěla sdělit. Ale vím třeba, že si říkám, byl to osud hroznej, krutej, ale vyvázla jsem z něj ještě docela dobře a myslím si, že jsou třeba lidi, kteří jsou na tom ještě hůř, víte, třeba, tak si říkám, ještě někdo je třeba, nebo na tom byl ještě hůř než já, no ale nebyla to legrace, nebylo to prostě nic pěkného, no. Ale přežije se to. Musíte, pane Borku, přežít všechno. Nedá se nic dělat. A kvůli těm dětem člověk musel žít dál, protože tomu nejmladšímu byly 4 měsíce, že jo.
0: Hádám, že právě věděl, že právě děti byly těmi osobami, které vám nejvíc pomohly přenést se přes ten prvotní šok.
1: Musíte. Ale kolikrát třeba jsem říkala, manžel chodil na odpolední, že jo, tak bylo 10 hodin a já chystala večeři, že jo, prostě úplně zblblá a pořád jste nemohl pochopit, že prostě není, no. To byl takovej šok hroznej, no, ale musíte přežít všechno musíte přežít, nedá se nic dělat.
0: Abyste tady byla právě pro ty, kteří jsou zde s vámi. To je pravda.
1: No, Jiřino, musím a tak to. Teď mě ty děti taky drží, že jo? Aha. Tak ale říkám, nikdy nezapomenete. Jak oni říkají, že můžete zapomenout, není to pravda. Pořád se vám to vrací a vrací.
0: Děkuji za upřímnost, děkuji za váš telefonát.
1: Nemáte zač.
0: Jediné, co vám můžu popřát, je pevné zdraví.
1: No, to moc nemám, ale děkuju.
0: No, to s určitým věkem přichází na každého. Vím, o čem mluvím, jinak bych si nedovolil něco takového říct.
1: Já zrovna jsem přijela dneska nemocnice z operace,
0: jejda,
1: ale bude to snad dobrý, takže pohodě. Já už to beru tak všechno, tak jako spíš s humorem, že to musí být, protože nejde být pesimista, to by člověk nemohl vydržet už.
0: To máte pravdu. Já jsem si zrovna dneska říkal, že už 8 let žiju nad plán po té operaci, kterou jsem podstoupil v roce 18. No, mějte se hezky, no, Jiřino.
1: A taky krásný podzim. A zdravím všechny posluchače a hlavně to zdravíčko, abyste všichni měli. To je nejdůležitější. Mějte se moc hezky, nashledanou.
0: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je dnes Pravda někdy bolí. Od toho se vlastně odvíjí i, no, řekněme, zabarvení vašich příběhů. Dnes asi moc veselosti neuslyšíme. A bohužel musím říct, že podobný je i příběh posluchačky Daniely z Prahy, která napsala na rozhlas.cz/linka to následující, co se teď budu snažit citovat. Pravda opravdu bolí a asi nepřekvapím, když přiznám, že největší psychickou a prakticky i fyzickou bolest jsem prožila před 8 lety, kdy mi zcela nečekaně při preventivním vyšetření na mamografii lékař oznámil tu nejhorší možnou diagnózu. Byla to pravda, ale mně se udělalo fyzicky špatně. Vyšla jsem s touto pravdou na nemocniční chodbu a asi naposledy jsem plakala tak, že se mi řinuly slzy jako z vodovodního kohoutku. Navíc jsem na tuto skutečnost, abych ji zpracovala, byla úplně sama. Byl to nejhorší okamžik po sdělení pravdy v mém životě. Tak jsem mnohokrát přemýšlela, zda by člověk neměl být na takovou informaci předem připraven, aby tehdy čekal na chodbě manžel nebo by mě zavolali za týden. Ale oni už mě za týden poslali na biopsii a do 14 dnů jsem byla na operaci. Faktem je, že mě tato krutá pravda, takzvaně plivnutá nečekaně do očí, posílila. Potom už jsem veškeré zdánlivě fatální pravdy dokázala brát s nadějí. Když mi před operací lékařka hladila ruku a tvrdila, že se budeme potkávat za 5 let, nevěřila jsem a brala jsem to jako milosrdné utěšování. Ale díky Bohu měla pravdu. Danielo, děkuju za tenhle váš příběh. A ty vaše, které možná zavoláte i ve druhé části Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, tak ty směřujte na číslo 731 800 900. Tahle telefonní linka vás spojí v tomto případě s brněnským rozhlasovým studiem a já se vlastně můžu zeptat, kdo je teď na telefonu. Dobrý večer, tady je Borek Kapitánček, Noční linka.
1: Dobrý večer, tady František Kralupy nad Vltavou. Zdravím vás, pane Borku.
0: Zdravím vás, Františku. Myslím, že už jsme spolu párkrát mluvili. Podle hlasu si to tak říkám.
1: Ano, ano, mluvili. Velice rád vás poslouchám a jsou zajímavý příběhy.
0: Děkuju. Ale nejsou moje, já jsem jenom zprostředkovatel. Františku, vy máte příběh na téma Pravda někdy bolí?
1: Mám příběh a je podobnej tý paní, co tý posluchače, co teď mluvila.
0: Paní Jiřině.
1: Můžu mluvit?
0: Samozřejmě jsme ve vysílání a všichni vás posloucháme.
1: Maminka normálně najednou, že ji odvezli do nemocnice a pan Ježíš, co se děje, tak jsme tam jeli za ní, už byla po výsledku, jako co měli, co zjistili a přišli jsme tam za panem doktorem a do té posluchárny a ptáme se, jako jak to vypadá, co dopovídá, má rakovinu střev. Ujda, jo, takhle. A já, jak to vypadá, bude operace nebo něco, no, něco s tím uděláme, ale čekáme, že to bude tak 3/4 roku a bude konec. Takhle, jo. No tak to víte, že jsme z toho byli, kdo by z toho nebyl vykulený, jak se říká, že jo. Tak jsme čekali prostě, máma normálně vypadala dobře, všecko, ty bolesti, dostávala ty kapačky, tak ty bolesti jako jí ustaly, co jí bolelo to břicho. No a odvezli jsme ji domů, potom asi za 3 neděle jsme ji odvezli domů, no a chodila manželka hlavně teda, musím, já jsem byl v práci a manželka hlavně, ta se o to starala, o všecko. A babička normálně začala si vyvažovat, jo, ono to bylo nějak takhle na jaře, vyvažovat si, ona měla ráda takový hutní polivky a tohle, a já jsem říkal, že no a pán malé, člověče, to asi nějaký omyl, tohle, kdyby přeci měla, jak říká, rakovinu střev a tohle, tak to se by jí nechutnalo jíst a to přeci není možný, aby takhle, a ona vyvalo, prostě bezvadný to bylo všecko. Jo, a přišel pan doktor, ten její ošetřující, co tady byl v Chalupech a dával jí vždycky nějakou injekci. Je každý den injekci, až vám přijde to, jako kdyby měla bolesti maminka, tak zavolejte, je to tam zařízení na pohotovosti a i hned sem přijedou a dají tu injekci, jako proti té bolesti to. No a tak to šlo to nějak takhle všecko v pořádku a jednou měla opravdu, začaly asi po 3 měsících začaly bolesti a v noci to bylo. Já pán Ježišmarja, tak šup na pohotovost a přijdu tam. Sestřička pán, co chcete, já pán, no, mám tady zařízeno jako jméno, všecko to, kdyby byly bolesti, takže pan doktor tam hned zajede. No tak dobře, odjel jsem, ona hodina, dvě hodiny, máma se kroutila na posteli, víte, do, já pán, no, to není možný, tak tam jedu znova. A pána tý pohotovosti, já pán, sestří, prosím vás, tak co je? A co je, jako, co je? Já povídám, no, tady bylo dohodnuto, že když bude mít bolesti, že přijede pan doktor a dá jí to k injekci. No tak dobře, ale on tam přijede a taky se musí najíst. Já pán, tak jsem se s tím taky smířil a pán, no, lidi jsme, to se nedá nic dělat. Tak potom přijel, normálně maminka ještě z postele, dobrý večer, pane doktore, ještě jako to. On vůbec nemluvil, nepozdravil, naštvaný prostě, jo. Přijel, dal jí tu injekci a odjel, jo. Tak jsme ještě to, říkám, tak bude mít pokoj, ale on jí dal asi nějakou slabou nebo co, jak byl nějaký rozčílený, rozrušený, ne, jestli ho nějak vyvedli večír v noci, tohle. Takže slabší nějakou injekci a ona stejně chudák měla potom bolesti na chvilku. Tak potom druhý den jsme volali tomu jejímu ošetřujícímu doktorovi a co jako jí měl na starosti, říkáme, pane doktore, takhle se věci mají, no tak on přijel, on byl bezvaný, on byl ochotný, takový přijel, hned si s mámou tady všecko vyříkali, dali injekci, ona usnula v pořádku, všecko. Pane Borku, trvalo to opravdu, a oni řekli v té nemocnici, že to tak trvá, tři čtvrtě roku. Hmm. A přesně vám na těch tři čtvrtě roku maminka normálně odešla. Najednou tam žena přišla, jak se o ní starala, to přišla tam a že maminka jako, jestli něco dělá, nebo tohle, ona spala. Tak nechtěla jí budit, říká, tak ještě nechám chvilku spát a ona už usnula na to, na věky, jak se říká. Hmm. Takže to byla, to jsou nervy, prostě o tom se těžko mluví, jo.
0: Já vám rozumím, ale obdivuju, že jste to vydržel až do téhle chvíle, že se vám netřásl hlas.
1: Ale je to v lidech, pane Borku, je to v lidech. Nemůžu nařít, ale já mám teďko lékaře, měl jsem takovou lehčí vrtvičku, už je to asi 5-6 let to bude. Vynikající pan doktor, jo, prostě ochotnej všecko, prášky mi dal, všecko v pohodě. Nemůžu říkat, že doktory, my si stěžujeme na doktory, nebo to je v lidech. Jako jsme lidi různý, tak jsou i ty doktory, víte. Někdo prostě to je poslání a má to prostě a někdo prostě, no, je to v lidech prostě. No,
0: líp bych to neřekl. Máte naprostou pravdu. Ano, všude jsou lidé dobří, i lidé, kteří nejsou příliš kvalitní.
1: Přesně. Ale měl jsem ještě, pane Borku, můžu ještě mluvit?
0: Poslouchám vás a myslím si, že nejenom já.
1: Měl jsem ještě případ takovej, normálně v noci bolesti. A já pán nebudu manželku budit, zalezu si na pohotovost, možná, že mám zaražený větry nebo něco tohle, budu na pohotovost, taky to bylo večer, už to bylo v noci vlastně. Tak jdu na pohotovost, jenže ta pohotovost z Lobečku asi 3 kilometry. A asi v půli cesty je nemocnice. A já pán dojdu na tu pohotovost, aby, a já vám už jsem nemohl, prostě posledním zbytkem sil jsem se došel rád k nemocnici. Zaťukám na toho nadvratního, on odevřel, myslel si nějaký obejda, ožralej nebo něco, co tady chce. Tak já prostě poslední zbytkem sil mu říkám, že nejsem opilej nic, ale že mám hrozný bolesti a že jsem šel na pohotovost, už jsem tam nedošel. Jestli to, a tak on hned zavolal to, přijeli, a taky bezvadnej pan doktor, taky pan Felix, ale už chudák nežije. A přišli, vzali mě hned na pokoj, dali mi ty infuze a takový, a druhý den normálně do Slanýho na operaci. Akutní zánět slepého střeva, zjela diagnoza. Mm-hmm. Tak mě přivezli do toho Slanýho, sedím tam v té přijímačce a teď v té čekárně, teď přišel takový vysoký frajer, doktor, a pát, co seš, čím seš tady? já povídám, no, akutní zánět slepýho střeva. Co děláš? Já pánu na šachtě, to jsem dělal nakladně na šachtě. Páno, ale, no, víte, noční šichty a tohle, tak člověk asi jak vypadá, víte, pobledlej takovej to. Pán, ale ty nemáš slepý střevo, ty máš prasklej vřet, takhle jo. Já pánu, valejte, co může člověk uvažovat v téhle chvíli. A odešel, přijeli pro mě, odvezli mě na pokoj a už nevím nic. Probudil jsem se a měl jsem zalepený celý břicho a ty chlapi, co tam se mnou byli na tom pokoji, říkali, čím seš tady, já pánu, slepý střevo. Povídá, ty vole, ty nemáš slepý střevo, ty máš rozpáraný celý břicho. Na slepý střevo jsou 4 štíšky tady na pravý straně a ty máš rozpáraný celý břicho. Přijel ten, byla vizita, přišli ten, a tenhle ten doktor, já nevěděl, kdo to je, ale potom říkali, že to byl kapacita, jako tohle. Přišel tenhle ten doktor a u mě se zastavil a povídá, no tak hele, jak to vypadá, já pám, no, máš bolesti, já pám, nemám ani to, ale to víš, ale my jsme se museli posikrovat, ale ten břed to nebyl, ale bylo to střevo to bylo.
0: Yeah.
1: Slepý střevo to bylo.
0: No,
1: takže
0: teda.
1: To byl omyl prostě, jo. Takže já mám na rozpáraný břicho, ale pane Borku, ještě v rychlosti, ale to už je pryč za mnou, ale pak jsem jel se žlučníkem a dělal mi to ve vojenské nemocnici ve Střešovicích žluči. A po té operaci přišli, zase byla vizita, takový frajeři, šikovní chlapi, doktoři to přišli a ten, co mě jako operoval, tak pán Alíra, vy jste nám dál, a pán, víš, pane doktore, co se stalo? Povídal, vy jste to tam všechno srostlí, to už bylo pár let po tom slepáku.
0: Takže tím, že se posichrovali, vám zařídili srůsty a potom se to projevilo o něco později, jo, Františku?
1: Tak, přesně, přesně, pane Borku. A my prý jsme se k tomu žlučíku nemohli ani dostat. Takže ono prostě, ale všecko to dobře dopadlo, všecko jsem to přežil, jo, ale říkám, prostě je to všecko v lidech, přesně, jsme, jak jsme...
0: Byla to sice trošku obsáhlejší ilustrace tohoto tvrzení. Ano, ale myslím si, že dokonala. Františku, moc krát děkuju a snad už nic takového nebude. Mějte se a hezký podzim.
1: A všem posluchačům hlavně zdravíčko přeju. Nic jiného na tom světě není dražšího než to zdraví. A mějte se moc hezky a díky, bezvadnej pořad je to.
0: Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Noční linka.
0: Společně s Františkem a s vaší pozorností jsme překonali půlnoc, tedy vstoupili z jednoho dne do druhého. Teď už máme úterý, 13. října 2026 a pokračuje noční linka Českého rozhlasu. Já se budu snažit co nejvíc vašich příběhů takzvaně vpustit do vysílání i v těch následujících necelých 60 minutách. K tomu slouží telefon 731 800 900, ale také web rozhlas.cz/linka. Z něj za malou chvilku budu citovat to, co napsala Monika z Prahy, ale teď už dávám prostor Věře Martinové, protože i já si musím z některých příběhů, no slušně řečeno, oddechnout.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: U mikrofonu je Borek Kapitánček, přeji vám nerušený poslech a znovu připomínám téma Pravda někdy bolí.

Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu na téma Pravda někdy bolí. A já si říkám, a řeknu to i nahlas, kéž by vaše příběhy byly spíše v tom duchu, pokud znáte Cimrmany, tak si jistě vybavíte, jaká je to hra. Ne, jsem tvoje vzdálená snacha, ale v tom případě jsem tě obelhal, tatínku. Nedělej si výčitky, milý synu. Já totiž nejsem tvůj otec, jsem tvůj syn. To je hrozné, jsem tady úplný sirotek, ale nevadí. Hlavně, že jsem konečně poznal pravdu. No, musel jsem si otevřít, abych mohl citovat.

0: Mamo, neřeknu vám nic veselýho. Já totiž je to teďka z dřívejška, stalo se mě to v červnu. Já jsem v 2000 roku jsem měla velkou havárku a byla jsem strašně potlučená, strašně. Byla jsem v nemocnici 2,5 měsíce a ještě jsem prodělala 6 operací. Ale bolelo mě rameno a vždycky jsem říkala, pane primáři, bolí mě rameno. On mě říká, to máte voti s nohou. Takhle mě to vymlouvali. No a ukázalo se, já jsem se pak, to bylo v Plzni a já jsem se tak z Plzně odstěhovala do Pardubic a že budu pokračovat v léčbě. Protože rameno bolelo, tak jsem šla na ortopedii a tam zjistili, že vlastně to rameno mám rozbité, špatně se rozkle a proto mě bolí. Tak mě to odoperovali, dali mě tam vložku na vystužení, ale narušili mě nějaký nerv na ruce, teda v tom rameni a působilo to na ty prsty na ruce a ty mě začaly vystřelovat. No tak zase to dělal jiný lékař, udělal mě 2 prsty. No a 2 prsty ještě zůstaly. Po čase jsem zase šla tam a říkám, že ty 2 prsty bych chtěla ještě spravit. No, říkali, no jo, ale když to budeme spravovat, stejně vám zůstanou křivé. Říkám, to je jedno, jestli budou křivé, ale chci, aby byly funkční a prostě mě neboleli. No, tak jsem měla operaci 26.6. a spravili mi jako 2 prsty, ale jenom jeden. Takže už mám 3 prsty dobrý, ale ještě jeden mě zlobí. A když je dám spolem k sobě, jsou pěkně rovné, ale když pustím ten jeden, to je prstěníček, tak mě to zkazí všechny prsty. Jo?
1: Já se teď dívám na svoje prsty a já jsem rád, že něco takového nemusím podstupovat, tak je to trošku křivý, no, ale zase nejsem žádný klavírní virtuos. Paní Ano, ale já teď musím říct, bohužel, jednu věc, vy jste, tak jak jsme před malou chvilkou mluvili s Františkem poměrně dlouho na téma i zdravotní, vy jste zřejmě pojala dnešní noční linku na téma Pravda někdy bolí. Trošičku jinak chcete mluvit asi o tom, jaké zdravotní problémy vás provázejí. Pokud tedy máte příběh na téma Pravda někdy bolí, poslouchám.
0: No, ale když jsem šla z operačního sálu, tak jsem říkala, pane doktore, dáte mne sanitu, protože já, je mi 87 let, jsem slepá, špatně chodím, mám ortézu v koleně a chodím o francouzských holích. A pan doktor mě říká, kde pak, já vám nedám sanitu. Říkám, a proč, říkám, teď já nevidím, špatně chodím. A říká mě, kdybyste to měla na noze, tak vám to dám, ale máte to na ruce a to vám teda nedám.
1: To myslí vážně?
0: A mu říkám, pro boha, říkám, teď já mám na dlaní, mám 6 pehů a když se opřu o tu hůl, říkám, teď to všechno zničím a nebo prostě to nezvládnu bolestí. A on mě říká, no nedá se nic dělat, nedám. Říkám, tak jo, tak já se budu muset asi naučit létat. No a takže, když až jsem přijela domů, ono se nade mnou smiloval jeden řidič dole, jak čekal na manželku a říkal ještě, že to bude až za hodinu, tak já jsem měla 10 minut tak domů. Tak mě odvezl, pomohl mě a můžu vám říct, že když jsem došla na pokoj, že jsem měla plnou ruku krve. Skoro to bylo takový, že za chvilku to začne kapať. A tak jsem přišla domů, rozstřihla jsem to, umyla, vydezinfikovala, zavázala a můžu vám říct, že už jsem tam nešla.
1: No,
0: ten
1: pravda.
0: Ten jeden byl ještě stůlej, tak jsem to rozcvičila jakž tak, ale ještě ten jeden mě zlobí.

0: ale už tam nemá vůbec chodit, protože takovou neuznalost, když pustí ženskou ze stolu a nedá jí ani sanitu, i když je slepá, jak to mám zvládat?
1: Naprosto rozumím a nechápu, jak něco takového je možné. Nicméně, musím se znovu vrátit k tématu. Pravda někdy bolí a uzavřu to tak, jak byste to možná ani nečekala. Vy jste se vlastně dozvěděla pravdu o lidech. Jací někteří můžou být.
0: Ano,
1: ale taky ten muž, který vám pomohl, taky v tom pozitivním slova smyslu, že jsou lidé, kteří ještě umí pomáhat a chtějí pomáhat.
0: Paní Jano,
1: já vám rozumím, ale nechci mluvit o lékařích a o problémech s lékaři, ale taky je to úplně jiné téma. Paní Jano, já vám moc krát děkuju a snad už nikdy nic takového nezažijete. Mějte se hezky a naslyšenou.
0: Bolí to.
1: Rozumím.
0: Bolí to,
1: rozumím.
0: Opravdu. Děkuju, dobrou noc.
1: Dobrou noc. Slíbil jsem vám to, co napsala Monika na web rozhlas.cz/Lomítko Linka. Opakuju na téma Pravda někdy bolí. Ono je to trošku jinak, než jste možná nabili dojmu. Ne, nemluvíme o problémech zdravotních, ale o tom, že někdy srážka s realitou může být hodně bolestná. Monika zdraví všechny linkaře, linkařky a linkařčata. I vás, pane kapitančiku, tady čtu. Myslím, že pravda je důležitá zejména tehdy, když vás někdo neopětovaně miluje. Myslím, že je lepší říci mu přímo, promiňte, nejste můj typ, než ho nechat trpět, zatímco k vám chová tajnou či platonickou lásku. Milovat někoho totiž znamená i pochopit to, že on vás nemiluje. Hodně opravdové lásky, dobré nálady, zdraví a snesitelné pravdy všem přeje Monika. Dovolím si jenom drobnou poznámku. Moniko, pokud je to tajná láska a ten druhý o tom ani neví, tak to je potom zaděláno na problém. Ale teď zase trošku vážně, protože to téma si vážnost zaslouží. Pravda někdy bolí. Můžete zavolat? Po písničce Václava Neckáře můžeme slyšet váš příběh.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: písnička Václava Neskáře je za námi. Byla to píseň pro mne a před námi, věřím, další příběh na téma Pravda někdy bolí. Emo, zabolela vás někdy pravda? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím posluchače hlavně z Valach, protože jsem z Valašska. A i vás zdravím.
0: Děkuju.
1: Jako pravda bolí někdy strašně, protože vezmu to v rychlosti. Já jsem po dětech onemocněla rakovinou, byla jsem 2 roky v nemocnici skoro a měla jsem výbornou kamarádku, která byla vdaná, měla dceru. A když jsem byla v nemocnici, tak pomáhala mému manželovi s dětma a všechno na to. A když jsem se vrátila z nemocnice, tak jsem slyšela takové různé, jako, že oni dva tam. A já jsem tomu prostě nevěřila, že kam ona je. Kapča je vdaná, má Romana, má dceru, jsou šťastní, jo, pomáhala mi tak, jak já jsem jí pomáhala s dcerou. No a už jsem byla jako z nemocnice doma, zase jsem se vrátila do svojí práce. Ona mi volala, že večer přijede na kafičko. Já říkám, ale já jdu na 8 do baru jako sloužit. Jo, já to všechno stihnu. A říkala jsem manželovi, přijde kapča. On začal lítat, sprchovat se holit. První moment mi to jako fakt nedošlo, jo. Tak přišla, dali jsme kafe, všechno to. Pokecali jsme o dětech a jak se cítíme, říkám, jo, dobrý, jako už jsem v pohodě, všechno to. Ještě mi říká, já tě odvezu do práce. Odvezla mě do práce. Já jsem dělala do 6 do rána a ve 4 hodiny ráno přišel šéf a říká, Emčo, ty jsi nějaká nervně. Říkám, ty, mě není dobře. Jo, jsi po ten emoci a potom všem běž domů, já to odsloužím do tebe a napíšu ti 6 do 6, říkám, díky šéfe. A přišla jsem doma a první, co bylo, že jsem šla do pokojčka podívat se na syny, přikryla se mě, otevřu ložnici, a koho tam nevidím. Gabču s mým manželem. To byl šok. A ještě ta potvora měla na sobě moji noční košili, což mě nejvíc nasralo.
0: Tak tomu věřím.
1: No, ale tak se si sedla.
0: Děkuju i za tohle zlehčení, protože to není lehká životní situace.
1: To byl pro mě totální šok. Jo, tak jsem si sedla v obýváku, udělala kafičko a čekala jsem. O 5:30 se zazvonil, já jsem měla přijít o 6:30 jako z práce, vše jsem končila. Zazvonil o 5:30 budík, vylezla Gábina, podívala se na mě, vrátila se do ložnice, vylezli s manželem mým, šli do sprchy, jako do koupelny. A já jsem měla v ložnici křeslo, takový ten velký ušák, protože já jsem měla děti po císařích. Takže kvůli kojení jsem si ho pořídila, a se mi pohodlně sedí a všechno na to. Oni na to měli věci, tak jsem je chytla, vyjazila na chodbu. A oni říkají, kde máme věci, říkám, na chodbě. Vypla jsem zvonek, aby se měli z druhé strany koulí. Takže oni vyšli ven a jsem zabuchla dveře a tím to pro mě skončilo. A řeknu vám, že jak jsem v životě nepila alkohol, opravdu ne, tak jsem si z ledničky vytáhla flašku a pila jsem to. To byl šok pro mě, to opravdu, toto jsem jako nečekala v životě, že toto já zažiju. Když jsem slyšela práci od kamarádek, říkám, toto se mi v životě nemůže stát a stalo se. No a nakonec to skončilo rozvodem, oni se vzali, po 2 letech se rozvedli, že? Manžel vůbec o děti nebyl zájem, jako to pro ně, děti to je Auschwitz. A řeknu vám, že jsem z 80 kg spadla na 50, což se mi jako líbí svým způsobem, ale opravdu, kdo tady to nezažil, tak nebude věřit, co to je za šok prostě, jo.
0: Něco podobného, a nebyla sama, vykládala i naše posluchačka Dana. A jí jsem se na to zeptal a zeptám se i vás, jak jste se z toho, no nechci říct, poučila, ale co jste si z toho vzala pro další život? Našla jste si dalšího partnera?
1: Zůstala jsem s dětma sama. To už jsem tady taky vykládala z rádiu, jak bylo na téma nový manžel nebo tak. Přestěhovali jsme se ze Zlatých hor na Jesenicku do Mikulovic. Já jsem chtěla prostě ze Zlatých vypadnout, protože jsem všude viděla manžela, Gabinu, jo, a to. A chodila ke mně poštěčka, kočena 25 let, taková pěkně utěle a to. A milovala mé buchty strašně. A jednoho dne mi řekla, že já strašně ráda peču, ale já to nejím, nedělám dorty, zákusky, rolády. Jako, kdybych viděla kam, tak napeču a pošlu vám to do rády, ať odchutnáte, jo.
0: No tak znám pár a takových, kteří zase neradi pečou, ale rádi to jí, no to je pravda, no. Ale to ne, nechme
1: já,
0: stranou.
1: Já ráda peču, ale nejím to. No a mi se pokazilo auto, tak jsme se bavili, ono říká, ty můj manžel přijde z Německa, on je automechanik, má dílnu za barak, on ti to spraví, přijď patek tam a tam. A já jsem měla volno zrovna, mi se tak nechtělo nikam jít. A synové říkali, mamko, pořád sedíš doma, běž mezi lidi. Tak jsem, jako jsem hospodská, ale jako já radši, když mám volno, jsem venku, v přírodě, jo, bez lidí. Hmm. Tak jsem tam šla, počačka mě seznámila se svým manželem, on říkal, jo, zítra mi dovez auto, a jsem ti na to podívám, to spravím. A ta Jaruška mi říká, a mimochodem, ať se znamím s tatínkem, který byl vdovec. To jsme si podali ruce, co není těžko, dali jsme si pusu na tykaní a popraskali v hospodě žárovky a jeho sestřenice, která tam sloužila, říká, já jsem to viděla, to je tutovka. Už jsme spolu, 10 let jsme spolu žili a 15 let jsme manželé.
0: Kéž by všechny příběhy dnešní noční linky končily takhle optimisticky a vesele. Emo, já vám vlastně musím pogratulovat. Vy jste sice překonala hodně těžký okamžik, kdy vás osud postavil před krutou pravdu. Pravda někdy bolí, ale ten závěr byl krásný. Mějte se hezky a moc krát vám děkuji za váš telefonát.
1: Já jsem nemohla mít opravdu a tátu pro moje kluky úžasného. Vychoval, dal jim vzdělání, všechno.
0: Ne nadarmo se říká, že když se jedny dveře zavřou, tak se druhé otevřou. Naslyšenou, Emo, a děkuju.
1: Já děkuji, že jste mě přijali, pozdravu všechny posluchače vás a to a vaše linka je úžasná, boží. Když jdu večer z práce, tak si hned pustím rádio a jdu spát a poslouchám vaše linku. Tak jsem boží, fakt.
0: Budu se snažit. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu, kterou posloucháte a kterou dnes vysíláme na téma Pravda někdy bolí, má před sebou tu závěrečnou půl hodinu. Ale pořád ještě je šance, že se dovoláte a že uslyšíme vaše zajímavé příběhy a většinou to byly smutné příběhy, tak jsem zvědavý, jestli v tom nastoleném směru bude pokračovat i Pavel tím svým příběhem, anebo jestli se na té vyhýbce vydá někam jinam. Pavle, dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer a hezké ráno, nebo pěknou noc.
0: Nebo pěknou noc. Pravda
1: no,
0: někdy bolí.
1: Veselé to není. Vydal jsem se s kamarádkami na ples a jedné jsem cítil něco více, než by se mohl líbit, ale byla vdaná. A tančili jsme, byli jsme, užívali jsme si a začaly být polky, tak ona polky nechtěla tančit. A já jsem slíbil jiné kamarádce, maminky, že si s ní zatančím. A v okamžiku, kdy jsem s ní tančil, tak říká, no, mohl bys si najít nějakou takovou šikovnou přesně s tou, s kterou si tančil. A tak to byla taková ta pravda, která bolí. Tak to je jenom takový krátký příběh.
0: No, počkejte, ale to já vás tak snadno ze spáru nepustím, Pavle. Jak to pokračovalo? Vy jste si tu radu vzal k srdci nebo ne? Pokračovalo to nějak s tou dotyčnou, se kterou jste tancoval? Já chápu, že...
1: Nemohlo to pokračovat, no, protože prostě to nešlo.
0: Protože je vdaná, já chápu, ale jestli jste... A někdy to pomůže. Někdy to pomůže, jestli jste jí o tom aspoň něco naznačil.
1: Ona to věděla.
0: Ona to věděla?
1: Mm-hmm.
0: Jak? Jak to, že to věděla?
1: Protože jsme to řešili.
0: Mm-hmm.
1: Ale prostě to nešlo.
0: Rozumím. Možná víc, než si myslíte. Něco takového jsem zažil. Takže, Pavle, jestli můžu poradit, i když tady je opět jednak každá rada drahá a navíc nevyžádané rady jsou ty nejhorší, jestli vám můžu aspoň trošku poradit, zachovejte si to jako hezkou vzpomínku a jděte od toho, protože byste se jenom trápil.
1: Tak, tak.
0: Takhle jsem to udělal já.
1: Tak, tak, tam by se člověk jenom trápil, přesně tak.
0: Ona pravda někdy bolí, ale taky to zaznělo před několika minutami, když se jedny dveře zavřou, otevřou se druhé.
1: Mm.
0: Moc vám držím pěsti, ať to přijde co nejdřív. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Taky, taky. Pěknou dobrou noc.
0: A děkuju za upřímnost. Díky.
1: A pěkný program.
0: Upřímnost, tak za tu vám musím vyseknout poklonu všem. Všem, kteří píšete, všem, kteří telefonujete. No a okamžik na další telefonát právě nastal. 731 800 900, to číslo ještě uslyšíte. A ještě se musím podívat na to, jestli na naší webové stránce náhodou něco nepřibylo. Jana Zírková píše. Ano, vím, o čem mluvím. Onu bolestivou pravdu často slýchám ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu a také mého koníčku, sběratelství hraček, což se bohužel některým nelíbí. Potud vzkaz Jany Zírkova. Téma je Pravda někdy bolí a Jano, já musím říct, že s tím sběratelstvím, no tam, neříkám, nechci to zlehčovat, tam se s tím dá počítat, že totiž ne každému se to líbí nebo to každý tomu rozumí. Horší je to, co říkáte, ohledně mé postavy a obyčejného vzhledu. S tím se člověk vyrovnává trošku hůř, ale vězte, že to je opravdu jenom slupka, na které v podstatě nezáleží. No, někdy trošku, ale není to to podstatné. Volejte 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Jejím dnešním tématem je Pravda někdy bolí. A na telefonu s číslem 731 800 900 čeká paní Zita. Dobrý večer, hezké ráno. Dobrou noc možná taky, paní Zito.
1: No, dobrou noc i vám.
0: No a to by znamenalo, že odcházíte od telefonu a to já nechci. Já chci slyšet váš příběh na téma Pravda někdy bolí.
1: Já chci vám popřát dobrou noc a skončí noční linka, abyste se taky vyspal. A takže já, když jsem byla kdysi mladá, byla jsem vdaná už přes rok, no a pak najednou se stalo něco, nevěděla jsem, jestli je to pravda nebo ne, a tak ještě jsem nebyla ani na gynekologické prohlídce, jestli čekám dítě nebo ne. Pracovala jsem v jedné nemocnici na ústředně. Přišel za mnou jednu ráno jeden lékař, gynekolog, a já jsem si myslela, že chce objednat nějaký telefonický hovor. A tak jsem se optala, co potřebuje, a on mě říká, sestřinko, já se vás jdu zeptat, vy to děťátko nechcete? A já jsem se zděsila, jak to, že to může vědět, když jsem za ním ještě vůbec nebyla. A říkám, ale pane doktore, já jsem u vás ještě nebyla, já to ani nevím, já se teprve za vámi chystám. A proč mě dáváte takovou otázku? Byla jsem z toho velmi nešťastná a on mě říká, no ráno mě potkal váš Kája a povídá, že jste v jiném stavu a že to špatně snášíte, abych vám provedl interrupci. No já jsem se zděsila. Tak jsem mu říkal, že je mě velice špatně to, že on ten manžel byl velmi surový na mě a prožívala jsem hrozné věci, nepěkné, takže jsem zvracela. A tak on mě říká, zítra se sestřínko, přijďte k nám na oddělení, my vám od toho pomůžeme. Tak jsem přijela potom z práce dom, chystala jsem si kabelu, říkám, zítra jdu na gindu ležet. A tak mě tam přijali, dostávala jsem infuze výživový a všechno možný, měla jsem se tam dobře a on si myslel, že já jsem šla na tu interrupci. Oni mě propustili, až už by to jako vůbec nebylo možné udělat tu interrupci, protože oni mě ji udělat ani nechtěli. Takže já jsem potom byla propuštěna, byla jsem doma a byla jsem potom asi už 5 měsíců těhotná. A najednou on zjistil, že jsem se převlékala, že mám to břicho nějaké větší. Tak se rozběhl a kopl mě vší silou do toho břicha. No, chvála Bohu, naštěstí se nic nestalo. No a tak je dítě na světě. A už je v důchodě. Takže to byla velká pravda, která mě velmi bolela. Ale pak jsem se s chlapem rozvedla a měla jsem svatý pokoj.
0: Nemám slov, paní Zito. Ten okamžik, kdy se něco takového stalo, to není ani chvíle, kdy pravda zabolí. To je něco nepředstavitelného.
1: Ano, a to kdybych vám ještě řekla další a jiné věci, tomu lidé nechtějí vůbec věřit. Stačí, když ta holčička měla ani ne půl roku, tak mě strčil do kapny 3 srčně. O tom jsem mluvila s paní doktorkou Tajhamrovou nedávno. Ptala jsem se jí, co by se nám stalo, kdyby nás ti 3 srční pozoubali. Ona říká, byli byste obě mrtví, tak jak ten Kramný zavraždil manželku s tím děvčátkem. Takže jsou takoví vrahouni, kteří vymýšlejí vraždu, aby se na to nepřišlo. A řekla mě, že ten Kramný to je zavraždil, nechce se přiznat a oni mu to tady nemůžou dokázat, protože v tom Egyptě to prostě špatně vyšetřovali. Nedávno o tom byl přece každou neděli.
0: Vím, že za to je odsouzen, ale to je téma, které raději nechme bokem, protože...
1: Jasně.
0: To se netýká vašeho příběhu. Paní Zito, já děkuji za vaši upřímnost a jsem skoro konsternován.
1: No, já děkuji. mluvím, tak já se potom začnu uvnitř třást a musím o tom přestat mluvit. Takže to mám stále v sobě.
0: Rozumím, ale já
1: spavit.
0: Přece jenom mám ještě jednu otázku. Poučila jste se nějak z toho, co jste zažila s tím tyranem?
1: No samozřejmě, jsem se poučila.
0: Našla jste si ještě nějakého dalšího partnera?
1: No tak potom ano.
0: Ale už jste asi byla obezřetná, že?
1: No, zase to bylo jiný, ale až byl, jaký byl, tak byl zlatý.
0: Děkuju za upřímnost, děkuju za váš příběh a přeju vám krásný podzim. Nebudu vás dál zdržovat ani trápit, paní Zito.
1: Já vám taky,
0: teď to musíte vydýchat stejně jako já.
1: Ano.
0: Jo.
1: A jak to dopadlo na té vaší zahradě? No jak jste dneska povídal, že musíte, aby vám nezmrzla ta voda.
0: No, ještě kontroloval jsem to, ještě jsem polovinu dešťovky použil na zalévání a budu se jí zbavovat, protože už nás čekají i noční přízemní mrazíky. Tak, aby mi nezmrzl všechen obsah. Mějte se hezky a naslyšenou. Tématem noční linky, abych se k tomu vrátil a neodbíhal sám zbytečně, je pravda někdy bolí. Ještě jeden telefonát určitě stihneme. Možná, že budou i dva. Takže tady je telefonní číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je to samozřejmě jenom otázka pohledu, ale už vlastně máme zítra, o kterém o zítřku zpíval Petr Kotwald. Ale tím jsem chtěl říct, že už jsme v té druhé části noční linky a že do jejího konce už zbývá jen nějakých 12 minut. Tak rychle k dalšímu telefonátu. Tady bude kapitánček noční linka. Dobrý večer, kdo je prosím u telefonu?
1: Dobrý večer, pane kapitančík.
0: Zdravím
1: vás. Já jsem Šárka Šolcová z Kralopole.
0: Zdravím vás do Kéniku, vlastně sousedku. Šárko, zabolela vás někdy pravda?
1: Ono, pravda bolí hodně. Já jsem dala příteli téma, že on šel někam, ale mě neodpověděl na to. Je postižený, je na vazíku. On nedal mě ani to, že to nemůžu tak brát.
0: Teď vám nezcela rozumím. Zkuste mi to trošičku ještě vysvětlit.
1: On je pobožný. Pobožňák. No a mě udělal to, že šel s nejlepším kamošem na nějakým festival rock. Já jsem to chtěla přijít s ním. Jo. Miluju, ale nevím, co dál. A ta pravda není a ono nebude ani. Proč to bylo? Mě nechtěl odpovědět ani nechce odpovídat.
0: Ale na co by měl odpovědět? Já vím, že teď vypadám jako člověk, řekněme, se sníženými kognitivními schopnostmi, ale na co měl odpovědět? A neodpověděl.
1: On odpověděl, chtěla jsem odpovědět, já jsem mu dala odpověď, že to nejde takhle dělat. Jo? Že kamaška mě říkala Jarka, že se to nedělá. A dal mě to a nedal mě odpověď vůbec žádnou. Žádnou odpověď na to téma nechtěl. Neodpověděl.
0: No, takové jsou prostě někdy noce, jak říkal ten taxikář. Šárko, asi vám rozumět nebudu, nicméně děkuju aspoň za ten pokus a za to, že posloucháte noční linku. Tak doufám, že ten poslední telefonát si poslechnete taky. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Naschledanou, hezký večer.
0: Nápodobně, pokud možno nebolavý. Ale myslím si, že po takto krátkém telefonu by to chtělo ještě jeden s příběhem na téma Pravda někdy bolí a já bych navrhoval rovnou teď. Teďka hnedka, jak se taky někdy říká. Takže ptám se. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík. Kdo je prosím na telefonu?
2: Dobrý večer, Borku.
0: Ani se nemusíte představovat. Vás si pamatuju, Ludmilo. Zabolela vás někdy pravda?
2: Zabolela právě před 14 dnama.
0: A já vás teď poprosím, abyste vypnula rozhlasový přijímač, hlavně kvůli sobě, tam se slyšíte se zpožděním a to potom nemá zrovna hezký vliv na to, jak mluvíme. Tak, Ludmilo, před 14 dny jste čelila kruté pravdě?
2: No ano, protože jsem měla jít na své spolužáku, nebyla jsem 4 roky. Napřed mě nemohli sehnat, ale potom mě sehnal spolužák a říkal, že abych přišla určitě. A já jsem říkala, že se jako bojím, stydím se, protože já, jak mám problémy s tou páteří, tak já musím chodit jezdit s tím vozítkem, protože já ujdu tak 100 metrů a musím si sednout nebo se předchodit nebo tak. No jiné, ale tohle. A taky, že jsem přibrala, jo, za tu dobu, že ten pojít nemám. No a nakonec jsem si říkala, ale co, pak mi volala druhá kamarádka jako z ulice a říká mě, Lin, no prosím tě, přijeď. A přijeď dřív, my jsme si strašně viděli, rádi viděli a dokud ještě můžeme. No a tak já jsem se teda rozhodla, že jo. Nechala jsem si udělat hlavu, účest novej a jela jsem teda taxíkem. Přijela jsem tam, holky mě vítali strašně moc, tak jsem seděla s nima 2 hodiny, to jsem se jako zvedla a pořád řeším tu váhu, A oni, prosím tě, ty jsi taková pěkná baba, a s tebou je taková sen, co řečíš váhu pořád.
0: Že jo?
2: No. Pak jsem to teda šla za těma spolužákama, že no to je dost, že už jsi za náma. No a tak a byla ta moja školní láska.
0: Je, ale tak,
2: oni mu říkají, poslouchejte, a oni mu říkají, víš, no to to je? A on se na mě díval. Já nevím. Ježiš, tak to není možný. Až jsem promluvila, tak mě poznal. A potom, takže to mě teda zabolelo. Až jsem potom tam byla díl, tak potom za mnou přišel a pohá, ty víš co, nezlob se, ale ty normálně máš jiný vlasy, byla tmavá, teď to máš. Já jsem chtěla vypadat jak ministryně financí.
0: Prosím nejmenovat.
2: No já nebudu jmenovat. A tak to tak mám. A že jsem omládla. Ale no potom, a potom se, tak se mě omlouvali, jo, tak jsem se trošku jako sklidila, ale pořád tu váhu.
0: Ale Ludmilo, já, protože už se nám blíží závěr noční linky, tak se pokusím do toho vstoupit. Vy jste mi připomněla krutou realitu, které, neříkám, že jsem nějak čelil, ale na našich srazech tam se, a nebudu taky jmenovat, naše jedna spolužačka taky neobjevuje pravidelně kvůli váze. Prosím vás, jo? Co na tom vy ženský máte? Teď přece jedno kilečko hezký než, hezčí než druhý. No.
2: Poslušíte, ale po co, jak jsme se tam začali bavit a smát se, tak ten jeden za spolužák jim říká, dětka, tady Luna je furt, jak kdyby měla 22. Akurat mám trošku připrav.
0: No, a nějaký vozík nikdo neřešil, že jo?
2: No, já jsem si vozíkem tam nebyla. Jste,
0: nebyla, no úplně nejlepší. No.
2: Víte co, já to mám jako pojistku, kdyby náhodou.
0: Rozumím. No tak,
2: a
0: Ludmilo.
2: Tak jsem si potom jsem se teda sklínila a když jsem jela taxíkem zpátky, tak ten taxíkář mě říká, paní, vy jste tak strašně příjemná ženská a zábavná, že s váma bych jel třeba i do pekla. A byl o tolik mladší.
0: No.
2: Měl 56.
0: No, ještě nakonec balíte chlapa.
2: Až budete pro někaj chcet, tak mě zavolejte, já vás zavezu kamkoliv.
0: Paní Ludmilo, teď už je ale opravdu čas, abychom se rozloučili.
2: Končila takhle veselé.
0: Já vám moc krát děkuju a jsem rád, že posloucháte noční linku. Naslyšenou.
2: Já každý den.
0: No, to nepochybuju. A věřím, že to bude i při té další brněnské noční lince.
2: No,
0: bude to trvat sice, no, bude to sice chviličku trvat, než se ve středu zase prokopu k mixážnímu pultu, ale bude téma, které vás na rozdíl od toho dnešního možná i rozesměje. Moje taneční. Mějte se hezky a naslyšenou.
2: Dobrou noc, mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Vám přeju taky dobrou noc, vážení přátelé, loučím se s vámi. A jak zaznělo, ve středu začínáme ve 23 hodin. Téma Moje taneční. U mikrofonu byl Borek a přeju dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, vážení a milí. Přiznám se vám, že ano, čas od času mám jako inspiraci při hledání v rozhlasovém archivu nějakou knížku. A dneska zrovna tak. Vyšla na konci roku 2024 v edici Humoriáda. Jmenuje se Radovánky Nadi Konvalinkové. A možná v ní Naďu poznáte i jinak, než jak ji znáte nebo si ji pamatujete z divadelního jeviště. Ostatně takové by mělo být i to dnešní Divadlo pro vaše uši.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Divadelní, rozhlasové, ale i ty filmové začátky Nadi Konvalinkové, to jsou docela přirozeně princezny. Vzpomínáte si? Honza Málem králem například na filmovém plátně, nebo u nás v rozhlase slavná Peroltova pohádka o princezně v oslí kůži. O princezně, která našla cestu k poznání toho, co je to skutečná a pravá láska a co v ní znamená vlastní oběť pro toho druhého.
2: Radče, jú, slyšíš? Co to má znamenat?
3: Princezno, je tomu právě 15 let, co jsme vás, abych tak řekl, pozdravili poprvé na tomto světě.
2: Aha, proč ty vždycky mluvíš tak složitě? Mám narozeniny, to vím, ale neznám nikoho, kdo by měl zrovna dneska chuť je slavit.
3: V tento den vám mám předat královninu závěť. Rozlomte pečeť, slečno, a čtěte.
2: Je, až mi bude 15, tak prý mám začít vládnout. Páni, vždyť mě je 15. Rádče, nemohlo by to zůstat...
3: Princezno.
2: Já vím, nemohlo. Tak já čtu dál. Ach... Kdyby radši zůstala maminka naživu a všechno bylo při staré.
3: Princezno.
2: Když já se nechci vdát za sousedního krále, já se vůbec ještě nechci vdávat.
3: Je to přání královny, slečno. A navíc jaksi státní zájem.
2: A jaký je?
3: Kdo pak to, princezno?
2: Přece ten král, si můj rádce, musíš všechno vědět.
3: Je prý to dosud... Krásný muž, princezno, a moudrý, bohatý. Ve svých stájích má osla, který na místo... prostě má, tak říkajíc, zlatonosného osla.
2: Zlatonosného osla, to je legrační.
3: Nemyslel bych, slečno, že to je legrační. Mít ho třeba my tady dole ve stáji, mohla by svatba, abych tak řekl, ještě nějaký rok počkat.
2: Tak on je tedy krásný, moudrý a má osla a žádnou vadu nemá?
3: Vadu? Vadu? Ne, jen snad.
2: Aha, už je to tady. Co jen snad?
3: Uvidíte sama. Pan král už poslal posly. Ti dvounozí vám otevřou dvířka ke kočáru, ti čtyřnozí, abych tak řekl, ten kočár potá.

0: že bych se nebála. Taky se mám vdávat poprvé. Jen abych neškobrtla. Já už se na něj trošku i těším. Páni, kolik těch dveří ještě bude. A je prý krásný a, jak to říkala rádce, dosud moudrý. Snad se nechystá zhloupnout. Ten ale někdy poví nesmysl.
1: Tak to je tedy ona. Až se mi dech úží, krásnější svého obrazu, krásnější pověsti o sobě, krásnější než pomyšlení. Princezno, jindy umím vázat slova pevně,

0: tomu, aby viděl sebe. Může mu být prý i 20 let. A je starý.
1: Kolik bylo těm vašim mudrcům? 100? A kolik je vám? Mně je teprve 15.
0: I to vás krášlí, princezno, že máte ještě v očích počítadlo. Zkusme to spočítat. Jen 5×5 vašich malých prstů nás dělí od sebe.
1: 25 prstů. Vám je 40? Ach, králi. Vy už jste byl králem a já ještě maminčiným těšením. Vy už jste slavně vítal cizí posly a já uměla sotva říci máma nebo bába. A když já se naučila první písmeno, vám našli první vrásky na čele. Co pak to jde? Rádče.
2: Já slečnu, abych mluvil názorně. Být vám jako, že nejsem, bohužel, jsem prostě celé s panem králem. Ten rozdíl v letech není veliký.
1: Proto jsem se tě nemusela ptát na radu. Pochop, já krále prostě nechci, co mám dělat?
2: V tom případě bych si nejprve dovolil tak říkajíc nesouhlasit a potom slečně připomenout onu malou doušku v závěti.
1: Já na ní zapomněla. Králi, moje matka si přála, abych se za vás vdala. Ale mohu prý mít 3 přání.
0: Splním vám každé z nich, princezno. Jaké je první?
1: První je... Takových přání člověk vždycky má a teď jako by mi všechna z hlavy odletěla do teplých krajů. Rádče.
2: To máte těžké, slečno. Každý má svá přání. Mým je mít pěknou službu na zámku, dobře se najíst ve vší počestnosti a umět poradit. O těch vašich nevím. Tady bych řekl, jak se říká, baborať.
1: Ty jsi mi ale rádce. Ale počkej. Sbohem králi, večer vám povím.

0: Řekl ti babo Raď? A ty zběžela hned za mnou do lesa. Jakoby ve vsi nebylo bab dost.
1: Ty prý umíš čarovat, říká se to.
0: Znám různá kouzla, ale zívám je jen, když není zbytí. To radši sbírám koření. A mohla bych ti podle vůně povědět, nač které slouží. Taky umím radit.
1: Tak poraď, prosím tě. Víš, co se mi stalo?
0: Kdo by to nevěděl? Vždyť lidé tady ve vsi o ničem jiném málem nemluví. Tetka se diví, jaká prý jsi hloupá. A kmotr mrká, že máš za ušima. Jiný zas říká, neví, co by chtěla.
1: Já vím, co nechci. Nechci krále za muže. Proto jsem přišla.
0: Chceš znát tři přání. Nejspíš taková, aby šla splnit těžko. A když přece jen, aby ti slušela, vy?
1: Tak nějak.
0: Tak poslouchej. Je něco. Klaní se to slunci a přesto patří zemi. Roste a kvete, přesto země nedotkne se ani bledým kořínkem. Nad Prahem prý to oheň plaší. A z toho, ať ti král nechá ušít šaty.
1: Páni, takové šaty, škoda, že je nebudu mít. Vlastně to je dobře. Zachránila jsi mě. Děkuju.
2: Zvláštní máš přání, princezno. Roste to prý na zemi? A přece na zemi ne.

0: Klaní se to slunci? No, co myslíš, rádče?
1: Mně, abych tak řekl, králi, jako s udělání to zrovna myslet přestalo.
2: A to myslíš obrazně, rádče, nebo doslova?
1: Doslova, zajisté. Ale princezno, pardon, královno, já jsem zmaten.
2: Král taky, jak vidím. Sbohem tedy. A ráno, jestli šaty nebudou, pojedeme domů. Nebo vlastně pojedu. Rádce může zůstat.
0: Je krásná a živá. Chci jí za ženu, i kdybych měl slunci, co mu patří. Ukrást. Klaní se slunci. Počkat. Slunce znamená den. Tu věc tedy lze najít jen ve dne. A roste a kvete. Je to tedy strom, anebo keř, anebo květina. A který strom nemá kořeny v zemi? No, co myslíš?
1: Já? Abych tak řekl, každý strom, myslím, roste ze země.
0: A který keř? Také každý. A květina? Každá. Ne. Už vím. Ať kováři hned ukovou 1000 zlatých srpů a 1000 dobrých lesců, ať vyleze do korun dubů. Zlatými srpy, ať zutínají melí, které tam najdou.
1: Že to člověka nenapadne, to je ta zázračná věc, která země nedotkne se a přesto na ní roste a kvete.
0: Do večera, ať tkadlený zpředu vlákna zejmelí, na zlatých stavech, ať tká se drahocená látka. A 20 čvadlenek, ať zlatou jehlou, než slunce vyjde, ušije ty šaty.
1: O králi, nebude to drahý, abych tak řekl, špás?
0: Čím změříš, co je drahé a co ne? Jsem ale rád, že myslíš na mě. Budeme potřebovat 2x tolik zlata.
3: Oslovi dejte 2x sena.

0: Nesu vám ráno, králi, chystejte kočár a sluhy, ty čtyřnohé i... Ach, ty jsou krásné. Takové jsem ještě...
1: Jsou vaše, princezno.
0: Nemáte tu někde zrcadlo?
1: Mať zrcadlo, podívejte se do našich očí.
0: Sluší mi. Vidíte, strašně mi sluší, drahý králi. Oh, pardon, já z radosti.
1: Slyšíte všichni? Ona se omlouvá a já mám chuť tančit, že mne objala. To za šaty, já vím. Kdo však tuší, kudy vede branka k srdcím princezen?
0: Ale to ne. Já to zase spletla. Vlastně nespletla. Ty šaty jsou nádherné, mám strašnou radost, opravdu, ale... Rádče.
2: Obávám se, králi, že slečna chce, jestli tomu dobře rozumím.
1: Já vím, co chce říct, ale ať to ještě neříká. Princezno, každá oběť pro vás mi bude malou.
0: Tak vidíte, páni, oběť. Já když to slovo slyším, hned vidím utrápenou tvář a vážné pohledy a na ramenou závaží.
1: Člověk vždycky musí tomu druhému něco obětovat.
0: To zasti vaši mudrci asi. Jak by mohl chtít někdo, kdo mě má rád, ode mě oběť? A jak já od něho?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Naděje jako hřejivé slunce, které vyzařuje něhu, lásku, klid a pochopení. Miluje lidi a ráda se směje. Setkání s ní je jako vstoupit branou do ráje a potkat se s bohyní věčné energie. Píše a vyznává se z přátelství a obdivu k Nadě Konvalinkové autor toho dnes už zmíněného knižního rozhovoru Patrik Rozehnal. No a člověk takové energie, o které se v případě Nadi Patrik zmiňuje, má kolem sebe většinou skupinu dobrých a celoživotních přátel. U Nadi mezi ně patří i režisérka Lída Engelová, která v rozhlase natočila i tu následující dramatizaci jedné z povídek britského satirika Hectora Munroa Sackeyho.

0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský na dnešním večírku.
1: Sofie Šatel Monkheimová první dámou Londýna.
0: Večerní Londýn. Vévoda Syrský v sídle Monkheimovi.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Vévoda Syrský ochutná byzantskou omeletu. Večerní Londýn.
1: Sofie Šatel Monkheimová první dámou Londýna.
0: Byzantská omeleta pro vévodu Syrského. Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn.
2: Už jste četl dnešní večerník, Lorde Edgeworthe?
3: Ještě ne, Lorde Percy, ale slyšel jsem, že Sofie chystá velké gastronomické překvapení. Už od rána se na ně těším.
2: Chce z dnešního večírku udělat událost sezóny.
4: A ani se jí nedivím. Dobrý večer, pánové.
2: Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
4: Vévoda Syrský je opravdu vznešený exemplář vznešeného hosta. Celý Londýn ho bude Sofie závidět a...
2: A? Obávám se, že máte na jazyku nějakou rozkošnou jedovatost, Lady Malsomová.
4: Já?
3: Jen se neostýchejte, Lady Malsomová. Ani já, ani Lord Percy vám ji přece vymlouvat nebudeme.
4: Neschledávám nic jedovatého na vyřčení pravdy, pánové. Sofie Šatel Monkheimová je, jak všichni víme, přesvědčením socialistka. A sňatkem... Šatel Monkheimová?
2: Ano, a Thomas Monkheim je bohatý i podle měřítek, jimiž měří bohatství jeho příbuzní.
4: Správně, Lorde Percy. Z toho plyne, že Sofiiny velice pokrokové a zásadové názory na rozdělení peněz beru s ohledem na to, že...
3: Že Sofie má naštěstí pro sebe i ty peníze.
2: Všiml jsem si, že když na salonních shromážděních výmluvně útočí na hříchy kapitalismu, uvědomuje si zároveň s uspokojením, že kapitalistický systém přes všechnu svou nespravedlnost a nerovnost patrně ještě vydrží podobu jejího života.
3: K útěchám reformátorů ve středním věku obyčejně patří představa, že dobro, které hlásají, se uskuteční teprve po nich, má-li se uskutečnit vůbec.
4: Oh, Lorde Percy, Lorde Edgeworthe, omluvte mě prosím, půjdu se ještě upravit. Kromě toho se chci poohlédnout po lordu Henrym. Znáte jeho slabost pro koupání v cestovní parní lázni?
2: Ano.
4: Vévoda Syrský tu bude co nevidět a já bych nerada, aby se mu Henry představil jako poslední. Naschledanou.
2: Naschledanou. Velkorysá a tolerantní dáma tahle Lady Malsomová nenávidí prý hřích, ale odpouští hříšníkům.
3: Skutečně? Jak nečekané uženy jejich proporcí, víte, Lorde Percy.
5: Dneska večer musíte překonat sama sebe, Richardsonová.
6: Ano, madam.
5: Musím dnes vypadat co nejlíp. Všichni dnes musíme překonat sami sebe.
6: Chápu, madam.
5: To jsem ráda, Richardsonová.
6: Někdo klepe, madam.
5: Stůjte, Richardsonová. Víte dobře, že jako socialistka neschvaluji společenské rozdíly a představa knížecích kast je mi směšná. Ale když už to umělé rozdělení stavů a hodností existuje, těším nemít vévodu Syrského na domácím večírku.
6: Někdo klepe, madam.
5: Nevyrušujte se, Richardsonová. Můj účes by měl dnes reprezentovat nejsložitější kreaci vládnoucí módy.
6: Někdo klepe, madam.
5: A nemíní se dát odbít. Běžte se podívat, kdo to je. A třeba je to kvůli vínu.
6: Ano, madam.
5: A pospěšte si, Richardsonová, zdaleka ještě nejsme hotovi a hosté se už scházejí. Tak co je, Richardsonová?
6: Služebnictvo v domě položilo práci, madam.
5: Položilo práci? Chcete snad říci, že zahájilo stávku?
6: Ano, madam. Kvůli Gasparovi.
5: Kvůli Gasparovi, kdo to je? Kvůli výpomocnému kuchaři? Specialistovi na omelety?
6: Ano, madam. Než se stal specialistou na omelety, byl komorníkem a dělal stávku kaze při té velké stávce u lorda Grimforda před 2 lety. Jakmile se domácí personál dozvěděl, že jste ho zaměstnala, rozhodl se zahájit protestní stávku.
5: Prosím?
6: Proti vám osobně nemají vůbec nic, ale žádají, abyste Gaspara okamžitě propustila.
5: Ale vždyť je to jediný člověk v celé Anglii, který umí udělat byzantskou omeletu. Najala jsem Gaspara speciálně pro večeři s vévodou syrským a takhle narychlo za něj neseženu náhradu. Musela bych poslat do Paříže a vévoda byzantské omelety zbožňuje. Celou cestu z nádraží nemluvil o ničem jiném.
6: Promiňte, madam. Dělal stávku kaze u lorda Grimforda.
5: To je prostě katastrofa. Stávka služebnictva zrovna teď. Teď, když tu máme vévodu syrského. Něco se musí okamžitě podniknout. Rychle dodělejte mi ty vlasy a já se je půjdu pokusit přemluvit.
6: Nemůžu vám je dodělat, madam. Jako členka odborové organizace svazu komorných nemůžu na práci ani sáhnout, dokud stávka neskončí. Promiňte, že vám nemůžu vyhovět.
5: Richardsonová, to je nelidské. Vždycky jsem byla vzorná zaměstnavatelka a vždycky jsem odmítala odborově neorganizovaný personál. A takhle to dopadá? Nemohu si ten účest dokončit sama, vždyť to neumím. To je k vzteku.
6: Jistě, k vzteku. Já sama jsem odjakživa pro konzervativce a tyhle socialistické nesmysly, když prominete, mi jdou na nervy. Je to samá tyranie, ale nějak se živit musím, jako každý druhý. A tak jsem v odborech. A teď? Bez dovolení stávkového výboru nesmím vzít do ruky ani vlásenku, i kdybyste mi třeba zaplatila 2x tolik.
7: Sofie, už to víš? Služebnictvo si stávkuje bez předchozího ohlášení a mě nechají takhle. V tomhle stavu nemůžu na veřejnost.
5: To opravdu nemůžeš, má drahá.
7: To stávkují všichni?
6: Kuchyňský personál ne, Lady Malsomová. Ti patří k jiným odborům.
5: Zaplať pámu. Aspoň večeře je zajištěna.
7: Večeře? K čemu je nám celá večeře, když se na ní nebudeme moci ukázat? Podívej se na svoje vlasy, Sofie, a podívej se na mě, nebo radši ne.
5: Já vím, jak je to těžké obejít se bez komorné, ale nemůže ti s něčím pomoci tvůj manžel.
7: Henry? Ten je na tom z nás všech nejhůř. Nikdo než jeho sluha pořádně nerozumí té jeho komické vymoženosti, té cestovní parní lázni, kterou musí všude vozit sebou.
5: Pro jednou se snad bez ní obejde. Já se neučesaná ukázat nemůžu. Ale parní lázeň, to je luxus.
7: Má drahá. Henry byl v té lázni, když stávka začala. Vevnitř. Rozumíš? A je tam pořád.
5: To nemůže ven?
7: Neví jak. Když stiskne páku označenou výpust, vypustí jenom další horkou páru. V lázni jsou 2 druhy páry. Snesitelná a sotva snesitelná. A on si je pustil obě. Teď už jsem nejspíš vdova.
5: Já prostě Gaspara propustit nemůžu. Jiného specialistu na omelety už neseženu.
7: Moje eventuální potíže se scháněním jiného manžela jsou pro tebe samozřejmě maličkost. Má drahá.
5: Běžte, Richardsonová, a vyřiďte stávkovému výboru, nebo kdo to vlastně vede, že Gaspara okamžitě propouštím.
6: Vyřídím.
5: A Gasparovi řekněte, ať za mnou hned přijde do knihovny. Zaplatím mu, co jsem mu dlužna, a podle možností se mu omluvím. A pak se honem vraťte, ať mi doděláte ty vlasy.
6: Ano, madam.
2: Nějak se to všechno protahuje, co říkáte, lorde Edgberte?
3: To ne, už nás shromažďují k obřadnému nástupu do jídelny, lorde Percy. A kde pak máme lorda Henryho? Nebude zase poslední?
2: Tamhle je. Ale co se to s ním stalo? Řekl bych, že se rdí o ním odstínem zralých malin, které někdy na ochotnickém divadle představují barvu lidské pokožky.
3: A všimněte si, Sofie, lorde Percy. Je velmi roztržitá, jako by vévodu syrského ani nevnímala.
2: Účes má báječný. Jen by se pořád neměla tak vděčně dívat do zrcadla.
3: Vděčně? Zvláštní charakteristika, ale výstižná. Takhle asi sleduje agent pojišťovny opožděnou loď, vplouvající bezpečně do přístavu po ničivém uragánu.
2: Konečně.
3: Už vidím přicházet majordom. jestli okamžitě neohlásí začátek banketu, omdlím hlady.
8: Dámy a pánové, večeře nebude.
3: Cože?
8: Kuchyňský personál zahájil stávku. Výpomocný kuchař Gaspáre totiž patří k odborové organizaci kuchařů a kuchyňských zaměstnanců. A sotva se v kuchyni dověděli o jeho náhlém propuštění, nechali práce. Žádají, aby ho madame Sophie Châtel Monkheimová okamžitě přijela zpátky a omluvila se odborové organizaci.
5: Prosím? Co jste to řekl?
8: Musím poznamenat, že jsou velice neústupní. Musel jsem jim vrátit dokonce i rohlíky, které už byly na stole.
2: Mám dojem, že Sofie omdlela.
3: Kdybych neměl tak příšerný hlad, nazval bych to koncem kariéry jedné salonní socialistky.
0: Večerní Londýn.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku. Večerní Londýn.
0: Sophie Châtel Monkheimová po 18 měsících.
1: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
0: Sophie Châtel Monkheimová znovu na scéně.
1: Lékaři však nedovolují přílišné vzrušení. Večerní Londýn.
0: Konec socialistických kroužků pro Sophie Châtel Monkheimovou.
1: Je ostatně pochybné, jestli po nich sama touží. Večerní Londýn.
0: Večerní Londýn. Čtěte společenskou rubriku.
1: Večerní Londýn.
9: Jste připravena, slečno?
10: Ano, maestro.
9: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jestliže jsem v tom dnešním divadle pro vaše uši zatím představil Naďu Konvalinkovou tak, jak ji třeba tolik zase neznáte, právě teď, myslím, přišel čas na to připomenout si její umění skvělé vypravěčky. Takhle se mi na večeru bez líčidel v divadle na Vinohradech svěřovala s tím, jak se poznala s Oldřichem Kaiserem, jak si spolu s ním vzala za muže vlastně i Jirku Lábuse a vzpomínala i na jejich společné recese. Třeba ta, jaký ti dva dobráci připravili dárek k 60. narozeninám, jeden speciální videosestřih.
2: To bylo něco tak nádherného. Oni pro mě vytvořili s režisérem Pechou film Naďa 60, kde mi gratuloval papež, královna si stěžovala, že nemá můj autogram. Papež se chlubil, že už ho má. Obama kvůli mě přijel do Prahy. No prostě z Egypta taky ten prezident, už, který odešel, říkal...
3: Dubbing Kaiser s Lábusem samozřejmě.
2: No královnu mluvila Jana Drbohlavová. Ano. No ale začínalo to tím, že já miluju Audrey Hepburnovou. Já jí mám pobytě všude a prostě to je moje herečka. A začínal ten film tím, že Audrey Hepburn dostává Oscara za prázdniny v Římě. A ozvalo se: ta soška patří herečce, od kterého jsem se celý život učila herectví. Naďo, děkuji ti za vše, ta soška je tvoje. Jo?
3: Prostě. Ne, ale on to ještě ten, on to ten Oldřich tak jako ženský opravdu. Naďo, ta soška je tvoje.
2: My jsme se potkali po premiéře Mladý muž a bílá velryba, no, kdy já jsem tam měla spolužečku Lornu Vančurovou, maminku čtyřčat, ta se mnou chodila taky na demo. A Oldřich tam byl za Marcelem Vašinkou, což oni byli spolužáci. A teď jsme takhle procházeli tím klubem v Rokoku a tam se dělala Irenka Kačírko a takhle ty mladá, pojď sem, a teď mě gratulovala, protože já jsem měla potlesk na otevřené scéně, to je úžasný. A taky mi nabídla tykání a řekla: sedni si vedle mě. No a z druhé strany seděl ten Kaiser. No a Irenka pořád něco vyprávěla a my jsme se pořád na sebe dívali a pořád jsme se dívali a pak Irenka odešla a my jsme se pořád dívali a Lorna říká: zbal ho. Já jsem říkala, jak se to dělá? No a tak jsme se najednou začali líbat a líbali jsme se až do rána. Druhý den nám říkali Romeo a Julie. No.
3: Tím, že jsi vzala teda Oldřicha Kaisera, tak jsi teda vzala i Jarku Hanušovou, vzala jsi s Jiřího Lábuse a celou tu partu, to vlastně patří do rodiny, že jo?
2: No, tak hlavně ten Lábus, to jsem netušila, jestli byl Kaiser, jestli byl toho jsem se do dneška nezbavila, že jo? S Kaiserem jsem se rozvedla, ale tohle mě visí na krku. Tak... Ano. To bylo zvěstování aneb Buď zdrav, Bedřich. Napsal to pan Uhde a my jsme to začali zkoušet a to on ještě nebyl ministrem kultury. Na premiéru nám přišla skoro celá česká vláda. No a to se taky stala věc. Já jsem tam hrála vlastně ženu Karla Marxe. Ta hra je o trojuhelníku Karla Marxe se služkou, kterou měli Leni.
3: Bedřich Engels.
2: No. A ona teda oděhotní a vlastně vezme to na sebe ten Bedřich Engels. Ano. Tohle. No. A teď to skončilo, teď jsme věděli, že vedle v pánské šatně je přípitek prostě s tou českou vládou, šampaňské, a tohle, teďka jsem se rychle chtěla přelíčit, tohle převlíknout, a v tom tam vtrhla neuvěřitelná dáma, jo, prostě s obrovskou kyticí růží, takovýhle oringle, měla prostě černý drdol a prostě byla, a říkala: Frau Konvalinka, ich gratuliere, ich wunderbar, a tyko mlela něco na mě německy a tohle, to já říkala: jo, děkuji, tak to jsem ráda, vzala jsem kytku. Fajn, děkuji, a zase mlela, já říkám, ich habe kein Zeit, ich muss, no tak ona teda šla, a když šla okolo Marcely Peňázový, co hrála tu Leny, tak na ní uplivla, jako jo, a odešla. A v tom tam přišel Oldřich a říká: čověče, ty jsi nerozuměla, co ti ta paní říká. Říká: prostě já nemám čas, já musím přelíčit se, tadyhle máme přípitek. A on říká: teď ona ti říkala, že je prababička Karla Marxe. To by mohlo pana Uhdeho zajímat, že jo? A já se říká: no jo, no prababička. Hele, já pro ní běžím. No a ty jsme
3: byli... Pravnučka to byla.
2: Nebo pravnučka. No. Co jsem řekla?
3: Prababička.
2: Pravnučka. Jaký blbý, no. No takže pravnučka. No tak já jsem teda, teď jsme tam všichni byli, najednou se rozrazili dveře a vešla tahle dáma, vrhla se na pana Uhdeho a teď mu začala německy říkat, jak to bezvadně napsal, já nevím, co všechno. Teď všichni tuhý a já si říkám, je to recese, není to recese, je to možný. A teď jsme otevřeli program a tam byla fotka té ženy jako Marxe a byla neuvěřitelně téhle dámě podobná. Tak jsme opravdu netušili, jestli no. je to recese, není recese. Až v klubu, když ty kluci sedí, říkali, tak co pan Uhde, jak bylo? Sklízeli ty plody, že prostě. A pan Uhde se to dozvěděl už jako z nějakého článku, kde už jsme to vyprávěli jako historku. On tomu vážně věřil.
3: Jednou, když jsem se ho na to ptal, to snad byl tady na Líčidlech právě, když tu byl, tak říkal, že byl úplně odvařený. On říkal, já jsem prostě s ní diskutoval. On říkal, že na to nebyl připravený. On říkal, na to musíte mít zbrojní pas. Jo. Protože vás tam připadne paní, která plyně německy vám začne, no tak jsem s ní začal o Marxovi. A pak mi řekli, že to vymyslel Lábus.
0: No. Divadlo pro vaše uši.
2: Kde jsem porodila dceru Karolínu a přišly mi telegramy od Brežněva, Bilaka, Husáka, Indry, Švorcový, Kabrhelový. No prostě se mnou nepromluvila noha od postele, tam nikdo, prostě jsem kovaná nějaká, až z Brežněv, že mi píše. Takový do chvíl, než prošel vrátnicí Jiří Lábus a neptal, a nedostala paní Konvalinková nějaký telegram? Tak jim to všechno teprve došlo. No.
3: A pak teda, jestli můžu ještě připomenout, pak byl nějaký takový dopis od tvých kolegyň, to se hrála nějakou lehkou děvu právě, nebo?
2: Jo, my jsme hráli v městských divadlech přelet nad hnízdem kukačky.
3: Jo, ano.
2: A já jsem tam hrála takovou tu lehkou děvu, která přijde, když ty blázni mají mejdlo, jmenovala jsem se Candy. A skončím tam s jedním z těch bláznů na pokojíčku. Tenkrát hrála tu zdravotní sestru, tu zlou Věrka Galatíková, Marfyho hrál Lojza Švehlík a Indiana Boris Reisner. A teď, a byla veřejná generálka, jak tam skončím v tom pokojíčku, tak ta Věrka Galatíková mě ho tam taky vytrhne a já jsem byla jako jen tak zabalená do takhle do prostěradla a ona nějak na té generálce prostě víc škubla tím prostěradlem a ono spadlo, takže ty měl takhle čuměli do diváku, blázni oči na štopkách a já jsem teda popadla prostěradla, takhle jsem ho teda si přichytla a nevšimla jsem si, že to jedno ňadro koukalo celou do toho obecenstva, no. A k premiéře jsem dostala knihu Kouzelné dudy. No a pak mi ještě psali lehké děvy města Prahy. Psali, čau Naďo, byli jsme na generálce, byla jsi skvělá. Nekecej, že jsi v našem oboru nikdy nepracovala, tak dobrá herečka zas nejsi. Přijď si s náma někdy zašlapat před Jaltu, Monika, Věra. No Lábus, pochopitelně.
3: No, ale ty jsi na to někdy mohla svým způsobem ale... i sama, protože když jsi třeba jela v tramvaji, neměla si lístek, že jo, tak to stačila vůbec... maličkost, jo. A...
2: No, to byla první. To se Oldřich loučil se Svobodou, nastupoval do Auzu a někde se popíjelo na Vinohradech
3: taky dělali věci.
2: Malý hospudce a byla neděle, tenkrát ještě tramvaje jezdily přes Václavák a já jsem teda sedla na tramvaj číslo 22 a zjistila jsem, že nemám drobný. Koruna se tenkrát platila. No já jsem měla stovku jenom, no tak si říkala, tak ty dvě stanice. No jenomže se zavřely dveře tramvaje a za mnou se ozvalo revize jízdenek, prosím. A já říkám, nemám. A pan revizor říká, no 50 to spraví, tak jsem mu dala 50 korun. No ale teďko najednou slyším, hele, to je ta herečka, to je ta Konvalinková. Ona se z obrazovky nehne, ona jezdí na černo a podívejte se, jestli ona nekrade náhodou taky, že jo? No tak já jsem příští stanici vystoupila, šla jsem pěšky a do 14 dnů mi přišly dva dopisy. A v jednom dopise stálo, vážená paní Konvalinková, 29. tohoto měsíce jsem s vámi jela tramvají číslo 22 směr Vinohrady. Neměla jste jízdenku. Fuj, styďte se, Naďo Konvalinková. Když jsem před 25 lety jela tramvají s Natašou Golovou, ta jízdenku měla. Ještě jednou, fuj a styďte se. Když jsem přijela do domova důchodců, kde bydlím, vše jsem sdělila svým spolubydlícím a byli rovněž otřeseni. Ještě jednou, fuj, vaše Anna Čermáková, domov důchodců Strašnice. No a druhý dopis zněl. Čau, Naďo. Seš jednička. Ty krávo, co pak nevíš, že ke konci měsíce chodějí revize? Taky kradeš v sámošce, scházíme se v hospodě na Žižkově, tvůj Pepa. No. Tak obojí byl Lábus. A i písmo změnil.
3: Jo.
2: Jo, jednou mi taky přišel dopis, jo, do ABC a já jsem to otevřela a tam vypadla složenka na 2000 a byl to dopis od ředitele nočního podniku Narcis. To bylo tam někde u Havelského trhu, na takový velmi pochybný podnik a bylo napsáno: vážená paní Konvalinková, 14. tohoto měsíce jste navštívila náš noční podnik Narcis v silně podnapilém stavu v doprovodu dvou mužů cizí státní příslušnosti v závorce Kuba. O půlnoci jste vyskoučela na stůl a jala se předváděti monolog Puka. Stůl pod vámi puknul. Prosím o náhradu. Zaplaťte přiloženou složenku. Ředitel, no zase lápus. Jo a ještě jednou takhle přišel dopis a tam bylo zas napsáno, že mám volat na nějaké telefonní číslo a že mi píšou žižkovské ženy. No tak já jsem teda zavolala. Do žižkovské ženy, to byly ty ženy, jak stvárňovaly vždycky v prvomájovém průvodu.
3: Obrazce.
2: Před vládou obrazce. Tak, no tak jsem tam vzala a tam taková stařenka říká: je, Naděnko, vy jste tak hodná, že opravdu voláte. My jsme žižkovské ženy. My stvárňujeme v prvomájovém průvodu vždy obrazce před naší vládou. Kdybyste tak byla laskava a letos v prvomájovém průvodu nám pomohla stvárnit holubici, byla byste zobák.
1: Takhle veselou, spontánní a rozesmátou Naďu Konvalinkovou známe asi všichni, ale pozor, je tu i jiná Naďa. Taková, jak jsem ji poznal, když jsme natáčeli úryvky z dětských biblických příběhů, nebo Naďa, která se na besedách s diváky loučí třeba právě takhle, tímhle zamyšlením nebo meditací, kterou vám teď na závěr posílám. Dobrou noc a brzy naslyšenou.
2: Ať se stanu v každé době, nyní a navždy, ochráncem těch bez ochrany, vůdcem pro ty, kdo ztratili cestu, lodí pro ty, kteří plují přes oceány, mostem pro ty, kteří přecházejí řeky, úkrytem pro ty, kdo jsou v nebezpečí, svítilnou pro ty, kdo nemají světlo, útočištěm pro ty, kdo nemají kde hlavu složit, a sluhou pro všechny potřebné.